pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: Čtyři novinky i výrazné změny v nejvyšších patrech přineslo 40. letošní vydání. Do desítky prošla dívka z Bratislavy, Anika Iris. A také naši Lake Malawi s Albertem Černým.
1: 9.
0: Na pátém místě se povinně loučí Calvin Harris Jazzy. Chart vyhráli dvakrát. Druhou šanci chytili pevně Zapače si One Republic. Need Your Love je čtyřkou. Třetí jsou Kygo, Khalid a Griffin. Save My Love. Nejlepší novinku mají Kecaj. Animal je nová dvojka na Praze. A jednička. Po druhé a mnohem jasněji. Miley Cyrus, Bass Persuades. Za 40. kolem děláme tlustou čáru a začínáme na novo od nuly. Který z

Vraťte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

A mým hostem bude už za chvíli hudební producent a také kytarista Lukáš Chromek. S jakými osobnostmi spolupracoval? Proč ho láká filmová hudba a jakou práci měl ve Spojených státech? Nejen o tom budeme mluvit už za chvíli.

0: Váhlovou posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Lukáš Chromek. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den a moc krát děkuji za pozvání.
0: Kytarista a hudební producent a já na úvod musím úplně jednoduše říct, že už tady bylo tolik muzikantů a zpěváků a umělců a tvůrců, kteří o vás tak hezky mluvili, že jsme si řekli, že Lukáše Chromka musíme poznat osobně. Asi budete hodně talentovaný producent a kytarista.
1: Děkuji teda za ty slova. Já mám velký štěstí na lidi kolem sebe a na spolupracovníky, kteří si váží moji práce a já si vážím jejich talentu a vlastně dohromady je to taková symbióza, takže to je vždycky velký štěstí, když tohle člověka potká.
0: Já jsem si schválně vypsala několik jmén. Karel Gott, David Koller, Richard Krajčo, Sofian, Eva Farná, Michal Hruza, Sebastian, Pam Rabbit, Tom Ardway, Klára Vitisková, Miraj, Berenika Kohoutová, Adam Mišík, Anna Julie Slováčková, Dev Hart, Šimon Bylina a spousta dalších. Já je teda nemám všechny zapsané, ale to jsou všechno lidi, se kterými buď spolupracujete, anebo i tvoříte autorsky, anebo u té Evy Farné, teda jsem pochopila, primárně hrajete na kytaru, ale taky stojíte producentsky za některými songy.
1: Tak s Evičkou to je taková moje domovská stanice, kde jsme na sebe napojení opravdu ve velkém standardu lidským, řekl bych, jako sourozenci. A složili jsme spolu pár písniček, potom jsem ji nějaký produkoval, třeba který jsem nesložil, ale dělal jsem tam hudebního producenta, to znamená ty aranže a taková ta myšlenka za tím zvukem skladby v podstatě a dotáhnout to, tak to je ta hudební produkce. A jinak s Evou hraju v kapele, jezdíme spolu v dodávce třeba do Polska, to jsou takový ty 8-hodinové cesty, kdy už jsme si všechno řekli 100krát v životě a rozjíždíme 101. kolo.
0: A nemlčíte, povídáte si, máte pořád o čem mluvit?
1: Máme pořád o čem mluvit, no určitě.
0: A v rámci té produkce dělal jste i Vlny?
1: Ano, to je písnička, kterou vlastně byla poptávka složit píseň do tady toho velkolepého filmu, který se dotýká událostí. Podle mě tuhle dobu by každý mladý člověk měl znát a pokud ty teda nezažil, tak by se potom měl trošku ještě popídit. Já jsem byl hrozně rád, že mě do toho přizvali. Vzal jsem to fakt zodpovědně. Zrovna jsem byl v Thajsku v té době a složil jsem tam asi 5 písniček a jedna z nich, kterou jsem dělal zrovna ve spolupráci s producentem Matějem Turcrem, to je jeden z nejtalentovanějších lidí na Slovensku. Takže jsme udělali spolu takový první nápad na tady tu písničku a tu nakonec Eva vybrala, že ji vezmeme do toho filmu a pak jsme ji společně dodělali. Takže to vzniklo tak jako bizarně na jiném kontinentu, ale vrátilo se to do Čech, tam, kam to patří.
0: A to, že tam herečka Táňa Pahochová ze začátku mluví, tak to byl váš nápad, anebo producentů filmu?
1: To si myslím, že byl nápad Evy, která chtěla něco do toho intra ještě přidat z toho filmu, nějaký fragment. A tahle ta věta, kdy varuje vlastně populaci před tou hrozbou příchodu armád, že jo, začala okupace. Takže to byl Evy nápad, že to tam použijeme, že to je vhodná věta a myslím, že to tam sedlo takzvaně jak víte co na hrnec.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále můj dnešní host Lukáš Chromek. Natáčíme v karlínském studiu Českého rozhlasu a Lukáš se pozastavil nad Ačkem, což je naše legendární studio, kde natáčí například symfonický orchestr Českého rozhlasu a tak dále. A to mě přivádí k filmové muzice, protože jste dělal muziku k One Man Show od Kazmy. A v nějakém rozhovoru jste zmínil, že ta filmová muzika je ještě úplně jiný level, než dělat produkci songům. V čem je to tak zásadně odlišné?
2: No tak pokud někdo dělá vyloženě tu filmovou scénickou hudbu a ty pompézní jako témata, tak to je opravdu jiný šálek. A tam jsem se ještě za stolik nepodíval, ale vím, že mě to asi čeká, nebo že je to takový logický další krok a dost mě to tam táhne. Cítím tam jako svůj budoucí vášeň. Ale to, co jsem dělal třeba s Kazmou, nebo to, co jsem já dělal do filmu obecně, tak to byly většinou písničky, které jsou celku podobné tomu, co dělám normálně. To znamená klasická stavba, písňová.
1: Sloka, refrén.
2: Třeba, no. Nebo do toho filmu od Kazmy vlastně, tak tam jsme si dali jasný zadání, že chceme se pohybovat někde jako v 70. letech, v takovém retro stylu, ať už to je funk, co dělal třeba James Brown, takový jako otec funku, že jo. A nebo...
1: A vlastně Bruno Mars se k tomu vrací svým způsobem.
2: Jo. A nebo třeba rock'n'roll z téhletý doby, takovej ten syrovej, špinavej, neučesanej i s chybama klidně. Takže dali jsme si v podstatě takovejhle retro rámec a pak jsem sebral ty nejlepší muzikanty, který jsem znal, což tady v Čechách jsou ty od Evy. A šel jsem s nima do studia. Podobný studio jako vaše Ačko tady. Prostě velká místnost, kde jsme se všichni rozestavili, všichni jsme se nazvučili a vůbec jsme nevěděli, co budeme hrát. Tam nebyla jako jediná myšlenka hozená na papíře. No a dali jsme si jediný úkol, složit co nejvíc písniček za 2 dny. No a po 2 dnech jsme odcházeli, měli jsme 20 skladeb.
1: Takže jste jamovali?
2: Který jsme tam vytahli z prstu vyloženě, no.
1: Fakt?
2: No prostě vždycky dali jsme si půl hodinky na jednu skladbu, tak já jsem přišel s nějakým nápadem a představil jsem to ostatním, řekli jsme si takhle, takhle, takhle, tady bude třeba stopka, tady zahrajeme nějakou fintu, pak se vrátíme do sloky. Zkusili jsme to jednou, kluci si to jako načetli do hlavy a po druhý jsme to zahrali na ostro a šlo se dál.

0: vánočního pochodu? Korunovace bez fanfár, narozeniny bez písničky, to by nebylo ono. Přijďte na Vlnohraní, hudbu svátečních dnů a zjistěte, proč mají důležité chvíle své vlastní melodie. Čeká vás živá hudba, hádanky i opravdové nahrávání. 10. října od 15 hodin ve studiu S1 Českého rozhlasu. Partnerem akce je Rádio Praha.
1: Topíte se v reklamách.

0: Lukáš Chromek, a když zůstaneme u té filmové muziky, tak bavilo by vás i natáčet přímo v synchronizaci na to filmové plátno, tak jak se to dělalo dřív, že tam stojí ten orchestr nebo sedí a natáčí se ta hudba přímo na klik?
1: To by bylo krásný. Já jsem takhle točil pár věcí jenom s akustickou kytarou, když jsem doprovázel nějaký obraz, a to je totální synergie obrazu a hudby a člověka to podněcuje úplně k jiným myšlenkám, než když skládá jako svoje písničky. Protože se opravdu snaží podpořit tu emoci, která tam je a vlastně slouží tomu obrazu v tom nejlepším slova smyslu. A je to skvělý. Hrozně mě to baví, chtěl bych to dělat častěji. A samozřejmě, když se už potom takhle natáčí s větším tělesem, nějakým orchestrem, tak je to jako složitý, protože čím víc lidí, že, tak tím důležitý je mít dobrou přípravu a tam ty věci musí být jako vlastně napsaný dopředu. Akorát potom to tempo a ta jako dynamika toho, tak se potom snaží napasovat, nacítit na ten obraz. No.
0: Na druhou stranu častým problémem jsou asi finance. Velké tělo jsou velký budget.
1: U takovýchhle projektů, o kterých jste teďka mluvila, tak to samozřejmě je problém, protože to jsou nákladné věci a už ani v zahraničí častokrát se to takhle nedělá. Dokonce i lidi jako Hans Zimmer třeba častokrát vlastně ty věci dělají v počítači. Jo. A potom si pozvou jenom třeba pár muzikantů, tady houslistů, a ten tam na to natočí ještě další vrstvu, aby tam dostali ten takový ten sense of jako já nevím, human, trošku potřebuji udělat humanize, takže tam dostanu do toho ten tah toho smyčce a takový ty roztomilý chybičky a drobný šelesti. Ale jinak ten základ je třeba udělaný jako ze samplů, z bank různých na počítači a jde to dneska velmi dobře. Takže tím spíš se ty živý orchestry už moc netočí, ale pokud to budget dovolí a

0: Chtějí režiséři, aby to bylo co nejvíc autentický a na míru a živý, jako z těch starých dobrých časů, tak se to dělá ještě furt. Ale já vlastně, když dělám něco s orchestrem, jako jsem dělal třeba pro Karla Gotta, nebo tam to byl teda smyčcový kvartet, takže většinou spolupracuju ještě s někým, kdo je v tom fakt kovaný, a to byl třeba v tomhle případě Honza Steinsdorfer, můj dobrý kamarád, který je prostě genius.
1: Pianista,
0: původně jazzový, dneska hraje v Činasky a on umí krásně rozepsat ty smyčce a pracovat s těma muzikantama vlastně klasickýho rázu. Jo. Takže většinou se na to takhle s někým spojím. Jo, nikdo nejsme tak... neměli bychom si myslet, že zvládneme úplně všechno.
1: A další skvělý pianista Jan Overa. A no. Jestli jsem to správně pochopila, tak on je momentálně ve Spojených státech?
0: Tak to je můj úplný miláček. A zrovna shodou okolností zítra s ním jdu na jeden chmelový mok. Určitě to skončí jenom u jednoho. A to je člověk, který žil v Americe dlouho, no, předtím studoval v Polsku vysokou školu, nějakou jazzovou. Teďka teda zrovna odcestoval někam na Maltu a myslím, že ho to vede do Kanady, takže je to opravdu světoběžník a takovej dobrý příklad výborného instrumentalisty, který se nebál zvednout ty křídla a pohybovat se jako globálně a nebyt tady upnutý jenom na Českou republiku. No. Což podle mě, když se někdo dostane na takovou úroveň, no jaký je on, tak je to strašně nutný jako hrát s jinýma lidma z různých kultur a s těma nejlepšíma, který třeba právě v tom New Yorku se scházejí ty opravdu špičkový hráči celého světa, takže ono by jinak člověk zakrněl, že jo, kdyby jako ve 30 narazil na takový ten skleněný strop, který hodně lidí si myslí, že nejde už prorazit a v takovém tom horším případě se může stát, že zahořknou a přestanou si ten život užívat, takže
1: ale já jsem Spojené státy a vůbec to zahraničí zmínila schválně s ohledem na vás, protože vy jste tam taky měl udičku. Taky jo, jste se tam mohl dostat.
0: Já jsem tam jako vlastně dělal nějaký věci, já jsem žil asi čtvrt roku v LA a asi bych tam mohl dělat doteď, protože ty nabídky tam byly a měl jsem tam i dobrý kontakty, ale zároveň jsem si říkal, že už je to prostě, je to trošku takový případ, že musíte tomu dát 120% a všeho se vzdát. A já jsem to nechtěl. Já už jsem byl ve věku jako zhruba, nevím, 34 mi bylo, kdy jsem tady v Čechách měl něco vybudovaného. Dobře mi to fungovalo a hrál jsem taky už s Evou v kapele, a s kterou vlastně jezdíme i Polsko, takže taky se trošku projedeme. A říkal jsem si, že abych jako všechno zahodil, vsadil na tu jednu kartu a tam pak žil někde v malém bytě a čekal na tu svoji příležitost, jo, tak že už jsem na to asi starý, že tam strašně rád pojedu třeba na nějakou jednorázovou práci, je to hrozná inspirace, ale já jsem šťastný vlastně takhle, jo, tady a baví mě právě pozvedávat to místo, odkud pocházím a třeba pomáhat mladým talentům a v tom vidím jako svoje poslání, no.

0: reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem je hudební producent, taky kytarista Lukáš Chromek. A teď úplně jednoduše, pro nás neznalé, hudební producentství spočívá v čem? Co je to gro té vaší práce?
3: No, dělat pěkný písničky.
2: To se lehko řekne.
3: No, já to vždycky přirovnávám jako k režisérovi u filmu. Protože ten režisér, ten to třeba nenapsal ten film, ani na něj třeba nesehnal peníze, ale je to ta osoba, která zodpovídá za ten výsledek. A musí tak nějak rozumět všem těm profesím, musí rozumět tomu, jak se má hrát, musí rozumět trochu scénáři, musí třeba poznat, že má špatně stage design, nebo ten tu scénu třeba špatně udělanou, nebo že tam mají blbý světlo, že to třeba nemá takovou atmosféru, jakou by potřeboval. A tohle všechno vlastně dělá ten producent u hudby, kdy já zodpovídám za výsledek celý ty nahrávky a někdy, když to vezmu jako s tím plným, když to jde v tom úplně největším zápřahu, tak je to od složení písničky po to aranžování i po to, že nahraju ty nástroje, třeba i všechny. Někdy nahrávám všechny nástroje, jenom vlastně to někdo naspívá potom. A potom dělám takovou vocal couche, vlastně to je další fáze, když už je to nahraný, takže se zpívá a tak nějak s těma lidma se snažím najít ten správný výraz, jo, jak jim ty slova zaspívat a taky hledat tu jejich formu správnou. Někteří zpěváci se nemůžou do toho dostat, jako sportovci, že jo, takže je potřeba s nima najít jako ten moment, kdy jsou stoprocentní, někoho třeba musím naštvat, jo. Třeba vy jste jmenovala Toma Artve, tak toho jsem musel vždycky vytočit ve studiu, trošku mu nadávat, že to stojí za prd.
2: Aby se zmobilizoval.
3: Potom se zmobilizoval, on je taky sportovec bývalý, takže potřebuje tu agresi vnitřní a probudit a v tom jsem skvělý, já jako umím v lidech probouzet agresi, protože mám takový jízlivý poznámky, že jo, když je potřeba. A takže i tohle je taky cesta, nebo když naopak je někdo citlivý, tak prostě rozsvítit svíčku, zasnout všude a ubezpečit ho, že už to máme natočený a že teďka si uděláme jenom prosichr.
2: Aha, to je dobrý.
3: Takový pocitový take. Aha. Take se říká tomu jako jetí, když se zpívá třeba. No a tak my si uděláme úplně jiný setup, takový citlivější, takový noční, kdy člověk si připadá třeba, když jde už do postele a už za sebou má ten úspěšný den, už to povedlo, už je to hotový a většinou v takovou chvíli udělá to nejlepší a všechno, co udělal do té doby, tak se pak smaže. To už není potřeba, protože ta nová atmosféra a ten nový pohled na tu věc a takový jako bezpečí, že už to vlastně máme hotový, tak přinesou nový výsledky potom.
2: A Eva Farná dává takzvaně na první take?
3: Jo, Eva tak
2: na první dobrou?
3: Eva prostě, to je skvělá, no. To je světová extraliga a udělá to na první dobrou, potom uděláme ještě jeden pro pojišťovnu, takzvaně, kdyby něco. Ale reálně dáváme ty takey třeba 4, protože ještě třeba zkoušíme, jo, různý variace, třeba slova, nějakého slova, jak to zaspívat jinak, nebo i třeba trochu jiný text, jedna věta třeba se změní. Takže uděláme třeba 4-5 takeů a je hotovo.
2: Vy jste generačně vlastně spolupracoval s různými typy umělců. Takže dejme tomu Karel Gott, pak nějaký střed Richard Krajčo a Sofián. Je tam velký rozdíl k přístupu k muzice z jejich strany?
3: No, to jste jmenovala zrovna takový 3 hodně pracovitý umělce. Takže tam ten přístup paradoxně byl docela podobný, protože Karel ten byl perfekcionista, který za ty roky už věděl, co to všechno obnáší a chtěl tam nechat 120% v tom studiu. Když jsme spolu točili, tak už na tom byl zdravotně hodně špatně a věděl to. Takže myslím, že tam měli takovou zodpovědnost toho, že třeba už v tom studiu nikdy nebude. A potom, co nás pílo vždycky 5 nějakých úseků, tak se potřeboval trochu rozdýchat a šel do režie a všech se nás ptal. Já ten hlas neumím napodobit, ale všichni ho známe. Takovej ten chlapci, je to všechno v pořádku? A hrozně se zajímal, jak nám to zní a že cokoliv, když tak můžeme okamžitě přetočit, já se jenom trošku rozdýchám a jo, a tam byl cítit ten obrovský zájem a ta vášeň, která v něm nikdy...
2: A pokora obrovská.
3: A pokora. A nikdy to v něm nezhaslo. A zároveň byl taky do poslední chvíle vtipnej. Což cením. No a tak Richard tento má taky podobně, že je vidět, že mu na tom opravdu záleží, co dělá, a stejně tak to má Sofian. Ten se to teda musel trošku naučit, to na začátku, ty mladý jako...
2: Byl to rebel?
3: No, no, občas ta mladá generace mám pocit, že neví, co to všechno obnáší a kolik práce zatím jako je, když je někdo na té scéně už etablovaný a chodí na ně tisíce lidí, tak to není náhoda, jo. To je prostě řemeslo, který se musí dělat dlouho a dobře a poctivě a věnovat tomu fakt jako velkou část svého srdce, jinak se to nikdy nestane. A tak je to asi i v jiných zaměstnáních, jo. Když někdo chce prostě excelovat a být v 1% těch nejlepších, tak prostě musí jít všechno stranou v nějakou dobu života.
0: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
1: Praha žije.
0: Adele živě v Royal Albert Hall.

0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem je hudební producent, taky kytarista Lukáš Chromek. No a co uděláte, když vám přijde do studia umělec? Myslím si, že jsme žádného takového nejmenovali, dejme tomu nějaký virtuální, kdy víte, že to vůbec nemá žádný smysl.
1: No tak pokud je to mladý člověk, tak snažím se s takovýma lidma nepracovat, protože to, ať si to zkoušejí někde jinde. To nemyslím nějak zlé.
0: Takže ho slušně vyprovodíte ze studia.
1: Tak oni se ke mně ani nedostanou, když to neprojde tím prvním filtrem, jako demo v mailu třeba, tak spolu netočíme. Ale když se ke mně dostane někdo třeba, kdo už je známý, ale ztratil tu vášeň někde po cestě, to začal dělat jenom jako mechanicky pro peníze, nebo prostě, rozumíte, život ubíhá a člověk už není tak zapálený jako dřív, tak to jsem už taky zažil u velice známého jména. Jeden vlastně skvělý skladatel, písničkář a zpěvák. Jsem s ním točil desku a bylo to trápení, no. Potom dokonce já jsem si nebral žádný servítky, takže potom o mě řekl v rozhovoru někde, že jsem se choval jak blbec a celý to skončilo tím, že jsme se udobřili a objímali a řekli si, jak se máme rádi a že to bylo skvělý vlastně, že jsme se každý při tom natáčení museli popasovat s tou nepříznivou jako situací a byli jsme v takové nekomfortní zóně, ale vlastně to je taky zkušenost, že jo. Takže důležitý je umět ty konce, jako ty lidský, aby jsme z toho vyšli jako přátelé třeba, nebo aspoň jako kamarádi a ne na sebe nějak nadávat, že jsme si tam házeli v tom studiu klacky pod nohy.
0: Jak hledáte ty mladé talenty? Já jsem si tady napsala jedno jméno, David Málek. Chodí vám často do mailů různé demáče a různé nabídky spolupráce?
1: No, jako tak každý týden bych řekl třeba dvě. A David, většinou si ty lidi, se kterými pracuju, takhle mladí lidi, se kterými pracuju třeba bez nároku na honorář nebo s tím, že si třeba do budoucna uděláme nějakou dohodu, tak ty si většinou hledám sám. Ale ten David, to byla taková výjimka. Ten mě normálně poslal na Instagram prostě svoji písničku a napsal mi jako, jestli se mi to líbí, že by to někam chtěl posouvat. A já jsem si to poslechnul a říkal jsem si, to je vlastně super, ten člověk má takový zvláštní rys v tom zpěvu, že to není ani o tom, jestli je dobrý zpěvák nebo skvělý zpěvák. Jako dobrý zpěvák je, ale nemusí být skvělý zpěvák. Ale má tam takový faktor, co měl třeba David Stipka, že lidi baví ho poslouchat. Že já jsem mu začal viset na každém slovu a úplně jsem čekal, co bude to další slovo. Jako když si čtete knížku a nemůžete přestat prostě. Takže pokud tohle někdo má, tak má to nejdůležitější, co zpěvák potřebuje. Protože skvělých zpěváků, který vám zaspívají nějaký vysoký tóny, těch je spousta, jo. Ale když to jde jedním uchem tam a druhým ven, protože je to takový nějaký hlas, jako který nepromlouvá, tak co s tím, no?
0: Takže mě okamžitě napadl Šimon Bylina. To je hlas, který nejde jedním uchem sem a druhým ven.
1: Šimona nejde ignorovat.
0: Nejde.
1: Což je taková dvousečná zbraň občas. On je tak intenzivní, že třeba to nahrávání pro nás bylo dost složitý, protože já už jsem občas chtěl utíct ze studia a nechal ho tam samotného, ale on by si to nenahrál, že jo, takže to nešlo. No, ale jasně, no, Šimon je prostě úžasný.
0: Intenzivní nebo urputný?
1: No, obojí, on je všechno prostě a občas už je toho moc, ale je to zároveň jeden z nejzajímavějších hlasů, který jsem tady vůbec slyšel, jako za posledních 20 let třeba. Opravdu výjimečný hlas a jako vlastně skvělý člověk. Ale ještě podle mě je před ním nějaký vývoj a jestli to všechno sedne, tak to bude úplně dokonalý. Každopádně je to jako výborný muzikant, taky zároveň hraje skvěle na klavír, na kytaru a je takový jako uvolněný, dobře to umí na stage, přirozeně. To je taky důležitý, protože některý lidi jsou tam takový sešněrovaný. Takže myslím si, že má jako takový ten whole package, prostě ten celkový balíček k tomu, co je potřeba. Teďka se ukáže, jak ji napíše dál písničky a jak bude schopný jako konzistentně pracovat, no, to je důležitý.

0: ve finále. Mým hostem je Lukáš Chromek, producent a kytarista. Já jsem si klikla na váš Instagram a co mě zaujalo, to jsou samé kytary.
1: No, já jsem takový trošku fanatik kytarovej a máme na to s kamarádama pořad, který se jmenuje Kdo má nejlepší gear. Takže to si můžete najít na YouTube a tam mluvíme hodně o kytarách. No, je to takový koníček, který mě provází celý život. Prostě.
0: Kolik máte kytar?
1: Asi 45, no.
0: Jo.
1: Nějak tak. A je to super, no, tak je to taky, to je jako auta třeba, nebo takový ty chlapský jako hračky, že jo. Že tam se snoubí taky design, historie, ty různý periody jako 50. let a 60. let a ty vlastně ty kytary z těch období definovaly celý jako zvuk té doby. Mm-hmm. Jo, když se prostě řekne Beatles nebo Pink Floyd, tak prostě to je jasně spojený s nějakýma nástrojema, třeba Pink Floyd Fender Stratocaster z roku, nevím, prostě to jsou nějaký 60. 70. a ten jeho nejslavnější, ten byl z 80. let a ty nástroje, bez nich jakoby ta hudba vůbec nezněla tak, jak zní, že jo? Takže je v tom hodně faktorů. A plus je to teda taky mezi náma jako dobrý udržitel hodnoty, jo? Že třeba jsou i investiční kytary. Takže tam vlastně není žádný důvod, proč ty kytary nemít.
0: A třeba na koncertě plácnu v Edenu s Evou Farnou, tak tam jste měl na stage kolik kytar?
1: Asi 9. Něco takového. Něco mezi 7 a 10. Protože to je ono to je jako z logiky věci, jo. Ten playlist je dlouhej. Musel jsem tam mít 2 akustické kytary, protože jednu písničku jsem hrál mezi lidma na akustiku, tak to zase byla na jiném místě. A potom asi 6 nebo 7 elektrických, různý ladění, potom že záložní, kdyby se něco stalo, na různý písničky, různý snímače, ty kytary mají trošku jiný zvuk, takže takhle jako člověk se snaží to vymyslet, aby ty písničky zahrál co nejvěrnějc, jak to má být na té nahrávce.
0: Rozumím.
1: No. Asi tak.
0: Můžete říct, která kytara je nejdražší?
1: Z těch, co mám? No tak nedávno, před rokem asi jsem si pořídil takový Fender Telecaster z roku 68, originál, což je takový příznačný rok pro Českou republiku. Takže já to mám rád, tady ty odkazy. A ta kytara byla úplně skvělá. Našel jsem ji v Paříži v takovém maličkém shopu, který se specializoval na starý nástroje a tak třeba tahle ta kytara je tak nějak 13 000 euro, no. Takže to už je taková jako investiční kytara. Jinak ty běžné kytary, na který se hraje a jsou profesionální, tak to jsou jako mnohem levnější kytary.
0: A na úplný závěr, jak vás tak poslouchám, tak se vší úctou musím říct, že jste takový analogový typ hudebního producenta s úctou k hudbě, že máte rád ty tradice a takovou tu dobrou poctivou muziku. Moje jednoduchá otázka směřuje k tomu, jak vnímáte umělou inteligenci a jestli ji vůbec pro svoji práci využíváte.
1: Já jako jsem analogovej, ale umělou inteligenci používat nějak musím v podstatě, protože nechci, abych dopadnul jako takový ten člověk, co to odmítá a pak se diví, no, protože kdyby lidi odmítli auto, tak jezdíme do dneška na koních, takže to prostě nemůžu se dostat do té pozice.
0: Byste do Polska jeli dlouho.
1: Právě, no, to bychom jezdili hodně dlouho do toho Polska. Snažím se držet krok s dobou a umělou inteligenci určitě používám na svoje soukromé věci. V té hudbě tak jako opatrně na to přicházím, jak to tam zapojit, aby to nebylo tak, že to jako udělá za vás, jo, to určitě nechci. Ale na nějaký dílčí úkoly, nebo na třeba nějaký vyhledávání, jo, nebo aby posoudila kvalitu mýho mixu. Když už mám třeba hotovou písničku, tak to tam dám a zeptám se jako řemeslně, jestli je všechno správně, frekvenčně a tak dále, takže taková analýza třeba zpětná. Tak to jsou věci určitě, na které si to hodně dovedu představit a už to zapojuju. A myslím, že by byla velká chyba strkat předtím hlavu do písku. No. Spíš se jako bojím trošku, jak se to bude vyvíjet s ohledem na bezpečnost celé civilizace. Tak tam bych si tak jistý nebyl, jestli jdeme správnou cestou, protože samozřejmě se snaží z toho ty společnosti vytěžit co nejvíc finančních prostředků. Prostě jsou to firmy, jako které mají za úkol vydělávat peníze. Takže ten morální kompas podle mě tam je trošku porouchaný. No. Toho bych se lehce bál, ale to už je na jiný pořad. Nicméně v hudbě to vidím celkem pozitivně. Myslím, že takový ten boom, kdy na internetu bylo spousta těch AI skladeb, tak to lidi hrozně rychle omrzí, to už nebudou chtít poslouchat a tam bych se jako nebál. Potom jenom, jak to teda, otázka je, jak to používat při té práci, aby ta kreativa furt zůstala na člověku. No.
0: Se mnou byl hudební producent, taky kytarista Lukáš Chromek.
1: Děkuji za pozvání a pěkný den.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na Rádiu Praha.

0: Chainsmokers, Coldplay a Something Just Like This v 6 hodin na Radiu Praha. Před námi dnešní první zprávy připravila je Anička Hašková, kterou tímhle vítám ve studiu a přejeme hezké ráno.
1: Pěkné ráno.

0: Praze 4 začnou dnes odpoledne stavit na nové zastávce Hodkovičky. Česko dostalo první miliardy z evropského úvěru na obranu. Peníze půjdou na tanky i do stavbu hradecké dálnice. Izrael si připomíná 3 roky od útoku Hamásu ze 7. října. Dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty do 20 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Lidé v Praze 4 budou ode dneška moci využívat novou tramvajovou zastávku Hodkovičky. Je mezi Černým koněm a Belárií. Tramvaje tam začnou stavět odpoledne po 15. hodině. Se stavbou 2 nástupišť za 30 milionů korun začali dělníci v červnu. Zastávka by měla být na znamení a stavět tam budou všechny spoje, které jezdí na trase mezi Centrem a Modřany. Přesně před rokem zemřela jaderná fyzička Dana Drábová. Ode dneška ji připomíná nová výstavba v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na pražském Senovážném náměstí. Expozice mapuje 40-letou kariéru Drábové v jaderné energetice. Lidé si výstavu budou moci prohlédnout každý den do konce listopadu, říká dlouholetá partnerka Drábové a autorka výstavy Markéta Pávová.
2: Výstava se skládá vlastně z panelů, na kterých jsou vystaveny dokumenty nebo kopie dokumentů, které se stahují k té dané době. Jsou tady autentické fotografie, jsou tady autentické její předměty denního užití.
0: Česko dostalo první platbu z unijního obranného programu SAFE, informuje o tom Evropská komise. Zatím dorazilo asi 7,5 miliardy korun, tedy zhruba 15% ze schváleného úvěru. Půjčku má stát využít na pořízení nových tanků Leopard a vozů Tatra T-815. Část peněz má také jít na dostavbu dálnice D-11 z Prahy přes Hradec Králové k polským hranicím. Úsek může sloužit k vojenskému využití. Rodiny obětí i přeživší útoku palestinského teroristického hnutí Hamas na Izrael si připomenou jeho 3leté výročí. Tisíce lidí se dnes sejdou například na pietní akci na místě hudebního festivalu Nova, kde byly při útoku zabity přes 300 Izraelců a zajaty desítky rukojmí. Výročí připomenou ale i pro palestinské demonstrace v Berlíně, Londýně nebo Bogotě. Při palestinském útoku tehdy zemřelo přes 1200 lidí. Izrael v reakci na něj zahájil rozsáhlou odvetnou operaci v pásmu Gazy, při které zabil na 74 tisíc Palestinců. Podle úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva obě strany konfliktu spáchaly válečné zločiny. Čeští fotbalisté mají v Lize národů 4. porážku. Ve Wembley podlehli domácí Anglii 0-3. Utkání hodnotí brankář Lukáš Horníček.
3: Bolí to. Jsme chtěli samozřejmě hrát krásný fotbal nebo prezentovat se dobrým fotbalem, ale zároveň jako uhrát nějaké výsledky, což se bohužel nepovedlo. To bolí, ale myslím si, že nemáme se na co stydět. Myslím, že jsme odvedli dobrý výkon a je vidět, že víme, kam směřujeme.
0: Španělé zvítězili v aktuálním ročníku soutěže i po 4. Duel v Chorvatsku otočili z 0-1 na 2-1. Další reprezentační sraz je na programu v polovině listopadu. Český tým čekají závěrečné 2 zápasy ve skupině, doma se Španělskem a následně v Chorvatsku. Dnes bude v Praze a okolí polojasno až oblačno, místy i zataženo, ojediněle s mlhami. Odpoledne oblačnosti ubude přechodně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů. Vítr bude foukat slabý jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Jdeme na silnice s Katkou Jelenovou. Zdravím tě.
5: Taky zdravím, dobré ráno. Na hlavní části okruhu u sjezdu na Barrandov už po nočních pracích odklidili kužely. Na 16,5 kilometru se jezdilo v obou směrech pouze jedním pruhem. Teď už je provoz opět obnovený a kolony se rozjíždí. Ještě chvílemi ale regulují vjezdy do tunelů ve směru zde jedna k letišti. Zdržení tak můžete nabrat už od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru. V Českobrodské do centra se začíná tvořit fronta na příjezdu do Běchovic z Újezdu, Vekbelské z Letňan do Hloubětína. Tam ztratíte pár minut v úseku mezi Novopatskou a Poděbradskou.
4: Díky moc, hezké ráno.
5: I tobě, Honzo.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Minut po 6. startuje středeční ranní vysílání Rádia Praha s datem 7. října a Justýna a Sergej mají dneska svátek. No, všechno nejlepší, holky a kluci. Co nás čeká? Clean Bandit, Sean Paul, Anne-Marie a Rockabye. Taky Pink a její Runaway. No a hezké ráno a příjemné vstávání vám přeje Honza Klaň.

0: byla Pink a Runaway. Je 6:45, posloucháte Rádio Praha. Mimochodem na Facebooku Rádia Praha opět rozhodujete o tom, jaký vinyl budeme hrát, tentokrát v pondělí 12. října v 9 večer. Proti sobě stojí Bruce Springsteen s deskou Born in the USA a na druhé straně kapela Yes a deska 90-125. Je to na vás, rozhodněte, hlasujte palec nahoru pro Bruce a srdíčko pro Jesáky. Vy rozhodnete o tom, co my budeme hrát, no a my to pak zahrajeme.
1: Praha je nej. Na Rašínově nábřeží pod tančícím domem kotví loď, která pamatuje první republiku. Parník Vyšehrad je nejstarší parník na Vltavě a zároveň jeden z posledních historických kolesových parníků u nás. Na vodu poprvé vyplul už v roce 1938. Dnes je chráněnou kulturní památkou. Zajímavostí je, že parník je stejně dlouhý jako Petřínská rozhledna položená na ležato. A nově tu najdete také unikátní muzeum paroplavby s původním parním strojem a historickými interiéry.
2: Praha je nej. Rádio Praha.
0: Dnes bude nejprve polojasno až oblačno, místy zataženo sem tam smlhami, odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat, přechodně až do vyjasnění, maxima 18 až 20 stupňů, teď jsme na 9 stupních a foukat bude slabý vítr jižních směrů. Jak to vypadá na silnicích, řekne Katka Jelenová.
3: Příjezd do metropole od severu po ústecké dálnici D8 komplikují následky nehody na úrovni Odoleny vody. Na 5,5 kilometru se srazila dvě nákladní vozidla, pomaleji se jede už od sjezdu na Kralupy z 9. kilometru. Devítka od Mělníka se plní před kruhovým objezdem u Líbeznic. V koloně z odbočky na Zlonín se budete sunout přibližně 10 minut. A přímo v Praze už se začíná tvořit fronta v Liberecké směrem do centra, zatím nesouvislá od Střížkova až ke sjezdu do Nové Povltavské.

0: Pán prstenů a další fantasy příběhy. Filmovou filharmonii a dva pěvecké sbory povede dirigent Robert Kružík. Více na www.filmovafilharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádio Praha.
2: Na Rádio Praha.
0: Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born in

Bandit, Sean Paul, Anne Marie a Rockabye. To byli ti, kteří právě teď dohráli a dospívali. Je 6:30, na rádiu Praha si dáme další zprávy, připravila je Anička Hašková.

0: Mají do dnešních 14 hodin poslední šanci vzdát se kandidatury. Udělat to můžou přes datovou schránku, poštou nebo osobně na registračním úřadě. Na hlasovacích lístcích ale i tak zůstanou. Volební komise pak v pátek a sobotu musí jen voliči o odstoupení z voleb informovat. Téměř 60 vzrostlých stromů má během podzimu přivít v pražské Hostivaři a v Horních Měcholupech. Praha 15 se plánuje vysázet v parcích, u autobusových zastávek nebo ve vnitroblocích budov. Některé květinové záhony chce radnice nahradit trvalkami, které mají přežít i období dlouhého sucha, jako bylo letos v létě. Z praporu podpory nasaditelných sil armády České republiky v Rakovníku se stal pluk. Počet vojáků tam vzroste ze zhruba 500 na 1200. Pluk například zajišťuje stravování, technickou i zdravotnickou podporu dalším zložkám armády. Nově se tak budou moci postarat o asi 500 vojáků při přesunech třeba na cvičení. Je jediný svého druhu v Česku. Dnes předpolednem oznámí Švédská královská akademie věd dalšího laureáta Nobelovy ceny, tentokrát v oboru chemie. V loni ocenění získali tři vědci za vývoj organokovových sloučenin, které je možné využívat k získávání vody z pouštního vzduchu, zachycování oxidu uhličitého nebo skladování toxických plynů. Dnes čekejte polojasno až oblačno, místy i zataženo, ojediněle se objeví mlhy. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat, přechodně až do vyjasnění. Teploty vystoupí nejvýše na 18 až 20 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A po zprávách se podíváme taky na silnice, co se tam děje, sleduje Katka Jelenová.
3: Na D8 před Prahou směrem z Ústí kolona narostla už před sjezd na Kralupy. Aktuálně se brzdí okolo 10. kilometru a k nehodě na 5.5. se jede zhruba čtvrt hodiny. Následky střetu dvou vozidel už se ale podařilo přesunout do odstavného pruhu. Zdržení by se tak mohlo začít krátit. Na severu metropole zůstává zaplněná Liberecká směrem do centra. Zastavíte už na konci Cínovecké na úrovni Letňan a sunout se budete k Bulovce, pak pomalejší provoz v pravém pruhu až ke sjezdu do Nové Povltavské k Blance. Do centra k mostu Barikádníku se jede v celku plynule. Kbelská z Letňan do Hloubětína plná mezi Novopatskou a Poděbradskou. Zdržení poté čekejte i dál směrem na Hostivař, a to v Průmyslové, zatím v úseku mezi Českobrodskou a Spalovnou.
2: Díky moc, hezké ráno.
3: Krásné ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Radio Praha.
2: V ranní Praze po půl sedmé Dua Lipa, Houdini. A taky Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile.

0: 7:45 na rádiu Praha, Tears for Fears a Shout. Začal 14. ročník kurzu Free Cinema Lab, kde si zájemci mohou pod vedením profesionálů vyzkoušet filmové řemeslo od režie až po kameru. Víc se dozvíte v reportáži Sabiny Vosecké.
1: Free Cinema Lab je taková talentová platforma, kterou rozvíjíme už 14 let, když se trochu proměňovala v průběhu. Nicméně je to taková roční rezidence, během kterého můžou tvůrci a tvůrkyně pracovat na svých krátkých autorských filmech.
2: Říká spoluzakladatel organizace Free Cinema Jiří Forejt. Během ročního kurzu si tak účastníci vyzkouší od každé filmové profese něco.
1: Zároveň si během práce na těch svých filmech doplňují znalosti o filmu a o filmové tvorbě, protože je to prokládáno společnými semináři, přednáškami. To, jak to potom využívají, tak je vlastně jako různé. Někteří z nich se potom dostávají na filmové školy, někteří z nich si tím jakoby nastartovávají svoji tvůrčí dráhu, že potom pokračují jako s tvorbou filmu jakoby na volné noze, a někteří si tím třeba plní sen, že si říkali, že dělají prostě jakoby jinou práci, ale že se chtěli filmu vždycky nějakým způsobem věnovat, tak si to můžou díky tomu vyzkoušet a poznat další jako kamarády.
2: Účastníci taky můžou svoje postupy konzultovat s profesionálními filmaři. Do letošního ročníku se zapojí třeba samotní tvůrci úspěšné série Metoda Markovič.
1: Producent Lukáš Mráček, kreativní producent Tomáš Hruška, takže ti budou přítomní jako takový vlastně průběžní jakoby mentoři celému tomu roku, budou mít vlastní masterclass a zároveň budou dávat zpětnou vazbu i k těm projektům. Se prochází jako tématy od vývoje, od režijní práce, základní zvládnutí jednotlivých jakoby filmových složek přes kameru, koncepci vlastně kamerovou, ale i zvuk až vlastně ke střihu, to je taková jako linka, která se tím táhne. Zároveň ale napříč celým tím rokem jsou ti studenti potom rozdělení do takzvaných konzultačních kruhů, kde ty svoje náměty už jakoby na ty konkrétní filmy rozpracovávají, vlastně jakoby z dramaturgy posouvají je dál a připravují k realizaci.
2: Free Cinema Lab vyvrcholí v květnu příštího roku, a to prezentací projektů na celostátní přehlídce filmové tvorby České vize. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Dnes bude v Praze polojasno až oblačno, místy i zataženo, odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat, přechodně až do vyjasnění, maxima 18 až 20 stupňů, teď jsme na 9 stupních a foukat bude slabý jižní vítr. Teď Katka Jelenová, doprava.
3: Jedete-li do Prahy D1 sklonou, počítejte od Průhonic z 6. kilometru, kamiony brzdí už na úrovni Česlic na 8. Příčinou je nehoda v Brněnské u Orlanu, kilometr 4,5 v levém pruhu, srážka dodávky s osobním autem, zdržení 15 až 20 minut. Na začátku Barandovského mostu směrem na Smíchov blokují levý pruh, následky nehody dvou osobních aut, kolona na jižní spojce od sjezdu na Pankrác na 10 až 15 minut. A hodně plno i za mostem v Dobříšské, fronta se tvoří kvůli regulaci vjezdu do Mrázu a reguluje už se i v Troji před Blankou. Kolona jak v Liberecké od Letňan, tam ztratíte téměř půl hodiny, tak i v Povltavské od Čuprovy.
0: Díky moc, Katko, měj se.
3: Hezký den.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Rádio Praha vás zve na 31. břevnovské posvícení. Čekají vás speciality z grilu, mini pivovary, medovina, víno i burčák. Nebude chybět staročeské tržiště, koncerty, dílničky pro děti ani Luna Park. Už 10. a 11. října u břevnovského kláštera zábava pro celou rodinu. Vstup zdarma. Více na www.spolekbřevnovskýživnostníků.cz. Mediálním partnerem břevnovského posvícení je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Dne v případu údajného vydírání kardiochirurgů z IKEMu. Sokolové na hromadném odběru darovali přes 20 litrů krve. Američanka Pajková se po nepovedené popravě probrala z bezvědomí. Středa bude polojasná až oblačná, nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Obvodní soud pro Prahu 4 dnes vynese rozsudek v případu údajného vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky z pražského IKEMu. Obžalovaní jsou někteří představitelé institutu, bývalý náměstek ředitele Jiří Malý a někdejší šéf jeho IT oddělení Petr Raška. Oba vinu odmítají.
2: Podle obžaloby chtěli tehdejší představitelé IKEMu oslabit Pirka a Netuku pomocí kompromitujících materiálů. Chtěli tak zabránit tomu, aby ohrožovali pozice vedení. Původně čelil obžalobě taky tehdejší ředitel Michal Stiborek. Loni ale zemřel a soud jeho stíhání zastavil. Pirkovi například měli obžalovaní vyhrožovat zveřejněním dokumentů, a to o jeho údajných vazbách na dodavatele zdravotnického materiálu. Státní zástupce navrhl Malému a Raškovi podmíněné a peněžité tresty. Obhájci naopak žádají zproštění obžaloby. Michal Forst, Český rozhlas.
0: Celkem 22 litrů krve včera darovali Sokolové na 12. hromadném odběru v Praze. Zapojilo se do něj na 50 dobrovolníků. Akce Sokolská kapka krve má k dárcovství přivést hlavně mladší a nové dárce. Zároveň připomíná blížící se památný den sokolstva, říká místostarostka České obce Sokolské Kamila Šolcová.
3: Propojení má neuvěřitelný dosah a rozsah, protože si připomínáme sílu bratrů a sester v protinacistickém hnutí a myslím si, že právě i to darování, ta nebojácnost, solidarita, pomoc, propojení tam je ohromné.
0: Praha 17 nabízí společenstvím vlastníků a bytovým družstvům možnost bezplatně si vypůjčit zatravněné pozemky u jejich domů. Využít je můžou pro vybudování okrasných zahrádek, malých dětských hřišť a zeleninových záhonů. Výpůjčka bude na dobu neurčitou. Lidé se pak budou o vysazenou zeleň a hřiště starat na vlastní náklady. Američanka Christa Pajková se po nezdařené popravě probrala v nemocnici z bezvědomí a začala komunikovat. Zůstává ale i nadále na jednotce intenzivní péče. Jaká je její prognóza a jak dlouho ještě zotavení bude trvat, není jasné. V prohlášení to uvedli její právní zástupci. 50-letou Pajkovou soud odsoudil k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky. Před týdnem dostala dvě smrtící injekce, po kterých upadla do bezvědomí, ale nezemřela. Od té doby byla v kritickém stavu v nemocnici. Tenista Jiří Lehečka prohrál finále v Tokiu se Španělem Alcarazem ve dvou sadách. Karolína Muchová a Nikola Bartuňková postoupili na turnaj v Pekingu do čtvrtfinále, ve kterém nastoupí proti sobě. Bartuňková přehrála Rakušenku Krauzovou 2-1 na sety a Muchová zdolala stejným poměrem Japonku Osakovou. Letos proti ní hrála Muchová po třetí a pokaždé uspěla.
4: Vždycky očekávám těžký zápas, ještě hlavně potom vlastně to 2-0, to bylo před tady tímhle zápasem pro mě, tak jsem čekala, že do toho půjde naplno a bylo to tak, byl to fakt těžký zápas. Myslím, že to mohlo jít na obě strany a už i ten výsledek třetí set tomu napovídá, bylo to fakt o dva míče. Možná jsem měla i trošku víc štěstí.
0: V Pekingu skončila Linda Nosková, která podlehala Rusce Alexandrovové 0-2 na sety. Během dneška bude polojasno až oblačno, místy i zataženo. Ojediněle můžou přijít mlhy. Odpoledne čekejte ubývání oblačnosti přechodně až do vyjasnění. Teplotní maxima 18 až 20 stupňů. Povane slabý jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jdeme na silnice. Jak to na nich vypadá, sleduje Katka Jelenová.
6: Kousek před Barandovským mostem směrem na Smíchov stále v levém pruhu následky střetu dvou osobních aut. Kolona narůstá, vleče se téměř od podjezdu magistrály více než 20 minut. Z konce Cínovecké přes Ucpanou, Libereckou i Holešovičky pojedete k Blance téměř půl hodiny. Zdržíte se i v Povltavské od Čuprovy, předtím v Českobrodské i spojovací před omezením. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna popojíždí kolona od okruhu už z 11. kilometru. Příčinou až půlhodinového zdržení je nehoda v Brněnské na úrovni Orlenu. Na kilometru 4,5 se v levém pruhu srazila dodávka s osobním autem. A na plzeňské D5C před metropolí popojíždí fronta převážně kamionů, tradičně od Rudné z 6. kilometru. Na okruh k Ořechu se sunou hodně přes 40 minut. Osobní auta jedou o něco svižněji.
5: Já ti moc děkuju, Katko, hezké ráno.
6: I tobě, Honzo.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do středy 7. října. Teď máme 5 minut po 7. Já vám přeju hezké ráno. Za chvilku je Číren a Zizam. A budu taky Shakira.

0: Na Rádiu Praha ve 7:15 Shakira Burna Boy, Daj, daj.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Středa, 7. října, svátek má spravedlivá, tedy Justýna. Tady je Petr Jungmann. 7. říjen roku 3761 před naším letopočtem je podle židovského Talmudu prvním dnem kalendáře, podle legend den stvoření světa. Světu je tedy dnes 5787 let.
5: Volejte sláva a 3 dny se radujte!
4: Snad ještě něco vydrží. V námořní bitvě u Lepanta v Jonském moři při pobřeží Řecka porazilo v roce 1571 křesťanské loďstvo svaté ligy pod velením španělského vojevůdce Dona Juana de Austria námořní síly Osmanské říše. Na 500 lodí tehdy stálo proti sobě. Křesťanská armáda měla mnohem lepší palebnou sílu a drtivě v bitvě zvítězila. Před 25 lety v roce 2001, jen několik týdnů po 11. září, zahájily Spojené státy a Velká Británie letecké útoky na vojenské cíle vládního hnutí Talibán a na výcvikové tábory sítě Al-Kaida v Afghánistánu. Operace dostala název Trvalá svoboda.
6: On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
4: Taliban se po 20 letech dostal zpátky k moci. Američani a Britové už jsou dávno odsud doma.
6: We will not waver. We will not tire. We will not falter.
4: Palestinské hnutí Hamas zaútočilo před 3 lety z pásma Gazy pomocí raket a pozemního útoku na Izrael. Teroristický útok si vyžádal přes 1200 obětí, většinou civilistů. Mnoho dalších lidí jako rukojmí skončilo v Gaze na dlouhé měsíce. Někteří se nevrátili. Izrael odpověděl raketovými útoky, později i pozemní operací. Tenhle fantastický zpěvák Scott s italskou krví, Luis Capaldi, má dneska kulatou 30. A já přeju hezký den.
0: Ten den bude polojasný až oblačný, místy zatažený, odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat maxima 18 až 20 stupňů, teď jsme na 9, foukat bude slabý jižní vítr. Jak to vidí Katka Jelenová?
7: Na severu Prahy se plní Cínovecká, už od sjezdu na Čakovice přes půl hodiny zabere trasa k Blance a hodně pomalu se jede i na začátek k Belské na Hloubětín. V nájezdu od Veselské totiž blokují provoz následky nehody v připojovacím pruhu. Kolona tak vzniká už na konci Liberecké směrem z centra. Na východní části okruhu i na navazující Štěrboholské spojce kolona na více než půl hodiny v úseku mezi Černým mostem a Europarkem. Na spojce kousek za sjezdem na Dolní Počernice. Teď navíc v levém pruhu překáží nepojízdné osobní auto. Plná zůstává i trasa z Hloubětína na Hostivař, přesněji k Belská od Novopatské k Poděbradské, poté průmyslová mezi Českobrodskou a jižní spojkou. Na jižní spojce před Barandovským mostem havarovaná vozidla z levého pruhu už odtáhly, zdržení tak vzniká pouze provozem. Fronta se sune od sjezdu na Modřany přes Dobřížskou až k Mrázovce. A D1

0: Nickelback, When We Stand Together, je půl osmé, posloucháte Radio Praha, dáme si zprávy s Aničkou Haškovou.
1: Jednací řád sněmovny by se opět mohl změnit, navrhuje to šéf poslaneckého klubu motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný. Podle něj by si třeba poslanci nově mohli stanovit konkrétní den, kdy by mohli hlasovat o návrzích zákonů bez rozpravy. Šťastný tak chce omezit parlamentní obstrukce. Aktuální jednací řád teď platí necelý měsíc. Praha 10 otevře na začátku příštího roku nové muzeum o vývoji zahradního města. Hlavní výstava seznámí návštěvníky s historií tamních meziválečných vil a výstavby sídliště. Muzeum vznikne v historické měšťanské vile, kde kromě výstavy plánuje městská část pořádat i komunitní akce. Dělníci dokončili opravu náměstí Jaroslava Seiferta v Kralupech nad Vltavou. Upravili také přilehlý park. Práce začaly v srpnu 2025 a se radnice za ně zaplatila 90 milionů korun. Na část získala dotace. Náměstí a park slavnostně otevře vedení města dnes dopoledne v 11 hodin. V chorvatském Splitu dnes začne dvoudenní summit 9 států Evropské unie, které leží v oblasti Středozemního moře. Na summitu MED9 budou diskutovat o bezpečnosti, migraci nebo odolnosti vůči změnám životního prostředí. Dnes bude v Praze a okolí polojasno až oblačno, místy i zataženo, ojediněle s mlhami. Odpoledne oblačnosti ubude přechodně až do vyjasnění. Teplotní maxima 18 až 20 stupňů. Vítr bude foukat slabý jižní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje Katka Jelenová.
3: Před Barandovským mostem je plno jak na jižní spojce od sjezdu na Pankrác, tak ve Strakonické od okruhu. Kolona popojíždí i před Mrázovkou směrem na Břevnov, plná celá do Břížská, předtím i Zlíchovský tunel. Na severu Prahy stále plná Cínovecká od sjezdu na Čakovice, přes půl hodiny zabere teď trasa k Blance. Ucpaná i trasa z Hloubětina na Hostivař k Belská mezi Novopatskou Poděbradskou, poté i průmyslová od Českobrodské k jižní spojce. D1 směrem z Brna před Prahou zaplněná už od Popovic z 15. kilometru. Hodně přes půl hodiny zabere trasa k nehodě v Brněnské na kilometru 4,5. Tam stále na úrovni čerpací stanice Orlen v levém pruhu dvě nabouraná osobní auta.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: I tobě, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Volby 2026. Jaký plán pro Prahu mají zástupci hnutí a stran pro následující období? Udělejte si obrázek sami. Poslouchejte předvolební debaty z Prahy. Od 5. do 8. října v 18.10 na Rádiu Praha. Host Lenky Vahalové. Herec Jan Polívka. Původně hrál závodně basketbal. Nakonec se ale rozhodl pro herectví. Studuje fyzické divadlo na JAMU, rád by režíroval film a maluje obrazy. Společně se svým otcem Volkem a bratry nazkoušel inscenaci Anděl v lihu. O čem je? Jaké bylo tvořit se svojí rodinou? A proč je pro něho přirozené vyjadřovat emoce pohybem? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: To byli Sexy Dancers a Slim Jim. Je 7:45, posloucháte Radio Praha. Deep Purple, autoři slavné skladby Smoke on the Water, jsou i po víc než půl století stále na pódiích. Dnes večer vystoupí v pražské O2 aréně.
1: Za jedním z nejznámějších kytarových riffů stojí skutečný příběh. Deep Purple byli v roce 1971 ve švýcarském Montreux, když během koncertu Franka Zappy začalo hořet tamní kasino. Kouř, který se potom valil nad Ženevským jezerem, inspiroval skladbu Smoke on the Water. Autorem slavného riffu byl kytarista Richie Blackmore. Paradoxně ale kapela skladbu původně vůbec nepovažovala za budoucí hit. Na albu Machine Head byla jen jednou ze 7 skladeb. Teprve později vyšla jako single a stala se poznávacím znamením Deep Purple. Kapela vznikla v roce 1968. Spolu s Led Zeppelin na Black Sabbath patří ke kapelám, které pomáhaly definovat hard rock. Za více než půl století se jejich sestava několikrát výrazně proměnila. Z té nejslavnější dodnes hrají zpěvák Ian Gillan, baskytarista Roger Glover a bubeník Ian Paice. Ten je zároveň jediným členem, který v Deep Purple působí nepřetržitě od jejich vzniku. Deep Purple mají za sebou více než 5 desetiletí koncertování a přes 20 studiových alb. Do Česka se vracejí po 3 letech. Naposledy tady hráli v létě 2023 v Brně. Dnes vystoupí v pražské O2 aréně. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: Dneska bude v Praze jasno až oblačno, polojasno až oblačno, místy zatačeno, poledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat, maxima 18 až 20, pořád jsme na 9 stupních a foukat bude slabý jižní vítr. Jak to vidí Katka Jelenová?
2: Na západě Prahy aktuálně hodně ucpaná Karlovarská, od okruhu přes Bílou horu pojedete k Vypichu hodně přes půl hodiny. V Evropské do centra ztratíte o něco méně, přibližně 20 minut po pojížděním mezi Dědinou a Veleslavínem. V Horoměřické kolona také na 20 minut od Serpentin v Šáreckém údolí. Plná je i trasa od Nebušic ke kruhovému objezdu u Generálky. D5 z Plzně směrem k Praze a trvající silný provoz od Rudné z 6. kilometru na okruh za Ořech na 18. je to na 40 minut pro osobní auta, pro kamiony o mnoho déle. A D1 na příjezdu do hlavního města od Brna zdržení naberete už téměř od nájezdu z Benešovské trojky z 20. kilometru. Předtím se krátce brzdí i před omezením na Šmejkalce. A nesouvisle se popojíždí více než půl hodiny k místu dřívější nehody za Průhonicemi. Na 4,5 kilometru před pár minutami odtáhli poslední z havarovaných aut. Opět se jede všemi 3 pruhy.
0: Díky moc, hezké ráno.
2: I tobě.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Scrollujete? Jen si

0: 8 hodin ve studiu se mnou Anička Hašková. Máme pro vás zprávy Rádia Praha. Přejeme hezké středeční ráno.
1: Pěkné ráno. Dnes v 16 hodin končí možnost požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Nové tramvajové tratě v Praze by město mohlo stavit podle nových standardů. Izrael si připomíná 3 roky od teroristického útoku Hamásu. Dnes bude polojasno až oblačno s teplotami do 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Lidé dnes mají poslední možnost požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Vyřídit si ho můžou už jen osobně, a to do 16 hodin na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Průkaz můžou využít voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb ale musí zůstat ve svém senátním obvodu. Pro komunální volby průkaz neplatí. Čechům v zahraničí ho vydají zastupitelské úřady, i tak ale musí přijet hlasovat do Česka. Budoucí výstavba tramvajových tratí v Praze by se měla řídit jednotnými pravidly. Soubor nezávazných doporučení představilo vedení města. Podle nových standardů by například v kolejištích měly být sukulenty místo obyčejných rostlin. Dokument popisuje také ideální rozměry zastávek, říká architekt z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Jakub Hendrich.
3: Máme tam vlastně definované to, že pokud je na zastávkovém ostrůvku zábradlí, tak ideálně by mělo být prostupné, aspoň v některých částech, tak aby nebyl přístup na ostrůvek pouze vlastně z těch čel.
1: Fotografie a další materiály z osobního i profesního archivu Dany Drábové vystavují od dneška ve Státním úřadu pro jadernou bezpečnost v Praze. Výstava 40 let, které stojí za vyprávění, bude přístupná do konce listopadu. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a jaderná inženýrka zemřela loni 6. října v 64 letech. V Izraeli si dnes připomínají masakr Hamásu. Ozbrojenci z palestinského teroristického hnutí napadli jich Izraele přesně před 3 lety. Po celé zemi se konají vzpomínkové akce i protesty volající po odpovědnosti politiků.
4: Na Tel Avivské pláži leží černé pruhy látky s 1163 bílými siluetami, které reprezentují lidi zabité při útoku Hamásu před 3 lety. 251 žlutých siluet ukazuje na rukojmí, která ozbrojenci odvlekli do pásma Gazy. Vedle nich je nápis Cena za selhání. Ohlášené jsou taky protesty u domů ministrů, kteří byli v říjnu 2023 součástí vlády. Připomínkové akce se svědectvími přeživších i rodin obětí se odehrají hlavně na místech podél hranice s pásmem Gazy, která masakr nejvíc zasáhl. Desítky tisíc lidí mají večer dorazit na hlavní občanskou ceremonii v Tel Avivském parku. Z Izraele Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů v Anglii 0-3. Vlastní gól si dal Vladimír Coufal, dvakrát skoroval Harry Kane. A čeští fotbalisté do 21 let uzavřeli kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy porážkou 0-2 v Portugalsku. To ovládlo skupinu a prošlo na šampionát. Češi měli už před utkáním jistotu 2. místa a účasti v baráži. Dnes čekejte polojasno až oblačno, místy i zataženo, ojediněle se objeví mlhy. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat přechodně až do vyjasnění. Teploty vystoupí nejvýše na 18 až 20 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a jak to vypadá na silnicích, ještě doplní Katka Jelenová.
5: V Praze trvá silná ranní špička, nejdelší zdržení aktuálně nabíráte v Liberecké do centra, brzdí se už na konci Cínovecké a k Blance se jede přes 30 minut. Podobný čas ztratíte i na východní části okruhu, dál na Štěrboholské spojce, a to v úseku mezi Černým mostem a Europarkem. Hodně plno je i dál na trase na jižní spojce od nájezdu z Vídeňské přes ucpaný Barandovský most i do Břížskou až k Mrázovce. I tam čekejte minimálně 20-25 minut navíc. Na D5 z Plzně k Praze trvá silný provoz od Rudné přibližně z 6. kilometru na okruh za Ořech na 18. kilometr. Po pojíždí kamiony více než 40 minut, osobní auta okolo 30 minut. Na D1 před Prahou směrem z Brna už se naopak zdržení krátí. Následky nehody na kilometru 4,5 už odklidily. Kolona za sjezdem na Benešov z 18. kilometru se dává do pohybu.
0: Já ti moc děkuju, Katko, hezké ráno.
5: I tobě, Honzo, krásný den.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Rádio Praha.
0: A půl minuty po osmé posloucháte Rádio Praha ve středu 7. října. Hezké ráno přeje Honza Klaň. Za chvilku Linkin Park a jejich The Emptiness Machine. Taky Temper City a Self Aware.
2: Rádio Praha a Honza Klaň. 107,1 FM a DAB+.
7: DAB+.

0: Ellen, sitting down here. Dneska v poledne v rozhovoru Pražákům je hej, vystoupí novinář Daniel Hrubý, bude se s ním povídat Vojta Přívětivý, nenechte si to určitě ujít a dejte si oběd s námi. Teď je čtvrt na devět, středa 7. října, v Praze bude polojasno až oblačno, místy zataženo, odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat maxima 18 až 20 stupňů, furt jsme na devíti, a foukat bude slabý jižní vítr. Katko, zdravím tě.
1: Taky zdravím, hezké ráno. Před Zlíchovským tunelem směrem k Barandovskému mostu chvíli blokovala levý pruh dvě vozidla po drobnější nehodě. Už jsou pryč, kolona ovšem narostla až k Mrázovce a ještě výrazněji tak regulují provoz v tunelech na městském okruhu směrem Stroji na Smíchov. Trvá silná ranní špička, dlouhé zdržení nabíráte v Liberecké do centra, brzdí se na konci Cínovecké a k Blance se jede přes půl hodiny. Podobný čas necháte na východní části okruhu i na navazující Štěrboholské spojce stále v úseku mezi Černým mostem a Europarkem. Hodně plno i na jižní spojce od nájezdu z Vídeňské přes Barandovský most až do Dobříšské k Brázovce.
0: Díky moc, hezké ráno.
1: I tobě.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Marek ztracený, tak se nezlob. Půl devátá a další zprávy Rádia Praha s Aničkou Haškovou.
1: Úřady před komunálními a senátními volbami zabezpečují své systémy před hackerskými útoky. V kontaktu jsou například s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle něj hrozí totiž hlavně tzv. DDoS útoky. Při nich pachatelé přetíží web nadměrným množstvím kontaktů a vyřadí ho dočasně z provozu. Volební místnosti se v Česku otevřou v pátek ve 2 hodiny odpoledne. Lidé z pražského Radotína si můžou předběžně zamluvit pro nájem parkovacích míst v tamních připravovaných krytých garážích. 50 stání bude součástí tzv. Centra Radotín, které bude novou čtvrtí s více než 200 byty. Radnice začne parkovací místa pronajímat v příštím roce. Podobu budoucí čtvrti Nové Holešovice si můžou lidé prohlédnout na radnici Prahy 7. Vítězný návrh studia Chybík plus Krištof počítá s kompletní přeměnou lokality kolem stanice metra Holešovice a propojuje dopravní uzel s bydlením a obchody. Počítá také se vznikem 2 nových náměstí. Uplynulo 20 let od vraždy ruské novinářky Anny Politkovské. V roce 2006 ve výtahu v moskevském domě, kde žila, zastřelil nájemný vrah. Politkovská pracovala pro opoziční noviny Novaja Gazeta a dlouhodobě ostře vystupovala proti Kremlu a porušování lidských práv. Mezinárodní pozornost se získala kritickými reportážemi z války v Čečensku. Během dneška bude polojasno až oblačno, místy i zataženo. Ojediněle můžou přijít mlhy. Odpoledne čekejte ubývání oblačnosti přechodně až do vyjasnění. Teplotní maxima 18 až 20 stupňů. Povane slabý jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Katka Jelenová je v dopravním infocentru a ví, jak to vypadá na silnicích.
3: V Cínovecké se dojíždí do kolony už kousek před sjezdem na Březině ve Stadivi, co jedete do metropole Ústeckou D8 a pokračujete k Blance. Připravte se až na 50-minutové popojíždění. Kamiony se posouvají směrem k Novopatské, plní k Belskou, následně i celou východní část okruhu i Štěrboholskou spojku. Od sjezdu na Běchovice pak výrazně zpomalují i osobní auta v levém pruhu. Na jižní spojce směrem na Smíchov čekejte kolonu od podjezdu magistrály, odtud k Mrázovce pojedete více než půl hodiny. Na D7 na jezdu do Prahy ze Slaného popojíždí kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru. Čtvrt hodiny zabere trasa k letišti a zdržení čekejte i z druhé strany, tedy od Prahy. Fronta od sjezdu do Evropské je na 10 až 15 minut. A na D5 z Plzně do Prahy narůstá zdržení od Rudné z 6. kilometru na okruh za Ořech. Na 18. jedou osobní auta téměř hodinu, kamiony i dvojnásobně déle.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: I tobě, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Ellie Goulding a Lights ve 8:45 na Rádiu Praha. Teď přichází Jirka Štefo.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. V Lucerně začíná filmový festival B2K. Ten do českých kin přiváží to nejzajímavější z festivalu v Berlíně, Benátkách a Cannes. Těšit se můžete na výrazné světové i evropské snímky. Třeba ve středu se vydejte na vzpomínku na princeznu Mumbi, afrofuturistickou romanci z roku 2093 o mladém filmaři, válkou poznamenané Africe a světem, kde možná právě lidskost zůstává tím, co umělá inteligence nedokáže nahradit. Snímek začíná v Lucerně ve středu ve 8:45 večer. A rocková skupina Deep Purple vystoupí ve středu v pražské O2 aréně. Kapela, která v 70. letech spolu s Led Zeppelin a Black Sabbath patřila k průkopníkům britského hard rocku a heavy metalu, se do Prahy vrací už po několikáté. Nejslavnější období připomínají alba In Rock, Machine in Head nebo Made in Japan, na kterých nechybí ani legendární hit Smoke on the Water. Koncert Deep Purple začíná ve středu ve 20 hodin. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: V úterý byla mým hostem novinářka a spoluautorka výstavy Design pro Václava Havla Andrea Běhounková. K Havlovým se vrací už podruhé dost výrazně. Na obálce úplně první československé Vogue pod jejím vedením jsme mohli vidět Olgu Havlovou a Havlovy Antikódy. Ptal jsem se proto i na to, jaký má k Václavu Havlovi a jeho odkazu vztah.
4: Já jsem k Havlovým měla blízko, ne tedy fyzicky, že bych se s nima znala osobně. Měla jsem tu čest se s nimi potkat, ale pracovně, protože jsem pracovala v novinách a v médiích, ale ideově jsem k ním měla a mám do dneška velmi blízko a paní Olga je velkým vzorem, jestli to takhle můžu říct. Ona by to nechtěla slyšet, protože ona přesně nebyla ten typ, který by chtěl být něčím velkým vzorem. I z toho důvodu, my vlastně, když jsme vymýšleli, komu bychom věnovali první obálku československé Vogue, tak jsme si říkali, že vlastně bychom chtěli tu československou Vogue, tu 24. edici, definovat trochu jinak a definovat jí nějakou hodnotou. A vlastně tou hodnotou byla svoboda. A když si řeknete svoboda, tak kdo vás napadne? Václav Havel. A samozřejmě tam už pak bylo blízko k tomu věnovat to číslo nebo tu cover story Olze.
3: No a ve středu dorazí novinář a spisovatel Daniel Hrubý. Mluvit budeme třeba o nově zprovozněné Petřínské lanovce. Tak se nás popoledních zpráv.

0: Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Maxima 18 až 20 stupňů, posunuli jsme se teď na 10 a foukat bude slabý jižní vítr. Katko, máš slovo.
1: V Praze vlivem silné ranní špičky popojíždí řada kolon na tradičních místech. Magistrála z Pankráce do Holešovic ucpaná od budovy soudu až k prvním světlům v Legerově. Čekejte 25 minut navíc. Řidiči, kteří se magistrále pokoušejí vyhnout, tak plní Čiklovou, následně Rašínovo nábřeží. Od Vyšehradu okolo tančícího domu přes Rslovu a Ječnou je to nahoru k IP Pavlova také na půl hodiny. Vyplatí se tak spíše na magistrále zůstat. Jižní spojka směrem na Smíchov ucpaná od sjezdu na Pankrác k Mrázovce je to teď na 20 minut. Ve Strakonické do centra zastavíte už před okruhem na konci z Braslavy a nesouvisle budete popojíždět k Barandovskému mostu více než 20 minut. Nejpomalejší provoz čekejte v úseku mezi okruhem a Lahovičkami, pak mezi Závodištěm a Malou Chuchlí. Severovýchod Prahy stále velmi špatně průjezdný. Liberecká do centra z konce Cínovecké, Kbelská už z Novopatské od Letňan i směrem dolů mezi Novopatskou a Jižní spojkou. Stejně tak i východní část okruhu plus Štěrboholská spojka.
0: Díky moc, měj se.
1: Měj se fajn.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Viny.
2: Každé pondělí na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
3: Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born in

0: případu údajného vydírání kardiochirurgů z IKEMu. Tramvaje v Praze 4 dnes odpoledne začnou stavět na nové zastávce Hodkovičky. Jemenští povstalci Husíové zaútočili na mezinárodní letiště v Adenu. Dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty do 20 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Obvodní soud pro Prahu 4 dnes vynese rozsudek v případu údajného vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky z pražského IKEMu. Obžalovaní jsou někteří představitelé institutu, bývalý náměstek ředitele Jiří Malý a někdejší šéf jeho IT oddělení Petr Raška. Oba vinu odmítají.
2: Podle obžaloby chtěli tehdejší představitelé IKEMu oslabit Pirka a Netuku pomocí kompromitujících materiálů. Chtěli tak zabránit tomu, aby ohrožovali pozice vedení. Původně čel obžalobě taky tehdejší ředitel Michal Stiborek. Loni ale zemřel a soud jeho stíhání zastavil. Pirkovi například měli obžalovaní vyhrožovat zveřejněním dokumentů, a to o jeho údajných vazbách na dodavatele zdravotnického materiálu. Státní zástupce navrhl Malému a Raškovi podmíněné a peněžité tresty. Obhájci naopak žádají zproštění obžaloby. Michal Forst, Český rozhlas.
0: Lidé v Praze 4 budou ode dneška moci využívat novou tramvajovou zastávku Hodkovičky. Je mezi Černým koněm a Belárií. Tramvaje tam začnou stavět odpoledne po 15. hodině. Se stavbou dvou nástupišť za 30 milionů korun začali dělníci v červnu. Zastávka by měla být na znamení a stavět tam budou všechny spoje, které jezdí na trase mezi centrem a Modřany. Hlavní město chce proměnit historickou vilu Mrázovka v Praze 5 na Centrum duševního zdraví pro seniory. Schválili to pražští radní. Objekt chce vedení Prahy upravit i se zahradou za zhruba 57 milionů korun. Nové zařízení by mělo pomáhat především lidem s demencí a Alzheimerovou nemocí, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
3: Vila Mrázovka svým uspořádáním umožňuje vytvořit ambulance psychiatra, geriatra a klinického psychologa i zázemí pro zdravotní sestry, sociální pracovníky. Objekt tak vytváří vhodné podmínky pro poskytování komplexní zdravotně sociální péče.
0: Jemenští povstalci Husíové zaútočili dvěma raketami na mezinárodní letiště v Adenu. Místní bezpečnostní složky nehlásí žádné oběti ani zraněné. Koalice proti Husíům vedená Saudskou Arábií zároveň v noci oznámila zneškodnění balistické střely severně od hlavního města Saudské Arábie Riádu. Jemenští povstalci podporovaní Íránem vedou občanskou válku proti vládním jednotkám od roku 2014. Judistku Renatu Zachovou dnes čekají na mistrovství světa v Baku zápasy kategorie do 63 kg. V souboji prvního kola se dvojnásobná mistrně Evropy Zachová utká s Visovou z Lichtenštejnska. Dnes bude v Praze a okolí polojasno až oblačno, místy i zataženo, ojediněle s mlhami. Odpoledne oblačnosti ubude přechodně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů. Vítr bude foukat slabý jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A jdeme na silnice s Katkou Jelenovou.
5: Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna vázne provoz za sjezdem na Popovice. Nesouvisle se popojíždí z 15. kilometru. Odtud na Chodov k jižní spojce je to na půl hodiny. Pokud na 10. kilometru D1 sjíždíte na okruh směrem k letišti, čekejte kolonu i tam. Brzdí se už těsně za sjezdem z dálnice a chvílemi jen krokem se jede na začátek omezení u Jesenice. Na 81. kilometru kousek před Jesenicí teď navíc překážka v levém zúženém pruhu. Stojí tam nepojízdné osobní auto, s ním i policejní hlídka. Na okruhu směr letiště pokračuje i regulace vjezdu do obou tunelů. Další fronta vás zastaví před sjezdem na Vestec na 2. kilometru a její třetí část i na výjezdu z Lochkovského tunelu. A už na výjezdu z Prahy brzdí provoz omezení u letiště. Fronta od nájezdu z Evropské z 28. kilometru je na 10 až 15 minut.
4: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
5: Krásné ráno i tobě.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Kláněm, zdravím vás, za chvilku Tom Gregory a Fingertips. Bude taky Michal Šulta a jeho Lovesick.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM.

0: To byl Michal Šulte, Love Sick, je 10:15. Posloucháte Radio Praha.
1: Perný den, Radia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Středa, 7. října, svátek má spravedlivá, tedy Justýna. Tady je Petr Jungmann. 7. říjen roku 3761 před naším letopočtem je podle židovského Talmudu prvním dnem kalendáře, podle legend den stvoření světa. Světu je tedy dnes 5787 let.
4: Volejte sláva a 3 dny se radujte!
3: Snad ještě něco vydrží. V námořní bitvě u Lepanta v Jonském moři při pobřeží Řecka porazilo v roce 1571 křesťanské loďstvo svaté ligy pod velením španělského vojevůdce Dona Juana de Austria námořní síly Osmanské říše. Na 500 lodí tehdy stálo proti sobě. Křesťanská armáda měla mnohem lepší palebnou sílu a drtivě v bitvě zvítězila. Před 25 lety v roce 2001, jen několik týdnů po 11. září, zahájily Spojené státy a Velká Británie letecké útoky na vojenské cíle vládního hnutí Talibán a na výcvikové tábory sítě Al-Kaida v Afghánistánu. Operace dostala název Trvalá svoboda.
5: On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
3: Taliban se po 20 letech dostal zpátky k moci. Američani a Britové už jsou dávno odsud doma.
5: We will not waver. We will not tire. We will not falter.
3: Palestinské hnutí Hamas zaútočilo před 3 lety z pásma Gazy pomocí raket a pozemního útoku na Izrael. Teroristický útok si vyžádal přes 1200 obětí, většinou civilistů. Mnoho dalších lidí jako rukojmí skončilo v Gaze na dlouhé měsíce. Někteří se nevrátili. Izrael odpověděl raketovými útoky, později i pozemní operací. Tenhle fantastický zpěvák Scott s italskou krví, Luis Capaldi, má dneska kulatou 30. A já přeju hezký den.
0: Ten den bude polojasný až oblačný, místy zatažený. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat maxima 18 až 20 stupňů, teď jsme na 11. Foukat bude slabý jižní vítr. Katko, zdravím tě, máš slovo.
6: V Nové Povltavské na výjezdu z Blanky blokují levý odbočovací pruh do Holešoviček. 2 nabouraná osobní auta, na místo už dorazila i policejní hlídka. V tunelu se zpomaluje už za sjezdem na Letnou a o to výrazněji regulují provoz v tunelech směrem ze Smíchova. Kolonu čekejte i v Patočkově od Kajetánky, v Dobřížské před Mrázovkou, předtím už i na jižní spojce od sjezdu na Pankrác, ve Strakonické od Závodiště. V Radlické na trase k Dobřížské ztratíte 15 minut v koloně od budovy ČSOB. Na magistrále z Pankráce do Holešovic naberete 20 minut navíc v úseku mezi Vozovnou a prvními semafory v Legerově. Z druhé strany, tedy od Holešovic do centra, budete popojíždět mezi Florencí a muzeem. A ucpané zůstává Rašínovo nábřeží od Vyšehradu, následně pak celá trasa okolo tančícího domu Reslova i Ječná nahoru k Legerově.
0: Díky moc, hezké ráno.
6: Měj se fajn.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: kategorii Fingertips 9:30 na Rádiu Praha dáme si zprávy, připravila je Anička Hašková.
1: Kandidáti v senátních a komunálních volbách mají do dnešních 14 hodin poslední šanci vzdát se kandidatury. Udělat to můžou přes datovou schránku, poštou nebo osobně na registračním úřadě. Na hlasovacích lístcích ale i tak zůstanou. Volební komise pak v pátek a sobotu musí jen voliče o odstoupení z voleb informovat. Téměř 60 vzrostlých stromů má během podzimu přibýt v pražské Hostivaři a Horních Měcholupech. Praha 15 plánuje vysázet v parcích, u autobusových zastávek nebo ve vnitroblocích budov. Některé květinové záhony chce radnice nahradit trvalkami, které mají přežít i období dlouhého sucha, jako bylo letos v létě. Lidé v Praze si můžou prohlédnout opravu Pragerových kostek ve Vešehradské ulici na Novém Městě. Dělníci ke staveništi umístili vyhlídkovou lávku. Práce se skoro 1 miliardu a 400 milionů korun potrvají 3 roky. Dnes předpolednem oznámí Švédská královská akademie věd dalšího laureáta Nobelovy ceny, tentokrát v oboru chemie. V loni ocenění získali 3 vědci za vývoj organokovových sloučenin, které je možné využít k získávání vody z pouštního vzduchu, zachycování oxidu uhličitého nebo skladování toxických plynů. Dnes čekejte polojasno až oblačno, místy i zataženo, ojediněle se objeví mlhy. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat přechodně až do vyjasnění. Teploty vystoupí nejvýše na 18 až 20 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice. Co se na nich děje, sleduje Katka Jelenová.
3: V ulicích Prahy trvá dnešní vcelku vydatná ranní špička. Dlouhé zdržení stále čekejte v Liberecké od nájezdu z Veselské až k Blance. Je to na bezmála půl hodiny. Plná nadále i trasa z Hloubětína do Hostivaře. Kolona nejprve ve Kbelské mezi Novopatskou a Poděbradskou, pak dál v Průmyslové mezi Českobrodskou a Jižní spojkou. Na magistrále z Pankráce do Holešovic nabíráte 20 minut navíc v úseku mezi Pankrátskou vozovnou a prvními světly v Legerově. Jedete-li od Holešovic, budete popojíždět mezi Florencí a muzeem. Ucpané Rašínovo nábřeží od Vyšehradu, pak okolo tančícího domu popojíždíte Reslovou i Ječnou až nahoru k Legerově. Co se dálnice D5 týče na trase z Plzně do Prahy, tak stále zdržení nejen pro kamiony u Rudné na 6. kilometru zpomalí i osobní auta v levém pruhu a vše se jako obvykle rozjíždí až na okruhu směrem k D1 za Ořechem na 18. kilometru.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: I tobě, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hostem pořadu K věci bude místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová. Štěpánka Duchková se jí zeptá, zda se změnila pravidla při sčítání volebních hlasů, jak rychle se dozvíme výsledky voleb a také, jak jsou systémy chráněny před případnými kyberútoky. K věci Štěpánky Duchové. V pátek 18.45 na Rádio Praha. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Po půl desáté na rádiu Praha šabouzí Born to Die a taky LP a One

0: To byla LP One Last Time. Pražské vodovody a kanalizace otevřely nové laboratoře v areálu úpravny vody v Podolí. Ročně tam zkontrolují asi 50 000 vzorků pitné vody.
1: Momentálně přidávám filtr na fritu. Naleju a zapnu filtr.
2: Popisuje svou práci laborantka Kristýna v jedné z nových laboratoří. Ty jsou rozmístěné v několika budovách areálu. Pokračuje manažerka útvaru kontroly kvality vody pražských vodovodů a kanalizací Lenka Vavrušková.
3: Naše laboratoře provádí jak chemické analýzy, mikrobiologické analýzy a biologické analýzy. Naše kontrola začíná již na úpravnách vody a pak pokračuje po trase distribuce k jednotlivým spotřebitelům a kontrola končí na jednotlivých kohoucích u spotřebitele.
2: Vy už se tady nějakou dobu zvykáte na tyhle laboratoře. Jaká je vaše zkušenost zatím?
3: V tomhle areálu jsme teď od poloviny roku, kde jsme se přestěhovali po 2 letech přípravy, stavby, to, že máme možnost používat nové moderní přístroje, tak to posouvá dopředu nejen nás, ale i tu kontrolu kvality vody v Praze.
2: V prostorách mají pracovníci novou techniku, která využívá umělou inteligenci. Zejména přístroj Scan 5000. Ukazuje mi ho bioložka Monika Kováčová.
4: Používá se vlastně na počítání kolonii na miskách, které vyrůstají vlastně při stanovení a mikrobiologických analýzách.
2: Pro představu je to takový jako bílý válec vlastně a vedle toho máte teda počítač.
4: A ten bílý válec kromě té kamery a optiky má v sobě vlastně integrovanou tu umělou inteligenci. Je tam nějaký ten algoritmus, který vlastně pracuje s tím, co my mu zadáme v tom počítači, co vlastně konkrétně potřebujeme hledat, jaký velký organismy, jak barevný, co všechno nám má počítač.
2: Pražské vodovody a kanalizace hledali místo, kam by se mohli přesunout dlouhodobě, říká generální ředitel PVK Petr Mrkos.
5: A laboratoře, kromě toho, že byly tam Budikově ulice, tak byly ještě na několika dalších lokalitách, takže my tím, že jsme přestěhovali sem do úpravny Podolí, tak jsme všechny laboratoře zcentralizovali do jednoho místa.
2: Náklady na kompletní rekonstrukci byly přes 150 milionů korun. V laboratořích si lidé můžou nechat kontrolovat taky vodu ze studní a bazénu. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Dneska budeme mít polojasno až oblačno, místy zataženo. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Maxima 18 až 20 stupňů, jsme na 11 stupních a foukat bude slabý jižní vítr. Katka Jelenová má informace o dopravě.
6: Nejen na městském okruhu, ale také na hlavní části směrem z D1 k letišti trvá výrazná regulace provozu v tunelech. První část kolony začíná už ve sjezdu z dálnice a velmi pomalu se posouvá až na začátek zúžení u Jesenice. Následně se zastavuje před sjezdem na Vestec na 2. kilometru, to už kvůli omezenému provozu v Cholupickém tunelu. Okruh na výjezdu z Prahy a fronta na 10 až 15 minut k omezení u letiště, vjedete do ní kousek za nájezdem od Evropské. Liberecká zůstává ucpaná směrem do centra z úrovně Letňan k Blance, je to stále téměř na půl hodiny. Kolony se sunou i od Balabenky po Vltavskou, předtím před Jarovem Českobrodskou, následně spojovací k omezení u odbočky do ulice Žižkovu.
0: Já ti moc děkuju a přeju krásný zbytek středy. Ahoj.
6: Stejně tobě, Honzo, měj se krásně, ahoj.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
8: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
9: Praha žije.
10: Adele živě v Royal Albert Hall.
9: Adele žije.

0: Středa 7. října Praha vysílá zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Anna Hašková. Dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
1: Za vydírání kardiochirurgů v pražském IKEMu padly peněžité tresty. Nové muzeum v Praze 10 přiblíží historii a architekturu zahradního města. Rusko v noci znovu útočilo na Kyjev, nejméně 2 lidé zemřeli. Středa bude polojasná až oblačná, nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Za vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dostali dva bývalí manažeři IKEMu peněžité tresty. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Soudkyně právě čte odůvodnění rozsudku. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun. Někdejší šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Případ souvisel s mocenskými spory uvnitř IKEMu. Rozsudek není pravomocný. Oba bývalí manažeři jakoukoliv vinu popírají. Praha 10 otevře na začátku příštího roku nové muzeum o vývoji zahradního města. Hlavní výstava seznámí návštěvníky s historií tamních meziválečných vil a výstavby sídliště. Muzeum vznikne v historické Měšťanově vile, kde kromě výstavy plánuje městská část pořádat i komunitní akce, říká její mluvčí Jan Bruno Trop.
3: Jedná se o lokální centrum architektury a urbanismu zahradního města. Sídlí v modernistické Měšťanově vile s autenticky dochovaným ateliérem Jana Měšťana, které se proměňuje v otevřený prostor propojující architekturu, umění a příběh čtvrti.
1: Filmaři začali natáčet druhý díl terapeutického snímku Tloskov Fiction. V něm se propojují profesionální herci s klienty Centra sociálních služeb Tloskov. Film má posílit jejich sebevědomí. Posilou druhého dílu je herečka Hana Wagnerová.
4: Ty přijdou a všichni mají úsměv od ucha k uchu, jako je to fakt hrozně hezký. Navíc jim to hrozně jde. Umějí strašně dobře improvizovat. Myslím si, že jako mě strčili do kapsy okamžitě. Jako jsem byla vlastně úplně wow, to je super, jako...
1: Rusko v noci podniklo další vzdušný útok na ukrajinské hlavní město Kyjev. Podle ukrajinských úřadů při něm zemřeli 2 lidé. Nejméně 10 výbuchů se podle očitých svědků ozývalo z centra města. Podle kyjevského starosty Vitalie Klička střely zasáhly například neobydlenou oblast ve čtvrti Obolon a sklady poblíž centra. Další útok na východě Ukrajiny na město Dnipro poškodil průmyslový objekt. Čeští fotbalisté dál čekají na úvodní body pod novým trenérem Santim Deniou. I ve čtvrtém zápase Ligy národů prohráli, tentokrát v Anglii 0-3. Domácí skóre otevřeli díky vlastnímu gólu kapitána Vladimíra Coufala, který dohrával situaci ve Vápně a srazil si míč do sítě, ačkoliv Angličané akci nedobíhali. Reprezentační záložník Michal Sadílek k tomu říká.
5: My jsme to viděli, že ten hráč brzdil vlastně a už to nějak nezavíral. Samozřejmě, že Souf asi to vidí jinak nebo cítí jinak, protože s tím hráčem běží do toho Vápna, takže to tohle je prostě setina sekundy a musí se člověk rozhodnout, jestli to odkopne, nechá projít tím malým vápnem, ale rozhodně mu to nevyčítáme a snad v těch dalších zápasech se z tohoto poučíme.
1: Závěrečné dva duely ve skupině Ligy národů čekají reprezentaci v polovině listopadu. Během dneška bude polojasno až oblačno, místy i zataženo. Ojediněle můžou přijít mlhy. Odpoledne čekejte ubývání oblačnosti přechodně až do vyjasnění. Teplotní maxima 18 až 20 stupňů. Povane slabý jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sleduje kolegyně Katka Jelenová. Hezké dopoledne, Katko.
6: Pěkné dopoledne, Vojto. Kromě ucpané Liberecké směr centrum má stále až půlhodinovému zdržení mezi Letňany a sjezdem do Nové Povltavské. Teď sledujeme potíže hlavně v Blance. Ve směru z Břevnova do Troji se brzdí u sjezdu na Letnou a krokem se pokračuje k nehodě před koncem tunelu. V levém pruhu dvě havarovaná osobní auta, s nimi i vozidlo policie. V ulici k Barandovu ve směru z centra za Lamačovou teď je čerstvá nehoda. V levém pruhu se srazilo osobní auto s motorkářem, ten leží na zemi, tvoří se zatím kratší fronta, na místo spěchají záchranáři, už dorazili hasiči. Zdržíte se zatím 5 až 10 minut. Na hlavní části okruhu ve směru z D1 k letišti panuje velmi silný provoz už od sjezdu z dálnice. Popojíždí se jednak kvůli omezení mezi Jesenicí a Vestcem, pak i z důvodu nehody na 6. kilometru. Tam se projíždí pouze pravým pruhem, na místě záchranáři a i několik vozidel hasičů. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A 5 minut po 10. hodině startuje středeční dopolední Praha. Jsme rádi, že posloucháte. Před námi jeden z posledních dní babího léta, tak doufám, že dnes budete mít prostor po práci vyrazit ven. My se vám do té doby postaráme o to, abyste byli zásobovaní jak skvělou muzikou, tak informačním servisem. Česká vlajka příští rok na Eurovizi nebude. Česká televize se rozhodla soutěžní ročník 2027 kvůli úsporám vynechat a diváci se nedočkají ani přímého přenosu. Co za rozhodnutím stojí, shrneme za chvíli, no a ještě předtím vám nabídneme taky tu zmíněnou muziku. IMF Years and Years anebo Patrik Malý a Sebastian. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: To byl IMF, posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Dobrý den. Česko se příští rok nezúčastní Eurovize. Česká televize oznámila, že kvůli současným úpravám rozpočtu svého zástupce do soutěže nevyšle a ročník 2027 nebude ani vysílat. Eurovize je podle televize rozsáhlý projekt s výraznými produkčními a organizačními náklady. Rozhodnutí zatím platí jen pro ten příští rok. Česká televize zdůrazňuje, že každý ročník posuzuje samostatně, takže případný návrat do soutěže do budoucna nevylučuje. Česko se Eurovize účastní od roku 2007. Letos ve Vídni reprezentoval republiku Daniel Žižka a skončil 16. Soutěž poprvé vyhrálo Bulharsko se zpěvačkou Darou. Příští rok se v květnu tedy uskuteční v bulharském Burgasu. Pro české diváky tak bude rok 2027 po delší době eurovizní pauzou. Jestli jen ročním, ukážou až další rozhodnutí České televize. Tématu se věnujeme taky na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Budeme rádi, když se tam podíváte. My se podíváme na pražské silnice. V ulicích Barandovu směrem z centra za křížením Slamačovou zasahují záchranáři u vážné nehody osobního auta a motorkáře. Blokuje to dva pruhy, kolona od teras zatím na 10 minut, ale rychle se prodlužuje. Hasiči stojí v levém pruhu i ve směru z centra. Tam se zdržíte jen velmi krátce. V Blance směrem z Břevnova do Troji trvají potíže kvůli nehodě před Novou Povltavskou. V levém pruhu odklízejí následky střetu dvou osobních aut. Fronta narostla téměř k Prašnému mostu, tedy k nájezdu od David, čekejte proto 15 až 20 minut navíc. A na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti popojíždí dlouhá kolona hlavně kamionů, už ve sjezdu z dálnice. Vlečou se desítky minut k omezení mezi Jesenicí a Vestcem.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Zpěvačka Lola Young nás na Rádiu Praha dovedla ke krátkým zprávám. V 10 hodin na 29 minut je pro vás má Anna Hašková.
1: Jednací řád sněmovny by se mohl opět změnit, navrhuje to šéf poslaneckého klubu motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný. Podle něj by si třeba poslanci nově mohli stanovit konkrétní den, kdy by mohli hlasovat o návrzích zákonů bez rozpravy. Šťastný tak chce omezit parlamentní obstrukce. Aktuální jednací řád teď platí necelý měsíc. Pražský dopravní podnik dočasně uzavřel stanici metra A Staroměstská. Důvodem je technická závada eskalátorů. Cestující ve stanici nemůžou nastupovat ani vystupovat. Dopravce doporučuje využít nedaleké stanice Malostranská nebo Můstek. Omezení platí do odvolání. Lidé v Praze 4 budou ode dneška moci využívat novou tramvajovou zastávku Hodkovičky. Je mezi Černým koněm a Belárií. Tramvaje tam začnou stavět odpoledne po 15. hodině. Zastávka by měla být na znamení a stavět tam budou všechny spoje, které jezdí na trase mezi centrem a Modřany. V chorvatském Splitu dnes začne dvoudenní summit 9 států Evropské unie, které leží v oblasti Středozemního moře. Na summitu MED 9 budou diskutovat o bezpečnosti, migraci nebo odolnosti vůči změnám životního prostředí. Odpoledne bude v Praze a okolí oblačno, postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: To vypadá na pražských silnicích, ptám se Katky Jelenové.
3: V ulici k Barandovu směrem z centra stále popojíždí až 15-minutová kolona od teras k místu dřívější nehody za křížením s Lamačovou. Následky už odklidily blokovaný, ale stále zůstává levý pruh ve směru do centra, tam se ale nezdržíte. V Blance z Břevnova do Troji pokračují potíže kvůli nehodě před Novou Povltavskou. V levém pruhu následky střetu dvou osobních aut, kolona od Prašného mostu od nájezdu zde 15 až 20 minut ztratíte. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se prodlužuje fronta nákladních souprav, teď zastavují už kousek za Loděnicí na 9. kilometru a posouvají se až na okruh za Ořech na 18. D10 z Turnova do Prahy, tam fronta od Staré Boleslavy ze 13. kilometru, půl hodiny zabere trasa k omezení u Brandýsa. A ještě D1 před Prahou směrem z Brna na 10. kilometru se plní sjezd na Pražský okruh, dnes velmi silný transitní provoz. Kamiony následně popojíždí okruhem až na konec omezení u Vestce. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT 1. Cukrář Josef Maršálek hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT 2. Ivana Jirešová a Martin Písařík se na Madejze vydají po stopách Cristiana Ronalda. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu pražských symfoniků pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše Netopila s Událostmi v kultuře v přestávce. Středeční večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobrý den, pokračuje středeční dopolední Praha. V druhé polovině této hodiny se budeme věnovat dárcům kostní dřeně. Jakým způsobem se dárcem můžete stát a co to obnáší? Podrobnosti už za chvíli v reportáži, teď ale třeba skupina One Republic. Klidný poslech vám 3 minuty po půl 11. Přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Harry Styles v dopolední Praze. Dobrý den. Více než 220 tisíc lidí v Česku je zapsaných v registrech dárců kostní dřeně. Jen zlomek z nich se ale skutečně stane finálním dárcem a může tak někomu jinému zachránit život. I proto je potřeba registry neustále rozšiřovat a hledat nové zájemce. Co všechno samotný odběr kostní dřeně obnáší, se dozvíte v následující reportáži Sabine Vosecké.
1: Když by to někdo potřeboval, tak by vás čekala cesta do Plzně, kde je to specializované pracoviště.
2: Stanislav Chmela z organizace Nábor hrdinů vysvětluje novým zájemcům postup při odběru kostní dřeně. Ty se organizace společně s registry snaží najít při podobných akcích, jako je tahle, která se konala na půdě Univerzity Karlovy.
1: Dárci musí splňovat základní podmínky, což je věk 18 až 35 let do dne 36. narozenin, musí být perfektně zdravý. Ten dárce, aby mohl darovat, tak potřebujeme, aby byl co nejmladší a co nejzdravější. To zdraví znamená, nesmí brát žádné léky, nesmí se trvale s něčím léčit. A musí vážit alespoň 50 kilo a musí být ochotný někomu pomoct zachránit život.
2: Co ten samotný odběr, protože spousta lidí se ho trošku bojí, tak jak vlastně dneska ten odběr kostní dřeně vypadá?
1: Dárci, pokud se opravdu stanou dárci, což se stane jenom asi 1% z těch zapsaných, tak mají potom na výběr ze dvou metod. Buď to je uspíme, v celkové narkóze se dostaneme jehlou do jejich pánevní kosti, je to několik vpichů, žádné řezání nebo sekání do kosti, jenom vpichy, pár dní to potom může bolet asi jako naraženina. A druhá možnost, ta je bez narkózy, to jsou jenom dvě napíchlí žíly, většinou podloketní žíly, a takhle musí ten dárce vydržet 3 až 4 hodiny na tom nemocničním lůžku, než separátor z krve vyzbírá dostatečné množství krvetvorných buněk.
2: A jak samotná registrace vlastně vypadá?
1: Ta samotná registrace je velice jednoduchá a poměrně rychlá, je to na pár minut. My těm zájemcům vždycky vysvětlíme, dáme jim ty základní informace, aby věděli, k čemu se upisují. Zeptáme se jich, jestli jsou zdraví, jestli splňují ty základní podmínky. A pak si vyplní přihlášku, udělají si stěr dvěma štětičkama z pusy a je hotovo. Z toho stěru z těch štětiček v laboratoři zjistíme, jaké mají tkáňové znaky, neboli takzvané HLA znaky na povrchu buněk v těle, což je vlastně laicky řečeno takový imunitní kód, způsob, jakým imunitní systém pozná, jestli daná buňka je vlastní tomu tělu, jestli tam patří do toho těla, anebo jestli ji má zničit.
2: Dodává Stanislav Chmela. V Česku existují dva hlavní registry dobrovolných dárců krvetvorných buněk. Oba registry jsou taky napojené na mezinárodní systém. Sabina Vosecká, Radio Praha.
0: Máme také informace pro řidiče. V Blance ve směru z Břevnova do Troji popojíždí kolona od Prašného mostu, tedy od nájezdu od David. 20 minut ztratíte na cestě k nehodě před výjezdem z tunelu. V levém pruhu řeší kolize dvou osobních aut. Regulují kvůli tomu taky vjezdy do tunelu na městském okruhu směrem ze Smíchova. V Dobříšské před Mrázovkou fronta na 10 minut od výjezdu ze Zlíchovského tunelu na Břevnově ztratíte podobný čas v Patočkově od Kajetánky. V ulici k Barandovu směrem z centra se jen velmi pomalu rozjíždí kolona před dřívější nehodou za Lamáčovou, sune se od teras také kolem 10 minut a na konci Nuselského mostu před Legerovou vázne provoz kvůli omezení, silničáři tam frézovali vozovku, jede se zúženými pruhy, úsek od Vyšehradu pojedete zhruba 20 minut.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Máte rádi novinky?
5: Tak si nalaďte každou středu

0: Ve středu 7. října posloucháte Rádio Praha, bude 11 hodin a před námi jsou další aktuální zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Anna Hašková. Hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne. Hlukové limity zůstávají bez změn, rozhodl o tom ústavní soud. Chybějící vlakové soupravy City Elephant už třetí den stěžují železniční dopravu ve středočeském kraji a hlavním městě. Bulharsko ukončilo neúspěšné pátrání po posádce potopené civilní lodi. Odpoledne bude oblačno, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pravidla pro hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení vládního nařízení, které připravila skupina senátorů. Tvrdí, že se povolená hranice pro hlukové limity postupně zvyšuje a stát tak méně chrání zdraví lidí. Naposledy si limity vládním nařízením měnili v polovině roku 2023. Ústavní soud zamítl návrh už podruhé. Před 2 lety to bylo zejména kvůli formalitám. Další den ovlivňuje železniční dopravu ve středočeském kraji a v Praze nedostatek vlakových souprav City Elephant. Dnes jich podle Českých drah chybí 8, v pondělí to bylo přes 20. Některé mají technické závady, další jsou odstavené kvůli instalaci bezpečnostních systémů. Část spojů proto jezdí s poloviční kapacitou, říká mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
3: V tuto chvíli jsou v provozu všechny Panteři, chybí 8 kusů City Elephantů, dotčené jsou trasy směrem na Benešov, týká se to také vlaku, které jdou z Prahy přes Český Brod do Kolína nebo do Lysé nad Labem. V tuto chvíli se podařilo obsadit všechny vlaky jedoucí směrem na Beroun.
1: Za nevypravené nebo kapacitně oslabené vlakové soupravy chce Středočeský kraj Českým drahám uložit pokutu v řádu stovek tisíc korun. Zesnulou Danu Drábovou si lidé můžou ode dneška připomenout v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na pražském Senovážném náměstí. Začíná tam výstava s názvem Dana Drábová, 40 let, které stojí za vyprávění. Fotografie a různé dokumenty připomínají její kariéru v oblasti jaderné energetiky, říká dlouholetá partnerka Drábové a autorka výstavy Markéta Pávová.
4: Výstava bude otevřená do konce listopadu, ve všední dny je to od 9 do 18 hodin a o víkendu od 10 do 16.
1: Bulharsko ukončilo pátrání po námořnících z obchodní lodi, kterou včera potopili drony. Záchranáři nikoho z posádky nenašli, informovala o tom bulharská záchranná služba. Letouny útočily na 2 plavidla v ekonomické zóně země. Jedno plulo pod vlajkou Palau a druhé pod vlajkou Toga. Posádku prvního z nich se podařilo evakuovat. Bulharské úřady z útoku zatím nikoho neobvinili. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ale dříve uvedl, že za ním stojí Rusko. Kvůli hrozbám pro námořní bezpečnost v Černém moři dnes zasedne bulharská bezpečnostní rada. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů v Anglii 0-3. Vlastní gól si dal Vladimír Coufal, dvakrát pak skóroval Harry Kane. A čeští fotbalisté do 21 let uzavřeli kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy porážkou 0-2 v Portugalsku. To ovládlo skupinu a prošlo na šampionát. Češi měli už před utkáním jistotu druhého místa a účasti v baráži. Odpoledne čekejte oblačno, později se vyjasní. Teploty vystoupí nejvýše na 19 až 21 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S kolegyní Katkou Jelenovou se vydáme na pražské silnice. Dobré dopoledne.
5: Dobré dopoledne. V Praze teď největší potíže působí následky nehody v Blance směrem z Břevnova do Troji. Před výjezdem do Nové Povltavské stále blokují levý pruh 2 nabouraná osobní auta, označená policejními majáky. Kolona od nájezdu z Davis zhruba na 20 minut. Kvůli tomu pokračuje regulace vjezdu do tunelu ve směru ze Smíchova. Postojíte v Dobřížské před Mrázovkou z konce Zlíchovského tunelu. V Patočkově od Kajetánky kratší zdržení naberete i ve Svatovícké před Prašným mostem. Na D1 na příjezdu do hlavního města směrem z Brna čerstvá nehoda před okruhem. Na 12. kilometru havaroval kamion, stojí na začátku sjezdu do Říčan. Kolona začíná za sjezdem na Popovice na 14. kilometru, zdrží vás čtvrt hodiny. A velmi silný transitní provoz pak pokračuje i dál okruhem směrem k letišti. Nákladní soupravy se sunou v pomalejším tempu od sjezdu z D1 až k omezení mezi Jesenicí a Vestcem. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý Dobrý den, 4,5 minuty po 11. hodině posloucháte středeční dopolední vysílání Rádia Praha. Ať už nás ladíte na 107,1 FM v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas, tak jsme moc rádi, že posloucháte. Před námi jedno velice zajímavé mořské téma, slunečník 30 cm nad korálem. I tak teď vědci na Floridě zkoušejí chránit útesy před následky mořských vln veder. Jednoduché zastínění už v prvních pokusech některým korálům pomohlo znovu získat barvu. Jak to funguje, řekneme za chvíli. No a ještě předtím nás samozřejmě čeká taky další muzika. Nemusíte se bát, sedíte-li za volantem. I v této hodině vám každých 15 minut nabídneme dopravní servis, který vás bude informovat o provozu v Praze. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: 11 hodin a 15 minut posloucháte středeční dopolední vysílání Rádia Praha. Přeju vám hezký den. No a teď nás čeká jedno vědecké téma. Vědci na Floridě zkoušejí poměrně jednoduchý způsob, jak korálům pomoct přežít extrémně teplá období. Staví na ně podvodní slunečníky. Když se totiž oceán příliš ohřeje, korály se ve stresu začnou věnovat vypuzování mikroskopické řasy, které jim dodává živiny i typickou barvu. Začnou bělat a při dlouhodobém přehřívání můžou nakonec uhynout. Vědci proto nad část mozkových korálů u souostroví Florida Keys umístili lehké konstrukce se síťovinou asi 30 cm nad jejich povrch. Ty vodu neochlazují, ale tlumí intenzivní sluneční a ultrafialové záření, které tepelný stres ještě zhoršuje. Některé zastíněné korály během experimentu začaly znovu získávat barvu, zatímco ty nechráněné dál bledly. Na celé korálové útesy ale podobné konstrukce řešením nejsou, bylo by to technicky i finančně příliš náročné. Vědci je proto berou spíš jako dočasnou pomoc pro nejcennější nebo nejohroženější části útesů během extrémních veder. Dlouhodobá ochrana korálů podle nich pořád závisí hlavně na tom, jestli se podaří zpomalit oteplování oceánů. Je to téma, kterému se věnujeme taky na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Jestli by vás zajímalo víc, budeme rádi, když si nás zpravodajský web rozkliknete. Amerických oceánských břehů teď ale zpátky na pražské silnice. Na městském okruhu směrem ze Smíchova na Troju stále regulují provoz v tunelech. Příčinou je nehoda v Blance před výjezdem do Nové Povltavské. Levý pruh blokují následky střetu dvou osobních aut. Čeká se na příjezd odtahové služby. Od sjezdu na Dejvice naberete 20 minut navíc. Zdržení kvůli zmíněné regulaci čekejte i v Patočkově od Kajetánky. I v Dobřížské před Mrázovkou z konce Zlíchovského tunelu. Nuselský most směrem z Pankráce do Holešovic zůstává plný v celé délce od Vyšehradu. Do Legerovy se jede čtvrt hodiny, plná je i trasa ze Smíchova do centra, z poloviny Jiráskova mostu, poté Reslovou i Ječnou až k IP Pavlova.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: To byl Michael Jackson, bude 11:30, teď je čas na krátké zprávy Rádia Praha. Slovo má Anna Hašková.
1: Úřady před komunálními a senátními volbami zabezpečují své systémy před hackerskými útoky. V kontaktu jsou například s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle něj totiž hrozí hlavně tzv. DDoS útoky. Při nich pachatelé přetíží web nadměrným počtem kontaktů a vyřadí ho tím dočasně z provozu. Volební místnosti se v Česku otevřou v pátek ve 2 hodiny odpoledne. Lidé z pražského Radotína si můžou předběžně zamluvit pro nájem parkovacích míst v tamním připravovaných krytých garážích. 50 stání bude součástí tzv. Centra Radotín, kde bude novou čtvrtí s více než 200 byty. Radnice začne parkovací místa pronajímat v příštím roce. Po dobu budoucí čtvrti Nové Holešovice si můžou lidé prohlédnout na radnici Prahy 7. Vítězný návrh studia Chybík plus Krištof počítá s kompletní přeměnou lokality kolem stanice metra Holešovice a propojuje dopravní uzel s bydlením a obchody. Počítá také se vznikem dvou nových náměstí. Uplynulo 20 let od vraždy ruské novinářky Anny Politkovské. V roce 2006 jí ve výtahu moskevského domu, kde žila, zastřelil nájemný vrah. Politkovská pracovala pro opoziční noviny Novaja Gazeta a dlouhodobě ostře vystupovala proti Kremlu a porušování lidských práv. Mezinárodní pozornost si získala také kritickými reportážemi z války v Čečensku. Během odpoledne bude oblačno, později čekejte vyjasňování. Teplotní maxima 19 až 21 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských a okolních silnicích, ví Katka Jelenová. Hezké dopoledne.
3: Pěkné dopoledne, Vojto. Na městském okruhu směrem ze Smíchova do Troji pokračuje regulace provozu v tunelech. Hlavní příčinou je nehoda v Blance před výjezdem do Nové Povltavské. Stále v levém pruhu následky střetu dvou osobních aut. Kolona od sjezdu na Dejvice je na 20 minut. Pojďme se podívat za Prahu, respektive před Prahu. Dálnice D10 směrem z Turnova do hlavního města. Za Brandýsem mezi 10. a 8. kilometrem dnes silničáři uzavřeli levý pruh. Zhruba do 15. hodiny se tak jede pouze pravým. Kolona od sjezdu na Starou Boleslav ze 14. kilometru je na půl hodiny. A dálnice D5 z Plzně do Prahy, fronta kamionů stále popojíždí od Loděnice z 9. kilometru. Sunou se i dál okruhem, jako obvykle, k Ořechu na 18. kilometr. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Je autorkou kuchařek, hraje v divadle, působí jako koučka. Martina Dvořák-Vinigerová je žena mnoha profesí a také žena, která od základu proměnila svůj život poté, co překonala rakovinu. Proč se rozhodla s nemocí nebojovat, ale spolupracovat? I o tom promluví v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: 3 minuty po 11:30 pokračuje středeční dopolední Praha. Přeju vám hezký den. Volby se blíží, proto je čas se připomenout třeba to, kde bývají volební místnosti. A víte, co všechno se k volbám vůbec vzít sebou? Jestli váháte, poslechněte si už za chvíli další díl našeho volebního průvodce. Do té doby třeba Marek Ztracený anebo David Guetta. Hezký poslech.
2: Rádio.

0: Skupinu Lighthouse Family jste poslouchali ve středečním dopoledním vysílání Rádia Praha. Dobrý den. Důležitá otázka. Máte platný občanský průkaz anebo cestovní pas? Raději si je před volbami zkontrolujte. Bez průkazu totožnosti vás totiž komise odvolit nenechá. Co všechno sebou do volební místnosti vzít a co když se do ní nemůžete dostat třeba kvůli schodům? I to vám poradíme v dalším díle našeho volebního průvodce.
1: Po celém Česku se v pátek otevře 14,5 tisíce volebních místností. V menších obcích a městech bývají na úřadech nebo třeba v hospodách. Na sídlištích je často najdete v nejbližší škole.
2: Každý okrsek má v rámci obce svoje vlastní číslo. Kde najdete adresu své volební místnosti, říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Bývá dobrou praxí těch větších úřadů, že do té volební dokumentace, která vám chodí s hlasovacím lístkem, tak je obsažena i informace o adrese volební místnosti. Současně zákon stanoví, že na úřední desce musí tedy být zveřejněny informace o umístění volebních místností.
1: Ve volební místnosti je připravená komise. Té se musíte prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. S řidičským průkazem odvolit nemůžete.
2: I letos se dá volit taky s elektronickým občanským průkazem. Ten se zobrazuje v aplikaci e-doklady, kterou si můžete stáhnout do mobilu. Loni se při volbách systém potýkal s výpadky. Jak se problémům dopředu vyhnout, radí ředitel digitální informační agentury Bohdan Urban.
4: Stačí tu aplikaci otevřít s mobilním nebo Wi-Fi nebo jiným připojením, protože dojde k synchronizaci dokladů. V tu chvíli 48 hodin je možné se prokázat i bez aktuálního připojení k internetu.
1: Potom, co se komisi prokážete, vám vydá obálku a můžete se vydat za plentu. Tam upravíte volební lístky. Jak na to, si řekneme zítra. Poté už stačí obálku vhodit do urny a máte odvoleno.
2: Pokud jste nemocní nebo třeba nezvládnete vyjít k urně do patra, můžete se s komisí domluvit na tom, aby k vám vyslala komisaře s přenosnou volební schránkou. Kdy a jak o ni žádat, vysvětluje Tomáš Jirovec.
3: V den voleb můžete klidně zavolat do té konkrétní volební místnosti, tam to zvedne člen okrskové volební komise a domluví s vámi nějaký termín, kdy zhruba by ta komise vás mohla navštívit a kde vás má navštívit.
1: Číslo na komisi najdete na webu příslušného městského nebo obecního úřadu. Přenosnou urnu můžete využít, i když jste v nemocnici nebo pečovatelském domě. Opět ale záleží na domluvě s komisí.
2: U senátních voleb navíc platí, že musíte být ve svém senátním obvodě. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: No a pojďme se podívat taky na pražské silnice. V Blance ve směru z Břevnova do Troji trvají potíže před výjezdem do Nové Povltavské. V levém pruhu stojí dvě havarovaná osobní auta, s nimi vozidlo policie. Čekají na příjezd odtahové služby. Kolona popojíždí přes 20 minut od sjezdu na Dejvice. Pokračuje i regulace vjezdu do tunelů od Barandovského mostu. Zdržení tak čekejte jak v Dobříčské před Názovkou, tak v Patočkově od Kajetánky. Zlehka se plní i Radlická před Dobříčskou od školy a na Andělu Duškova od Vrchlického. Od Pankráce je ucpaný Nuselský most až do Legerovy, od Holešovic magistrála mezi Bulharem a Muzem. A v Reslově naberete zdržení už z konce Jiráskova mostu, dál se jede krokem až k IP Pavlova. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Nelaďte se od pondělí.

0: Je středa 7. října, Praha vysílá polední zprávy, je 12 hodin a ve studiu připravená se zprávami kolegyně Anna Hašková. Hezké poledne.
1: Dobré poledne. Za vydírání kardiochirurgu v pražském IKEMu padly peněžité tresty. Praha 16 spouští předběžnou registraci na pronájem parkovacích míst v připravovaném centru Radotín. Izrael si připomíná 3 roky od teroristického útoku Hamásu. Odpoledne čekejte oblačno a teploty do 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Za vydírání kardiochirurgu Jana Pirka a Ivana Netuky dostali 2 bývalí manažeři IKEMu peněžité tresty. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Soudkyně přečetla odůvodnění rozsudku. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun. Někdejší šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Případ souvisel s mocenskými spory uvnitř IKEMu. Rozsudek není pravomocný. Oba bývalí manažeři jakoukoliv vinu popírají. Lidé z pražského Radotína si můžou předběžně zamluvit pro nájem parkovacích míst v tamním připravovaných krytých garážích. 50 stání bude součástí takzvaného centra Radotín, které bude novou čtvrtí s více než 200 byty. Radnice začne parkovací místa pronajímat v příštím roce, říká tajemník Prahy 16 Pavel Jirásek.
3: Do registračního formuláře mohou občané vyplňovat svůj zájem a údaje s tím, že do konce roku budou tyto záležitosti vyhodnoceny a bude zjištěno, jak velký zájem v reálu skutečně je.
1: Celkem 22 litrů krve včera darovali Sokolové na 12. hromadném odběru v Praze. Zapojilo se do něj na 50 dobrovolníků. Akce Sokolská kapka krve má k dárcovství přivést hlavně mladší a nové dárce. Zároveň připomíná blížící se památný den sokolstva, říká místostarostka České obce Sokolské Kamila Šulcová.
4: Propojení má neuvěřitelný dosah a rozsah, protože si připomínáme sílu bratrů a sester v protinacistickém hnutí a myslím si, že právě i to darování, ta nebojácnost, solidarita, pomoc, propojení tam je ohromné.
1: Izraeli si dnes připomínají masakr Hamásu. Ozbrojenci z palestinského teroristického hnutí napadli jich Izraele přesně před 3 lety. Po celé zemi se konají vzpomínkové akce i protesty volající po odpovědnosti politiků.
5: Na Tel Avivské pláži leží černé pruhy látky s 1163 bílými siluetami, které reprezentují lidi zabité při útoku Hamásu před 3 lety. 251 žlutých siluet ukazuje na rukojmí, která ozbrojenci odvlekli do pásma Gazy. Vedle nich je nápis Cena za selhání. Ohlášené jsou taky protesty u domů ministrů, kteří byli v říjnu 2023 součástí vlády. Připomínkové akce se svědectvími přeživších i rodin obětí se odehrají hlavně na místech podél hranice s pásmem Gazy, která masakr nejvíc zasáhl. Desítky tisíc lidí mají večer dorazit na hlavní občanskou ceremonii v Tel Avivském parku. Z Izraele Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Judistka Renata Zachová postoupila na mistrovství světa do 2. kola kategorie do 63 kg po vítězství nad Vysovou z Lichtenštejnska. Aktuálně v azerbajdžánském Baku zápasí se Španělkou Vasquezovou Fernandezovou. Odpoledne bude v Praze a okolí oblačno, postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Polední provoz na pražských silnicích sleduje Katka Jelenová.
6: Na konci jižní spojky před Barandovským mostem čerstvá nehoda v prostředním pruhu. 2 osobní auta zatím označená pouze výstražným trojúhelníkem. Fronta krátká na pár minut. V Blance směrem z Břevnova do Troji už nic nepřekáží. Před výjezdem do Nové Povltavské se podařilo odtáhnout obě nabouraná osobní auta. Opět se tak jede oběma pruhy a kolona od Prašného mostu se celkem rychle rozjíždí. A co nevidět, by měla skončit i regulace provozu v tunelech na městském okruhu směrem z Barandovského mostu. Od Pankráce stále zůstává ucpaný Nuselský most až do Legerovy, od Holešovic pak magistrála mezi Bulharem a Muzeem. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: 4:45 po 12. hodině vám přeju dobrý den. Petřínská lanovka je po 2 letech zpět. Celkem má za sebou 135-letou historii, několik podob a kromě té poslední 2leté dokonce i 20-letou pauzu. Její příběh dnes proberu s novinářem a spisovatelem Danem Hrubým.
1: Pražákům je hej na Rádio Praha. A Vojtěch

0: Posloucháte Rádio Praha. 135 let, 4 generace a několik okamžiků, kdy už to vypadalo, že další ani nebude. Petřínská lanovka se po dvouleté přestávce vrátila na trať v nové podobě a spolu s ní vyšla také nová kniha, která mapuje její příběh od roku 1891 až po současnost. Jedním z jejich autorů je novinář Dan Hrubý, ten je dnes mým hostem. Moc za to děkuju, Dane, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, dobré poledne.
0: Dané, nová Petřínská lanovka vozí cestující teprve pár týdnů. Kdy jste se v ní, v té nové, poprvé svezl vy?
1: Tak já jsem měl možnost se s ní svést i během zkušebního provozu, kdy jsme na té nové lanovce, která procházela testovacím obdobím, připravovali fotky, připravovali jsme fotodokumentaci k naší knize a patřil jsem, a to se nechci chlubit, ale vlastně
0: jen
1: mám z toho
0: pochlupte,
1: radost.
0: Jo,
1: mám z toho radost, protože... Jsem byl pozván na zahájení na první den provozu Petřínské lanovky 20. září pozdním odpoledni a musím se přiznat, že jak to nemám rád a tady v pražských ulicích vždycky se vztekám, když se někdo v tramvaji tlačí nebo u autobusu, v metru, kdekoliv na ulici, tak jsem se taky, musím se přiznat, trochu tlačil, protože jsem si říkal, tak se dostanu aspoň, když ne do prvního, protože tam jeli zasloužilí prostě celebrity a funkcionáři všeho druhu. Konec konců máme před volbama. Ale říkal jsem si, tak aspoň do toho druhého vagónu se nacpu, abych to mohl vypravovat, že jsem jel druhým vagónem, s druhou lanovkou čtvrté generace. Podařilo.
0: No. A pamatujete si, Dane, ještě úplně první jízdu Petřínskou lanovkou ve svém životě?
1: Určitě, lanovka, já když jsem byl kluk, možná to vemu trošku ze široka, ale s lanovkou to souvisí. Já když jsem byl kluk a vyrůstal jsem v Praze na Starém Městě, tak jsem s kamarády, ze spolužáky ze základní školy jsme chodili na Petřín. Tehdy lanovka byla v rozvalinách, ta trať byla zarostlá náletem a travou. Restaurace na Nebozísku, celá ta budova, to byla jedna velká rozvalina. Aha. Propadla, srčela tam voda, všude rostly nálety a to samozřejmě bylo Eldorado pro nás, pro kluky, kterým bylo tehdy nějakých 10 let. Ta lanovka obnovila provoz až v roce 1985, to už jsem přece jenom byl starší, příliš starý na to, abych prolízal starý baráky a rozvaliny. A já jsem vůbec poprvé lanovkou jel za kamarády na koleje na Strahov. To byl v té době po roce 85 vlastně dlouho takový hlavní dopravní motiv lanovky, že spojovala koleje s Dolní Prahou, s Dolejší Prahou.
0: Takže už když jste vyrůstal, tak vám přišlo, že je ta lanovka něco, co Praze chybí?
1: Určitě. Já myslím, že lanovka Praze chybí, ačkoliv její dopravní význam je vlastně minimální.
0: Přijde mi tím diskutabilní.
1: Ano, ten kopec zase není tak extrémní, ta trasa jde víceméně objet jinými dopravními prostředky městské hromadné dopravy. Ale ta lanovka žije v pražské paměti. Já v době, kdy nejezdila, tak si dobře pamatuju, jak mi rodiče vypravovali, jak mi maminka vypravovala o tom, že ta lanovka jezdila. Když jsme tam na nějaké procházce nedělní přišli, tak říkala, a tady byla, a tady jezdila, a už nejezdí, protože Petřín se sesul, protože Petřín je nestabilní svah. Nepochybně to slýchala i od svých rodičů. Je to něco, co patří k dějinám Prahy, k čemu mají také Pražané vztah, a to si troufnu říct, emoční, srdeční. Všimněte si, že přesto, že nemá ten dopravní význam, tak i teď, když zahájila provoz, tak se na ní stojí dlouhé fronty. V zásadě lanovka jezdí navzdory všemu jízdnímu řádu, jak to jenom jde, nahoru, dolů, vysype cestující, nasype a zase jede. A nejsou to zdaleka jen cizinci, jsou to z velké části Pražané i návštěvníci Prahy z Čech a Moravy. Prostě ta lanovka je něco, co tak nějak patří k Petřínu A Petřín jako celek i díky Máchovi a Jaru a Máji vlastně nějak hodně pevně uvízlo v našich srdcích.
0: O Petřínské lanovce si dnes povídám s novinářem Danem Hrubým, za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Na konci jižní spojky před Barrandovským mostem řeší srážku dvou aut v pravém pruhu, tvoří se kolona, zpomalíte za uzavřeným sjezdem na Pankrác, zdržení do 10 minut. Na Nuselském mostě zůstává kolona směrem do centra na více než 10 minut, v Reslově a Ječné se popojíždí od tančícího domu až na IP Pavlova. Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, poprvé se brzdí za dálnicí D1 k Ořechu, 20 minut navíc v osobních autech. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Fantastická filmová hudba živě v Rudolfinu. 24. a 25. října zazní Harry Potter, Piráti z Karibiku, Pán prstenů a další fantasy příběhy. Filmovou filharmonii a dva pěvecké sbory povede dirigent Robert Kružík. Více na www.filmovafilharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Petřínská lanovka letos začala psát svou už čtvrtou kapitolu. Všechny předchozí teď připomíná nová kniha Lanovka na Petřín a dějiny pražských lanových drah. Jejím spoluautorem je novinář Dan Hrubý, který je dnes mým hostem. Dané, když jste nastoupil do toho úplně nového vozu, té petřínské lanovky, teď po té dvouleté pauze, měl jste pocit, že jedete pořád tou samou petřínskou lanovkou, kterou jste znal předtím, anebo je to už úplně jiný zážitek?
1: Tak jediná možná odpověď je asi ano i ne. Ano,

0: a ty pocity jsou stejné, rychlost je stejná, takže nutně člověku, a možná i v tom je trochu ta oblíbenost lanovky, v člověku nutně ten sentiment zazní. Ne proto, odpověď ne proto, že ta lanovka je opravdu jiná. Minimálně tím, že je z ní mnohem líp vidět, do všech stran má prosklenou i střechu, takže ku příkladu při cestě dolů na újezd se vám otevírá krásný výhled střechou na protilehlé staré a nové město, na Prahu jako takovou. A to je vážně krásný zážitek.
1: Kor, když ten člověk vyrůstá.
0: Určitě, ale já nechci, aby to vyznělo tak banálně, že je krásný zážitek se dívat na Prahu. Spíš jsem tím chtěl říct, že designérce Anice Marešové se podařilo ten vnitřek, ten interiér udělat tak, že tam nic nebrání výhledu. Ať už jste vepředu, vzadu, nalevo, napravo, dokonce i když jste uprostřed těch oddílů lanovky, tak máte po každý bezvadný výhled a vidíte do všech stran bez toho, že by vám bránili nějaký tyče nebo prostě nějaký součásti toho vnitřního mobiliáře.
1: Pardon za tu poznámku o tom, že jste tam vyrůstal. Vy jste ostatně sám...
0: Já jsem si uvědomil, že to tak vyznělo.
1: Ne, vy jste ostatně sám
0: tak
1: v jednom...
0: sentimentální zas nejsem.
1: Vy jste ostatně sám v jednom rozhovoru říkal, že ta stará dobrá Praha, že je do značné míry mýtus. Jste říkal, že určitě. Trocha sentimentu je v pořádku, ale člověk se na to musí dávat pozor.
0: Musí si to hlídat.
1: Dané na obálce té knihy, které jste spoluautorem, je 5 autorských jmen. Co je v té knize konkrétně vaše? Čemu vy jste se konkrétně věnoval?
0: Já jsem konkrétně tu knihu jako editoval, celou připravil. Připravil jsem texty dvou autorů, kteří už bohužel nejsou mezi námi. V prvé řadě to byl Pavel Fojtík, který byl pro ty posluchače, kteří ho neznají, to byl takový opravdu největší autorita, dá se říct, mezi historiky městské hromadné dopravy v Praze. Druhým byl pan Miroslav First, který na lanovce pracoval na ní spolu se svým otcem. Dá se říct, že oba dva spojili s lanovkou život a přinejmenším bez pana Miroslava Firsta staršího by možná to strojové zařízení dnešní lanovky už neexistovalo. A já jsem pak osobně dopisoval ty části, které se týkají nejmodernějších dějin té lanové dráhy, plus neměli jsme v Praze jenom lanovou dráhu na Petří, měli jsme i lanovku na Letnou. Byly tady pokusy o další lanové dráhy v historii na přelomu 19. a 20. století, takže tyhle kapitoly jsem dopisoval sám.
1: A když jste se do historie té konkrétně petřínské lanovky ponořil opravdu hluboko, bylo tam něco, co jste o ní zjistil, co jste předtím vůbec netušil?
0: Určitě. První věc, která mě upřímně šokovala, byla, že po okupaci 21. srpna 1968 si sovětští vojáci udělali na lanovce základnu, obsadili ji a několik dnů tam přebývali, což vedlo fakticky k zdemolování toho, co tam bylo. Co šlo spálit, to spálili, část lanovky používali jako hygienické zařízení. To mě upřímně šokovalo. A druhá věc, protože já se ve své práci, v tom, co píšu, snažím vyhledávat příběhy, které s Prahou souvisí. Příběhy lidí, kteří v Praze žili a nějak se propsali výraznějším způsobem do její tváře, ať už jsou slavní dneska nebo takřka neznámí. Tak to byl právě příběh zmíněného pana Miroslava Firsta, který na lanovce pracoval tuším od roku 1953 až do zastavení provozu v roce 1965. To bylo zastavení provozu té druhé generace lanovky, ke kterému došlo v důsledku sesuvu půdy na Petříně. Pan Miroslav First potom v roce 65, když pak přišly další sesuvy, ještě horší, tak nepřestal věřit, že ta lanovka jednou pojede. Samozřejmě v tom tehdejším centralizovaném režimu byly úplně jiné starosti, stavilo se metro, to byla priorita. Na lanovku vlastně všichni kašlali.

0: A pan Miroslav First spolu se synem a s několika kamarády na tu lanovku, na ten Petřín chodili každý víkend, kdy jenom mohli, a celá ta 70. léta, vlastně od poloviny let 60. už, celá 70. léta až do začátku let 80. to zařízení udržovalo i v provozu schopném stavu. Mazali ho, vlastně, kecal bych, nevím, co to všechno obnáší, ale chodili tam každou volnou chvíli bez jakéhokoliv nároku na odměnu, jenom proto, že tu lanovku měli rádi a že věřili, že zase jednou pojede.
1: Říká novinář Dan Hrubý, mluvíme o petřínské lanovce, za chvíli budeme v našem rozhovoru pokračovat.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha. Mým dnešním hostem je novinář Dan Hrubý. Bavíme se o petřínské lanovce. Dan Hrubý je totiž jedním z autorů nové knihy o petřínské lanovce, ale i dalších pražských lanových dráhách. Dane, o petřínské lanovce už několik knih existuje. Co jste chtěli v této udělat jinak?
1: No tak já si nejsem jistý, jestli existuje. Existuje brožur, který připravil dopravní podnik. Jako taková kniha, která by shrnovala celou historii petřínské lanovky, neexistuje. A to byl vlastně i ten původní motiv, proč jsme inspirováni šotouši a zájemci a pracovníky muzea městské hromadné dopravy v Praze vlastně k tomuhle podniku přikročili.
0: Já to myslel spíš tak, že jsou několik knih, které zmiňují tu historii.
1: Určitě, určitě.
0: Ne, že by to bylo přímo o té petřínské lanovce. Dá se vůbec kniha o dopravní stavbě napsat tak, aby nebyla jenom pro dopravní nadšence?
1: No já doufám, že ano, a my v knížkách, které vydáváme jako nakladatelství Pražské příběhy, se o to snažíme. Vlastně dlouho jsme se o tom bavili. Máme rádi kolejová vozidla, nejen v Praze, máme rádi vlaky, tramvaje, všechno prostě, co jezdí po kolejích. A bavili jsme se o tom, že ty tramvaje například vlastně nevypovídá jejich historie jenom o historii tramvají, nějakých technických systémů, prostě jejich designu, ale vypovídá strašně moc o společnosti. Vypovídá o tom, jak se proměňovalo to město od chvíle, kdy řekněme v Praze začala jezdit koňka v roce 1875, pak došlo k elektrifikaci. Mnohé vypovídá o tom, jak tramvaje fungovaly za první světové války. Mnohé vypovídají opatření, která se tramvají dotkla za druhé světové války, ať je to zatemnění, zákaz jízdy židům. Vlastně ta hromadná doprava, kterou my každý den automaticky používáme, dá se říct bezmyšlenkovitě, je pro nás samozřejmostí, je takovou součástí našeho života a života města, že se do ní promítá obrovská proměna toho města i nás samotných, nás jeho obyvatel.
0: Já když jsem si četl historii lanovky, tak mě tak napadlo, že její dějiny jsou vlastně dějinami opakovaných konců a návratů, už jsme to několikrát zmiňovali. A kolikrát už to s ní vlastně vypadalo, že definitivně dojezdila?
1: No tak má 4 etapy, to znamená, to obnáší 3 přerušení. To poslední přerušení bylo nejkratší, trvalo jenom 2 roky od roku 2024 do roku 2026 a je třeba říct, že už nikdo nespochybňoval její existenci a to, že se zase začne jezdit. Ty první 2 přerušení, to první, které přišlo v roce 1920 a to druhé, které přišlo v roce 1965, tam opravdu o budoucnosti lanovky, ta byla zahalena v mlhách, v tmách. Byla velmi nejistá a je třeba říct, že to obnovení vždycky přišlo v souvislosti s nějakou akcí, na které vlastně té společnosti záleželo. Teď to říkám bez ohledu na panující režim a bez toho, že bych chtěl samozřejmě režim první republiky s režimem komunistů nějak srovnávat. Ale to obnovení provozu v roce 1932 bylo dané všesokolským sletem, který se konal na Strahově, tehdy už podruhé na strahovském stadioně, ale nově rozšířeném na tu obrovskou kapacitu. Takže samozřejmě bylo potřeba tam ty lidi nějak dostat. A v roce 1985 byl provoz obnoven v souvislosti se Spartakiádou. Vlastně typově velmi podobné události. Samozřejmě většinu diváků na Strahov dopravovali autobusy, ale tomu režimu zjevně přišlo hloupý, aby prostě ta lanovka tam byla dál zarostlá a v troskách, když tam budou proudit přes Petřín ke strahovskému stadionu takové zástupy lidí.
0: Říká novinář Dan Hrubý. Za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Situaci na pražských silnicích a okolních komunikacích sleduje kolega Jarda Koller. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne na D5 z Plzně do Prahy. Před sjezdem na Rudnou zpomalíte na 6. kilometru. Kolona pokračuje na Pražský okruh za Ořech. Osobními auty projedete rychleji. Na okruhu směrem na letiště regulují provoz. V tunelech kamiony zpomalují už za dálnicí D1. Osobní auta jedou téměř plynule. Na jižní spojce směrem na Smíchov zpomalíte za uzavřeným sjezdem na Pankrác. Na začátku Barandovského mostu řeší srážku dvou aut v pravém pruhu, zpoždění 10 minut. Na Nosalském mostě do centra postojíte více než 10 minut. Něčná zůstává plná v celé délce a v Korunovačí směrem na Letnou se stojí z ulice pod Kaštany. Fronta se táhne Letenským tunelem až k Revoluční. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Vinyl. Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born in

0: Posloucháte Rádio Praha. Dan Hrubý, novinář, publicista, spisovatel, je dnes mým hostem. Dané, vy jste nedávno v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že Praha je krásná i tím, že na rozdíl od Berlína nebo Vídně má kopce a Petřín a Letná to jsou naše hory a na horách má být lanovka. Proč k Praze podle vás patří ty lanovky tak samozřejmě?
1: Počkejte, že jsou kopce, Praha je na kopcích a je to na ní krásný. My si často ani neuvědomujeme právě proto, že jezdíme autem nebo tramvají, jak velký ty kopce jsou. Hmm. Původně to byly skály, Hradčany stojí na skalním ostrohu, který samozřejmě je zastavěný. Ale stačí, když pak přijde léto a že létu se v posledních letech daří, je nějakých 30 i víc stupňů a člověk musí šlapat třeba Nerudovou ulicí na Hradčany nebo na ten Petřín nebo na tu Letnou a najednou mu dojde, že to vážně hory jsou. Ale já jsem přesvědčený, že to dělá Prahu krásnou, ten její relief oproti těm plackám, jako je Vídeň nebo Berlín, je to obrovský plus. Ale ano, lanovky nepochybně k horám rozhodně.
0: Petřín a Letná, to jsou naše hory, to jsou naše slova.
1: Ano, a tohle přeřeknutí vlastně podvědomí je důkazem.
0: Freude.
1: Ne, tak, patří prostě k tomu městu. Lanovky jsou báječná věc. Je to vidět v Lisabonu, který má podobný profil jako Praha. Lanovky se tam dodneška staví. Je to věc, která nejen zkracuje dopravu, ale samozřejmě láká i návštěvníky města obrovským způsobem. Možná proto, že to jinde nemají.
0: Myslíte, že existuje šance, že bychom se někdy v budoucnosti mohli dočkat lanovky na Letnou?
1: Myslím si, že lanovka na Letnou, že se jí nedočkáme, když se takové úvahy objevují. A tím hlavním důvodem je fakt, že lanovka na Letnou trošku ztrácí ten aktuální smysl. Jednak ta Letná je obsluhovaná bezvadně tramvajovou dopravou. Za druhý ten kopec není zase tak veliký.
0: A Petřín také ne, to jste taky říkal.
1: No ale ta Letenská měla, nechci se mýlit, a měla nějakých 200 metrů, když tam jezdila, Petřínská má 500 metrů. Tak přece jenom rozdíl nějaký tam je. A vlastně faktem je to, že ta Letná v období přelomu 19. a 20. století a posléze první republiky hrála přece jenom jinou roli. Bylo to obrovsky frekventované území, nejen pro procházky, ale nesmíme zapomenout, že tady bylo tuším 5 fotbalových fotbalových stadionů, Slávie, Sparta, DFC, byl tady klusácký ovál, byla tady cyklistická dráha. Na tu Letnou mířilo ještě mnohem víc lidí, než tam míří dnes.
0: Když se vybuduje nová lanová dráha, jako se to teďka stalo na Petříně, musí se, nebo měla by se podle vás u takové věci držet historická podoba a budeme se trošku opakovat, ale musí se podle vás, nebo měla by se držet ta historická podoba, nebo je správně, že každá ta generace zanechá nějakou vlastní stopu v té podobě?
1: Mně, když se ohlédnu s odstupem času, vlastně přijde fajn, když je to řešení tak trochu polovičatý. A souvisí to s tím, o čem jsme tady mluvili před pár minutama. Je prostě bezvadný, že ta lanovka jede stejnou trasou. Ty lidi se dívají doprava, doleva a vzpomínají na to, jak se stejně dívali, když byli děti, když byli kluci, když byly holky před mnoha dekádami. A zároveň jedou vozem, který je úplně nový a který nejen přináší nové zážitky v tom, že umožňuje větší výhled, ale vlastně i tím designem je soudobý, je to prostě něco moderního, na co si můžeme sahnout a co do Prahy, jakkoliv je stará a památná a tak dále, jsem přesvědčený, že v takovéhle citlivé poloze patří.
0: S novinářem Danem Hrubým se dneska povídáme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: A a pojďme se ještě podívat na pražské silnice, na dálnici D10 z Turnova do Prahy od sjezdu na Starou Boleslav ze 14. kilometru popojíždí kolona, na 10. kilometru pracují silničáři, zdržení aktuálně kolem 40 minut. Trasa přes Brandýs zabere půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Dudnou zpomalíte na 6. kilometru. Kolona pokračuje na pražský okruh za Ořech, osobními auty projedete rychleji. Na okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech, kamiony zpomalují už za D1, osobní auta jedou téměř plynule. Na jižní spojce směrem na Smíchov zpomalíte za uzavřeným sjezdem na Pankrác. Na začátku Barandovského mostu řeší srážku dvou aut v pravém pruhu. Zpoždění 10 minut. Na Nouselském mostě směrem do centra postojíte více než 10 minut. Děčná zůstává plná v celé délce. A v Korunovační směrem na Letnou se stojí z ulice Pod Kaštany. Fronta se táhne Letenským tunelem až k Revoluční.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
3: Praha žije.
4: Adele živě v Royal Albert Hall.

0: Posloucháte Rádio Praha, novinář Dan Hrubý je dnes mým hostem. Dané, vy jste psal dřív velké zahraniční reportáže, byl jste u Studentských listů, dlouho v Reflexu, přesto se pořád vracíte vlastně k příběhům několika pražských ulic a obecně k příběhům té staré Prahy. Byť nejste moc sentimentální člověk, tak nebo tak to na mě působí vlastně z toho, co jsem četl.
1: To je celoživotní boj,
0: samozřejmě. Že si člověk nemůže ze života udělat muzeum. Jste třeba říkal.
1: No.
0: Tak proč vás nakonec ta Praha nepustila?
1: Víte co, už proto, že o tom pořád mluvím. To máte jako alkoholik, který abstinuje, taky pořád zmiňuje nějaký alkohol. Furt má potřebu o tom mluvit. No. Ne. Tak je to jednoduchý. Já jsem se tady narodil, vyrůstal, rodina je odtud, ale hlavně jsem si uvědomil, že v té Praze je samozřejmě všechno popsané, ty domy, architektura, každá klemba, jak se co přestavovalo v průběhu staletí, ale strašně rychle se vytrácí sociální paměť, jo? Strašně rychle se vytrácí to, co se v tom, kterém domě odehrálo. To každý si může teďka šáhnout do paměti a říct si, tak sakra, tam co bydlím, co se tam vlastně stalo před 50 lety, před 100 lety, ale i před 20 lety. Jo. Málo kdo to ví, stěhujeme se a mně to vlastně přijde líto, protože ten dům, každý jeden dům v Praze, to je taková nádoba, ve které je nějaký obsah a tím obsahem jsou ty osudy lidí, jo. Ty příběhy, které tam zažívali, šťastný, nešťastný, veselý i smutný. A mám pocit, že my samozřejmě pořád akcentujeme ten dům, který je nepochybně krásný. Vznik sahá jeho historie třeba až do gotiky, do renesance, ale přece rozhodující je ten nápoj, že je ten obsah toho, to smysl každému domu dávají ty lidi, co v něm bydlejí a ty příběhy, co zažili. Takže jsem se prostě v nějakou určitou chvíli rozhodl, že vlastně s tou novinařinou jako takovou seknout a věnovat se tady tomu a snažit se zachycovat aspoň na tom malém území středu Prahy příběhy lidí, které se tam odehrály a které už dneska nejsou nějak veřejně známý. No.
0: Dane, úplně poslední otázka, která se na první pohled možná může zdát jako triviální, ale vlastně mě to u člověka jako by velice zajímá, kde to tady máte nejradši?
1: Já nevím. Asi.
0: Asi se to nedá, to samozřejmě jednoduše odpovědět.
1: Zase nejradši mám malou stranu, možná Hradčany, nemyslím Pražský hlad, ale Hradčany. A ano, ta odpověď je taková jako jednoduše banální, obyčejná, ale já ji nemám rád proto, že jsou tam takový krásný ulice a takový krásný domy a takový krásný kostely a paláce, ale mám ji rád proto, že tam mám vlastně nejvíc lidí, se kterýma žiju svůj život, se kterýma prostě chodíme na vernisáže, se kterýma chodíme do hospody, se kterýma probíráme věci, politizujeme, prostě vedeme řeči, jak se říká, jo. Proto mám rád tuhle čtvrť. Stejně tak, jako bych mohl mít nejradši jakoukoliv čtvrť postavenou z panelových domů, když bych tam měl takovouhle společnost a takovouhle společnost lidí, se kterou vlastně žiju svůj život.
0: Říká novinář, publicista, spisovatel Dan Hrubý, který byl dnes hostem Rádia Praha. Dane, moc děkuju za rozhovor.
1: Já děkuju moc za pozvání.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Dnes v 16 hodin končí možnost požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Nové tramvajové tratě by město mohlo stavit podle nových standardů. Slovinsko bude hlasovat o zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Odpoledne bude oblačno, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Lidé mají dnes poslední možnost požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Vyřídit si ho můžou už jen osobně, a to do 16 hodin na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Průkaz můžou využít voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb ale musí zůstat ve svém senátním obvodu. Pro komunální volby průkaz neplatí. Čechům v zahraničí ho vydají zastupitelské úřady, i tak ale musí přijet hlasovat do Česka. Budoucí výstavba tramvajových tratí v Praze by se měla řídit jednotnými pravidly. Soubor nezávazných doporučení představilo vedení města. Podle nových standardů by například v kolejištích měly být sukulenty místo obyčejných rostlin. Dokument popisuje také ideální rozměry zastávek, říká architekt z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Jakub Hendrich.
2: Máme tam vlastně definované to, že pokud je na zastávkovém ostrůvku zábradlí, tak ideálně by mělo být prostupné, aspoň v některých částech, tak aby nebyl přístup na ostrůvek pouze vlastně z těch čel.
0: Hlavní město chce proměnit historickou vilu Mrázovka v Praze 5 na Centrum duševního zdraví pro seniory. Schválili to pražští radní. Objekt chce vedení Prahy upravit i se zahradou za zhruba 57 milionů korun. Nové zařízení by mělo pomáhat především lidem s demencí nebo Alzheimerovou chorobou, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
3: Vila Mrázovka svým uspořádáním umožňuje vytvořit ambulance psychiatra, geriatra a klinického psychologa i zázemí pro zdravotní sestry, sociální pracovníky. Objekt tak vytváří vhodné podmínky pro poskytování komplexní zdravotně sociální péče.
0: Slovinsko bude v neděli v referendu hlasovat o zrušení televizních a rozhlasových poplatků, informovala o tom agentura APA. Návrh předložila proruská strana Pravda, která do parlamentu vstoupila po dubnových volbách. Slovinsko je třetí evropskou zemí, která vyhlásila podobné referendum. Na Slovensku a ve Švýcarsku návrh v hlasování neuspěl. Tenista Tomáš Macháč ukončil na turnaji Masters v Šanghaji sérii porážek. Nad domácím Číňanem Changem vyhrál 2-1 na sety a na okruhu ATP zvítězil v hlavní soutěži singlu poprvé od květnového Roland Garros. Ve druhém kole bude hrát proti Bublikovi z Kazachstánu. Odpoledne čekejte oblačno, později se vyjasní. Teploty vystoupí nejvýše na 19 až 21 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A je tady Jarda Koller a s ním i aktuální doprava. Vítej, Jardo.
5: Hezké odpoledne. Na D10 z Turnova do Prahy od sjezdu na Starou Boleslav ze 14. kilometru popojíždí kolona na 10. Tam pracují silničáři, malují značení, zdržení 45 minut. Na trase přes Brandýs pojedete půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Rudnou zpomalíte na 6. kilometru. Kolona pokračuje na Pražský okruh za Ořech. Osobními auty projedete rychleji. Na okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech. Kamiony zpomalují už za dálnicí D1. Osobními auty čekejte 10 až 15 minut navíc. Na jižní spojce směrem na Smíchov zpomalíte za uzavřeným sjezdem na Pankrác. Na začátku Barandovského mostu řeší srážku dvou aut v pravém pruhu. Na místě už je odtah, zpoždění do 10 minut. Na Nuselském mostě směrem do centra postojíte více než 10 minut a Ječná zůstává plná v celé délce. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Krásné odpoledne a dobrý den, je 7. října a venku stále panuje báječné babí léto, když si tedy odmyslíme ranní teploty, které už jsou na dohled nule, ale odpoledne si můžeme užít. A kdo bude užívat s námi? Rozhodně Shakira a fotbalová hymna. Waka Waka a rok 2010, dál s námi Ale Farben Akido.

0: Waka Waka, Shakira s námi, rok 2010 a hymna tehdejšího mistrovství světa v Africe. No ale my na rádiu Praha jsme také aktuální a obzvlášť dnes ve středu, protože právě dnešní speciál je věnovaný té nejaktuálnější muzice. A kdo přijde se svými nejnovějšími hity? James Blunt, David Koller, Holly Humberstone, The Rolling Stones, UDG, no a Kans chystaný Hunger Games nebo Kings of Leon. No a světové hitparády ovládla Taylor Swift z bonusy z posledního alba The Life of a Showgirl. No a velkým překvapením je mimo jiné i 29-letý Velšan Jamie Miller. To nejnovější na 107.1 FM a v DAB+ poslouchejte vždy ve středu v Hot Zone, tedy dnes po 21. hodině. A máme pro vás také aktuální pohled na silnice. Ten říká, že na okruhu směrem na letiště skončila regulace provozu v tunelech. Za dálnicí D1 už je pomalejší provoz kvůli dopravnímu omezení. Na jižní spojce směrem na Smíchov přibrzdíte za uzavřeným sjezdem na Pankrác. Na začátku Brandovského mostu řeší srážku dvou aut v pravém pruhu. Na místě už je odtah, zpoždění do 10 minut. Na Nuselském mostě do centra postojíte více než 10 minut a Ječná zůstává plná v celé délce. Mějte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha vás zve na 31. břevnovské posvícení. Čekají vás speciality z grilu, mini pivovary, medovina, víno i burčák. Nebude chybět staročeské tržiště, koncerty, dílničky pro děti ani Luna Park. Už 10. a 11. října u břevnovského kláštera zábava pro celou rodinu. Vstup zdarma. Více na www.spolekbřevnovskýhživnostníků.cz. Mediálním partnerem břevnovského posvícení je Rádio Praha.
1: Baví vás rok?
2: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
4: Rok je náš.
1: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.

0: Livehouse s námi na rádiu Praha 13.31. Máme pro vás zprávy s Anou Haškovou.
1: Pravidla pro hlukové limity v Česku zůstávají bez změn. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení vládního nařízení, která připravila skupina senátorů. Tvrdí, že se povolená hranice pro hlukové limity postupně zvyšuje a stát tak méně chrání zdraví lidí. Naposledy si limity vládním nařízením měnily v polovině roku 2023. Na pražském Opatově budou moci od zítřka řidiči využít nový parkovací dům. Nabídne téměř 500 míst pro auta, včetně dobíjecích stanic pro elektromobily. Stavební práce za více než 660 milionů korun trvaly od loňského května. Lidé v Praze 4 budou ode dneška moci využívat novou tramvajovou zastávku Hodkovičky. Je mezi Černým koněm a Belárií. Tramvaje tam začnou stavět odpoledne po 15. hodině. Zastávka by měla být na znamení a stavět tam budou všechny spoje, které jezdí na trase mezi centrem a Modřany. Nobelovu cenu za chemii získali vědci Henri Kagan z Francie a Kenzo Soai z Japonska. Švédská královská akademie ve Stockholmu ocenila jejich objev nelineárních jevů a autokatalýzy v asymetrické organické syntéze. Laureáti Nobelovy ceny společně se zlatou medailí získávají odměnu v přepočtu zhruba 26 milionů korun. Ocenění si převezmou v prosinci. Během odpoledne bude oblačno, později čekejte vyjasňování. Teplotní maxima 19 až 21 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my se podíváme také na silnice očima Jardy Kolera.
3: Hezké odpoledne. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav ze 14. kilometru postojíte v koloně na 10. Malují značení zdržení 40 minut. Plná je trasa přes Starou Boleslav. Na jižní spojce směrem na Smíchov přibrzdíte za uzavřeným sjezdem na Pankrác. Na začátku Barandovského mostu vyšetřují nehodu dvou aut. V pravém pruhu zdržíte se 10 minut. Na jižní spojce směrem na Prahu 9 je pomalejší provoz od sjezdu na Zahradní město. Zelenový most je to na 10 minut. A tradiční kolony zůstávají na magistrále. Na Nuselském mostě do centra se stojí více než 10 minut a ve Vilzonově od Bulhara k Václavskému náměstí. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Herec Jan Polívka. Původně hrál závodně basketbal. Nakonec se ale rozhodl pro herectví. Studuje fyzické divadlo na JAMU, rád by režíroval film a maluje obrazy. Společně se svým otcem Volkem a bratry nazkoušel inscenaci Anděl v lihu. O čem je? Jaké bylo tvořit se svojí rodinou? A proč je pro něho přirozené vyjadřovat emoce pohybem? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Příjemné odpoledne s rádiem Praha na 107.1 FM a v DAP+. Lékaři z urgentního příjmu Bulovky budou nově jezdit se záchrannou službou do terénu. Jak to bude vypadat a co to bude znamenat, vám řekneme za 10 minut.

0: Hity, doprava, informace. 13 hodin, téměř 44 minut a s vámi je Rádio Praha. Pražská záchranka nově testuje posádku tvořenou zdravotníkem a lékařem z urgentního příjmu nemocnice Bulovka. Chce tím zrychlit a usnadnit ošetření pacientů. Podrobnosti k tomuhle tématu má kolega Ondřej Mikušek, který je teď se mnou ve studiu. Ondro, vítej.
1: Pěkný den. V praxi to bude vypadat tak, že lékaři z téhle výjezdové skupiny budou na urgentním příjmu pracovat v uniformě záchranné služby. Když je dispečink vyšle k zásahu do terénu, měli by se během 2 minut přesunout do sanitky a vyrazit. Pacienty v nemocnici v tu chvíli převezme jiný lékař. Dá se tedy říct, že k zásahům budou jezdit samotní specialisté z Bulovky. Tohle spojení má přinést lepší předávání informací mezi jednotlivými lékaři a usnadnit celkovou péči o pacienty. Stejný lékař, který pojede se sanitkou, totiž následně bude pokračovat v ošetřování konkrétního člověka i po příjezdu do nemocnice.
0: Kolik lékařů se do tohohle testování zapojí?
1: Nemocnice Bulovka již během uplynulého roku připravila 11. Součástí by měli být i studenti z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Mladí lékaři tak získají odbornost jak v přednemocniční péči, tak v urgentní medicíně. Z pohledu pražské záchranky se na Bulovku přesune posádka z nedalekého Proseka, pro kterou má být nové umístění výhodnější. Počet výjezdových skupin záchranářů pro Prahu se ale nemění. Bude jich i nadále v denní službě 7. Jedním z přínosů celého tohohle projektu každopádně má být nejen to, že lékaři z nemocnice se dostanou přímo k pacientům v terénu, ale i záchranáři získají nové zkušenosti z práce naopak v nemocnici.
0: Funguje podobné nebo stejné spojení už i jinde v republice?
1: Stejné zatím ne. Nemocnice Bulovka a pražští záchranáři se údajně inspirovali v Německu a v některých dalších evropských zemích. U nás zatím od minulého roku funguje jen trochu podobný systém v pražské ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích a připravuje se ve fakultní Tomajerově nemocnici, která nyní teprve buduje urgentní příjem. Na Bulovce model poběží v testovacím režimu do konce letoška a pokud se osvědčí, záchranáři ho budou chtít zavést i do dalších nemocnic v hlavním městě.
0: O novém spojení pražských záchranářů s lékaři z nemocnice Bulovka jsme si povídali s redaktorem Ondřejem Mikuškem. Ondro, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A teď to bude zase trošičku o dopravě, půjdeme se podívat tam, kde to vázne. Začneme jižní spojkou směrem na Smíchov, tady přibrzdíte za uzavřeným sjezdem na Pankrác. Na začátku Barandovského mostu vyšetřují nehodu 2 aut v pravém pruhu a zdržení je 20 minut. Na jižní spojce směrem na Prahu 9 je pomalejší provoz od sjezdu na Zahradní město, na Lanový most je to na 10 minut. Tradiční kolony zůstávají na magistrále. Na Nuselském mostě do centra se stojí přes 10 minut. Ve Vilzonově je fronta od Bulhara k Václavskému náměstí. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Volby 2026. Jaký plán pro Prahu mají zástupci hnutí a stran pro následující období? Udělejte si obrázek sami. Poslouchejte předvolební debaty z Prahy. Od 5. do 8. října v 18.10 na Rádio Praha.
4: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Nejvíc je tu v digitálu a také na FM, právě je 14 hodin, s vámi Rádio Praha a s námi i Denisa Žižková, která už má připravené zprávy. Vítej, Deniso.
1: Děkuju, hezké odpoledne. Chybějící vlakové soupravy City Elephant negativně ovlivňují železniční dopravu ve středočeském kraji a hlavním městě. Stavební spoření má v současnosti asi pětina Čechů. Německo zastavilo prodej logistické firmy z Hamburku do Číny. Dnes má být oblačno, během odpoledne se vyjasní, teploty maximálně 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Železniční dopravu v Praze a okolí dlouhodobě ovlivňuje nedostatek provozu schopných elektrických vlaků. Některé spoje tak jezdí s poloviční kapacitou a jsou kvůli tomu přeplněné.
3: Pravidelně je to jenom jedna souprava místo dvou. Prostě ty soupravy jsou poruchové a jsou porouchané, no tak nejedou. Víme to všichni a jsme rádi, když ten vlak přijede vůbec, že jo. Jako.
4: Říká pan Michal, který jel vlakem z Milovic do Prahy po 7:30 ráno. Podle mluvčí Českých drah Nikoly Moravcové dnes chybí kvůli technickým závadám nebo instalaci bezpečnostních systémů 8 souprav City Elephant. V pondělí to bylo přes 20.
5: Dotčené jsou trasy směrem na Benešov, týká se to také vlaku, které jdou z Prahy přes Český Brod do Kolína nebo do Lysé nad Labem.
4: Za nevypravené nebo kapacitně oslabené vlakové soupravy chce Středočeský kraj Českým drahám uložit pokutu v řádu stovek tisíc korun. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
1: Od začátku roku do konce září lékaři v České republice zachytili 1600 případů žloutenky typu A. V září jich přibylo 117, to je o 47 víc než v srpnu. Od února případů každý měsíc většinou ubývalo. Za 3/4 je nemocných méně než loni, kdy jich bylo 1777, loňských 3255 nemocných bylo nejvíc od 80. let minulého století. Stavební spoření má aktuálně asi pětina Čechů. Ukazuje to průzkum agentury Ipsos pro Asociaci českých stavebních spořitelen, do kterého se o prázdninách zapojilo tisíce respondentů. Lidé nejčastěji používají stavební spoření pro pořízení vlastního bydlení, popisuje předseda asociace a generální ředitel ČSOB stavební spořitelny Martin Vašek.
6: Je to opravdu produkt, který je široce ukotven. Klienti v 87% respondentů vlastně říkají, že prostředky, které si spoří nebo by si spořili, kdyby si ho uzavřeli, tak by byly použity na financování bytových potřeb.
1: Průzkum také ukázal, že 3/4 dotázaných by uvítali státní podporu vyšší než 1000 korun ročně. V minulosti byla dvojnásobná, snížila se předloni jako součást vládního úsporného balíčku. Čína nekoupí většinový podíl v logistické firmě z německého přístavu Hamburg. Prodej zastavila německá vláda, zdůvodnila to bezpečnostními ohledy.
7: Prodej 80% logistické firmy Cipl do rukou čínského státního podniku Kosko už získal souhlas německého antimonopolního úřadu. Teď ho ale zastavilo ministerstvo hospodářství, které má obavy ze závislosti na Číně a nechce ohrozit německé a unijní dodavatelské řetězce. Cipl je středně velká firma, která přepravuje kontejnery mezi přístavem a vnitrozemím. Tím pádem má přístup taky k datům o zákaznicích nebo přepravovaném zboží. Kosko navíc už vlastní čtvrtinový podíl v jednom ze 4 hlavních hamburských kontejnerových terminálů. Z Berlína Tomáš Žavlín, Český rozhlas.
1: Judistka Renata Zachová prošla na mistrovství světa v Azerbajdžánu do čtvrtfinále. V Baku přeprala v kategorii do 63 kg Francouzku Deketerovou. Dnes má být oblačno, během odpoledne se vyjasní, teploty 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my jsme s vámi také na silnicích, zjišťujeme, jak to jezdí.
8: Hezké odpoledne. Na D10 z Turnova do Prahy zase zde na Starou Boleslav ze 14. kilometru postojíte v koloně. Na 10. kilometru malují značení, jede se jedním pruhem, je to na téměř 40 minut, plná je i trasa přes Starou Boleslav. Na D1 na výjezdu z Prahy před sjezdem na Velké Popovice ze 14. kilometru čekejte silný provoz, různě pomalu se jede do omezení na 23. kilometr, je to celé na půl hodiny. V Praze na jižní spojce před Barandovským mostem před okamžikem odklidili následky nehody, kolona začíná zase zde na Krč a postupně hodině se rozjíždí. Na Nuselském mostě směrem do centra je fronta na více než 10 minut kvůli omezení na začátku Legerovy ulice. V Reslově a Ječné zůstává kolona od tančícího domu na IP Pavlova a ve Vilzonově ve směru do centra se jede pomalu od Bulhara k Václavskému náměstí. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne, už 7. říjnové, které je teď už i slunečné, takže si ho určitě užijeme, protože zítra už to tak prý nebude. No a užívat s námi budou Robin Schulz a Kido. Kygo, Kalita, Griffin. I kapela Imagine Dragons. Ať se vám daří, ať už děláte cokoliv.

0: informace. S vámi Rádio Praha, je 14 hodin a 16 minut, je středa a vy už můžete rozhodnout o pondělku, teď konkrétně myslím na vinilový večer od 21 hodin. V sázce jsou dvě osmdesátková skvělá alba dvou velkých legend. Tou první legendou je Bruce Springsteen a jeho album Born in the USA a na něm takové hity jako Dancing in the Dark, I'm on Fire nebo My Hometown. No a proti bossovi stojí kapela Yes, album z roku 1983, které má číselné označení 90125 a na něm třeba hit Owner of a Lonely Heart. Když se podívám na průběžné pořadí, tak vidím, že Yes tahají zatím za ten kratší provaz. Změnit to můžete jen a jen vy na našem Facebooku.
1: Petřínská rozhledna stojí na vrchu Petřín už od roku 1891 a patří mezi nejvyšší dominanty hlavního města. Měří téměř 60 metrů a vznikla během pouhých 4 měsíců. Pražané si ji okamžitě zamilovali. Na vrchol vede 299 schodů a za jasného počasí je odtud vidět nejen Praha, ale třeba i Krkonoše. Vznikla po návratu českých turistů ze světové výstavy v Paříži, kde je okouzlila Eiffelova věž. A právě pro

0: Jsme s vámi na silnicích. Na Nuselském mostě směrem do centra je fronta na víc než 10 minut kvůli omezení na začátku Legerovy ulice. V Reslově a Ječné zůstává kolona od tančícího domu na IP Pavlova. Ve Vilzonově ve směru do centra se jede pomalu od Bulhara k Václavskému náměstí. Na jižní spojce směrem na Prahu 9 pojedete v silném provozu od Spořilova za Lanový most a zdržení je do 10 minut. Regulují také provoz na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. Pomalu pojedete z Holešova. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Hity, doprava, informace, 14.31, s vámi Rádio Praha, Denisa Žižková pro nás má zprávy.
1: Přeji dobré odpoledne. Ministerstvo školství vyhlásilo výběrové řízení na ředitele Národní technické knihovny. Vyplývá to z informací na webu úřadu. Knihovnu řídil od září loňského roku Petr Očko, který se stal letos v září generálním ředitelem Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Nyní vede Národní technickou knihovnu jako statutární zástupce Ivan Proche. Přihlášky mohou uchazeči posílat do 9. listopadu. V Kralupech nad Vltavou skončila v části Lobeček obnova náměstí Jaroslava Seiferta, včetně kolonád a vodního prvku. Přibyla místa k sezení a pro děti místa ke hraní, včetně prolézaček. Práce trvaly přibližně jeden rok a skončily tento týden. Příbram poskytla dětskému domu Pepa v místní části Lazec městský byt, který mohou využívat zletilé děti jako zkušební bydlení. Má jim usnadnit přechod do běžného života. Domov s městem uzavřel nájemní smlouvu. V bytě nyní žije jedna studentka, brzy k ní přibude další spolubydlící. Obyvatele bytu se podílejí na nákladech. Nejvyšší povolená prodejní cena nafty ve čtvrtek klesne o 74 haléřů na 47 korun 23 haléřů za litr. U benzinu se cenový strop nemění, stejně jako dnes ho bude možné prodávat na nejvýš za 46 korun 7 haléřů. Dnes o tom v cenovém věstníku rozhodlo ministerstvo financí a současně vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby se snažili udržovat ceny pod nařízenými stropy. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Bude oblačno, během odpoledne se bude vyjasňovat a teploty 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Krásné odpoledne všem řidičům, kteří jsou teď na silnicích. Jarda Koller nám řekne, co se tam děje.
3: Hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Velké Popovice. Ze 13. kilometru čekejte silný provoz, různě pomalu pojedete až do omezení na 23. Je to celé na půl hodiny. Na D10 směrem do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav ze 14. kilometru stále postojíte v koloně. Na 10. malují značení a jede se jedním pruhem. Je to téměř na 45 minut, plná je i trasa přes Starou Boleslav. Na pražském okruhu směrem na letiště před Cholupickým tunelem chystají odtah nabouraného kamionu. Je nově uzavřený pravý pruh na 6,5 kilometru. Popoží se od Vestce ze 4. kilometru, zpoždění 10 minut. Na Nuselském mostě do centra je fronta na více než 10 minut kvůli omezení na začátku Legerovy ulice. V Reslově a Ječné zůstává kolona od tančícího domu na IP Pavlova. Ve Vilzonově do centra se jede pomalu od Bulhara k Václavskému náměstí. Na jižní spojce směrem na Prahu 9 pojedete v silném provozu od Spořilova Zelenový most, zdržení 10 minut. Regulují provoz na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské, pomalu pojedete z Holešoviček a v ulici Přátelství z centra se popoží v Uhříněvsi před novým náměstím. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Nádherné odpoledne, 14.34, s vámi Rádio Praha, také Black Eyed Peas, Anaka nebo Hymn. No a Petr Jungmann, ten připojí události dnešního dne v historii za 10 minut.

0: Perný den, Rádia Praha. Perný den.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 7. října, svátek má spravedlivá, tedy Justýna. Tady je Petr Jungmann. 7. říjen roku 3761 před naším letopočtem je podle židovského Talmudu prvním dnem kalendáře, podle legend den stvoření světa. Světu je tedy dnes 5787 let.
4: Volejte sláva a 3 dny se radujte!
3: Snad ještě něco vydrží. V námořní bitvě u Lepanta v Jonském moři při pobřeží Řecka porazilo v roce 1571 křesťanské loďstvo svaté ligy pod velením španělského vojevůdce Dona Juana de Austria námořní síly Osmanské říše. Na 500 lodí tehdy stálo proti sobě. Křesťanská armáda měla mnohem lepší palebnou sílu a drtivě v bitvě zvítězila. Před 25 lety v roce 2001, jen několik týdnů po 11. září, zahájily Spojené státy a Velká Británie letecké útoky na vojenské cíle vládního hnutí Talibán a na výcvikové tábory sítě Al-Kaida v Afghánistánu. Operace dostala název Trvalá svoboda.
5: On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
3: Taliban se po 20 letech dostal zpátky k moci. Američani a Britové už jsou dávno odsud doma.
5: We will not waver. We will not tire. We will not falter.
3: Palestinské hnutí Hamas zaútočilo před 3 lety z pásma Gazy pomocí raket a pozemního útoku na Izrael. Teroristický útok si vyžádal přes 1200 obětí, většinou civilistů. Mnoho dalších lidí jako rukojmí skončilo v Gaze na dlouhé měsíce. Někteří se nevrátili. Izrael odpověděl raketovými útoky, později i pozemní operací. Oh, tenhle fantastický zpěvák Scott s italskou krví, Luis Capaldi, má dneska kulatou 30. A já přeju hezký den.
6: A my se jdeme podívat také aktuálně na silnice a zjistit, co se tam děje. Začneme Pražským okruhem směrem na letiště před Chlupickým tunelem. Chystají odtah nabouraného kamionu. Na 6,5 kilometru se jede jen levým pruhem. Popojíždí se od Vesce ze 3. kilometru. Zpoždění 20 minut. Na Nuselském mostě do centra je fronta na víc než 10 minut kvůli omezení na začátku Legerovi. V Restlově a Ječné zůstává kolona od tančícího domu na IP Pavlova. Ve Vilzonově do centra se jede pomalu od Bulhara k Václavskému náměstí. Na jižní spojce na Prahu 9 pojedete v silném provozu od Spořilova za Lanový most, zdržení do 10 minut. A regulují provoz na vjezdu do Blanky, v Nové Povltavské pomalu pojedete z Holešoviček, v ulici Přátelství z centra se popojíždí v Uhříněvsi před Novým náměstím. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Svatba bez svatebního pochodu, korunovace bez fanfár, narozeniny bez písničky, to by nebylo ono. Přijďte na Vlnohraní, hudbu svátečních dnů a zjistěte, proč mají důležité chvíle své vlastní melodie. Čeká vás živá hudba, hádanky i opravdové nahrávání. 10. října od 15 hodin ve studiu S1 Českého rozhlasu. Partnerem akce je Rádio Praha.
9: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
10: Praha žije.
11: Adele živě v Royal Albert Hall.

0: Martin Solveig nás dovedl k 15. hodině na Rádiu Praha. Je tady a s ní i aktuální zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Hezké odpoledne.

0: Dělníci dokončili stavbu parkovacího domu na Pražském Opatově s téměř 500 parkovacími místy. Řidiči ho budou moci využít od zítřka. Pražské tramvaje ode dneška staví na nové zastávce Hodkovičky. Při rozhovoru ministra Macinky s maskovaným aktivistou měla být jeho ochranka důslednější, řekl to šéf policejní ochranné služby. Bude dnes během odpoledne jasno a teploty v Praze 19 až 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Na Pražském Opatově budou moci od zítřka řidiči využít nový parkovací dům. Nabídne téměř 500 míst pro auta, včetně dobíjecích stanic pro elektromobily. Stavební práce za víc než 660 milionů korun trvaly od loňského května. Pokračuje Jan Dvořák, vedoucí oddělení správy parkovacích objektů z technické správy komunikací.
2: Objekt P plus R, což znamená Park and Ride, je určen pro návštěvníky Prahy, tak aby přijíždějící řidiči přijeli do garáží, zaparkovali tady auto, ponechali ho zde a pokračovali dále do centra městskou hromadnou dopravou. Bylo domluveno s městskou částí Praha 11, že je tady k dispozici 100 parkovacích míst pro rezidenty.
0: Cestující v Praze můžou ode dneška využívat novou tramvajovou zastávku Hodkovičky. Vznikla mezi stanicemi Černý kůň a Belárie, které jsou od sebe vzdálené víc než 1 kilometr. Za stavbu dvou bezbariérových nástupiště zaplatil dopravní podnik hlavního města zhruba 30 milionů korun, popisuje jeho mluvčí Aneta Řehková.
3: Zastávky Hodkovičky budou na znamení a zastavovat zde budou denní linky 3, 17, 20 a noční 92. Výstavba včetně přípravných prací zabrala 9 měsíců.
0: Pravidla pro hlukové limity v Česku zůstávají bez změn. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení vládního nařízení, který připravila skupina senátorů. Tvrdí, že se povolená hranice pro hlukové limity postupně zvyšuje a stát tak méně chrání zdraví lidí. Naposledy se limity vládním nařízením měnily v polovině roku 2023. Ústavní soud zamítl návrh už podruhé. Před 2 lety to bylo zejména kvůli formalitám. Policista z ochranné služby nebyl dostatečně důsledný v ochraně ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů při jeho rozhovoru s maskovaným aktivistou. Serveru iRozhlas.cz to po prověrce postupu ochranky řekl ředitel ochranné služby policie Jan Koníř. Podle něj měl policista před rozhovorem ověřit totožnost moderátora v masce.
4: Náš ochránce, aby věděl, koho tam teda před sebou má. Výsledkem nebude žádné kázeňské řešení toho policisty, protože on nepochybil ve smyslu interních aktů řízení.
0: Macinka v srpnu při příchodu na rozhovor pro aktivistickou skupinu Detektivní parta nenechal předem prohlédnout studio. Jeho ochranka čekala ve vedlejší místnosti a ve studiu byly přitom umístěné atrapy zbraní a výbušnin. Argentinský fotbalista Lionel Messi nastoupil naposledy v dresu národního týmu. V přátelském utkání v Buenos Aires proti Beninu byl při výhře 3-0 u všech branek, na 2 nahrál a 1 sám střelil. Dnes má být během odpoledne v Praze jasno s teplotami 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
5: Dopravu s Jardou Kolerem právě teď otvíráme.
6: Hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh z 12. kilometru. Čekejte silný provoz, pomaleji pojedete do omezení na 23. Je to už na více než půl hodinu. Na Pražském okruhu směrem na letiště před Cholupickým tunelem chystají odtah nabouraného kamionu. Na 6,5. kilometru se teď jede znovu 2 pruhy. Kolona ze 3. kilometru je na 15 minut. Na Nuselském mostě do centra je fronta na více než 10 minut kvůli omezení na začátku Legerovy ulice. Ve Vilzonově ve směru do centra se jede pomalu od Bulhara k Václavskému náměstí. A na jižní spojce směrem na Prahu 9 pojedete v silném provozu od Spořilova Zelenový most zdržení do 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Vítejte u nás na rádiu. Praha je středa 7. října. Už jsme se dostali za polovinu pracovního týdne. Je po 15. hodině a nás přicházejí bavit takové veličiny jako Anne-Marie.

0: Ride of All Night, Celine Dion z roku 2003, s námi na rádiu Praha, 15 hodin a 15 minut. Tahle píseň má až neuvěřitelný příběh, protože byla napsaná už v roce 1987, a to pro Roye Orbisona. Ten ji v tom roce 87 nahrál a ta jeho verze byla vydaná až v roce 1992. To už byl Roye Orbison bohužel po smrti. V roce 89 je také nahrála Cyndi Lauper a byla to poslední její píseň, která se dostala do top 40 amerických popových žebříčků. No a pak přišla Celine Dion a udělala z ní ten hit, který jsme právě slyšeli. Pokud byste chtěli slyšet tenhle hit třeba naživo od Celine Dion, ve Francii má teď v říjnu celkem asi 7 koncertů a začíná právě dnes. Všechno je k dohledání na jejich stránkách na internetu. Teď se ale pojďme podívat také na aktuální dopravu. Tu pro nás bude mít Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne, na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh z 12. kilometru. Čekejte silný provoz, pomaleji pojedete do omezení na 23. Je to už na více než půl hodinu. Na Nuselském mostě do centra je fronta na více než 10 minut kvůli omezení na začátku Legerovy ulice. Ve Velzonově do centra se jede pomalu od Bulhara k muzeu. Na jižní spojce směrem na Prahu 9 pojedete v silném provozu od Spořilova Zelenový most, zdržení do 10 minut. V Radlické směrem na Smíchov se jede krokem od obratiště k Dobřížské, zdržení přes 10 minut, a začala regulace provozu na městském okruhu v obou směrech. Tvoří se kolony před vjezdy do tunelů. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Dobré odpoledne. Pražská technická správa komunikací vypsala tender na dostavbu takzvaného inundačního mostu na pravém břehu Vltavy, který rozestavila a následně v důsledku rozhodnutí antimonopolního úřadu musela zakonzervovat. Cílem je co nejrychleji mezi Libeň a Holešovice navrátit tramvajový provoz. Firma zároveň pracuje na přípravě dalších částí přestavby soumostí, včetně vybudování repliky hlavního mostu přes Vltavu. Kamenolom na Zbraslavi v Praze se má rozšířit a v následujících letech z něj bude vytěženo až 100 milionů tun materiálu. Vyplývá to z podnětu na změnu územních zásad, který v září schválilo pražské zastupitelstvo a který má umožnit pokračování těžby na navazujícím ložisku Jíloviště. Místní radnice a obyvatele se záměrem nesouhlasí, obávají se zhoršení kvality života a sepsali kvůli tomu petici. Chystané listopadové koncerty v pražské Nové spirále, které oslavují dílo a život zpěvačky a skladatelky Zuzany Navarové, budí velký zájem veřejnosti. Dříve ohlášené termíny 14. a 15. listopadu jsou na výstavišti vyprodané a proto se pořadatelé rozhodli přidat další dva v pondělí 16. a v úterý 17. listopadu. Zpěvačka Iva Marešová společně s Filharmonií Hradec Králové a skupinou Razam představí v projektu s názvem Zuzaně Navarové do nebes písně Navarové v nových aranžích. Letecký dopravce Wizz Air zahájí 25. října pravidelnou přímou linku mezi Prahou a Popradem. Let potrvá zhruba hodinu a spoj bude v provozu třikrát týdně ve čtvrtek, v sobotu a v neděli. Odpoledne bude v Praze jasno a teploty maximálně 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A my se jdeme podívat na aktuální dopravu. Jarda Koller je tady s ní.
3: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh z 12. kilometru čekejte silný provoz. Pomaleji pojedete do omezení na 23. Je to už na více než půl hodinu. V Praze na jižní spojce jsou obou směrné kolony od magistrály na Barandovský most na 10 minut. Zelenový most k Průmyslové je to na 15 minut. V Radlické směrem na Smíchov se jede krokem od obratiště k Dobřížské, zpoždění přes 10 minut. Pokračuje regulace provozu na městském okruhu v obou směrech. Tvoří se kolony před vjezdy do tunelů a Letenský tunel směrem na Letnou je plný v celé délce. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Cukrář Josef Maršálek hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík se na Madejze vydají po stopách Cristiana Ronalda. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu pražských symfoniků pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše Netopila s událostmi v kultuře v přestávce. Středeční večer s Českou televizí.

0: sčítání volebních hlasů, jak rychle se dozvíme výsledky voleb a také, jak jsou systémy chráněny před případnými kyberútoky. K věci Štěpánky Duchové. V pátek 18.45 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
1: Příjemné odpoledne, dobrý den, 15 hodin 33 minut. Od zítřka budou moct řidiči zaparkovat na pražském Opatově v novém P+R parkovacím domě. V něm je téměř 500 míst. Jak bude fungovat každodenní provoz, to si řekneme přesně za 10 minut. Zůstaňte s námi.

0: Legenda legend u nás na rádiu Praha. Another Brick in the Wall, Pink Floyd v 15:04. Teď se přesouváme na pražský Opatov. Máme dobrou zprávu pro řidiče, protože od zítřka tam bude možné využít nový P+R parkovací dům. Je v něm téměř 500 parkovacích míst. Práce začaly loni v květnu a stály přes 660 milionů korun. Podrobnosti zjišťoval kolega Dominik Kučera, kterého teď srdečně zdravím ve vysílání. Vítej, Dominiku.
1: Hezký den. Nový parkovací dům má 4 podlaží a stojí v ulici Čilská nedaleko stanice metra C Opatov. Především bude parkoviště sloužit mimo pražským řidičům, kteří tu zaparkují a do zbylých částí města budou pokračovat hromadnou dopravou. S celkem asi 500 parkovacích stání je 100 míst k dispozici pro obyvatele z okolí Opatova. Součástí parkovacího domu je taky 10 stání pro zdravotně postižené, více než 40 míst pro auta s pohonem na plyn a jsou tu taky dobíjecí stanice pro elektromobily i prostory pro jízdní kola. Dělníci teď dokončili stavbu samotného domu a práce budou pokračovat ještě na střeše. Tam vznikne park, který má být podle mluvčí Prahy 11 Alžběty Plocové otevřený od jara příštího roku.
0: Kolik korun tam zaplatí řidiči za parkování?
1: Podle Jana Dvořáka, vedoucího oddělení správy parkovacích objektů z technické správy komunikací, bude parkování stát 50 korun na prvních 24 hodin, pak řidiči zaplatí 10 korun za každou započatou hodinu. Obyvatelé Prahy 11 z blízkého okolí zaplatí za měsíční nájem parkovacího místa necelých 1800 korun. Podle mluvčí Prahy 11 Alžběty Plocové zatím eviduje městská část přes 50 zájemců. Ti nebudou mít přidělené stálé parkovací místo, ale parkoviště bude regulovat celkový počet aut tak, aby mohli předplatitelé v domě přesto zaparkovat.
0: Vedle nového parkovacího domu mohli řidiči doposud využít venkovní záchytné parkoviště. Co se s ním stane do budoucna?
1: Původní záchytné parkoviště na Opatově, které má asi 110 míst, bude zavřené od dnešní půlnoci a parkující auta z něj budou moct v příštích několika dnech odjet. Podle Jana Dvořáka, vedoucího oddělení správy parkovacích objektů z technické správy komunikací, nepatří pozemek hlavnímu městu a nájemní smlouva na parcelu má brzy vypršet. Provoz z původního záchytného parkoviště má tak převzít nový parkovací dům.
0: Na pražském Opatově budou moct řidiči od zítřka využít nový P+R parkovací dům. Je v něm 500 parkovacích míst. Podrobnosti přinesl kolega Dominik Kučera. Dominiku, díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A podrobnosti o pražské dopravě teď přinese Jarda Koller. Jardo?
2: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh z 12. kilometru pojedete v koloně do omezení na mostě Šmejkalka na 23. Je to už na téměř 40 minut. Na Pražském okruhu sílí provoz v obou směrech před Ořechem. Pomalu pojedete od D5 i od Lochkova. Na jižní spojce jsou obousměrné kolony od magistrály. Na Barandovský most na 10 minut, Zelenový most k Průmyslové je to na 15. Bradlické na Smíchov se jede krokem od Obratiště k Dobříšské zdržení přes 10 minut. Pokračuje regulace provozu na městské okruhu v obou směrech, tvoří se kolony před vjezdy do tunelů. Stojí se mimo jiné v Holešovičkách do centra a v Kutnohorské z centra se popojíždí nejprve před Dolními Měcholupy, následně se jede krokem i na průjezdu u Hříně vsí. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Máte rádi novinky?
5: Tak si nalaďte každou středu nejprve

0: Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers, s vámi je Rádio Praha. Máme tu 16. hodinu a také Denisu Žižkovou, která přinesla na Rádio Praha zprávy, aktuální zprávy. Vítej.
1: Děkuju, hezké odpoledne. Pražská záchranná služba testuje společnou posádku zdravotníků a lékařů z nemocnice Bulovka. Olomoučtí kriminalisté dopadli 3 cizince podezřelé z podvodných obchodů. Europoslanci vyzývají k větší obraně evropských zájmů při jednání s Čínou. Zítra bude oblačno, během odpoledne se vyjasní a teploty až 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Jako první v Česku testuje Pražská záchranná služba posádku tvořenou zdravotníkem a lékařem z urgentního příjmu vybrané nemocnice. Opatření má usnadnit a zrychlit ošetření pacientů. Do testování se zapojí 11 lékařů z nemocnice Bulovka, vysvětluje náměstek ředitele zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Zdeněk Křivánek.
3: My si od toho slibujeme jednak sdílení zkušeností mezi přednemocniční a nemocniční složkou péče a hlavně také kontinuitu péče, kdy lékař, který zahájí péči o pacienta už na místě v terénu, tak v některých případech potom může následně pokračovat v péči o něj v rámci urgentního příjmu.
1: Klinika doktora Pírka v Mladé Boleslavi dnes otevřela nový pavilon zhruba za 200 milionů korun. Rozšíří díky němu následnou rehabilitační péči o 40 lůžek. Vznikly také 2 operační sály pro jednodenní chirurgii ruky. Větší kapacitu budou mít také akutní ortopedická péče. První pacienty začne pavilon přijímat na začátku listopadu, řekli dnes při slavnostním otevření pavilonu zástupci kliniky. Olomoučtí policisté dopadli 3 cizinců podezřelou z podvodných internetových obchodů. Škoda je 11,5 milionu korun. Poškozených je přes 300 lidí a firem napříč Českem. O peníze přišli při nákupu z falešných e-shopů s elektronikou a stavebním materiálem nebo při nákupu plastových výrobků. Pokračuje Jiří Prečan, vedoucí oddělení kybernetické kriminality.
4: Pod smyšlenými identitami založili domény, na kterých následně vytvořili a zprovoznili internetový e-shop, prostřednictvím kterého nabízeli zboží za cenově výhodných podmínek než konkurence. Platba za zboží byla podmíněna předchozí úhradou na bankovní účet. Objednané zboží nikdy nebylo doručeno, nebo tím nikdy nedisponovali a stejně tak nebyly vráceny peněžní prostředky poškozených.
1: Mužům ve věku 29, 33 a 37 let hrozí až 8 let vězení. Evropská unie by podle Evropského parlamentu měla více chránit své zájmy ve vztazích s Čínou. Vyplývá to z dokumentu, který dnes schválili europoslanci. 27 se podle nich také musí snažit vyrovnat vzájemný obchodní deficit.
5: Sama Ursula von der Leyen ve svém projevu uvedla, že máme deficit s Čínou 1 miliardu euro denně. Tak si myslím, že jako to je opravdu na pořadu dne.
6: Říká europoslankyně Klára Dostálová z hnutí ANO, která návrh podpořila. Podle dokumentu musí Evropská unie zajistit, že nebude na Číně závislá tak, aby to Peking mohl využít proti ní. Europoslanci přitom hrozby vidí například v oblastech, jako je elektronika, mikročipy nebo syrové materiály. Unie ale podle Ondřeje Koláře dál povede s Pekingem dialog.
7: Říkáme, že Čína je partner, ale není to spojenec. A je potřeba se mít na pozoru a rozhodně si od ní nechat nic líbit.
6: Dokument upozorňuje také na porušování lidských práv v Číně a požaduje propuštění politických vězňů. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Ester Ledecká vstoupí do lyžařské sezony pod vedením nových trenérů. Budou jimi Rakušané, Pichler a Grasser. Trojnásobná olympijská vítězka oznámila změny už v dubnu, kdy v jejím týmu skončili trenéři Tomáš Bank a Ital Gamper. Snowboardovým koučem zůstal Američan Reiter. Zítra bude zpočátku oblačno, později se vyjasní a teploty zítra 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je to aktuální doprava a s ní Jarda Koller.
8: Hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh. Z 10. kilometru pojedete v koloně do omezení na mostě Šmejkalka na 23. Je to už na téměř 40 minut, navíc v koloně schořela motorka na 12. kilometru. Tam se teď jede jen levým pruhem. Na Pražském okruhu je silný provoz v obou směrech před Ořechem ve směru na letiště. Znovu regulují provoz, brzdí se u Vestce na 3. kilometru. Na jižní spojce jsou obousměrné kolony od magistrály na Barandovský most na 10 minut, za Lanový most k Průmyslové je to na 15. Pradlické na Smíchovce jede krokem od obratiště k Dobřížské, zdržení přes 10 minut. Pokračuje regulace provozu na městském okruhu v obou směrech. Tvoří se kolony před vjezdy do tunelů, stojí se mimo jiné v Holešovičkách do centra nebo v Patočkově z Kajetánky. Kukulova je plná směrem na Vypich a v ulici Přátelství z centra se jede krokem před Novým náměstím v Uhříně vsi. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne, dobrý den, 16 hodin, 4 minuty, s vámi je Rádio Praha. No a my se podíváme za Ellou Langley. Velký hit, který hýbe hit parádami, a to nejen těmi countryovými, dál také Lost Frequencies. And the feeling goes on and on. A právě teď The Weeknd, ať se vám líbí, přeje od mikrofonu Rádia Praha Olda Burda.

0: Home and Dry, Pet Shop Boys, rok 2002, teď je 16:15, s vámi je Rádio Praha a pokud dáváte přednost nové muzice, máme ji pro vás také, například dneska v Hot Zone po 9. hodině večer. Kdo bude konkrétně? James Blunt se svojí novinkou, dál David Koller, Holly Humberstone, Rolling Stones, UDG, Noah Kahan z chystaných Hunger Games nebo Kings of Leon. Světové hitparády pak ovládla Taylor Swift z bonusy z posledního alba The Life of a Showgirl a velkým překvapením je také 29-letý Velšan Jamie Miller. To nejnovější na 107.1 FM a v DAB Plus na rádiu Praha pro vás máme každou středu, tedy i dnes, jak bylo řečeno, po 21. hodině. No a teď pro vás máme také aktuální dopravu s Jardou Kollerem.
1: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh na 12. kilometru skořila motorka. Na místě jsou stále hasiči, jede se levým pruhem kolona z 10. kilometru je na 10 minut, následně je silný provoz až na 23. kilometr. Tam je dopravní omezení. Na Pražském okruhu je silný provoz v obou směrech před Ořechem, ve směru na letiště znovu regulují provoz a brzdí se u Vestce na 3. kilometru zpoždění kolem 20 minut. Na jižní spojce jsou obousměrné kolony od magistrály na Barandovský most na 10 minut, Zelenový most Krumyslové je to na 15. V Radlické na Smíchov se jede krokem od obratiště k Dobříšské, zdržení přes 10 minut. Pokračuje regulace provozu na městském okruhu v obou směrech, tvoří se kolony před vjezdy do tunelů, stojí se mimo jiné v Holešovičkách do centra, v Patočkově z Kajetánky, zaplněla se také Dobříšská před Mrázovkou. Kukulová je plná směrem na Vypich a v ulici Přátelství z centra se jede krokem před Novým náměstím v Uhříně vsi. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znamená.

0: Marek Ztracený nás přesunul ke zprávám v 16.30 s Denisou Žižkovou na Rádiu Praha.
1: Dobré odpoledne. Radnice městské části Prahy 21 podala kvůli epidemii salmonelózy, která vypukla mezi strávníky jídelny na Masarykově základní škole, trestní oznámení na neznámého pachatele. Hygienici evidují ke dnešnímu dni 485 nemocných. Laboratorně potvrzených případů salmonelózy je 272. Od vypuknutí epidemie bylo hospitalizováno 103 lidí, aktuálně jich je v nemocnicích 5. Budovu bývalé pošty v ulici Na Strži v Praze 4 bude využívat organizace hlavního města Kreativní Praha, která tam plánuje vytvořit centrum zaměřené na podporu a rozvoj kreativního sektoru v metropoli. Pronajme si ji od městské firmy Trade Center Praha. Město sedmipatrový objekt z roku 1984 koupilo v roce 2023 za 425 milionů korun poté, co ho Česká pošta v souvislosti s rušením části poboček nabídla v aukci. Od nadcházející neděle do pátku 18. prosince nepojedou v Praze tramvaje mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Důvodem je rekonstrukce trati a příprava napojení budované trati na Jarov. Čeští fotbaloví reprezentanti v žebříčku reprezentací FIFA po 4 porážkách v Lize národů klesli o 3 příčky. Na 51. místo národní tým figuruje nejníže od září 2017. Počasí by mělo být zítra oblačné až zatažené, odpoledne se můžou vyskytnout přeháňky nebo občasný déšť, později večer budou ustávat a teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Co za události pro nás má Jarda Kolera?
3: Hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna. Za sjezdem na Pražský okruh z 10. kilometru pojedete v nesouvislé koloně do omezení na 23. Je to celkově na více než půl hodiny. Na Pražském okruhu je silný provoz v obou směrech před Ořechem. Od D5 se popojíždí 15 minut. Ve směru na letiště regulují provoz v tunelech. Brzdí se u Jesenice na 82. kilometru, spoždění 20 minut. Na jižní spojce jsou obou směrné kolony od magistrály na Barandovský most na 10 minut. Od Spořilova na Štěrboholskou spojku pojedete 25 minut. V Radlické na Smíchov se jede krokem od obratiště k Dobříšské, zdržení přes 10 minut. Pokračuje regulace provozu na městském okruhu v obou směrech. Stojí se mimo jiné v Olešovičkách do centra nebo v Patočkově z Kajetánky. Zaplnila se také Dobříšská před Mrázovkou. Kukulova je plná směrem na Vypich. V ulici Přátelství z centra se jede krokem před Novým náměstím v Uhříněvsi a v Gymnazijní ulici se srazila 4 auta. Musí se jezdit k Ivadlovi a je to tam zablokované. Místu se pokud možno raději vyhněte. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Vítejte na Rádiu Praha plném hitů. No a hity pro nás budou mít například Klok Klok a Pussycat Dolls. A také se podíváme na pražské typy Jirky Štefla za 10 minut.

0: Elizabeth Taylor a Taylor Swift s námi na rádiu Praha je 16.45 a my pro vás máme pražské tipy Jirky Štefla.
1: Ve Světozoru startuje festival indického filmu. Těšit se můžete na pestrou přehlídku jihoasijské kinematografie od tradičních bollywoodských filmů přes komedie, thrillery a horory až po dramata a krátké dokumenty o každodenním životě v Indii. Uvidíte tam taky snímky v hinštině, tamilštině, maharáčtině nebo bengalštině. Takže festival ukáže, že indická kinematografie zdaleka není jen Bollywood. Festival Ve světozoru potrvá od čtvrtka do soboty. V neděli ho pak zakončí taneční gala večer Bollywood Fiesta v divadle Rokoko. A nebo se vydejte na výstavu věnovanou skladateli Jaroslavu Ježkovi v Národním muzeu. Expozice připomíná 120 let od jeho narození a provede vás jeho studentskými lety, slavnou érou osvobozeného divadla s Voskovcem a Werichem i obdobím amerického exilu. Uvidíte taky Ježkovi osobní předměty, včetně ikonických kulatých brýlí nebo jednookého dalekohledu, který používal kvůli svému zrakovému handicapu. Na výstavu o Jaroslavu Ježkovi se vydejte do Národního muzea. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Jsme s vámi na silnicích a zjišťujeme, jak to tam vypadá, kde se nejvíc zdržíte, ví Jarda Koller.
2: Hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna, zase zdem na pražský okruh. Z 10. kilometru pojedete v nesouvislé koloně do omezení na 23. kilometr. Je to celkově na více než půl hodiny. Na pražském okruhu je silný provoz v obou směrech před Ořechem. Od D5 se popojíždí 15 minut, ve směru na letiště regulují provoz v tunelech. Brzdí se u Jesenice na 82. kilometru, zpoždění 20 minut. Na jižní spojce jsou obousměrné kolony, od magistrály na Barandovský most na 10 minut, od Spořilova na Štěrboholskou spojku pojedete 25 minut. V Radlické na Smíchov se jede krokem od ČSOB k Dobříšské, zdržení 20 minut, pokračuje regulace provozu na městském okruhu v obou směrech. Stojí se v Holešovičkách do centra nebo v Patočkově z Kajetánky, Dobříšská je plná v obou směrech. V ulici Přátelství z centra se jede krokem před Novým náměstím, v Uhříněvsi zdržení téměř půl hodiny a v Gymnazijní ulici se srazila 4 auta, musí se jezdit Kyvadlově a je to tam zablokované. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Praha 16 spouští předběžnou registraci na pronájem parkovacích míst v připravovaném centru Radotín. Nejvyšší soud odmítl dovolání nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové v kauze nehody miliardáře Pelce. Ruský raketový útok na Ukrajinu zabil víc než 20 lidí a další desítky zranil. Zítra bude oblačno až zataženo odpoledne, místy přehánky, teploty maximálně 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Lidé z pražského Radotína si můžou předběžně zamluvit pro nájem parkovacích míst v tamních připravovaných krytých garážích. 50 stání bude součástí takzvaného centra Radotín, které bude novou čtvrtí s více než 200 byty. Radnice začne parkovací místa pronajímat v příštím roce, říká tajemník Prahy 16 Pavel Jirásek.
2: Do registračního formuláře mohou občané vyplňovat svůj zájem a údaje s tím, že do konce roku budou tyto záležitosti vyhodnoceny a bude zjištěno, jak velký zájem v reálu skutečně je.
0: Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová neuspěla s dovoláním v kauze nehody podnikatele Zdeňka Pelce. Její stížnost zamítl nejvyšší soud. Někdejší dlouholetý šéf loděnické gramofonové firmy GS Media podle policie pod vlivem alkoholu havaroval a těžce se zranil. Řidič protijedoucího vozu střet nepřežil. Justice později Pelcovo trestní stíhání zastavila s ohledem na jeho vážnou nemoc. Bradáčová s tím nesouhlasila a žádala, aby nejvyšší soud dosavadní postup přezkoumal. Rusko provedlo v den 74. narozenin svého prezidenta Vladimira Putina další masivní kombinovaný útok na ukrajinská města. Vystřelilo 70 raket různých typů, včetně balistických a nadzvukových, a vyslalo asi 150 útočných dronů. Při útocích zahynulo přes 20 lidí a desítky byly zraněny. Nejvíc lidí, 18, z toho 4 děti, zemřelo v Prilukách v Černihivské oblasti. Přes 50 lidí bylo zraněno.
3: Čety záchranářů, sepsi a také dobrovolníci celý den prohledávali trosky cihlového pětipodlažního domu, který zasáhla ruská raketa a úplně zničila dva vchody. Většina obětí zahynula ve spánku. Mluvčí záchranné služby DSNS Nina Lucenková ukrajinské televizi řekla, že pátrací operace stále pokračují a dopoledne se ze závalů podařilo vyprostit 15 lidí, z toho jedno pětileté dítě. Dva lidé zahynuli při útoku na Kyjev a dva další v Oleksandrii v Kirovohradské oblasti. Rakety a drony zasáhly také Dnipro, Kremenčuk a Záporoží. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Basketbalisté Slavie NBK přivítají za necelou hodinu na úvod ligy mistrů v Pardubicích Albu Berlín. Oba vzájemné duely v minulé sezóně ovládli bundesligoví mistři a favority jsou i tentokrát. Pokračuje bývalý reprezentant a křídelník Slavie Jaromír Bohačík.
4: Můžeme čekat vlastně ten samý styl basketbalu jako loni, je to velice intenzivní. Oni se snaží jako opravdu ovládnout tempo hry a hlavně v obraně, takže pokud budeme dostatečně odolní, jak psychicky, tak fyzicky v těchto ohledech a nenecháme si to ujet, tak si myslím, že to může být pěkný vyrovnaný zápas.
0: Zítra bude oblačno a zataženo, odpoledne postupně přehánky nebo občasný déšť, k večeru pak budou ustávat, teploty 21 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A pojďme se podívat na dopravu.
6: Hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna. Zase jdem na Dobřejovice. Z 8. kilometru čekejte na dále kolonu. Nesouvisle pokračuje do zúžení na 23. kilometr. Je to na půl hodiny. Na pražském okruhu směrem na D1 zůstává obvyklá kolona od dálnice D5. Za Ořech čekejte 15 minut navíc. Na jižní spojce směrem na Černý most se jde pomalu od Spořilova do omezení na Štěrboholské spojce. Tam je to na 25 minut. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech. Stojí se před tunely v Holešovičkách, Patočkově, ve Svatovícké, Dobříšské nebo Vrchlického před Mrázovkou. Rušno je kolem Prašného mostu, včetně Keplerovy ulice nebo Jelení. V Radlické fronta od ČSOB k Dobříšské na 20 minut. V Českobrodské jsou obousměrné fronty před Běchovicemi. Delší směrem z centra, tam je to až na 40 minut. A plné jsou také příjezdy do Uhříněv. Nejvíce se stojí v ulici Přátelství. Je to na půl hodiny před Novým náměstím. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: A to už je nabídka po 17. hodině, nabídka muziky samozřejmě. Bude tady Madonna. Taky Nico Santos. Ale jako první Ray Dalton. Já jsem Petr Zajíček, přeji vám hezký den.

0: Tak to byl skvělý návrat do první poloviny 90., kdy George Michael po obrovském úspěchu v 80. letech jenom dokazoval, že i v 9. desetiletí minulého století má co říci a že je stále vynikající. Tak tolik vzpomínka na George Michaela, teď už ale pozvánka k našemu dnešnímu vysílání. Náš hudební speciál jako každou středu po 21. hodině večer po zprávách se zove Hot Zone. Takže co nového uslyšíte? Tentokrát například tady bude James Blunt, který má nabířeno příští rok i do Prahy 5. března vystoupí v O2 Univerzum. Dáme si nového Davida Kollera, bude tady Holly Humberstone, The Rolling Stones, takže Stouni taky, nebo Kings of Leon. No a světové čárty ovládla i Taylor Swift z bonusy posledního alba The Life of a Showgirl, takže také něco z toho uslyšíte. Hot Zone jako každou středu dnes večer po 21. hodině na Rádiu Praha. A jak to vypadá po 17:45 v dopravě, to už nám prozradí Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy do Brna zase jdem na Pražský okruh z 10. kilometru. Čekejte na dále kolonu. Nesouvisle pokračuje do zúžení na 23. kilometr. Je to na půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na D1 zůstává obvyklá kolona od dálnice D5. Za Ořech čekejte 15 minut navíc. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomalu od Spořilova do omezení na Štěrboholské spojce. Je to tam na 25 minut. Navíc za Lanovým mostem teď řeší nehodu. Vozidla jsou už vpravo mimo jízdní pruhy. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech. Stojí se před tunely v Holešovičkách, Patočkově, ve Svatovícké, Dobříšské nebo Vrchlického před Mrazovkou. Rušno je kolem Prašného mostu. V Radlické je fronta od ČSOB k Dobříšské na 20 minut. V Českobrodské jsou obousměrné fronty před Běchovicemi. Delší z centra je to už na 40 minut. Plné jsou příjezdy do Uhříně Vsi. Nejvíce se stojí v ulici Přátelství. Je to na půl hodiny před Novým náměstím. A v ulici k Barandovu se před okruhem srazila dvě auta v pravém pruhu. Kolona od Aquaparku je na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: přeji vám dobré odpoledne. Pražský dopravní podnik zahájil stavbu prodloužení tramvajové trati z Libuše na Nové Dvory. Slavnostního poklepání základního kamene se dnes zúčastnili zástupci magistrátu dopravního podniku a dotčených městských částí. Stavbu na základě tendru za miliardu 260 milionů korun. Její součástí jsou přeložky vodovodních přivaděčů, soupravny vody Želivka. Tramvaje mají na Nové Dvory začít jezdit na konci roku 2028. Od nadcházející neděle do pátku 18. prosince nepojedou v Praze tramvaje mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Důvodem je rekonstrukce trati a příprava napojení budované trati na Jarov. Nejvyšší povolená prodejní cena nafty ve čtvrtek klesne o 74 haléřů na 47 korun 23 haléřů za litr. U benzinu se cenový strop nemění, stejně jako dnes ho bude možné prodávat na nejvýš za 46 korun 7 haléřů. Ministerstvo financí současně vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby se snažili udržovat ceny pod nařízenými stropy. Judistka Renata Zachová vybojovala bronz na mistrovství světa v Baku ve váhové kategorii do 63 kg, porazila v zápase o medaili Maďarku Krizovou. Po dvou evropských titulech je to pro 26-letou Češku první světová medaile. Zítra bude oblačno až zataženo odpoledne, místy přehánky, k večeru se bude vyjasňovat a teploty 21 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A jak to vypadá v dopravě, nám se aktualizuje Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na pražský okruh z 13. kilometru. Čekejte na dále kolonu nesouvisle pokračuje do zúžení na 23. kilometr. Je to na 25 minut. Na pražském okruhu směrem na D1 zůstává kolona od dálnice D5 za Ořech 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most zpomalíte u Spořilova. Za Lanovým mostem se srazila dvě auta. Na místě jsou hasiči a jede se nově pouze levým pruhem, zpoždění přes 20 minut. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech, stojí se před tunelem v Holešovičkách, Patočkově, ve Svatovícké, Dobřížské nebo Vrchlického před Mrázovkou. V Radlické fronta od ČSOB k Dobřížské na 20 minut. Letenský tunel je ucpaný v obou směrech. V Českobrodské z centra se stojí před Běchovicemi 40 minut. Plné jsou příjezdy do Uhříně vsi. Nejvíce se stojí v ulici Přátelství, je to na půl hodiny před Novým náměstím. A v ulici k Barandovu před okruhem řešili nehodu, zůstala tam už jen fronta od akvaparku na 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Fantastická filmová hudba živě v Rudolfinu. 24. a 25. října zazní Harry Potter, Piráti z Karibiku, Pán prstenů a další fantasy příběhy. Filmovou filharmonii a dva pěvecké sbory povede dirigent Robert Kružík. Více na www.filmovafilharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Je autorkou kuchařek, hraje v divadle, působí jako koučka. Martina Dvořák-Venigerová je žena mnoha profesí a také žena, která od základu proměnila svůj život poté, co překonala rakovinu. Proč se rozhodla s nemocí nebojovat, ale spolupracovat? I o tom promluví v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Cestující v Praze mohou od dneška využívat novou tramvajovou zastávku Hodkovičky. Vznikla mezi Černým koněm a Belárií, které jsou od sebe vzdálené více než kilometr. Podrobnosti k tomu dodáme už za chvíli.

0: Pražské tramvaje od dneška staví na nové zastávce Hodkovičky, ta je mezi Černým koněm a Belárií. Dělníci budovali dvě bezbariérová nástupiště od letošního června. Jak velkým přínosem bude nová zastávka pro tamní obyvatele, to na místě zjišťoval náš redaktor Josef Beneda, který je teď se mnou ve studiu. Dobrý den.
1: Hezký den. Novou zastávku postavili dělníci pár metrů od křižovatky ulic Šífařská a Mezi vodami. V oblasti je několik velkých bytových budov a další se staví na druhé straně Modřanské ulice, která vede podél tramvajové trati. Zastávka Hodkovičky je také kousek od velmi oblíbené cyklotrasy podél řeky Vltavy. Mluvil jsem s několika tamními obyvateli a všichni se shodovali, že je zastávka přínosem. Například paní Zuzana Rousková popisovala, že dosud musela chodit se svými dvěma malými dětmi na zastávku Černý kůň. Nová zastávka ji tak zkrátí cestu asi o 10 minut.
0: Které tramvajové linky tedy budou na zastávce stavět?
1: V pravidelném provozu budou na zastávku jezdit tramvaje číslo 3, 17 a 20 a také noční linka 92. V současnosti ale kvůli výluce mezi zastávkami na Knížecí a Smíchovské nádraží nemůže do Modřan zajíždět linka 20. Místo ní proto na trati nyní jezdí linka 40. Toto omezení potrvá do 18. října, tedy do příští neděle. Ještě doplním, že zastávka Hodkovičky je na znamení. Obě nové nástupiště jsou bezbariérové a vybavené elektrickými informačními panely, které ukazují časy odjezdů. Pražský dopravní podnik za stavbu zaplatil necelých 30 milionů korun.
0: No a dopravní podnik hlavního města dnes také zahájil výstavbu nové tramvajové trati. Ta bude začínat na zastávce Libuš. Kam povede?
1: Nová trať by měla končit v oblasti Nových dvorů. Ze zastávky Libuš povede po dvou kolejích a vznikne tam nová zastávka přírodní. Následně se na křižovatce Novodvorské a Chýnovské ulice trať změní na jednokolejnou a vytvoří smyčku přes Durychovu a Libušskou ulici. V této části také dělníci postaví dvě nové zastávky. Celá trať tedy bude dlouhá asi 1,8 km. Sloužit bude mimo jiné jako napojení na plánované stanice metra D. Dělníci nyní zahájí přípravné práce a novou tramvajovou trať začnou stavět příští rok. Celková cena je podle odhadů dopravního podniku zhruba 1,26 miliard korun. Zkušební provoz by měl začít na konci roku 2028.
0: V Praze vznikla nová tramvajová zastávka Hodkovičky a zároveň dopravní podnik začal stavět novou trať do zastávky Nové dvory. A my jsme o tom mluvili s redaktorem Josefem Benedou. Děkujeme za informace a pěkný den.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Pražská doprava.
0: A od tramvajové dopravy pojďme k té individuální automobilové, jak to vypadá, řekne Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy do Brna zase jdem na Velké Popovice ze 16. kilometru. Čekejte na dále kolonu. Ta se zkracuje, nesouvisle pokračuje do zúžení na 23. kilometr. Je to na téměř 25 minut. Na pražském okruhu směrem na D1 zůstává obvyklá kolona od dálnice D5 z 23. kilometru. Za Ořech čekejte 15 minut navíc. Na jižní spojce směrem na Černý most zpomalíte u Spořilova. Za Lanovým mostem se srazila dvě auta. Na místě jsou hasiči, jede se levým pruhem, zpoždění přes 20 minut. Kvůli koloně na spojce se zaplnila i celá Spořilovská směrem do Vršovic a popojíždí se i dál směrem do Edenu až na Bohdalec. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech, navíc v Patočkově před vjezdy do tunelu směrem do centra řeší nehodu. V Radlické fronta od ČSOB k Dobříšské na 20 minut, Letenský tunel je ucpaný teď už pouze směrem z centra, v Českobrodské jsou obousměrné kolony před Běchovicemi na 20 minut a v ulici k Barandovu je fronta před okruhem od Aquaparku na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Volby 2026. Jaký plán pro Prahu mají zástupci hnutí a stran pro následující období? Udělejte si obrázek sami. Poslouchejte předvolební debaty z Prahy. Od 5. do 8. října v 18.10 na Rádiu Praha. Viny.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
4: Praha. Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born in

0: A jsou tady další dnešní zprávy, tentokrát na 18. hodinu, která se nám přiblížila. Ve studiu opět Denisa Žižková. Hezký podvečer.
1: Hezký večer.

0: Chybějící vlakové soupravy City Elephant znesnadňují železniční dopravu ve středočeském kraji i v hlavním městě. Za vydírání kardiochirurgů Pirka a Netuky rozdal soud peněžité tresty. Novou koncepci výstavby české armády příští týden projedná vláda. Zítra bude oblačno až zataženo, k odpoledne přeháňky teploty maximálně 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Železniční dopravu v Praze a okolí dlouhodobě ovlivňuje nedostatek provozu schopných elektrických vlaků. Některé spoje tak jezdí s poloviční kapacitou a jsou kvůli tomu přeplněné.
2: Pravidelně je to jenom jedna souprava místo dvou. Prostě ty soupravy jsou poruchové a jsou porouchané, no tak nejedou. Víme to všichni a jsme rádi, když ten vlak přijede vůbec, že jo. Jako.
3: Říká pan Michal, který jel vlakem z Milovic do Prahy po 7:30 ráno. Podle mluvčí Českých drah Nikoly Moravcové dnes chybí kvůli technickým závadám nebo instalaci bezpečnostních systémů 8 souprav City Elephant. V pondělí to bylo přes 20.
4: Dotčené jsou trasy směrem na Benešov, týká se to také vlaku, které z Prahy přes Český Brod do Kolína nebo do Lysé nad Labem.
3: Za nevypravené nebo kapacitně oslabené vlakové soupravy chce středočeský kraj Českým drahám uložit pokutu v řádu stovek tisíc korun. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Za vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dostali dva bývalí manažeři IKEMu peněžité tresty. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Bývalý náměstek IKEMu Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun. Někdejší šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Případ souvisel s mocenskými spory uvnitř institutu. Rozsudek není pravomocný. Obhájci poškozených i obžalovaných, stejně jako státní zástupce, si ponechali lhůtu na odvolání. Jeden z poškozených chirurg Ivan Netuka je s rozsudkem částečně spokojený.
5: Na jednu stranu určitě cítím satisfakci, upřímně na druhou stranu cítím i velký smutek, kam spory mezi inteligentními lidmi mohou až zajít, a silně rezonuje u mě ten výrok paní soudkyně, že více sebereflexe od obžalovaných by určitě tu satisfakcí bylo.
0: Obžalovaný Malý a Raška k jednání nepřišli, už dřív vinu odmítli. Jejich obhájci dnešní rozsudek nechtěli komentovat. Vláda v druhé půlce října projedná novou koncepci výstavby armády České republiky. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Dokument má určit rozvoj schopností vojska v dalších letech. Armáda bude podle Hlaváče koncepci následně vysvětlovat zástupcům obranného průmyslu, který chce do procesu víc zapojit.
6: Pokud budeme technologii 5 let specifikovat, soutěžit a pořizovat, budeme kupovat něco, co už je technologicky překonané, a to není adaptace. To je zpoždění, to jsou ztracené investice a demotivace. A právě proto se musí změnit i vztah mezi armádou a průmyslem.
0: Švýcarská cyklistka Marlene Reusserová obhájila titul mistryně Evropy v časovce. Na šampionátu v silniční cyklistice ve Slovensku vybojovala rekordní 5. triumf. Češky v elitní kategorii nestartovaly. V závodě juniorek skončila Karolína Špicarová na 7. místě. Zítra bude oblačno a zataženo, odpoledne postupně přeháňky nebo občasný déšť a teploty 21 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: A teď už o dopravě Jarda Koller.
8: Hezký podvečer. Na D1 z Prahy do Brna zase zde na Velké Popovice ze 16. kilometru počítejte s kolonou do omezení na 23. je to na 20 minut. Na pražském okruhu jsou obousměrné fronty před Ořechem na 10 až 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most zpomalíte u Spořilova, za Lanovým mostem se srazila dvě auta, už se znovu jede dvěma pruhy, zpoždění do 15 minut k Průmyslové. Kvůli koloně na spojce je zatím stále plná Spořilovská do Vršovic, popojíždí se i dál až na Bohdalec. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech, Letenský tunel je ucpaný směrem z centra, v Českobrodské jsou obousměrné kolony před Běchovicemi na 20 minut, na Nuselském mostě do centra postojíte čtvrt hodiny, na Rašínově nábřeží se popojíždí od Vyšehradského tunelu k Tančícímu domu a v Patočkově do centra se před vjezdy do tunelu stala nehoda, blokovaný je levý pruh a prostřední, kvůli regulaci provozu je to na více než 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Posloucháte Rádio Praha a už za pár okamžiků v 18.10 budeme vysílat živě debatu lídrů politických stran a hnutí před komunálními volbami v Praze.

0: hezký podvečer. Ve vysílání radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a Rádia Praha začíná třetí z celkem čtyř debat před volbami do zastupitelstva hlavního města Prahy. Od pondělí do čtvrtka v tomto čase dáváme prostor zástupcům všech subjektů, které v letošních volbách kandidují do pražského zastupitelstva. Těch subjektů je celkem 24, proto jsme připravili sérii čtyř debat po šesti účastnících a o tom, kdo s kým se představí, ve které z nich rozhodl los za účasti notáře.
1: Volby 2026. Debaty lídrů.
0: A los stanovil, že dnes ve studiu S2 v budově Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech vítám trojku na kandidátce Praha sobě, starostu Prahy 7 a historika Jana Čižinského. Dobrý den.
2: Hezký večer.
0: Jedničku na kandidátce Jsme Praha, současnou náměstkyni primátora pro životní prostředí, také bývalou místostarostku Prahy 10 Janu Komrskovou. Dobrý den.
3: Dobrý večer.
0: Jedničku na kandidátce Gen s podporou veřejnosti, emeritního radního Prahy 6 a galeristu Romana Mejstříka. Dobrý den.
4: Dobrý večer.
0: Trojku na kandidátce České pirátské strany, současného náměstka primátora pro dopravu a také finančního manažera Jaromíra Beránka. Dobrý den.
5: Děkuji za pozvání, hezký večer vám i posluchačům.
0: Jedničku na kandidátce Sen pro Prahu s Václavem Láskou s podporou HPP 11 a strany Mourek, senátora a advokáta Václava Lásku. Dobrý den.
6: Dobrý den.
0: A měl tu s námi být také lídr kandidátky České strany asociálů, ale dnes se ze zdravotních důvodů omluvil a bohužel Česká strana asociálů nevyslala ani nikoho ze zbývajících kandidátů do pražského zastupitelstva. Abychom zachovali stopážově rovné podmínky pro všechny, v případě, že v některé debatě je účastníků méně než 6, tak její délku adekvátně krátíme a to je tedy i případ dnešní debaty. Tolik na úvod, respektive tak, abyste na úvod už dostali slovo vy, tak položím stejně jako v jiných debatách vám všem stejnou otázku a poprosím vás, pokud možno o stručné odpovědi. Co jsou podle vás tři věci, které Praha a Pražané od vás, od politiků nejvíc potřebují? Začneme v tom pořadí, jak jste byli nalosováni, Jan Čižinský, Praha sobě.
2: Tak takhle jako Pražané potřebují podle mě, aby byl primátorem Adam Scheinherr, ale co potřebují od nás, tak od nás potřebují koalici, co se nehádá, nevydírá se navzájem a koalici, která pracuje skutečně pro Prahu a má nějakou vizi. Ale konkrétně tak je to dostupné bydlení a rychlejší výstavba, potom spolehlivou dopravu pro obyvatele i návštěvníky a hlavně dostatek míst na středních školách nebo na všech typech škol a rozvoj veřejných služeb.
0: Tak to už byly čtyři věci, jak když přidám koalici a ještě jméno primátora, tak pět věcí, ale budiš. Jana Komrsková, Jsme Praha.
3: Snažím se držet teda pokynu a zkusím jenom tři hlavní priority našeho hnutí Jsme Praha. My přicházíme samozřejmě s tím, aby Praha už byla konečně bez korupce a bez klientelistických vazeb, protože Praha není kořist. Druhé téma je bydlení zejména družstevní bydlení, dle typu, jako je ve Vídni. A třetí je dostatek míst na středních školách a gymnáziích.
0: Gen s podporou veřejnosti, Roman Mejstřík.
4: Tak za nás je celkem za to priorita, aby Praha byla opět průjezdná, protože to, co se děje dneska, myslím si, že komplikuje život úplně všem. Samozřejmě dostupné bydlení je otázka, kterou se zabývá každý a myslím si, že tady ani nebude příliš rozporů, jak ji řešit. A třetí věc je, já si myslím, že Pražané by uvítali fungující město. To znamená, aby věděli, kam jdou opravdu peníze, kdo za to ručí, byly tam termíny a věděli lidé, co vlastně město investuje, kdy to bude hotové a za kolik.
0: Roman Mejstřík řekl, že v oblasti bydlení nebudou asi rozdíly. Uvidíme, v těch minulých debatách rozdíly nějaké byly v téhleté záležitosti a určitě se k tomu za chvíli dostaneme detailněji. Jaromír Beránek, Česká pirátská strana, tři priority, co podle vás od politiků nejvíc potřebují Pražané a Praha.
5: Pane redaktore, já vás nepřekvapím, i pro Piráty je podporou je priorita podpora dostupného bydlení. Ostatně máme jako kandidátku na primátora Terezu Nuslerovou, primátorku pro bydlení. Další věc, co bych zdůraznil, je podpora rozvoje udržitelné veřejné dopravy a samozřejmě také v kontextu klimatické krize adaptační opatření, která nás připraví na to, jak se ten svět bude měnit. To vše bych samozřejmě mělo být podpořeno transparentním hospodařením a péčí města jako řádného hospodáře.
0: Tak dobře, to je také čtvrtá věc, ale budíš. Václav Láska, Sen pro Prahu, tři priority.
6: Tak já doufám, že na té webové kameře bude zaznamenáno, že to, co tady mám připraveno, jsem si nenapsal a neopsal od Jany Komerskový, ale mám to dopředu, ale mám to úplně pintlich stejný i ve stejném pořadí. Jo.
0: Obávám se, že na webkameře to úplně detailně vidět nebude, ale já to mohu dosvědčit, jo, že se díváte do svého mobilního telefonu.
6: Úplně jako stejně, jo.
0: A nepsal jste si během toho, kdy mluvila Jana Komerská.
6: Takže za nás je taky na prvním místě klientelismus, který ovládá Prahu. Prahu neřídí pražští politici, ale řídí pár mocných vyvolených a největších developerů a dělají to zejména přes městské firmy, které třeba naprosto zprůhlednit absolutní transparentností. Druhá věc, dostupné bydlení je pro nás zejména rozvoj družstevního bydlení, které ze svého principu je prostě o nějakých 20-30% levnější než developerská výstavba a nerozvíjí se zase jenom proto, že si developeři přejí tyto pozemky, na které by mohly být družstevní projekty, zachovat pro svoji developerskou výstavbu. A třetí jsou také střední školy, protože nesmíme plýtvat tím nejvzácnějším, co máme, a to je potenciál mladých lidí, a pokud se v Praze nedostanou lidé na střední školu, tak prostě ohrožujeme svoji vlastní budoucnost.
0: Stejně jako v minulých dvou debatách, i dnes nejčastěji bylo zmíněno bydlení. Pět čárek jsem si udělal, všichni jste o bydlení mluvili. Pojďme proto začít právě bydlením. Když jsem se díval do vašich předvolebních programů, tak u Prahy sobě jsem se v programu dočetl, že město už nesmí prodávat své byty ani pozemky. Tohle by platilo bez výjimky?
2: Víceméně ano, samozřejmě může se stát, že někde bude nějaký byt, který bude potřeba nějak jako třeba vyměnit za něco nebo i třeba prodat, ale to můžou být jednotlivosti, vím, že se to může stát. Ale prodávat byty je zločin a je ostudou Prahy, že v tomto volebním období opět poklesl počet bytů, které Praha vlastní.
0: Dále píšete, že město musí zahájit výstavbu a že příspěvky developerů budete vybírat ve formě hotových bytů, ne v penězích. Kolik bytů tímto způsobem si myslíte, že Praha může získat?
2: Tak já můžu teďka mluvit jako konkrétně. Jo. Třeba na Praze 7 je prostě obrovské územní bubny a tam jsou vlastně připraveny nebo dojednány kontribuce asi ve výši 3 miliard korun. Ale bohužel město teďka za Petra Hlaváčka a za této koalice, tak chce za to postavit stoku B. To znamená prostě stoku, kanalizaci, ale tyhle ty peníze by měly skutečně jít na to bydlení nebo třeba na školy. Ale mají se použít vlastně na kanalizaci, na kanalizační přípojku, samozřejmě velkou kanalizační přípojku, které to město samozřejmě potřebuje, ale to by mělo město prostě jako platit z jiných peněz. 3 miliardy už jsou jako poměrně jako značná cifra, za to by bylo skutečně jako množství bytů. Jde to dojednat, ale město v tomto musí dostat rozum a za ty 3 miliardy si prostě ty byty říct.
0: Ještě jedna věc z vašeho programu. Vy slibujete zlevnění nových bytů tím, že uvolníte parkovací minima, tedy že developeři, kteří staví nové projekty, nebudou muset povinně stavět podzemní garáže v těch nových domech. To uvolnění ve vaší představě znamená, že by vůbec ta povinnost nebyla, nebo že by bylo potřeba stavět méně míst než v současné době?
2: Takhle, jedna možnost je méně a druhá možnost je taky, že ne, protože
0: právě, ze zahraničí... Právě se ptám, která...
2: My totiž ze zahraničí také známe případy, kdy prostě existují domy, kde se ti obyvatelé třeba zaváží, že prostě nebudou mít automobil a potom je to samozřejmě, ty byty jsou o to levnější, nebo ty nájmy jsou o to levnější. Takže my si myslíme, že není potřeba nutit všechny stavět ty skutečně jako velmi drahé podzemní garáže. I proto, že často se v Praze ty podzemní garáže prodávají prostě zvlášť, ne k těm bytům, a pak tam vlastně parkuje jako někdo jiný, než kdo tam bydlí. A to zase zvyšuje počet automobilů ve městě.
0: Když jsou podzemí, tak
2: ano,
0: nejsou ve
2: ano.
0: městě.
2: No ne, ano, ale jsou to často lidé, kteří tam prostě přijíždějí, třeba prostě dojíždějí, nechají tam to auto a pak zase odjíždějí pryč. Často to kupují třeba firmy jako benefit pro své manažery.
0: Jan Čižinský, Praha sobě. Když jsem se díval na programy a nebo do programu na web a také na odpovědi pro Český rozhlas, které všichni nebo všechna uskupení posílali a ty odpovědi, nebo uskupení posílala a ty odpovědi každopádně najdete na webových stránkách Českého rozhlasu, tak uskupení Jsme Praha v odpovědích pro Český rozhlas k oblasti bydlení napsalo, že Praha musí stavět a hlavně využít to, co město samo vlastní, a dodává, že proto chce výrazně podpořit družstevní výstavbu. Jana Komerská o tom mluvila už v úvodu v těch prioritách. Píšete nebo napsali jste, že chcete tu družstevní výstavbu podpořit mimo jiné tím, že město poskytne vlastní pozemky bytovým družstvům. Jak to bude vypadat v praxi? To přijde developer s tím, že založí bytové družstvo a vy mu rovnou dáte pozemek, nebo naopak Praha by byla tím iniciátorem, kdo bude zakládat bytová družstva a kdo bude mít dohled na to, jestli všechno proběhne tak, jak má?
3: Ta druhá varianta by to byla. Praha by zakládala družstva, vlastně poskytla by svoje pozemky, udělala by takzvané právo stavby na ty pozemky a vlastně díky tomu by se i stavnilo levněji a ty nájmy byly pro ty družstevníky jednotlivé, které budou mít podíly nebo by měly podíly v tom bytovém domě vlastně o to levnější.
0: Podle čeho byste vybírali ty družstevníky? Protože předpokládá se, a vy to slibujete, že ty byty budou levnější už proto, že tedy ten pozemek tam bude zadarmo. To znamená, že zájem může být velký. Podle čeho by město vybíralo, koho do toho družstva vezme, kdo tím pádem ten levnější byt s přispěním Prahy dostane?
3: Samozřejmě bylo by to podle zájmu, vůbec musel by se to zmapovat, protože takovéto bydlení úplně tady podporované zatím není. Ono se to v tomto volebním období bohužel zastavilo. Rozjíždělo se to minulé volební období za Hany Marvanové, ale vlastně musel by se ten zájem jednak samozřejmě prověřit, jak veliký by byl a dávalo by se to vlastně prioritně, by to měli vlastně potřebné profese třeba pro Prahu, které by měli učitelé, zaměstnanci IZS a tak dále.
0: V odpovědích jste také uvedli to, že když už se staví, musí s novými byty vznikat také školy, školky, parky a další infrastruktura. Sama se ale škola, školka ani další infrastruktura nepostaví. Kdo to má dělat a platit? Město nebo developeři?
3: Už o tom tady mluvil pan Čižinský, to je, když vystavuje vlastně, je to forma kontribuce, může být buď formou, že vlastně developer poskytne určité množství bytů v tom svém developerském projektu, které potom jsou následně městské nájemní, a nebo formou kontribuce do toho prostoru, ale ne úplně do té infrastruktury, jak to byla popisována, a do té infrastruktury pro veřejnost, čili zabezpečení škol, školek, veřejného prostranství, hřiště a tady tyhle vlastně pro veřejnost nezbytné pro bydlení.
0: Já rozumím tomu, že oboje je možné a zajímá mě, co vy byste preferovali. Jestli vy byste preferovali to, aby město zafinancovalo tyhle ty doprovodné věci a tím pádem je možná mělo pod kontrolou a třeba od toho developera chtělo peníze nebo byty, tak jak tady zaznělo, a nebo jestli byste spíš preferovali to, aby to zaplatil i ten developer?
3: No, to může být samozřejmě kombinace. To záleží prostě prostor od prostoru. Ono se dost často říká, že se to musí dělat takovým nebo makovým způsobem, ale já si myslím, že to je právě o tom, v které lokalitě se to staví. Pokud se staví takzvaně na zelené louce, tak je potřeba veškerá infrastruktura. Pokud se staví v nějaké, kde už zástavba je, dělá se tam nový developerský projekt a vlastně trošku to zhorší bydlení těm stávajícím obyvatelům, kteří už tam prostě jsou leta, tak je to potřeba i si říct, jak se tam vlastně zkapacitní a kde bude zkapacitní to místo a kde bude potřeba nejvíc
0: Takže
3: financí.
0: Takže případ od případu.
3: Případ od případu.
0: Rozumím tomu.
3: Není to prostě, nejsou to housky na krámu.
0: Jana Komrsková, Jsme Praha. Lídr uskupení GEN s podporou veřejnosti Roman Mejstřík dal minulý týden na sociální sítě 5 bodů, které chce udělat v prvních 100 dnech, pokud by byl ve vedení hlavního města. Tím prvním bodem bylo zrychlení povolování nových bytů. Jak to chcete udělat?
4: No, já jako, tady jsou kolegové, kteří jsou zastoupení v radě. Ono to tady nezaznělo, ale Praha má svoji developerskou firmu a ta byla založena v roce 2020, ale to získala povolení na výstavbu prvních 22 bytů, tak se asi shodneme, že tímhle s tím tempem se to opravdu nevyřeší.
0: Jakým způsobem byste tedy by zařídil během 100 dnů ve funkci, aby povolování bytů bylo
4: Já vám to řeknu. Je to tím, že v podstatě bych zjednodušil ty pravidla, aby byly transparentní jak pro město, tak by byly transparentní i pro ty developery. Já nevěřím, že město je schopné samo něco budovat a myslím si, že by se všem ulevilo, kdyby ty pravidla byly jednoduchá. Při té výstavbě by developer věděl, co musí splnit a co nemusí. Na Praze 6 teď bylo poslední dobou povoleno spoustu staveb. Většinou městská část ustoupila od těch kontribucí, dala je i nižší. Já k tomu nevidím jediný důvod. To znamená, opravdu vypracovat ty pravidla tak, aby byly jasný, přehledný a jednoduchý.
0: A to byste u všech projektů stihl za 100 dnů?
4: Já si myslím, že lze připravit takovou vyhlášku nebo takový program pro město, jako svolat prostě odpovědné lidi z hlavního města a zástupce developerů, aby se dohodli na tom, co, jak si to oni představují, si myslím, že se nechá klidně během 100 dnů udělat.
0: Když jsem četl váš Facebook, tak mě zaujal také váš zářijový slib, že budete účinně potírat spekulace a prázdné investiční byty, které uměle ženou ceny nahoru. Jak to chcete dělat?
4: Jsem rád, že čte někdo můj Facebook taky. Samozřejmě tak prázdné investiční byty, to se týká především kolegy Rivoli, který je z Prahy 1 a kde těch bytů na RMB.
0: Takže Unie bude kontrolovat?
4: Ne, nebude, ale v podstatě mělo by se udělat takové nějaké přijmout opatření, aby v podstatě ty byty se z části uvolnily a dostaly se na trh s bydlením.
0: A to může jednoduše udělat Praha?
4: Myslím si, že ano.
0: Vyhlášku?
4: Myslím si, že ano.
0: Dobře. Gen s podporou veřejnosti Roman Mejstřík.
4: Ještě vám trošku do toho vstoupím. Samozřejmě tyhle ty poskytovatelé ubytování mají daleko výhodnější prostě podmínky, než mají hotely, penziony a tak dále. Pokud by se nastavili i pro ně stejné podmínky, myslím si, že by došlo k redukci tohohle ubytování.
0: Já jsem se ale záměrně ptal na prázdné investiční byty, což je něco jiného než Airbnb.
4: Prázdný investiční byt se v podstatě dohledává.

0: tady dostupné bydlení vyrůstalo a aby i ta kultura toho obecně, ať už vlastnického nebo nájemního bydlení, se postupně zvyšovala. Všichni vidíme, že velikost bytů se v posledních několika letech postupně začíná zmenšovat i s ohledem na klesající kupní sílu obyvatel ve vztahu právě k těm nově pořizovaným bytům. A rád bych zdůraznil, že ty kontribuce zde byly zavedeny jako pravidlo za primátorování Zdeňka Hřiba. Ale samozřejmě ani toto není všelé. Když už získáme nějaké nájemní byty do vlastnictví města pro podporované profese, co by formu kontribucí, tak tím nemůžeme skončit. Proto naše kandidátka Tereza Neslerová přišla s návrhem, že by získala od Evropské investiční banky a samozřejmě i soukromých investorů typu bank a dalších subjektů 20 miliard korun pro celé jednovolební období, co by ten základ, ten balík pro výstavbu městských bytů. Za to se dá postavit nepochybně 20 tisíc bytů, to znamená, když to přepočítáme na jeden rok, je to velmi vysoký příspěvek do toho bytového fondu města.
1: Ještě se vrátím k tomu, co jsem citoval. Co je důstojná velikost bytu a co je dostupné nájemné?
0: Samozřejmě každý má nějakou specifickou bytovou potřebu. Asi se tady všichni shodneme na tom, že rodina s malým dítětem potřebuje
1: právě
0: menší metráž
1: že to
0: na jednoho člověka, než třeba
1: tak mě zajímá,
0: rodina s dospívajícími
1: co tím
0: dětmi.
1: Myslíte, co si
0: to znamená, mělo
1: představit.
0: By to odpovídat té životní situaci toho, kterého člověka. Na druhou stranu, nežijeme v zemi, kde by bylo zvykem se třeba na stará kolena někam stěhovat. Vycházíme z toho, že každý člověk má nějaké své potřeby a bydlení by mělo být především důstojné. Já bych tu odpověď
1: ano,
0: na to,
1: co to
0: jaká
1: je
0: ta konkrétní metráž, nechal asi na uvážení každého z nás.
1: Počkejte, vy slibujete, že vy to vyjednáte s developerem, tak proto mě zajímá, co vyjednáte, co vy považujete za důstojnou velikost.
0: Tak, v poslední době zde začínají vznikat developerské projekty, které nabízejí třeba byty 1,5 plus KK nebo 2,5 plus KK, což fakticky znamená zmenšování
1: ano,
0: toho obytného prostoru.
1: A já se ptám, kde je ta hranice, pod kterou by ten byt neměl být?
0: Já si myslím, že pro rodinu s jedním dítětem je ta hranice 2 plus KK, pro rodinu se dvěma dětmi to bude 3 plus KK a obdobně, pokud ten počet dětí nebo samozřejmě kombinovaná vícegenerační domácnost bude zahrnovat více členů, tak by tomu měl odpovídat i ten dispoziční prostor toho bytu.
1: I vy v programu slibujete, že budete bojovat proti spekulacím s byty. Máte tam uvedeno, že na bytové domy, které jsou dlouhodobě prázdné nebo které slouží ke krátkodobým pronájmům, uvalíte několikanásobnou daň z nemovitosti. To by se týkalo celých domů anebo i jednotlivých bytů?
0: Ta myšlenka primárně pracuje s tím, s čím my dokážeme operovat na základě daňových přiznání a ohledně daní z nemovitosti. To znamená, chtěli bychom se zacílit jak na institucionální, tak na individuální vlastníky, kteří vlastní více bytů, protože zastáváme názor, že bydlení je jedna z těch nejzákladnějších lidských potřeb.
1: Takže i bytů by se to
0: takže,
1: týkalo.
0: Takže samozřejmě i bytů. Nejedná se jenom o celé domy, protože to by byla pouze polovina toho řešení. A
1: o kolik ta daň by měla být vyšší?
0: Já si troufám říct, že v případě třeba druhého bytu, který nebude sloužit bytové potřebě té dané rodiny, tak ta daň může být třeba trojnásobná nebo i vyšší.
1: Jaromír Beránek z Pirátů. Sen pro Prahu v úvodu svého programu v sekci dostupné bydlení začíná tím, že podpoří rozšiřování městského bytového fondu. Píšete, že cílovým stavem má být, že 10% bytů v Praze bude patřit městu. Za jak dlouho se chcete k tomuto cílovému stavu dostat?
2: Na to není jednoznačná odpověď, protože nevíme, jak se bude pokračovat ve vývoji jednotlivých projektů, protože získávat městské byty můžete několika různými způsoby. Jeden je vlastní výstavba, kdy naše představa je, že pražská developerská má projektovat na pozemcích města a developeři potom na základě veřejné soutěže mají stavět. To je jedna část. Druhá část je získávání kontribucí, kde já si myslím, že současný stav, kdy developeři platí kontribuce na nějakou infrastrukturu, ale vlastně město se rozhoduje, kde co vybuduje a nikde nemáte ani jistotu, že ty peníze se vrátí do dané oblasti, jsou strašně neprůhledné, netransparentní a myslím si, že kontribuce by se měly změnit, takže nechť infrastrukturu transparentně platí město a kontribuce jsou pouze v podobě předávaného procenta bytů z toho vybudovaného potenciálu. A ještě třetí způsob, jak můžete získávat městské byty, je při rozvoji družstevní výstavby, když město vkládá nebo propůjčuje pozemek pro tu družstevní výstavbu, tak časem třeba ten pozemek může vyměnit za ty byty. Takže nelze říct, kolik, za jak dlouho tohle to můžeme splnit, protože vůbec netušíme, které projekty dostanou zelenou, které budeme moct podporovat a nedá se to říct
1: přesně. To znamená, že nemáte ani nějakou ambici, protože to, které projekty budou mít podporu, byste asi ovlivnili, pokud byste byli ve vedení města.
2: Já si myslím, že správným způsobem je neříkat číslo, dokdy to bude, ale říct, které projekty budeme podporovat, které budou mít u nás absolutní zelenou. U nás je to prostě družstevní výstavba, která bude mít absolutní podporu, proto s náma spolupracuje Hanka Marvanová, protože tomu rozumí absolutně nejvíc. A pokud se nám tohle prosadí, prosazovat družstevní výstavbu, pak pomůže ten počet městských

0: jejich nájemní bytů stoupat i rychle.
1: Stejná otázka, jakou jsem položil i Janě Komrskové, když jsme mluvili o družstevních bytech. Jaká je ta představa? Představa je, že Praha bude iniciátorem těch bytových družstev, nebo počítáte s tím, že může přijít developer s tím, chci postavit družstevní dům, dejte mi pozemek a zařídím to všechno já?
0: Ne, já si myslím, že iniciátorem tam musí být město a ten developer je ten, kdo na základě potom nějaké veřejné soutěže začne ty byty stavět. A ta veřejná soutěž je právě kouzelná v tom, že je to soutěž. To znamená, developer tam musí přijít s nejnižší cenou, musí si tam dát marži přiměřenou, aby měl šanci vyhrát. Kdežto, když developer staví své developerské projekty na pozemcích, který vlastní, tak tam vlastně není tlačen a může mít tu marži i nepřiměřeně vysokou v době, kdy vlastně poptávka převyšuje nabídku, no tak mu to prostě projde, protože prodá absolutně cokoliv. Jo. Takže to je jeden z důvodů, proč družstevní bydlení je levnější než developerská výstava, protože ta developerská marže je tam snížena tou soutěží.
1: Posloucháte předvolební debatu Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a Rádia Praha před volbami do pražského zastupitelstva. Našimi hosty jsou Václav Láska, Sen pro Prahu, Jaromír Beránek, Česká pirátská strana, Roman Mejstřík, Gen s podporou veřejnosti, Jana Komrsková, Jsme Praha a Jan Čižinský, Praha sobě. Měli tu s námi být i zástupci České strany asociálu, ale pro nemoce v průběhu dneška omluvil.
2: Volby 2026. Debaty lídrů.
1: Součástí našich předvolebních debat je stručný dotazník. Položím vám teď každému 5 otázek. Poprosím o skutečně krátké, pokud možno jednověté, a tím myslím jednoduché věty, nikoli v souvětích odpovědi. Začnu roční lítačkou. Jízdenka na MHD stojí v Praze 3650 korun. Nechali byste tuhle cenu, nebo ji chcete změnit? Pokud ano, tak na jakou cenu byste se chtěli dostat? Václav Láska.
0: Protože naším cílem je dostat minimálně část řidičů z aut do MHD, tak bychom zásadně MHD nezdražovali. Už jako gesto, co je náš politický cíl, takže nezdražovat ani o korunu.
1: Ani nezlevňovat?
0: Ani nezlevňovat, zachovejme tu cenu.
1: Jaromír Beránek, Piráti?
3: Pro nás je rovněž prioritou dostupná veřejná doprava, to znamená, nyní řeknu, rozhodně neplánujeme zdražovat a pokud se má něco změnit, tak je to cena parkovacího oprávnění, které má stát minimálně.
1: Na to se zeptám za chvíli, takže nezdražovat ani nezlevňovat.
3: Součástí té odpovědi je samozřejmě i to nezlevňování.
1: To nemusí být automatické. Roman Mejstřík, Gen s podporou veřejnosti, kolik má stát lítačka?
4: Mně přijde cena lítačky 10 korun na den adekvátní vůči tomu, aby lidé nesedali do aut, takže bych ji zachoval.
1: Jana Komrsková, Jsme Praha.
5: 3650 adekvátní a já vás překvapím, mělo by se tam nastavit inflační automat ruční.
1: To znamená, že by to rostlo o inflaci.
5: Stejně jako cena vody, kterou si neuvědomuje, že je takhle nastavena.
1: A od tohoto základu, to znamená ne, že by se započítala inflace od doby, kdy to bylo stanoveno.
5: Ano, od tohoto.
1: Jan Čižinský, Praha sobě?
6: No, bohužel Praha si nemůže dovolit tu úroveň nechat, protože potom skutečně nebude mít jako peníze na to, na to důležité, co budeme možná probírat dál na školy a podobně. To znamená, my jako férově přiznáváme, že je potřeba to zdražovat třeba o korunu. O 365 korun každý rok, až se dostaneme na úroveň, kterou si Praha prostě dovolit může.
1: A to je jaká?
6: To je jako těžko to teďka jako stanovit, jo? Ale prostě o korunu denně, když to budeme zdražovat, řekněme 3-4 roky, tak se dostaneme aspoň na tu úroveň, na které jsme byli třeba před 15 lety. Ale od té doby ty náklady strmě rostou. A
1: tak, město... a už je to souvětí.
6: Jasně, ale
1: už
6: já
1: vám do toho skočím. Pojďme k parkování.
6: Žádné město si nemůže dovolit dát prostě 30% všech příjmů jenom na dopravu.
1: Tak dobře, poprosím opravdu o stručnost vás všechny. Podobná otázka k parkování. Základní roční parkovací karta pro obyvatele Prahy v současnosti stojí 1200 korun na první auto, 7000 korun na druhé auto. Kolik by to mělo být podle vás, Jan Čižinský?
6: My jsme o tom nechali na sedmičce hlasovat, protože lidé buď to platí penězi,
1: to
6: nebo
1: být?
6: Platí časem.
1: Kolik by to
6: a
1: mělo
6: musí
1: být?
6: To být nějaká dohoda. Takhle, teďka to je 1200 korun.
1: Kolik to má být?
6: Já to tady neřeknu, protože to nevíme. My tu debatu
1: nevíte,
6: jako nemáme
1: nebo
6: u nás.
1: Nechcete říct?
6: Ne, my to skutečně v Praze sobě nevíme, ale
1: dobře,
6: jsme připraveni.
1: Odpověď nevíme. Jana Komrsková, Jsme Praha, kolik má stát parkovací oprávnění?
5: Parkovací oprávnění by se rozhodně mělo zvednout a pro nás je ta úroveň lítačky MHD taková adekvátní.
1: Takže
5: na to první
1: auto 3650 korun, druhé auto?
5: Nechat.
1: 7000. Roman Mejstřík, Gen s podporou veřejnosti?
4: Upřímně řečeno, já bych to nechal tak, jak to je, a zdůvodním to i tím, že v podstatě, i když to lidé zaplatí, tak nemají vlastně garantováno, že zaparkujou. To jako, pokud by měli garantováno, že zaparkují, pak bych to zdvihal, ale takhle krouží 30 minut kolem bloku a...
1: Odpověď jasná, nechat. Pojďme dál, Česká pirátská strana.
3: Už v roce 2019 jsme dostali data z podkladové studie, že ty plné roční náklady na správu a údržbu jednoho parkovacího stání jsou zhruba 7 000 korun. Já přesto nebudu tak ambiciozní a řeknu, že by ta částka měla být stejná jako za ten roční kupon s postupnou inflací, s postupným navýšením.
1: Takže 3650 korun.
3: Pokud se jedná o to druhé či další parkovací místo, myslím si, že je důležité, aby to nebylo na hlavu, ale aby to bylo na domácnost, protože jsou to ty bytové jednotky, které potom zatěžují to město tím reálným automobilovým provozem.
1: Václav Láska.
0: Několikanásobně zvýšit parkování pro nerezidenty v centru, to je úplný základ. Druhé auto...
1: Já se ptám na rezidenty.
0: Na rezidenty, tak pardon, jsem špatně pochopil otázku. Druhé auto zachovat, první auto postupně navyšovat někam na cenu té lítačky.
1: Tak díky. Otázka třetí, vy už jste o tom částečně mluvili, ale teď bych opravdu chtěl číslo, kolik vlastních nájemních bytů a v jakém čase by měla Praha postavit? Jaromír Beránek.
3: Děkuji za možnost začít. Jak jsem zmiňoval, my bychom rádi získali z prostředků Evropské investiční banky a soukromých. Řeknu to jednoduše, 20 miliard korun na 4 roky, čili zhruba 20 000 bytů během toho jednoho volebního období.
1: Jana Komrsková.
5: 10 000 družstevních bytů za jedno volební období.
1: Roman Mejstřík.
4: Mně i těch 10 000 bytů přijde hodně ambiciozních a v podstatě měly by to být byty, které pokryjí minimálně potřebu těch služeb lidí, které hlavní město potřebuje.
1: Takže méně než 10 000.
4: Může být i méně prostě.
1: Václav Láska.
0: 10% městských bytů v co nejkratší možné době.
1: Jan Čižinský.
6: Poslední zastupitelstvo odhlasovalo 500 bytů ročně a byla o tom debata. Že to
1: mě zajímá,
6: nemůže
1: kolik
6: nikdy...
1: vy chcete. Má to být tedy 500 bytů ročně?
6: Praha sobě je realistická, my jsme realisti. Prostě 500 bytů ročně, když zvládneme, tak to bude jako obrovský úspěch, protože ty byty zatím klesají.
1: O kolik míst chcete příští nebo během příštího volebního období rozšířit kapacity veřejných gymnázií v Praze? Roman Mejstřík.
4: Já si myslím, že to je otázka na toho, kdo má školství a musí se propočítat,
1: vy
4: jaká bude
1: potřeba. Chcete být primátor, tak je to otázka
4: ano,
1: na vás.
4: Dobře, já bych veřejná gymnázia navyšoval trošku přiměřeně, protože si myslím, že to je hlavně otázka spádového školství. V Praze je 18 000 míst na středních školách a loni dokončovalo základní školy 12 000 dětí. To znamená, že Praha vlastně buduje kapacity školské pro středočeský kraj a spádové školství. To znamená...
1: Tak číslo, ano, číslo asi neřeknete.
4: Neřeknu.
1: Jsem s tím smířený. Jan Čižinský?
6: Pokud se Praha rozhodne, tak může si koupit 1500 míst.
1: Já se neptám, jestli se Praha rozhodne, já se ptám, takhle, jak by se
6: my
1: rozhodla,
6: chceme, byste my chceme 1500 míst, protože chceme to pomocí stipendií na soukromých a církevních školách. Je to předjednáno, ale bohužel opět zastupitelstvo neschválilo ani jednání o tom, přestože to je jediné možné řešení.
1: Tak Václav Láska.
0: Mělo by to být tolik míst, aby měli studenti v Praze stejnou šanci dostat se na gymnázium jako mimo
1: Prahu.
0: To je
1: kolik?
0: To nevím.
1: Jana Komrsková.
5: Jo, podle dat, jestli já si dobře pamatuju, školství se na mě na starosti, ale myslím, že do roku 30 nebo 32 je číslo 18 tisíc, nedostatku 18 tisíc míst a samozřejmě otázkou je, jak se to udělá.
1: To znamená, 18 tisíc míst by mělo být.
5: To je potřeba.
1: Jaromír Beránek.
3: My za Piráty odmítáme privatizaci soukromého školství, respektive toho veřejného školství na soukromé školy, ale říkáme, že ta naše ambice je 1000 nových míst ročně s využitím gymnaziálních tříd na liceích, podporou rozvoje čtyřletých gymnázií a samozřejmě se zajištěním spolufinancování Středočeského kraje za ty kapacity v Praze.
1: Tak a poslední z těch pěti otázek a opravdu poprosím krátkou odpověď, protože o tom byste mohli určitě mluvit dlouho. Podporujete projekt Vltavské filharmonie nebo by Praha měla své peníze investovat do jiných priorit? Jana Komrsková.
5: Podporujeme, ale musí se udělat pořádná revize vlastně financování tohoto projektu.
1: Václav Láska.
0: Podporujeme, ale nesmí se stát zdrojem pro předražené služby podnikatelů, kteří jsou za dobře s určitými politiky pražskými.
1: Jaromír Beránek.
3: Piráti projekt Vltavské filharmonie podporují co by tu cestu, jak sem přilákat movitější a kulturnější zahraniční návštěvníky a samozřejmě také myslíme na důslednou kontrolu hospodaření a i na dopravní režim, protože ta lokalita se v důsledku výstavby významně změní.
1: Jan Čižinský.
6: Praha sobě Vltavskou filharmonii podporuje.
1: Roman Mejstřík.
4: My podporujeme za jasných pravidel financování.
1: Díky. Pojďme k dopravě, která zaznívá v předvolebních debatách a v těch prioritách také. Opět výjdu z programu jednotlivých subjektů, tak jak jsem procházel těmi programy. Sen pro Prahu ve svém programu se věnuje všem druhům dopravy s tím, že jako první máte chodce. Píšete, že vrátíte chodníky chodcům, dodáváte, chodci nesmí být ohrožováni parkujícími auty, cyklisty ani sdílenými vozítky. Jak to ohlídáte? Budete dávat k chodníkům sloupky, aby tam nikdo nevěl, nebo budete posilovat strážníky, aby pokutovali každého cyklistu, který pojede po chodníku?
0: No bohužel tady cesta skutečně vede represí, takže od posílení městských strážníků, lepšího využívání kamerových systémů, zábrany na chodnících, vyšších obrubníky, to všechno se dá použít. Musí to být komplex opatření, neexistuje jedno konkrétní opatření, které zajistí tento ambiciozní cíl.
1: V případě MHD píšete nejen o tom, co chcete, ale také o tom, co nechcete. Uvádíte tam s červeným křížkem, že nechcete okružní trasu metra O nebo E, tak jak po staru v dávných plánech byla označována. Proč?
0: Protože je to extrémně drahé řešení této otázky. My si myslíme, že se to dá řešit povrchovou tramvajovou dopravou, která je levnější. Ano, kdyby Praha byla bohatá, jako nevím, nějaké saudsko-arabské země, mějme i okružní metro O, ale Praha na něj prostě nemá, proto musíme zvolit levnější řešení, které bude i rychlejší.
1: Pokud o auta, slibujete dokončení silničních okruhů, rozšíření chytrého řízení křižovatek, ale také zpoplatnění vjezdu do historického centra ve Špičce. Od kdy, kam a kolik by se mělo platit za vjezd do centra?
0: Tohle to je zase vytyčení cíle, ke který neprosadíte sami, takže budeme muset být trošku tolerantní k tomu, kdo případně s náma by byl v koalici a jaké by byly jeho představy, ale pro nás je základ o tomto začít diskutovat a zabývat se, vážně se tím zabývat, protože my
1: a
0: jsme...
1: A mělo by to tedy platit už v tomto volebním období, nebo ano, v tom, které začne...
0: Rozhodně, čím dřív, tím lépe, protože je to jedno z základních opatření ke sklidnění dopravy v centru.
1: Piráti v oblasti dopravy slibují dokončení prvního úseku metra D, nové tramvajové tratě do Malešic, na Jarov, na Nové Dvory, na Strahov, na Václavské náměstí, přípravu tratě do Komořan kolem hlavního nádraží. Také slibujete, že do 2 let se vrátí tramvaje na Libeňský most. Jeho část přitom chybí a aktuálně se ani nestaví. Ta zbývající část, která stojí, tak je ve stavu, že potřebuje opravy. Jak to dokážete, že za 2 roky tam budou jezdit tramvaje?
3: Tak shodou okolností právě dnes TSK vypsala soutěž na zhotovitele dokončení toho inundačního mostu. Je to most SO205 na straně
1: Dubny,
3: který nám v současnosti chybí, je zakonzervovaný po tom, co proběhlo spolu s Metrostavem. Veškerou dokumentaci jsme si se stavební společností Metrostav předali a nyní čekáme na výběr toho zhotovitele, který by to skutečně do těch 2 let
1: ani ne... Jste si jistí, že do 2 let to bude a že do 2 let bude vyřešena i ta zbývající část toho mostu?
3: Ta zbývající část mostu rozhodně do 2 let vyřešena nebude. My to říkáme od začátku zcela
1: transparentně. Takže se tam vrátí jenom na chvíli ty tramvaje.
3: Ty tramvaje se tam vrátí na období dalších zhruba 2 let a i tak si myslíme, jsme přesvědčeni, že je to natolik prioritní tramvajové spojení, že i za tu krátkou dobu toho fungování to stojí.
1: V programu máte také, že zavedete nízkoemisní zónu uvnitř hranic městského okruhu a že povedete diskusi o zpoplatnění vjezdu do centra města. S obojím počítáte v těch příštích 4 letech?
3: Já to upřesním, jsou to navzájem se doplňující a podporující opatření. Málo kdo to ví, ale od roku 2030 nám vstoupí v účinnost nová směrnice Evropské unie o kvalitě vnějšího ovzduší, která uvaluje významně přísnější emisní limity na emise prachových částic a pevných polétavých částic.
1: Takže od roku 2030 od toho roku 2030 auta se starými motory nebudou
3: buď zavedeme nějaká konkrétní opatření, nebo budeme jako město platit sankce. Já si myslím, že je lepší zavést ta opatření.
1: Takže od roku 2030 auta se starými motory nebudou smět do centra.
3: To je jedna část toho opatření a samozřejmě pokud tomu centru chceme ulevit i dopravně a vrátit do něj život, tak logicky s tím bude souviset i nějaká forma výkonového zpoplatnění.
1: Gen s podporou veřejnosti v oblasti dopravy jako první bod v odpovědi pro Český rozhlas uvedl koordinaci uzavírek, takže plán oprav bude zveřejněný rok dopředu v jednom kalendáři se Středočeským krajem. Opravdu se dají všechny uzavírky a všechny opravy naplánovat tak, aby byly jasné rok dopředu?
4: Já jsem třeba prosazoval, když jsem byl radní pro dopravu, aby se u oprav dělali na 2 směny. Ty opravy prodražilo by je to řádově o 15%.
1: Pardon, rozumím, ale to je jiný příběh. Já se ptám, jestli opravdu je reálné, aby všechny opravy silnic byly jasné rok dopředu a byly zanesené v nějaké
4: Já
1: mapě.
4: Já si myslím, že ty, které koordinuje hlavní město Praha ze Středočeským krajem zcela určitě.
1: A ostatní v Praze, protože i ty mohou dělat problémy.
4: To záleží hodně na tom, jaký bude tlak na TSK, ale tyhle věci se plánují hodně, hodně dopředu a myslím si, že to jde. Já ještě trošku k té dopravě bych řekl, že vlastně všichni říkají, jaké budou dělat opatření, ale vlastně nikdo se nezabývá tím tou vymahatelností. Praze chybí stále stovky a stovky strážníků, přestože už několik let je určen cílový stav, kolik by mělo být městských strážníků.
1: A to znamená, že vy byste nabíral strážníky, aby řešili dopravu primárně?
4: Zcela jistě, protože jestliže máte někde ceduly a ty lidi vám tam projedou jednou, po druhý a po třetí a zjistí, že se nic neděje, tak to prostě nedodržou ty opatření. A můžu vám vyjmenovat několik míst, kde to tak prostě je. Třeba nájezdy do tunelu Blanka, kde prostě stojí dlouhá šňůra aut, všichni se tam spou z boku a tak dále. Končím.
1: Takže to by kontrolovali noví strážníci? To je
4: byl bych
1: proto,
4: aby jich bylo
1: uskupení GEN s podporou veřejnosti. Na webu uskupení Jsme Praha jsem našel řadu textů, ale upřímně nenašel jsem tam úplně detailní program s tím, že odkaz na program odkazoval na vaše noviny, kde nejvíc v oblasti dopravy píšete o Výtoňském mostě a o tom, že je potřeba Výtoňský železniční most zachovat. To je pro vás tak důležité?
5: Tak jelikož jedna část našeho uskupení kandiduje na Praze 2, tak to je pro ně priorita, ale já si myslím, že v té dopravě je potřeba ji víc koordinovat. Já řeknu teď příklad, vy jste tady zmiňoval tu tramvajovou trať do Malšic, tam je to jako uděláno velmi dobře, co se týče té koordinace, právě proto, že tam jak TSK dopravní podnik, všichni aktéři, včetně infrastrukturních společností, čili PVSky, PVK a dalších. Vlastně tu ulici, tu páteřní ulici řeší vlastně najednou. Čili, když to řeknu, trubky se vyměňují v době, kdy se prostě budou dávat. Jo, prostě dělá se to.
1: To znamená, že se nezavírá velice, ta ulice opakovaně.
5: Ano, nezavírá se.
1: To znamená,
5: se opakovaně,
1: že tohle je jedna z priorit, co budete prosazovat.
5: Je to jedna z priorit, nad tím uvažovat vlastně v komplexu těch městských společností.
1: Rozumím, zeptám se ještě na jednu věc. Vy píšete v odpovědi pro Český rozhlas, že Prahu z kolon nedostanete tím, že lidem zdražíte MHD nebo je budete trestat za používání auta. Znamená to, že odmítáte mýto, odmítáte zužování silnic nebo třeba diskutované uzavření průjezdu přes Malou Stranu?
5: To úplně neodmítáme, ale myslím si, že vyhánět lidi z aut není ta správná cesta. Správná cesta je jim postavit záchytné P+R.
1: Rozumím, ale tahle opatření tedy neodmítáte.
5: Neodmítáme, ale jak jsem si
1: rozumím.
5: Mohla vyzkoušet
1: tak,
5: toto volební období.
1: Slovo,
5: tak
1: protože se blížíme ke konci
5: ano,
1: debaty.
5: Pardon.
1: Musím dát ještě slovo Janu Čižinskému. Praha sobě má vlastně celý program laděný jako trasu metra. Jednotlivé nadpisy vycházejí ze stanic pražské MHD. Ten, který se týká dopravy, se jmenuje Obchvatov, v narážce na stanici metra Opatov. Slibujete stavbu okruhů, tedy jak okolo Prahy, tak vnitropražského okruhu, tak také píšete o trase metra O. Slyšeli jsme argumenty Václava Lásky, proč podle něj to a podle jeho hnutí nebo uskupení Sen pro Prahu to není dobrý nápad. Proč vy si myslíte, že to je dobrý nápad?
6: To metro O, které jsme začali prosazovat před 4 lety, tak je naprostá nutnost. Pokud to nebudeme teďka připravovat, tak za 20 let se nestane.
1: A pokud to znamená, se nestane, vy ho budete připravovat, aby za 20 let bylo.
6: Samozřejmě, ale jde o to, že prostě jako už teďka přeci kolabují v centru Prahy kapacity metra. Už teďka, protože všichni musí metrem jezdit do centra a pak zase z centra, tak už teďka prostě na C-čku jsou kapacity na hraně. Takže pokud na tom nejvytíženějším úseku na jihu nebudeme připravovat metro O okamžitě a nezačneme ho vlastně co nejdřív stavět, když jsem se bavil o těch 20 letech, tak jsem myslel kompletní metro O.
1: Rozumím,
6: a pokud to nebudeme připravovat, tak Praha skolabuje.
1: Ještě jedna věc, vy jste už v úvodu, nebo už jsme mluvili o tom, že nechcete, aby byla povinnost stavět parkovací místa u nových projektů, ty garáže. Nebude to znamenat, že budou chybět parkovací místa v ulicích?
6: Takhle, když jsme se bavili o dostupném bydlení, tak to bylo tady, já jsem dával velký pozor, byla to jediné opatření, které skutečně zlevňuje tu výstavbu.
1: Ale neskomplikuje to život všem, kteří teď stojí a parkují na ulicích?
6: Ne úplně, protože jak říkám,
1: ale
6: když
1: trochu ano,
6: já jsem tady vysvětlil, že ty garáže jsou prodávány zvlášť a že přitahují naopak auta, která by nepřijela. Takže nemyslím si, že by to nějak zkomplikovalo situaci na ulici.
1: Tak blížíme se k závěru. Otázka posledně pro vás všechny stejná ve všech debatách. Samozřejmě sestavování koalic v Praze v minulosti nebylo úplně jednoduché. Jsou subjekty, se kterými v žádném případě byste nešli do koalice Praha sobě?
6: Nepůjdeme do koalice s SPD, s motoristy a s ANO.
1: Jsme Praha?
5: Určitě nepůjdeme do koalice s SPD s motoristy.
1: Gen s podporou veřejnosti?
4: My také nepůjdeme s extremistickými stranami.
1: Česká pirátská strana?
3: Logicky, Piráti si umějí představit spolupráci pouze s demokratickými stranami, to znamená, vylučujeme spolupráci s motoristy z SPD a i s ANO.
1: Jsem pro Prahu?
0: Vylučujeme spolupráci s ANO, SPD a motoristy.
1: Tak, díky. Další předvolební debata Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a Rádia Praha je u konce. Našimi dnešními hosty byli Jan Čižinský z Prahy sobě. Díky, nashledanou.
6: Díky za pozvání.
1: Jana Komrsková, Jsme Praha. Díky.
5: Hezký večer.
1: Roman Mejstřík, Gen s podporou veřejnosti.
4: Tak, hezký večer.
1: Jaromír Beránek, Česká pirátská
3: strana. Děkuji za pozvání a šťastnou ruku vole.
1: A Václav Láska, Sen pro Prahu s Václavem Láskou s podporou HPP 11 a strany Mourek. Díky, nashledanou.
0: Děkuji za pozvání a hezký večer.
1: Další debatu nabídneme opět zítra po 18. hodině. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Tak tolik Sting na Rádiu Praha, přiblížila se nám 19. hodina, je tady čas na další dnešní zpravodajskou relaci s Denisou Žižkovou. Deny, hezký večer.
1: Dobrý večer. Do českých úsecích Vltavy a Labe platí stav nedostatku vody. Úřady i mobilní operátoři se v souvislosti s volbami připravují na víc kybernetických útoků. Bulharsko ukončilo neúspěšné pátrání po posádce potopené civilní lodi. Zítra bude oblačno, je zataženo, odpoledne přehánky a teploty maximálně 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. Dnes ho vyhlásila Krajská komise pro sucho. Umožnila tím snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly by první snížení odtoku z Vraného mohlo nastat v pátek. V Praze ho ale lidé díky vodě z Berounky nepoznají.
3: To opatření nemá žádný negativní dopad na to, že by omezovalo jakékoliv povolené odběry vody, jakékoliv nakládání vody, je dostatečné ještě pro nařeďování vypouštěných odpadních vod.
1: Úřady i mobilní operátoři pracují na zabezpečení svých systémů proti kybernetickým útokům při nadcházejících volbách. Ty komunální a první kolo do třetiny Senátu budou v pátek a v sobotu. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jim pomáhá připravit se hlavně na takzvané DDoS útoky. Útočníci je využívají, aby přetížili weby a dočasně je vyřadili z provozu. Opatření kvůli zavádějí také mobilní operátoři, říká za T-Mobile mluvčí Patricie Šedivá.
4: Na takové situace se dlouhodobě připravujeme prostřednictvím preventivního posílení monitoringu, dohledu, pravidelného testování našich systémů, bezpečnostních cvičení a posilování ochranných opatření tak, abychom byli schopni zvládnout i několikanásobně vyšší zátěž.
1: Karlovarský kraj a ministerstvo obrany dolaďují smlouvy o převodu letiště Karlovy Vary z kraje na stát. Stát získá bezplatně jak letiště samotné, tak většinu movitých věcí, které používala krajská společnost s ručením omezeným letiště Karlovy Vary. Stát pak přislíbil zachování provozu mezinárodního letiště a rozšíření a prodloužení přistávací dráhy. Krajští zastupitelé by měli smlouvy schvalovat 19. října. Bulharsko ukončilo pátrání po námořnících z obchodní lodi, kterou včera potopili drony. Záchranáři nikoho z posádky nenašli, informovala o tom bulharská záchranná služba. Letouny útočily na dvě plavidla v ekonomické zóně země. Jedno plulo pod vlajkou Palau a druhé pod vlajkou Toga. Posádku prvního z nich se podařilo evakuovat. Bulharské úřady z útoku zatím nikoho neobvinili. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ale dříve uvedl, že za ním stojí Rusko. Kvůli hrozbám pro námořní bezpečnost v Černém moři dnes zasedne bulharská bezpečnostní rada. Britský pilot George Russell odstartuje do nedělní velké ceny Singapuru Formule 1 s handicapem kvůli výměně pohonné jednotky. Půjde do závodu z posledního místa na roštu. Dnes to oznámil jeho tým Mercedes. Čekáme oblačno, je zataženo, odpoledne a večer se od západu postupně vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, které budou později večer opět ustávat. Teploty zítra 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá po 19. hodině v dopravě, nám prozradí Jarda Koller.
5: Hezký večer. V Poděbradské směrem do centra se jede pomalu kolem O2 arény. Je tam silný provoz kvůli koncertu, zpoždění přes 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomalu od Spořilová. Za Lanový most je to na zhruba 10 minut. Za Lanovým mostem nadále řeší dřívější nehodu. Je tam teď odtah a projíždí se o něco pomaleji a mírně se vybočuje. Na Nuselském mostě do centra zůstává kolona na 10 minut a v Hartigově z centra postojíte v koloně před ohradou 5 až 10 minut. Šťastnou cestu a dobrý večer.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je hudební menu po 19. hodině. Bude tady Leony. Sabrina Carpenter. A třeba Billie Eilish. Já jsem Petr Zejček a přeji vám příjemný středeční večer.

0: Tak tolik plzeňská Burma Jones a Bohouš Josef. Příběh šikanované středoškolačky Carrie napsal Stephen King před více než půl stoletím. Jeho první vydaný román se stal bestsellerem a odstartoval spisovatelovu kariéru. Už dva roky po vydání ho poprvé převedl na filmové plátno režisér Brian De Palma a z krvavého maturitního plesu vytvořil jednu z nejslavnějších scén filmového hororu. No a dneska má premiéru nová, tentokrát osmidílná seriálová Carrie, režiséra a scenáristy Mikea Flanagana.
1: Příběh, který se stal jedním ze základních kamenů moderního hororu, přitom málem vůbec nevyšel. Stephen King začal Carrie psát jako povídku pro časopis.
2: Jenže se trochu moc rozrostla a tak jsem ji vyhodil. Moje žena ji vytáhla z koše a řekla, tohle je hodně zajímavé, měl bys tom pokračovat. No, přesně takhle to vlastně neřekla. Spíš utrousila, že je to docela dobré a že si chce přečíst zbytek. A upřímně řečeno, potřeboval jsem peníze, a tak jsem do toho šel.
1: Kniha nakonec vyšla v dubnu 1974 jako Kingův první publikovaný román a příběh odstrkované dospívající dívky, která v sobě objeví telekinetické schopnosti, se stal také prvním Kingovým dílem, převedeným do celovečerního filmu. Režisér Brian De Palma uvedl svou Carrie o dva roky později. Hlavní roli svěřil tehdy 26-leté Sissy Spacek. A právě scéna z maturitního plesu udělala z Carrie filmovou ikonu. Spolužáci ji nechají zvolit královnou plesu. Poprvé v životě před nimi stojí jako někdo, koho obdivují. A potom na ní z výšky vylíjí kýbl prasečí krve. Ponížení spustí její telekinetické schopnosti naplno. Dveře se zavřou, předměty létají vzduchem a ples se mění v masakr. Tím ale Carrie zdaleka neskončila. V roce 2002 dostal Kingův román televizní adaptaci a o 11 let později se příběh vrátil do kin s Chloe Moritz v hlavní roli a Gillian Moore jako její matkou. Teď přichází Carrie znovu. Tentokrát jako 8-hodinový seriál oceňovaného Mikea Flanagana, autora seriálu Dům na kopci nebo Půlnoční mše. Carrie hraje Summer H. Howell, kterou tvůrci vybrali z více než tisícovky uchazeček. Platforma Prime Video zveřejní všech 8 dílů najednou. Základ příběhu zůstává. Nová Carrie je ale teenagerkou roku 2026. Šikana už nekončí s posledním zazvoněním ve škole. Její ponížení se natáčí, sdílí a šíří po sociálních sítích. Právě virální šikana a tlak digitálního světa patří k hlavním novým motivům seriálu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
3: Praha žije kulturou. Baví vás rok?
4: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
5: Rok je náš.
3: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší. Rok je náš.
4: Jedině na Rádiu Praha.

Nothing Else Matters, nejslavnější balada skupiny Metallica. Tak tu jsme si připomněli ve vysílání Rádia Praha. Máme 7:30 a když jsme u toho nejslavnějšího, tak tady mám pro vás připomenutí hlasování do pořadu Vinyl. Můžete se také zúčastnit na Facebooku Rádia Praha a právě máte tentokrát na výběr dvě nejslavnější alba, jednoho amerického interpreta a jedné britské kapely. Takže pro koho tentokrát hlasujete? Buď to bude nejslavnější album legendárního bosse, tedy Bruce Springsteena, Born in the USA z roku 1984, kde kromě titulní skladby jsou třeba Glory Days nebo My Hometown, anebo si dáme nejúspěšnější album britské artrockové formace Yes, které má název číselní 90125, tedy 90125 a je z roku 1983. Takže obě alba jsou z první poloviny 80. let a je na vás, jestli se tedy příští pondělí ve Vinylu, to znamená po víkendu 12. října večer, dáme Springsteena a Born in the USA anebo britskou klasiku od Yes. Já jsem se koukal včera, když začalo hlasování na Facebook, tak musím říct, že včera mě to překvapilo, protože o jeden hlas vedl Yes, ale dneska už je to celkem jasné, válcují to příznivci Bruce Springsteena. No, může se to samozřejmě nějakým způsobem zlomit, to záleží na těch, kteří hlasují nebo budou hlasovat samozřejmě v nejbližší době pro artrockové Yes, ale jak říkám, Bruce Springsteen je těžká váhová kategorie a hlavně album Born in the USA je jedno z nejúspěšnějších alb vůbec historie.

prodalo se ho kolem 20 milionů kusů. Tak uvidíme, jestli je budou mít to štěstí a třeba trumfnou Bruce Springsteena. Jak říkám, na hlasování ještě hodně času, jako vždy až do pondělí 12. hodiny, takže hlasujte každopádně.

0: Posloucháte Radio Praha a jsou tady metropolitní tipy s Jirkou Štaflem.
1: Ve Světozoru startuje festival indického filmu. Těšit se můžete na pestrou přehlídku jihoasijské kinematografie od tradičních bollywoodských filmů přes komedie, thrillery a horory až po dramata a krátké dokumenty o každodenním životě v Indii. Uvidíte tam taky snímky v hindštině, tamilštině, maharáčtině nebo bengálštině. Takže festival ukáže, že indická kinematografie zdaleka není jen Bollywood. Festival Ve Světozoru potrvá od čtvrtka do soboty. V neděli ho pak zakončí taneční gala večer Bollywood Fiesta v divadle Rokoko. A nebo se vydejte na výstavu věnovanou skladateli Jaroslavu Ježkovi v Národním muzeu. Expozice připomíná 120 let od jeho narození a provede vás jeho studentskými lety, slavnou érou osvobozeného divadla s Voskovcem a Werichem i obdobím amerického exilu. Uvidíte taky Ježkovi osobní předměty, včetně ikonických kulatých brýlí nebo jednookého dalekohledu, který používal kvůli svému zrakovému handicapu. Na výstavu o Jaroslavu Ježkovi se vydejte do Národního muzea. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Novinář, publicista a také spoluautor knihy Lanovka na Petřín a dějiny pražských lanových drah byl středečním poledním hostem Rádia Praha. Ptal jsem se ho mimo jiné i na to, jestli si pamatuje, kdy se v té nové petřínské lanovce svezl úplně poprvé.
4: Tak já jsem měl možnost se s ní svést i během zkušebního provozu, kdy jsme na té nové lanovce, která procházela testovacím obdobím, připravovali fotky, připravovali jsme dokumentaci k naší knize a byl pozván na zahájení, na první den provozu petřínské lanovky 20. září. Musím se přiznat, že jak to nemám rád a tady v pražských ulicích vždycky se vztekám, když se někdo v tramvaji tlačí nebo u autobusu, v metru, kdekoliv, na ulici, tak jsem se taky, musím se přiznat, trochu tlačil, protože jsem si říkal, tak se dostanu aspoň, když ne do prvního, tak aspoň do toho druhého vagónu se nacpu, abych to mohl vypravovat, že jsem jel druhým vagónem s druhou lanovkou čtvrté generace.
3: Ve čtvrtek popoledně to na Praze bude o lásce, respektive o novém filmu Láska. Dorazí jeho režisér Marko Škop a taky herečka hlavní role Jana Kovalčiková. Budeme moc rádi, když si nás poslechnete.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Tak to byl na rádiu Praha Sombr, který tady byl letos koncertně a už víme, že přijede i příští rok, bude tady 19. května 2027, tentokrát už v O2 aréně. 20. hodina, jsou tady zprávy a Denisa, hezký večer.
1: Dobrý večer. Technická správa komunikací hlavního města Prahy vypsala tender na dokončení rozestavěné části Libeňského mostu. Kontroly hygieniků odhalily nedostatky ve středočeských jídelnách. Ve Španělsku bude kvůli krizi bydlení v listopadu generální stávka. Zítra bude v Praze oblačno, odpoledne přehánky, teploty maximálně 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražská technická správa komunikací začala hledat firmu na dokončení rozestavěné části Libeňského mostu. Stavbu musela přerušit kvůli rozhodnutí antimonopolního úřadu. Cena zakázky má být 237 milionů korun.
3: Libeňský most je soumostí tvořené šesti mosty. Technická správa komunikací chce nyní dostavět takzvaný inundační most na pravém břehu Vltavy, který v minulosti využívali tramvaje. Podle původních plánů z roku 2022 měli dělníci konstrukci pouze opravit. Vedení hlavního města ale o rok později výrazně změnilo projekt a kvůli tomu stavbu zakonzervoval antimonopolní úřad. Z pražské Libně Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Třetí výročí útoků palestinského teroristického hnutí Hamas na Izrael se dnes v Praze na náměstí Jana Palacha připomnělo několik set lidí. Vzpomínkové setkání Nezapomeneme uspořádala před Rudolfinem česká společnost Přátel Izraele. Účastníci přišli podle organizátora připomenout oběti útoku a vyjádřit solidaritu s rodinami, jimž atak a následující válka změnili život. Mnozí měli v rukou izraelské vlajky, zazněly vzpomínky, modlitby, varování před antisemitismem i díky za podporu českým občanům. Na akci trvající zhruba hodinu dohlíželo několik desítek policistů a členů antikonfliktního týmu. Středočeští hygienici provedli ve třetím čtvrtletí letošního roku 130 kontrol ve stravovacích zařízeních pro děti a mládež. Nedostatky odhalili zhruba ve čtvrtině z nich. Uložili za ně 14 pokut v celkové výši téměř 40 tisíc korun, popisuje mluvčí krajské hygienické stanice Dana Šalamunová.
4: Mezi nejčastěji zjišťované závady patřilo například prošlé datum spotřeby potravin, nevyhovující teplota vydávaných pokrmů, špatně skladované potraviny, ale také hromadění odpadů nebo špinavá podlaha.
1: Španělsko čeká 11. listopadu generální stávka kvůli krizi bydlení. Na protestu se dohodly největší španělské odborové svazy s organizátory současných protestů za lepší ochranu nájemníků. List El País píše, že půjde o první generální stávku za 14 let, kterou podpoří hlavní odborářské organizace. Demonstrace spustilo na konci září nedobrovolné vystěhování seniorky z bytu v Madridu, kde žila 70 let. Protestující minulý týden dosáhli toho, že španělská vláda přijala dva dekrety o lepší ochraně nájemníků, ty ale neprošly dolní komorou parlamentu a premiér Pedro Sánchez vyhlásil na konec listopadu předčasné volby. Jezdce startující v závodech mistrovství světa silničních motocyklů v královské kategorii MotoGP čekají od příštího roku v soutěžních víkendech nově dvě kvalifikace do sprintu a do hlavního závodu. Doposud absolvují jen jednu kvalifikaci, která určuje pořadí na startu obou závodů. Promotér šampionátu oznámil změnu na svém oficiálním webu. Zítra bude oblačno a zataženo, odpoledne a večer postupně přehánky nebo občasný déšť, které budou později večer opět ustávat a teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A ještě krátce z dopravy, po 20. hodině už je v Praze a okolí klid, tak se podíváme na hradeckou dálnici D11 z Prahy na Hradec, je to za sjezdem na Sadskou. V omezení blokuje pravý pruh porouchaná dodávka, takže se tam brzdí do kolony, 34. kilometr to je, takže pokud jedete z Prahy na Hradec, tak opatrně před 34. kilometrem. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: To už je nabídka hudby po 20. hodině. Budou tady David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.

třeba Support Lesbians. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemný 7. říjnový večer.

0: Tak to byl návrat 33 let zpátky do roku 1993 s formací Big Mountain. Více než 220 tisíc lidí v Česku je zapsaných v registrech dárců kostní dřeně. Jenom zlomek z nich se ale skutečně stane finálním dárcem a může tak někomu jinému zachránit život. I proto je potřeba registry neustále rozšiřovat a hledat nové zájemce. Co všechno samotný odběr kostní dřeně obnáší, to se dozvíte v následující reportáži naší létající redaktorky Sabiny Vosecké.
1: Když by to někdo potřeboval, tak by vás čekala cesta do Plzně, kde je to specializované pracoviště.
2: Stanislav Chmela z organizace Nábor hrdinů vysvětluje novým zájemcům postup při odběru kostní dřeně. Ty se organizace společně s registry snaží najít při podobných akcích, jako je tahle, která se konala na půdě Univerzity Karlovy.
1: Dárci musí splňovat základní podmínky, což je věk 18 až 35 let, do dne 36. narozenin, musí být perfektně zdravý. Ten dárce, aby mohl darovat, tak potřebujeme, aby byl co nejmladší a co nejzdravější. To zdraví znamená, nesmí brát žádné léky, nesmí se trvale s něčím léčit. A musí vážit alespoň 50 kilo a musí být ochotný někomu pomoct zachránit život.
2: Co ten samotný odběr, protože spousta lidí se ho trošku bojí, tak jak vlastně dneska ten odběr kostní dřeně vypadá?
1: Dárci, pokud se opravdu stanou dárci, což se stane jenom asi 1% z těch zapsaných, tak mají potom na výběr ze dvou metod. Buď to je uspíme, v celkové narkóze se dostaneme jehlou do jejich pánevní kosti, je to několik vpichů, žádné řezání nebo sekání do kosti, jenom vpichy. Pár dní to potom může bolet asi jako naraženina. A druhá možnost, ta je bez narkózy, to jsou jenom dvě napíchlé žíly, většinou podloketní žíly, a takhle musí ten dárce vydržet 3 až 4 hodiny na tom nemocničním lůžku, než separátor z krve vyzbírá dostatečné množství krvetvorných buněk.
2: A jak samotná registrace vlastně vypadá?
1: Ta samotná registrace je velice jednoduchá a poměrně rychlá, je to na pár minut. My těm zájemcům vždycky vysvětlíme, dáme jim ty základní informace, aby věděli, k čemu se upisují. Zeptáme se jich, jestli jsou zdraví, jestli splňují ty základní podmínky. A pak si vyplní přihlášku, udělají si stěr dvěma štětičkama z pusy a je hotovo. Z toho stěru, z těch štětiček v laboratoři zjistíme, jaké mají tkáňové znaky, neboli takzvané HLA znaky na povrchu buněk v těle, což je vlastně laicky řečeno takový imunitní kód, způsob, jakým imunitní systém pozná, jestli daná buňka je vlastní tomu tělu, jestli tam patří do toho těla, anebo jestli ji má zničit.
2: Dodává Stanislav Chmela. V Česku existují dva hlavní registry dobrovolných dárců krvetvorných buněk. Oba registry jsou taky napojené na mezinárodní systém. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

Tak to byl na Rádiu Praha návrat do 80. let. Nick Kamen, I Primised Myself. Za půl hodiny po zprávách po 21. hodině se naopak nikam vracet nebudeme. Budeme v té žhavé současnosti a budou tady největší hity. Některé jste možná ještě vůbec neslyšeli a uslyšíte je dnes poprvé v našem pravidelném středečním hudebním speciálu Hot Zone. Takže po 9. večer třeba z Bruce nový James Blunt. Ten přijede propagovat v rámci turné svoji muziku do Prahy příští rok. Připomínám, termín v O2 Univerzum bude to 5. března, takže novinku od něj uslyšíte i u nás na Rádiu Praha. Pak si dáme nového Davida Kolera, bude tady Holly Humberstone po 9. večer, úplně nový Stony, nebo třeba Kings of Leon. No a světové čárty teď ovládla Taylor Swift z bonusy posledního alba The Life of a Showgirl, takže jednu pecku si dáme od Taylor Swift také v dnešním pořadu Hot Zone po 21. hodině tady u nás na Rádiu Praha.

0: Pražské vodovody a kanalizace otevřely nový komplex laboratoří v areálu úpravny vody v Podolí. Přestěhovali se tam z pronajatých prostor v Dykově ulici na Vinohradech. Kontrolují v nich pitnou vodu. Ročně zpracují asi 50 000 vzorků.
1: Přidávám filtr na fritu, naleju a zapnu filtr.
2: Popisuje svou práci laborantka Kristýna v jedné z nových laboratoří. Ty jsou rozmístěné v několika budovách areálu, pokračuje manažerka útvaru kontroly kvality vody pražských vodovodů a kanalizací Lenka Vavrušková.
3: Naše laboratoře provádí jak chemické analýzy, mikrobiologické analýzy a biologické analýzy. Naše kontrola začíná již na úpravnách vody a pak pokračuje po trase distribuce k jednotlivým spotřebitelům a kontrola končí na jednotlivých kohoucích u spotřebitele.
2: Vy už se tady nějakou dobu zvykáte na tyhle laboratoře. Jaká je vaše zkušenost zatím?
3: V tomhle areálu jsme teď od poloviny roku. To, že máme možnost používat nové moderní přístroje, tak to posouvá dopředu nejen nás, ale i tu kontrolu kvality vody v Praze.
2: V prostorách mají pracovníci novou techniku, která využívá umělou inteligenci. Zejména přístroj Scan 5000. Ukazuje mi ho bioložka Monika Kováčová.
4: Používá se vlastně na počítání kolonii na miskách, které vyrůstají vlastně při stanovení a mikrobiologických analýzách.
2: Je to takový jako bílý válec.
4: Kromě té kamery a optiky má v sobě vlastně integrovanou tu umělou inteligenci.
2: Pražské vodovody a kanalizace hledali místo, kam by se mohly přesunout dlouhodobě, říká generální ředitel PVK Petr Mrkos.
5: A laboratoři kromě toho, že byli tam v Dykově ulici, tak byly ještě na několika dalších lokalitách, takže my tím, že jsme přestěhovali sem do úpravny Podolí, tak jsme všechny laboratoře zcentralizovali do jednoho místa.
2: Náklady na kompletní rekonstrukci byly přes 150 milionů korun. V laboratořích si lidé můžou nechat zkontrolovat taky vodu ze studní a bazénu. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
6: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Tak to byly opět a Radeček na Rádiu Praha. Jsou tady zprávy na 21. hodinu, ve studiu s nimi je opět připravená Denisa Žižková. Hezký večer.
1: Dobrý večer. Centrum duševního zdraví pro seniory by mělo vzniknout v historické vile Mrázovka v Praze 5. Při rozhovoru ministra Macinky s maskovaným aktivistou měla být jeho ochranka důslednější, řekl to šéf policejní ochranné služby. V belgickém Lutychu vypukly studentské protesty. Policisté v posledních dnech zadrželi víc než 100 lidí. Zítra bude zataženo odpoledne přeháňky, teploty maximálně 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hlavní město chce proměnit historickou vilu Mrázovka v Praze 5 na Centrum duševního zdraví pro seniory. Schválili to pražští radní. Objekt chce vedení Prahy upravit i se zahradou za zhruba 57 milionů korun. Nové zařízení by mělo pomáhat především lidem s demencí a Alzheimerovou nemocí, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
3: Vila Mrázovka svým uspořádáním umožňuje vytvořit ambulance psychiatra, geriatra a klinického psychologa i zázemí pro zdravotní sestry, sociální pracovníky. Objekt tak vytváří vhodné podmínky pro poskytování komplexní zdravotně sociální péče.
1: Policista z ochranné služby nebyl dostatečně důsledný v ochraně ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů při jeho rozhovoru s maskovaným aktivistou. Serveru iRozhlas.cz to po prověrce postupu ochranky řekl ředitel ochranné služby policie Jan Konýř. Podle něj měl policista před rozhovorem ověřit totožnost moderátora v masce.
4: Náš ochránce, aby věděl, koho tam teda před sebou má. Výsledkem nebude žádné kázeňské řešení toho policisty, protože on nepochybil ve smyslu interních aktů řízení.
1: Macinka v srpnu při příchodu na rozhovor pro aktivistickou skupinu Detektivní parta nenechal předem prohlédnout studio. Jeho ochranka čekala ve vedlejší místnosti. Ve studiu byly přitom umístěné atrapy zbraní a výbušnin. Belgické město Lutych se potýká s protesty studentů. Úřady doporučily obyvatelům, aby se vyhnuli centru. Demonstranti poukazují na rostoucí náklady na vzdělání, přeplněné učebny nebo potíže s přístupem ke studijním materiálům. Podle agentury Reuters se belgičtí žáci částečně inspirovali protesty středoškoláků v sousední Francii. Agentura Belga pak píše, že policisté v Lutychu v posledních několika dnech zadrželi přes 100 lidí, především kvůli ničení cizího majetku a hářství. Hokejisté pardubického B týmu prohráli v 11. kole Maxa Ligy s Litoměřicemi 3-6, nevyužili tak šanci dotáhnout se na vedoucí Vsetín, který má dál náskok 4 bodů a zápas k dobru. Bod za Pardubicemi jsou v tabulce Litoměřice a také Kolín, který vyhrál ve Zlíně 3-2 v prodloužení. V Praze bude zítra oblačno, zataženo, ráno ojedinělé mlhy, odpoledne a večer se od západu postupně vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť, které budou později večer opět ustávat, a teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském

0: Ciny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born in

0: Je 22 hodin.
1: Na středočeských úsecích Vltavy a Labe platí stav nedostatku vody. Dělníci dokončili stavbu parkovacího domu na Pražském Opatově s téměř 500 parkovacími místy. Řidiči ho budou moci využít od zítřka. Europoslanci vyzývají k větší obraně evropských zájmů při jednání s Čínou. Zítra bude oblačno, odpoledne přehánky a teploty maximálně 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. Dnes ho vyhlásila Krajská komise pro sucho. Umožnila tím snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly by první snížení odtoku z Vraného mohlo nastat v pátek. V Praze ho ale lidé díky vodě z Berounky nepoznají.
3: To opatření nemá žádný negativní dopad na to, že by omezovalo jakékoliv povolené odběry vody, jakékoliv nakládání vody. Je dostatečné ještě pro nařeďování vypouštěných odpadních vod.
1: Na Pražském Opatově budou moci od zítřka řidiči využít nový parkovací dům. Nabídne téměř 500 míst pro auta, včetně dobíjecích stanic pro elektromobily. Stavební práce za víc než 660 milionů korun trvaly od loňského května. Pokračuje Jan Dvořák, vedoucí oddělení správy parkovacích objektů z technické správy komunikací.
4: Objekt P plus R, což znamená Park and Ride, je určen pro návštěvníky Prahy, tak aby přijíždějící řidiči přijeli do garáží, zaparkovali tady auto, ponechali ho zde a pokračovali dále do centra městskou hromadnou dopravou. Bylo domluveno s městskou částí Praha 11, že je tady k dispozici 100 parkovacích míst pro rezidenty.
1: Evropská unie by podle Evropského parlamentu měla více chránit své zájmy ve vztazích s Čínou. Vyplývá to z dokumentu, který dnes schválili europoslanci. 27 se podle nich také musí snažit vyrovnat vzájemný obchodní deficit.
5: Sama Ursula von der Leyen ve svém projevu uvedla, že máme deficit s Čínou 1 miliardu euro denně, tak si myslím, že jako to je opravdu na pořadu dne.
6: Říká europoslankyně Klára Dostálová z hnutí ANO, která návrh podpořila. Podle dokumentu musí Evropská unie zajistit, že nebude na Číně závislá tak, aby to Peking mohl využít proti ní. Europoslanci přitom hrozby vidí například v oblastech, jako je elektronika, mikročipy nebo surové materiály. Unie ale podle Ondřeje Koláře dál povede s Pekingem dialog.
7: Říkáme, že Čína je partner, ale není to spojenec. A je potřeba se mít na pozoru a rozhodně si od ní nechat nic líbit.
6: Dokument upozorňuje také na porušování lidských práv v Číně a požaduje propuštění politických vězňů. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Judistka Renata Zachová vybojovala bronzovou medaili na mistrovství světa v Baku. Ve váhové kategorii do 63 kg porazila v nastaveném čase zápasu o bronz Maďarku Anu Krizovou. Pro dvojnásobnou mistryni Evropy Zachovou je to první medaile ze světových šampionátů. Zítra čekáme oblačno až zataženo, odpoledne a večer se od západu postupně vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, které ale budou později večer opět ustávat. Teploty zítra v Praze 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

Klementina se ukrývá několik století pražské historie. Klementinum v centru Prahy je po Pražském hradě druhým nejrozsáhlejším historickým komplexem ve městě. Rozkládá se na ploše více než 2 hektarů a jeho historie sahá až do 16. století. Najdete tu slavnou barokní knihovnu, astronomickou věž i místo, kde se už více než 250 let sleduje počasí. Klementinum původně sloužilo jezuitům a svého času patřilo dokonce mezi největší jezuitské koleje na světě. Dnes je ale hlavně jedním z

0: žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
1: Praha žije.
2: Adele živě v Royal Albert Hall.
1: Adele živě v Royal Albert Hall.
2: Strhující multiplatinové live album z roku 2011 z londýnského hudebního svatostánku.
0: Praha žije.

Večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rádio Praha.

nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Host Lenky Váhalové.
2: Krásné poledne, posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli hudební producent a také kytarista Lukáš Chromek. S jakými osobnostmi spolupracoval? Proč ho láká filmová hudba a jakou práci měl ve Spojených státech? Nejen o tom budeme mluvit už za chvíli.

0: Krásný den s Lenkou Vahlovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Lukáš Chromek. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den a moc krát děkuji za pozvání.
0: Kytarista a hudební producent a já na úvod musím úplně jednoduše říct, že už tady bylo tolik muzikantů a zpěváků a umělců a tvůrců, kteří o vás tak hezky mluvili, že jsme si řekli, že Lukáše Chromka musíme poznat osobně. Asi budete hodně talentovaný producent a kytarista.
1: Děkuju teda za tady ty slova. Já mám velký štěstí na lidi kolem sebe a na spolupracovníky, kteří si váží moji práce a já si vážím jejich talentu a vlastně dohromady je to taková symbióza, takže to je vždycky velký štěstí, když tohle člověka potká.
0: Já jsem si schválně vypsala několik jmén. Karel Gott, David Koller, Richard Krajčo, Sofian, Eva Farná, Michal Hruza, Sebastian, Pam Rabbit, Tom Ardway, Klára Vitisková, Miraj, Berenika Kohoutová, Adam Mišík, Anna Julie Slováčková, Dev Hart, Šimon Bylina a spousta dalších. Já je teda nemám všechny zapsané, ale to jsou všechno lidi, se kterými buď spolupracujete, anebo i tvoříte autorsky, anebo u té Evy Farné, teda jsem pochopila, primárně hrajete na kytaru, ale taky stojíte producentsky za některými songy.
1: Tak s Evičkou to je taková moje domovská stanice, kde jsme na sebe napojení opravdu ve velkém standardu lidským, řekl bych, jako sourozenci. A složili jsme spolu pár písniček, potom jsem ji nějaký produkoval, třeba který jsem nesložil, ale dělal jsem tam hudebního producenta, to znamená ty aranže a taková ta myšlenka za tím zvukem skladby v podstatě a dotáhnout to, tak to je ta hudební produkce. A jinak s Evou hraju v kapele, jezdíme spolu v dodávce třeba do Polska, to jsou takový ty 8-hodinové cesty, kdy už jsme si všechno řekli 100krát v životě a rozjíždíme 101. kolo.
0: A nemlčíte, povídáte si, máte pořád o čem mluvit?
1: Máme pořád o čem mluvit, no určitě.
0: A v rámci té produkce dělal jste i Vlny?
1: Ano, to je písnička, kterou vlastně byla poptávka složit píseň do tady toho velkolepého filmu, který se dotýká událostí. Podle mě tuhle dobu by každý mladý člověk měl znát a pokud ty teda nezažil, tak by se potom měl trošku ještě popídit. Já jsem byl hrozně rád, že mě do toho přizvali. Vzal jsem to fakt zodpovědně. Zrovna jsem byl v Thajsku v té době a složil jsem tam asi 5 písniček a jedna z nich, kterou jsem dělal zrovna ve spolupráci s producentem Matějem Turcrem, to je jeden z nejtalentovanějších lidí na Slovensku. Takže jsme udělali spolu takový první nápad na tady tu písničku a tu nakonec Eva vybrala, že ji vezmeme do toho filmu a pak jsme ji společně dodělali. Takže to vzniklo tak jako bizarně na jiném kontinentu, ale vrátilo se to do Čech, tam, kam to patří.
0: A to, že tam herečka Táňa Pahochová ze začátku mluví, tak to byl váš nápad anebo producentů filmu?
1: To si myslím, že byl nápad Evy, která chtěla něco do toho intra ještě přidat z toho filmu, nějaký fragment. A tahle ta věta, kdy varuje vlastně populaci před tou hrozbou příchodu armád, že jo, začala okupace. Takže to byl Evy nápad, že to tam použijeme, že to je vhodná věta a myslím, že to tam sedlo takzvaně jak víte co na hrnec.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále můj dnešní host Lukáš Chromek. Natáčíme v karlínském studiu Českého rozhlasu a Lukáš se pozastavil nad Ačkem, což je naše legendární studio, kde natáčí například Symfonický orchestr Českého rozhlasu a tak dále. A to mě přivádí k filmové muzice, protože jste dělal muziku k One Man Show od Kazmy a v nějakém rozhovoru jste zmínil, že ta filmová muzika je ještě úplně jiný level, než dělat produkci songům. V čem je to tak zásadně odlišné?
2: No tak pokud někdo dělá vyloženě tu filmovou scénickou hudbu a ty pompézní jako témata, tak to je opravdu jiný šálek. A tam jsem se ještě za stolik nepodíval, ale vím, že mě to asi čeká, nebo že je to takový logický další krok a dost mě to tam táhne. Cítím tam jako svůj budoucí vášeň. Ale to, co jsem dělal třeba s Kazmou, nebo to, co jsem já dělal do filmu obecně, tak to byly většinou písničky, které jsou celku podobné tomu, co dělám normálně. To znamená klasická stavba, písňová.
1: Sloka, refrén.
2: Třeba, no. Nebo do toho filmu od Kazmy vlastně, tak tam jsme si dali jasný zadání, že chceme se pohybovat někde jako v 70. letech, v takovém retro stylu, ať už to je funk, co dělal třeba James Brown, takový jako otec funku, že jo. A nebo...
1: A vlastně Bruno Mars se k tomu vrací svým způsobem.
2: Jo. A nebo třeba rock and roll z téhletý doby, takovej ten syrovej, špinavej, neučesaný i s chybama klidně. Takže dali jsme si v podstatě takovejhle retro rámec a pak jsem sebral ty nejlepší muzikanty, který jsem znal, což tady v Čechách jsou ty od Evy. A šel jsem s nima do studia. Podobný studio jako vaše Ačko tady. Prostě velká místnost, kde jsme se všichni rozestavili, všichni jsme se nazvučili a vůbec jsme nevěděli, co budeme hrát. Tam nebyla jako jediná myšlenka hozená na papíře. No a dali jsme si jediný úkol, složit co nejvíc písniček za 2 dny. No a po 2 dnech jsme odcházeli a měli jsme 20 skladeb.
1: Takže jste jamovali?
2: Který jsme tam vytahli z prstu vyloženě. No.
1: Fakt?
2: No prostě vždycky dali jsme si 30 minut na jednu skladbu, tak já jsem přišel s nějakým nápadem a představil jsem to ostatním, řekli jsme si takhle, tady bude třeba stopka, tady zahrajeme nějakou fintu, pak se vrátíme do sloky. Zkusili jsme to jednou, kluci si to jako načetli do hlavy a po druhý jsme to zahrali na ostro a šlo se dál.
0: Radio Praha 107,1.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Se mnou je stále Lukáš Chromek a když zůstaneme u té filmové muziky, tak bavilo by vás i natáčet přímo v synchronizaci na to filmové plátno, tak jak se to dělalo dřív, že tam stojí ten orchestr nebo sedí a natáčí se ta hudba přímo na klik.
1: To by bylo krásný. Já jsem takhle točil pár věcí jenom s akustickou kytarou, když jsem doprovázel nějaký obraz a to je totální synergie obrazu a hudby a člověka to podněcuje úplně k jiným myšlenkám, než když skládá jako svoje písničky. Protože se opravdu snaží podpořit tu emoci, která tam je a vlastně slouží tomu obrazu v tom nejlepším slova smyslu. A je to skvělý. Hrozně mě to baví, chtěl bych to dělat častěji. A samozřejmě, když se už potom takhle natáčí s větším tělesem, nějakým orchestrem, tak je to jako složitý, protože čím víc lidí, že jo, tak tím důležitý je mít dobrou přípravu a tam ty věci musí být jako vlastně napsaný dopředu. Akorát potom to tempo a ta jako dynamika toho, tak se potom snaží napasovat, nacítit na ten obraz. No.
0: Na druhou stranu častým problémem jsou asi finance. Velké tělo jsou velký budget.
1: U takovýchhle projektů, o kterých jste teďka mluvila, tak to samozřejmě je problém, protože to jsou nákladné věci a už ani v zahraničí častokrát se to takhle nedělá. Dokonce i lidi jako Hans Zimmer třeba častokrát vlastně ty věci dělají v počítači. Jo. A potom si pozvou jenom třeba pár muzikantů, tady houslistů, a ten tam na to natočí ještě další vrstvu, aby tam dostali ten takový ten sense of jako human, trošku potřebuji udělat humanize, takže tam dostanu do toho ten tah toho smyčce a takový ty roztomilý chybičky a drobný šelesti. Ale jinak ten základ je třeba udělaný jako ze samplů, z bank různých na počítači a jde to dneska velmi dobře. Takže tím spíš se ty živý orchestry už moc netočej, ale pokud to budget dovolí a chtějí režiséři, aby to bylo co nejvíc autentický a na míru a živý, jako z těch starých dobrých časů, tak se to dělá ještě furt. Ale já vlastně, když dělám něco s orchestrem, jako jsem dělal třeba pro Karla Gotta, nebo tam to byl teda smyčcový kvartet, takže většinou spolupracuju ještě s někým, kdo je v tom fakt kovaný a to byl třeba v tomhle případě Honza Steinsdorfer, můj dobrý kamarád, který je prostě genius.
0: Pianista,
1: původně jazzovej, dneska hraje v Činasky a on umí krásně rozepsat ty smyčce a pracovat s těma muzikantama vlastně klasickýho rázu. Jo. Takže většinou se na to takhle s někým spojím. Jo, nikdo nejsme tak... neměli bychom si myslet, že zvládneme úplně všechno.
0: A další skvělý pianista Jan Uvira. A jestli jsem to správně pochopila, tak on je momentálně ve Spojených státech?
1: Tak to je můj úplný miláček. A zrovna shodou okolností zítra s ním jdu na jeden chmelový mok. Určitě to skončí jenom u jednoho. A to je člověk, který žil v Americe dlouho, no, předtím studoval v Polsku vysokou školu, nějakou jazzovou. Teďka teda zrovna odcestoval někam na Maltu a myslím, že ho to vede do Kanady, takže je to opravdu světoběžník a takovej dobrý příklad výborného instrumentalisty, který se nebál zvednout ty křídla a pohybovat se jako globálně a nebyt tady upnutý jenom na Českou republiku. No. Což podle mě, když se někdo dostane na takovou úroveň, no jaký je on, tak je to strašně nutný jako hrát s jinýma lidma z různých kultur a s těma nejlepšíma, který třeba právě v tom New Yorku se scházejí ty opravdu špičkový hráči celého světa, takže on by jinak člověk zakrněl, že jo, kdyby jako ve 30 narazil na takový ten skleněný strop, který hodně lidí si myslí, že nejde už prorazit a v takovém tom horším případě se může stát, že zahořknou a přestanou si ten život užívat, takže
0: ale já jsem
1: to nechcem.
0: Ty Spojené státy a vůbec to zahraničí zmínila schválně s ohledem na vás, protože vy jste tam taky měl udičku. Taky jste se tam mohl dostat.
1: Já jsem tam jako vlastně dělal nějaký věci, já jsem žil asi čtvrt roku v LA a asi bych tam mohl dělat doteď, protože ty nabídky tam byly a měl jsem tam i dobrý kontakty, ale zároveň jsem si říkal, že už je to prostě, je to trošku takový případ, že musíte tomu dát 120% a všeho se vzdát. A já jsem to nechtěl. Já už jsem byl ve věku jako zhruba, nevím, 34 mi bylo, kdy jsem tady v Čechách měl něco vybudovaného, dobře mi to fungovalo a hrál jsem taky už s Evou v kapele, a s kterou vlastně jezdíme i Polsko, takže taky se trošku projedeme. A říkal jsem si, že abych jako všechno zahodil, vsadil na tu jednu kartu a tam pak žil někde v malém bytě a čekal na tu svoji příležitost, jo, tak že už jsem na to asi starý, že tam strašně rád pojedu třeba na nějakou jednorázovou práci, je to hrozná inspirace, ale já jsem šťastný vlastně takhle, jo, tady, a baví mě právě pozvedávat to místo, odkud pocházím, a třeba pomáhat mladým talentům, a v tom vidím jako svoje poslání, no.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a mým hostem je hudební producent, taky kytarista Lukáš Chromek. A teď úplně jednoduše, pro nás neznalé, hudební producentství spočívá v čem? Co je to gro té vaší práce?
3: No, dělat pěkný písničky.
2: To se lehko řekne.
3: No, já to vždycky přirovnávám jako k režisérovi u filmu. Protože ten režisér, ten to třeba nenapsal ten film, ani na něj třeba nesehnal peníze, ale je to ta osoba, která zodpovídá za ten výsledek. A musí tak nějak rozumět všem těm profesím, musí rozumět tomu,

0: to někdo naspívá potom. A potom dělám takovou vocal couche, vlastně to je další fáze, když už je to nahraný, takže se zpívá a tak nějak s těma lidma se snažím najít ten správný výraz, jo, jak jim ty slova zaspívat a taky hledat tu jejich formu správnou. Někteří zpěváci se nemůžou do toho dostat jako sportovci, že jo, takže je potřeba s nima najít jako ten moment, kdy jsou stoprocentní, někoho třeba musím naštvat, jo. Třeba vy jste jmenovala Toma Artve, tak toho jsem musel vždycky vytočit ve studiu, trošku mu nadávat, že to stojí za prd.
1: Aby se zmobilizoval.
0: Potom se zmobilizoval, on je taky sportovec bývalý, takže potřebuje tu agresi vnitřní a probudit a v tom jsem skvělý, já jako umím v lidech probouzet agresi, protože mám takový jízlivý poznámky, že jo, když je potřeba. A takže i tohle je taky cesta, nebo když naopak je někdo citlivý, tak prostě rozsvítit svíčku, zasnout všude a ubezpečit ho, že už to máme natočený a že teďka si uděláme jenom prosichr.
1: Aha, to je dobrý.
0: Takový pocitový take. Aha. Take se říká tomu jako jetí, když se zpívá třeba. No a tak my si uděláme úplně jiný setup, takový citlivější, takový noční, když člověk si připadá třeba, když jde už do postele a už za sebou má ten úspěšný den, už to povedlo, už je to hotový a většinou v takovou chvíli udělá to nejlepší a všechno, co udělal do té doby, tak se pak smaže. To už není potřeba, protože ta nová atmosféra a ten nový pohled na tu věc a takový jako bezpečí, že už to vlastně máme hotový, tak přinesou nový výsledky potom.
1: A Eva Farná dává takzvaně na první take?
0: Jo, Eva tak
1: na první dobrou?
0: Eva prostě, to je skvělá, no. To je světová extraliga a udělá to na první dobrou, potom uděláme ještě jeden pro pojišťovnu, takzvaně, kdyby něco. Ale reálně dáváme ty takey třeba 4, protože ještě třeba zkoušíme, jo, různý variace, třeba slova, nějakého slova, jak to zaspívat jinak, nebo i třeba trochu jiný text, jedna věta třeba se změní. Takže uděláme třeba 4-5 takeů a je hotovo.
1: Vy jste generačně vlastně spolupracoval s různými typy umělců. Takže dejme tomu Karel Gott, pak nějaký střed Richard Krajčo a Sofián. Je tam velký rozdíl k přístupu k muzice z jejich strany?
0: No to jste jmenovala zrovna takový 3 hodně pracovitý umělce. Takže tam ten přístup paradoxně byl docela podobný, protože Karel ten byl perfekcionista, který za ty roky už věděl, co to všechno obnáší a chtěl tam nechat 120% v tom studiu. Když jsme spolu točili, tak už na tom byl zdravotně hodně špatně a věděl to. Takže myslím, že tam měli takovou zodpovědnost toho, že třeba už v tom studiu nikdy nebude. A potom, co naspíval vždycky 5 nějakých úseků, tak se potřeboval trochu rozdýchat a šel do režie a všech se nás ptal, já ten hlas neumím napodobit, ale všichni ho známe, takovej ten chlapci, je to všechno v pořádku? A hrozně se zajímal, jak nám to zní a že cokoliv, když tak můžeme okamžitě přetočit, já se jenom trošku rozdýchám a jo, a tam byl cítit ten obrovský zájem a ta vášeň, která v něm nikdy...
1: A pokora obrovská.
0: A pokora. A nikdy to v něm nezhaslo. A zároveň byl taky do poslední chvíle vtipnej. Což cením. No a tak Richard tento má taky podobně, že je vidět, že mu na tom opravdu záleží, co dělá a stejně tak to má Sofián. Ten se to teda musel trošku naučit, to na začátku ty mladý jako...
1: Byl to rebel?
0: No, občas ta mladá generace mám pocit, že neví, co to všechno obnáší a kolik práce zatím jako je. Když je někdo na té scéně už etablovaný a chodí na ně tisíce lidí, tak to není náhoda. Jo. To je prostě řemeslo, který se musí dělat dlouho a dobře a poctivě a věnovat tomu fakt jako velkou část svého srdce, jinak se to nikdy nestane. A tak je to asi v jiných zaměstnáních. Jo. Když někdo chce prostě excelovat a být v 1% těch nejlepších, tak prostě musí jít všechno stranou v nějakou dobu života.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
3: Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born in

0: These beautiful things that I've got.
1: Host Lenky Vahalové.
2: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem je hudební producent, taky kytarista Lukáš Chromek. No a co uděláte, když vám přijde do studia umělec? Myslím si, že jsme žádného takového nejmenovali, dejme tomu nějaký virtuální, kdy víte, že to vůbec nemá žádný smysl.
3: No tak pokud je to mladý člověk, tak snažím se s takovými lidmi nepracovat, protože to, ať si to zkoušejí někde jinde. To nemyslím nějak zlé.
2: Takže ale ho slušně vyprovodíte ze studia.
3: Tak oni se ke mně ani nedostanou, když to neprojde tím prvním filtrem, jako demo v mailu třeba, tak spolu netočíme. Ale když se ke mně dostane někdo třeba, kdo už je známý, ale ztratil tu vášeň někde po cestě, to začal dělat jenom jako mechanicky pro peníze, nebo prostě, rozumíte, život ubíhá a člověk už není tak zapálený jako dřív, tak to jsem už taky zažil u velice známého jména. Jeden vlastně skvělý skladatel, písničkář a zpěvák. Jsem s ním točil desku a bylo to trápení, no. Potom dokonce já jsem si nebral žádný servítky, takže potom o mě řekl v rozhovoru někde, že jsem se choval jak blbec a celý to skončilo tím, že jsme se udobřili a objímali a řekli si, jak se máme rádi, že to bylo skvělý vlastně, že jsme se každý při tom natáčení museli popasovat s tou nepříznivou jako situací a byli jsme v takové nekomfortní zóně, ale vlastně to je taky zkušenost, že jo. Takže důležitý je umět ty konce, jako ty lidský, aby jsme z toho vyšli jako přátelé třeba, nebo aspoň jako kamarádi a ne na sebe nějak nadávat, že jsme si tam házeli v tom studiu klacky pod nohy.
2: Jak hledáte ty mladé talenty? Já jsem si tady napsala jedno jméno. David Málek. Chodí vám často do mailu různé demáče a různé nabídky spolupráce?
3: No, jako tak každý týden bych řekl třeba dvě. A David, většinou si ty lidi, se kterými pracují, takhle mladí lidi, se kterými pracují třeba bez nároku na honorář, nebo s tím, že si třeba do budoucna uděláme nějakou dohodu, tak ty si většinou hledám sám. Ale ten David, to byla taková výjimka. Ten mě normálně poslal na Instagram prostě svoji písničku a napsal mi jako, jestli se mi to líbí, že by to někam chtěl posouvat. A já jsem si to poslechnul a říkal jsem si, jo, tyjo, to je vlastně super, ten člověk má takový taky zvláštní rys v tom zpěvu, že to není ani o tom, jestli je dobrý zpěvák, nebo skvělý zpěvák. Jako dobrý zpěvák je, ale nemusí být skvělý zpěvák. Ale má tam takový faktor, co měl třeba David Stipka, že lidi baví ho poslouchat. Mm-hmm. Že já jsem mu začal viset na každém slovu a úplně jsem čekal, co bude to další slovo. Jako když si čtete knížku a nemůžete přestat prostě. Takže pokud tohle někdo má, tak má to nejdůležitější, co zpěvák potřebuje. Protože skvělých zpěváků, který vám zaspívají nějaký vysoký tóny, těch je spousta, jo. Ale když to jde jedním uchem tam a druhým ven, protože je to takový nějaký hlas, jako který nepromlouvá, tak co s tím, no?
2: Takže mě okamžitě napadl Šimon Bylina. To je hlas, který nejde jedním uchem sem a druhým ven.
3: Šimona nejde ignorovat.
2: Nejde.
3: Což je taková dvousečná zbraň občas. On je tak intenzivní, že třeba to nahrávání pro nás bylo dost složitý, protože já už jsem občas chtěl utíct ze studia a nechal ho tam samotného, ale on by si to nenahrál, že jo, takže to nešlo. No, ale jasně, no, Šimon je prostě úžasný.
2: Intenzivní nebo urputný?
3: No, obojí, on je všechno prostě a občas už je toho moc, ale je to zároveň jeden z nejzajímavějších hlasů, který jsem tady vůbec slyšel, jako za posledních 20 let třeba. Opravdu výjimečný hlas a jako vlastně skvělý člověk. Ale ještě podle mě je před ním nějaký vývoj a jestli to všechno sedne, tak to bude úplně dokonalý. Každopádně je to jako výborný muzikant, taky zároveň hraje skvěle na klavír, na kytaru a je takový jako uvolněný, dobře to umí na stage přirozeně. To je taky důležitý, protože některý lidi jsou tam takový sešněrovaný. Takže myslím si, že má jako takový ten whole package, prostě ten celkový balíček k tomu, co je potřeba. Teďka se ukáže, jak ji napíše dál písničky a jak bude schopný jako konzistentně pracovat, no, to je důležitý.
1: Rádio Praha. Hity doprava. Informace.
4: když nemá konce cesta,

0: Jsme ve finále, mým hostem je Lukáš Chromek, producent a kytarista. Já jsem si klikla na váš Instagram a co mě zaujalo, to jsou samé kytary.
1: No já jsem takový trošku fanatik kytarovej a máme na to s kamarádama pořad, který se jmenuje Kdo má nejlepší gear, takže to si můžete najít na YouTube a tam mluvíme hodně o kytarách. No je to takový koníček, který mě provází celý život. Prostě.
0: Kolik máte kytar?
1: Asi 45, no.
0: Jo.
1: Nějak tak. A je to super, no, tak je to takyž, to je jako auta třeba, nebo ty chlapský jako hračky, že jo. Že tam se snoubí takyž design, historie, ty různý periody jako 50. let a 60. let a ty vlastně ty kytary z těch období definovaly celý jako zvuk té doby. Jo? Když se prostě řekne Beatles nebo Pink Floyd, tak prostě to je jasně spojený s nějakýma nástrojema, třeba Pink Floyd Fender Stratocaster z roku, nevím, prostě to jsou nějaký 60. 70. a ten jeho nejslavnější, ten byl z 80. let a ty nástroje, bez nich jakoby ta hudba vůbec nezněla tak, jak zní, že jo? Takže je v tom hodně faktorů a plus je to teda taky mezi náma jako dobrý udržitel hodnoty, jo, že třeba jsou i investiční kytary. Takže tam vlastně není žádný důvod, proč ty kytary nemít.
0: A třeba na koncertě plácnu v Edenu s Evou Farnou, tak tam jste měl na stage kolik kytar?
1: Asi 9. Něco takového. Něco mezi 7 a 10. Protože to je ono to je jako z logiky věci. Jo. Ten playlist je dlouhej. Musel jsem tam mít 2 akustické kytary, protože jednu písničku jsem hrál mezi lidma na akustiku, tak to zase byla na jiném místě. A potom asi 6 nebo 7 elektrických různý ladění, potom že záložní, kdyby se něco stalo, na různý písničky, různý snímače, ty kytary mají trošku jiný zvuk, takže takhle jako člověk se snaží to vymyslet, aby ty písničky zahrál co nejvěrnějc, jak to má být na té nahrávce.
0: Rozumím.
1: No. Asi tak.
0: Můžete říct, která kytara je nejdražší?
1: Z těch, co mám? No tak nedávno, před rokem asi jsem si pořídil takový Fender Telecaster z roku 68, originál, což je takový příznačný rok pro Českou republiku. Takže já to mám rád, tady ty odkazy. A ta kytara byla úplně skvělá. Našel jsem ji v Paříži v takovém maličkém shopu, který se specializoval na starý nástroje. A tak třeba tahle ta kytara je tak nějak 13 000 euro, no. Takže to už je taková jako investiční kytara. Jinak ty běžné kytary, na který se hraje a jsou profesionální, tak to jsou jako mnohem levnější kytary.
0: A na úplný závěr, jak vás tak poslouchám, tak se vší úctou musím říct, že jste takový analogový typ hudebního producenta s úctou k hudbě, že máte rád ty tradice a takovou tu dobrou, poctivou muziku. Moje jednoduchá otázka směřuje k tomu, jak vnímáte umělou inteligenci a jestli ji vůbec pro svoji práci využíváte.
1: Já jako jsem analogovej, ale umělou inteligenci používat nějak musím v podstatě, protože nechci, abych dopadnul jako takový ten člověk, co to odmítá a pak se diví, no, protože kdyby lidi odmítli auto, tak jezdíme do dneška na koních, takže to prostě nemůžu se dostat do té pozice.
0: To byste do Polska jeli dlouho.
1: Právě, no, to bychom jezdili hodně dlouho do toho Polska. Snažím se držet krok s dobou a umělou inteligenci určitě používám na svoje soukromé věci. V té hudbě tak jako opatrně na to přicházím, jak to tam zapojit, aby to nebylo tak, že to jako udělá za vás. Jo? To určitě nechci. Ale na nějaký dílčí úkoly, nebo na třeba nějaký vyhledávání, jo? Nebo aby posoudila kvalitu mýho mixu. Když už mám třeba hotovou písničku, tak to tam dám a zeptám se jako řemeslně, jestli je všechno správně, frekvenčně a tak dále. Takže taková analýza třeba zpětná. Tak to jsou věci určitě, na kterých si to hodně dovedu představit a už to zapojuju. A myslím, že by byla velká chyba strkat předtím hlavu do písku. No. Spíš se jako bojím trošku, jak se to bude vyvíjet s ohledem na bezpečnost celé civilizace. Tak tam bych si tak jistý nebyl, jestli jdeme správnou cestou, protože samozřejmě se snaží z toho ty společnosti vytěžit co nejvíc finančních prostředků. Prostě jsou to firmy, jako které mají za úkol vydělávat peníze. Takže ten morální kompas pro mě tam je trošku porouchaný. No. Toho bych se lehce bál, ale to už je na jiný pořad. Nicméně v hudbě to vidím celkem pozitivně. Myslím, že takový ten boom, kdy na internetu bylo spousta těch AI skladeb, tak to lidi hrozně rychle omrzí, to už nebudou chtít poslouchat a tam bych se jako nebál. Potom jenom, jak to teda, otázka je, jak to používat při té práci, aby ta kreativa furt zůstala na člověku. No.
0: Se mnou byl hudební producent, taky kytarista Lukáš Chromek.
1: Děkuju moc. Děkuju za pozvání a pěkný den.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Praha.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Kopilot letu z Dubaje do Tel Avivu se podle Spojených arabských emirátů pokusil o teroristický útok.
2: Podle prokuratury pilot zaútočil na kapitána v kokpitu sekerou a pokusil se převzít kontrolu nad letadlem.
3: Že s letadlem společnosti Fly Dubai hodlal havarovat do budovy letiště Ben Guriona v Tel Avivu.
4: Cestující a část posádky ho přemohli.
5: Letadlo pak muselo nouzově přistát v Saúdské Arábii.
0: Únos letadla, podle prokuratury terorismus, pár minut totální drama, pak heroická záchrana všech více než 170 cestujících. Let Fly Dubai 1073, co přesně se stalo v oblacích? Ptám se Zdeňka Nováka, editora Českého rozhlasu Plus, se zaměřením na Blízký východ. Dnes je středa 7. října. Ahoj Zdeňku, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi na nás udělal chvíli.
6: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
0: Zabránil indický pilot Boeingu 737 Max Smith Machar teroristickému činu podobnému tomu z 11. září 2001, teď před pár dny na tom letu Fly Dubai 1073?
6: Tak určité podobnosti tam rozhodně jsou. Já bych k tomu primárně řekl, že vlastně to, co mě napadá, ta podobnost s 11. zářím, tak je hlavně ten let 93, kde vlastně ti cestující přemohli ty atentátníky.
0: Ten, který potom říct, spadl do Pensylvánie.
6: Přesně tak, přesně tak. Ale rozhodně podle toho, co víme teda samozřejmě, tak to vypadá, že minimálně něco podobného ten útočník, který se snažil vlastně to letadlo unést, tak minimálně něco takového zamýšlel.
0: Generální prokuratura Spojených arabských emirátů přímo mluví o teroristickém činu, právě ta prokuratura to teď vyšetřuje.
6: Je to tak, vlastně v podstatě ten emirátský generální prokurátor, tak on i to vlastně zmínil, že je to vlastně neobvyklé, že v této fázi vyšetřování o tom takhle mluví, ale opravdu otevřeně mluví o tom, že to považují za terorismus a tak to i vlastně vyšetřují.
0: To dopravní, velké dopravní letadlo mířící do Izraele s většinově teda izraelskými cestujícími na palubě měl unést první důstojník Hamam Hamami, měl nabořit do Ben Gurionova letiště v Tel Avivu, píše izraelský kanál 12. Jak to, že známe tolik detailů?
6: Tak částečně to víme z toho vyšetřování, částečně z různých jeho příspěvků na sociálních sítích, ale vlastně izraelská média se do toho samozřejmě vložila, protože v Izraeli to teď obrovské téma. A to, na čem se vlastně shodnou ty různé zdroje a ty různé linky toho vyšetřování, tak opravdu cílem bylo letiště Davida Ben Guriona u Tel Avivu. Objevují se různé informace, že chtěl trefit některou z těch budov nebo tu hlavní budovu toho letiště, že jeho záměrem bylo narazit do nějakého jiného letadla.
0: A jednal sám nebo byl součástí nějaké teroristické skupiny? O tom už vyšetřovatelé mluví otevřeně?
6: Teď se objevily informace o tom, že izraelští vyšetřovatelé, kteří se na tom podílejí taky a na tom aktuálním vyšetřování, tak poté, co mluvili se členy posádky, tak v podstatě řekli, viděl jsem to na serveru Times of Israel, že si nemyslí, že by jednal v koordinaci s někým, rozhodně ne tedy s někým z posádky. Zároveň ale samozřejmě se víceméně od začátku spekuluje o tom, jestli náhodou do toho nebyl někdo zapojený. Je tu veřejně zmíněná domněnka amerického prezidenta Donalda Trumpa, který zmínil, že se tedy myslí, že s tím je spojený Irán ve větší či menší míře. To naznačují i izraelští vládní politici, ale přiznám se, že podle toho, co jsem se díval, tak jsem nenarazil na žádnou informaci, která by naznačovala nějaké jakoby vnější zapojení. Spíš to opravdu zatím musím to zdůraznit, že opravdu jsme v rané fázi toho vyšetřování, tak to vypadá, že opravdu asi jednal spíš tady sám.
0: Bavíme se o tom, co se stalo 30. září na trase z Dubaje do Tel Avivu, o tom únosu letu Fly Dubai 1073. 2 hodiny byl klid, stroj letěl podle plánu a pak se to ve vzdušném prostoru Saudské Arábie stalo.
7: The captain can be seen in this video covered in blood.
6: Podle toho, co víme, tak zhruba ve 9:45 místního času první důstojník nebo kopilot, se o něm někdy mluví, tak si u kapitána vyžádal čas na modlitbu. Kapitán Smith Machar mu ten prostor na to dal. On sám vlastně potom i v těch rozhovorech, které poskytl, tak zmínil, že to považoval za cosi normálního na Blízkém východě, že chtějí čas na modlitbu. Takže on v tu chvíli vlastně opustil to svoje místo, pravděpodobně tedy pokleknul. No a jak se později ukázalo, tak víme, že v té kabině někde je sekirka, bezpečnostní sekirka a i jakoby s její pomocí tedy na toho kapitána zautočil. Jsou vidět na sociálních sítích videa, která ukazují, že je vlastně zakrvavený. V každém případě povedlo se tomu prvnímu důstojníkovi převzít nějakým způsobem kontrolu nad tím letadlem, ale ten kapitán, ten indický kapitán Smith Machar, nějakým způsobem vlastně přežil.
8: Nějakým zázrakem přežil, on dostal ránu do hlavy, podle těch informací, které jsem taky načetl, začal křičet.
6: Začal křičet a to je vlastně asi klíčový moment toho, proč se to tomu útočníkovi nezdařilo a proč to dopadlo nakonec dobře tedy. Tak vlastně ten jeho křik i nějaké náznaky boje slyšela jedna z těch cestujících, která shodou okolností v ten moment čekala na svoji dceru, která byla na toaletě, která je hned vedle toho kokpitu nebo poblíž toho kokpitu a vlastně tohle to slyšela, řekla to svému manželovi a muži, který byl na těch předních sedadlech, oni se tedy snažili do toho nějak zasáhnout, ale tady je další rozhodující moment a to je, že vlastně my víme, po 11. září se zabezpečily ty kokpity tak, že se vlastně nedá dostat dovnitř. A tady znovu se hrál klíčovou roli ten kapitán, kterému navzdory tomu svému zranění se mu povedlo, nebo podle všeho ne na poprvé, ale povedlo se mu otevřít ty dveře
8: ty
6: zevnitř.
8: Ty velké pancéřované, neprůstřelné dveře, jenom na kód, který když nemáš, tak se tam nedostaneš, tak on je otevřel zevnitř.
6: Otevřel to zevnitř, zásadní je, oni se dostali dovnitř, ti cestující, jeden z nich, podle všeho izraelský instalatér, tak měl nakoukané letecké katastrofy, takže věděl zhruba, co se děje, takže oni zároveň se snažili tedy přemoct toho prvního důstojníka a vlastně sebrat mu řízení nad tím letadlem. A během té rvačky se vlastně on začal, ten první důstojník, ten únosce, vlastně začal realizovat záložní plán.
8: Záložní plán.
6: Havarovat s tím letadlem někam do pouště. Jemu došlo, že vlastně asi už to nezvládne doletět až do toho Tel Avivu, protože pořád byli na hranici mezi Saudskou Arábií a Jordánskem.
8: Takže poslal takže to letadlo, poslal to letadlo k zemi.
6: V podstatě střemhlav, bylo to nějakých 40 stupňů, což je vlastně poměrně ostrý úhel. To letadlo v podstatě letělo potom na hranici svých možností a vlastně důležité je, že ono během několika desítek sekund kleslo z nějaké výšky 10 kilometrů zhruba do něco přes 5000 metrů, takže vlastně to letadlo začalo velice prudce klesat. V tu chvíli se do toho snažili zapojit i další cestující a právě ten instalatér Janif Hajun, tak on vlastně to letadlo navedl tak, aby začalo stoupat, aby znovu nabíralo výšku. A to je ten moment, kdy určitě víme, že tam vlastně do toho kokpitu se dostali dva další muži.
8: Aha.
6: Jejichž identitu na rozdíl od všech těch ostatních vlastně neznáme. To letadlo definitivně vlastně stabilizovali. A teď, aby jsme si to představili, tak v tom kokpitu vlastně asi v ten moment byli čtyři Izraelci, kteří přemohli toho prvního důstojníka, toho únosce, ten kapitán, kterého vlastně taky dali stranou, jeden z těch Izraelců ho ošetřoval, byl to zubař, poskytl mu nějakou první pomoc, zachránil ho, všude tam bylo spoustu krve a ti dva muži vlastně se chopili řízení, vyklidili ten kokpit a vlastně se tam zamkli. Potom jeden z těch dalších cestujících, který do toho boje vlastně nebyl zapojený, tak on to popisoval tak, že vlastně oni se sami báli, že i potom je vlastně mohli ti dva někam unést, ale to, co víme, je, že se to nestalo.
8: Ono se ukázalo, že to je záložní posádka, která na tomhle to byla. Co tam dělala?
6: Ty aerolinky Fly Dubai to podávají tak, že to měla být záložní posádka, která měla s tím letadlem letět zpátky z Tel Avivu zase do Dubaje.
8: Mm-hmm. A tyhle ti dva muži, kteří se teda chopili řízení, tak měli navést letadlo v klidu na přestání v Tel Avivu, což ale nakonec jim nebylo umožněno, protože oni vysílali, to se tak dělá, samozřejmě standardně nouzové signály, mimo jiné ten signál 7500, který hlásí únos.
6: Je to tak, vlastně nejdřív byl vyslán signál 7700, což byl vlastně ten prvotní alarm, a potom právě oni, přesně jak říkáš, vydali ten druhý kód, což byl únos. V tu chvíli se zalarmovalo izraelské vojenské letectvo, to letadlo bylo pořád pod saudským letovým provozem, tak ho vlastně navedli do Saudské Arábie, do letiště v Tabuku, což je na severozápadě Saudské Arábie, řekněme nejbližší asi letiště k Izraeli a k Jordánsku, a tam vlastně další asi hodinu to letadlo letělo. Ten let byl, píše se o tom, že to bylo relativně stabilizované, ale určité výkyvy tam byly, protože to letadlo během toho divokého manévrování, které jsme tady snad nějak popsali, tak během toho divokého manévrování se snad ulomil kus ocasu. Takže
8: myslím, bylo že směrovka, že byl, částečně bylo poškozený.
6: Přesně tak, takže vlastně s tím určitě bylo složitější manévrovat, nicméně těm záložním pilotům se tedy povedlo to letadlo navést do toho saudsko-arabského Tabuku a tam vlastně si všichni mohli konečně oddychnout a byli zachráněni.
8: Kapitán je ve stabilizovaném stavu v nemocnici.
9: Namaste.
10: Namaste.
8: Protože je indické národnosti, tak s ním už přes videohovor stihl mluvit indický premiér Modi a označil ho za národního hrdinu. Mačar v rozhovoru říkal, že si po útoku sekerou sám k sobě řekl, co když už nevstanu z té země, nepomůžu nikomu, ale nemohl jsem nechat nikoho umřít.
6: Vlastně ten kapitán byl jediný, kdo z toho vyšel s nějakým zraněním. Všichni ostatní vlastně byli nakonec v pořádku. Pro ty pasažéry poté vlastně přiletělo letadlo z Izraele. Bylo tam několika hodinové jednání právě mezi saudskými a izraelskými úřady, ale dopadlo to tak, že tedy pro ty pasažéry doletělo letadlo, dopravilo je do Izraele a kapitán a ten první důstojník, ten únosce, vlastně byli posléze byli dopraveni do Spojených arabských emirátů, ten kapitán na ošetření a ten únosce kvůli vyšetřování.
8: Mm-hmm. To vyšetřování teď vedou Spojené arabské emiráty. Už zjistili, co byla, nebo jaká byla přesně motivace toho útočníka, toho únosce? Proč vůbec chtěl udělat to, co plánoval udělat?
6: To je ta zásadní otázka samozřejmě, na kterou čekají všichni ti vyšetřovatelé. Nutno říct, Spojené arabské emiráty to vyšetřování vedou, ale do toho vyšetřování jsou zapojení i Izrael, konkrétně tajná služba Mossad, zároveň izraelští letečtí důstojníci, kvůli tomu, že vlastně to letadlo bylo vyrobené ve Spojených státech, tak i americké vlastně bezpečnostní a letecké složky a zároveň Saudská Arábie a vlastně zpravodajské služby z Ománu. K té motivaci, oni procházeli například, nebo objevil se účet z LinkedInu toho prvního důstojníka, který uváděl primárně jeho pracovní minulost, ale byla tam i dvě videa, z nichž na tom prvním vlastně byla mimo jiné fotka Ajmana Zawahiriho, tedy někdejšího šéfa Al-Káidy, nástupce Usámy bin Ládina. Pak tam byla ještě fotka dalšího islamistického radikála, který podnikl sebevražedný atentát v Afghánistánu a zabil při něm mimo jiné i agenty CIA. Potom se prověřovaly vlastně jeho účty na dalších sociálních sítích a samozřejmě zjišťují se další vyšetřovatelé, zjišťují ještě další informace o jeho rodině a podobně. A co o něm vlastně víme, je, že je to silně nábožensky založený člověk, 29-letý, je to vlastně syn ománského otce a syrské matky, který se narodil v Emirátech, vyrůstal v Emirátech nebo několik let tam žil, studoval mimo jiné v Austrálii a ví se o tom, že byl silně nábožensky založený, byl misogynní, ten jeho psychologický profil víceméně odpovídá těm jiným útočníkům, o kterých víme z jak nejen z islámského světa, ale vlastně i z těch našich podmínek.
8: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu přímo mluví o tom, že Hamámího indoktrinovali radikální islamisté. Což se mimochodem teď právě vyšetřuje třeba i na Novém Zélandě a v Austrálii, kde studoval, jestli tam k tomu mohlo teda dojít nebo ne.
6: Přesně, tam to prověřují, nicméně spousta těchto lidí k těmhle myšlenkám vlastně dost často, dalo by se říct, dojde tak nějak sama skrze internet. To, že vlastně Netanyahu zmiňuje tu indoktrinaci tím radikálním islamismem, to v tuhle chvíli vyloučit nemůžeme, ale žádné nějaké ty vnější vlivy, že by ho někdo vysloveně lapil do nějaké sítě, tak to právě v tuhle chvíli, a musím to zdůraznit, v tuhle chvíli, proto ty důkazy nemáme. To, že ty sklony tam byly, to je na druhou stranu mimo jakoukoliv pochybnost.
8: Americká CNN se taky podivuje nad tím, že letadlo mířící do Izraele, s většinově teda izraelskými cestujícími, kopilotoval muž s ománským občanstvím, přitom teda s Ománem nemá Izrael diplomatické vztahy. To znamená, to Tel Aviv vynucuje běžně?
6: Podle všeho Izrael má dohody, uzavírá dohody, ať už s těmi aerolinkami, které lítají do Izraele, nebo s těmi zeměmi, odkud se do Izraele lítá. A je to tak, že vlastně Izrael požaduje, aby ti členové posádky na těch letech do Izraele nepocházeli ze zemí nebo neměli občanství zemí, se kterými Izrael nemá diplomatické vztahy, což se vztahuje právě i na Omán. A musím říct, že tohle je jedna z informací, které rozhodně zajímají izraelská média, jak se něco takového mohlo stát. Protože ten pilot několikrát do Izraele letěl. Víme o tom, že vlastně už v červnu, pravděpodobně i v červenci, do Izraele letěl tenhle člověk, který tedy má ománské občanství.
8: On taky v minulosti létal pro ománské aerolinky.
6: No, oni na ty jeho radikální sklony přišli, oni ho vyřadili vlastně z toho palubního personálu, byl zařazen do toho personálu pozemního, tuším, že to byla nějaká kancelářská pozice. Potom v těch aerolinkách skončil. Problém je v tom, že vlastně ty ománské aerolinky tyhle informace o těch jeho radikálních sklonech, na které přišli, tak to nikam dál vlastně neposlali. Mm-hmm. On poté pracoval pro marocké aerolinky, to bylo někdy na konci roku 2025 a na začátku letošního roku i tam skončil. No a každopádně on podle těch informací, co máme z vyšetřování, tak když si vybíral potom ty další aerolinky, tak už si je vybíral právě s tím vědomím, aby to byly aerolinky, které létají do Izraele. Takže minimálně na začátku tohoto roku už nějaký takovýhle útok nebo něco takového rozhodně plánoval.
8: Samozřejmě to může být teďka velký reputační problém pro společnost Fly Dubai. A ty už si říkal taky, že v Izraeli je to velké téma, oni tam budou volby. A samozřejmě tam byli ti izraelští pasažéři a to letadlo mířilo na Tel Aviv.
6: Pro Izrael je to naprosto zásadní, nebo jedno ze zásadních témat. Zároveň přesně jak říkáš, ono to vstupuje do té předvolební kampaně jen pár týdnů před těmi volbami a vlastně teď je to v izraelských médiích, nebo v tom uplynulém týdnu to bylo jednoznačně téma číslo jedna, řeší to vlastně všichni, řeší to samozřejmě premiér Netanyahu, on všechny ty cestující, kteří se zapojili do toho boje na té palubě, tak všechny si je pozval. On i izraelská média, vlastně všichni mluví o jejich hrdinství, vyzvihují to, jak vlastně zachránili sebe i všechny ostatní, jak se chovali prostě nesobecky, hrdinsky, v půdu sebezáchovy, chránili vlastně sebe i ostatní Izraelce. Na druhou stranu izraelská opozice poukazuje na to a kritizuje premiéra Netanyahu, že on to vlastně zneužívá ve svůj prospěch. Mimochodem podobný argument používají i třeba úřady ve Spojených arabských emirátech, které obvinují Izrael z toho, nebo respektive izraelskou vládu, vládní politiky, že to využívají ve svůj prospěch ve volbách. Na druhou stranu ta opozice izraelská poukazuje ještě na další věci. Jsou tam prostě zjevná selhání na straně těch izraelských bezpečnostních složek nebo bezpečnostního aparátu nebo úřadů i politických, protože vlastně z toho, co se stalo, se teď obvinují vzájemně Shin Bet na jedné straně a izraelské ministerstvo dopravy. Dokonce se objevila informace, že Izraelci ani neměli seznam těch cestujících, což si upřímně řečeno nedokážu představit, že by Izrael pustil na Ben Gurionovo letiště nebo směrem na Ben Gurionovo letiště stroj, o jehož posádce by nevěděli, kdo jsou členové té posádky.
8: No nejde o první případ, kdy pilot nebo kopilot převzal řízení, asi ten nejznámější byl let Germanwings 9525 v roce 2015, při kterém se kopilot zamkl v kokpitu a pak s letadlem naboural do horského masivu v Alpách. Teďka se objevují samozřejmě i otázky týkající se přísnějších bezpečnostních opatření do budoucna na těch letadlech, nejenom ty pancéřované nepropustné dveře, ale i to, jak řešit, když to nebezpečí nepřichází z trupu letadla nebo z toho prostoru pro pasažéry, ale přímo z toho kokpitu jako takového. Tomu únosci teď hrozí co? Až trest smrti?
6: Vlastně úřady ve Spojených arabských emirátech vlastně deklarovali, že přesně tohle to je ten případ, za který hrozí trest smrti. Samozřejmě říkají současně, že jsme teprve na začátku toho vyšetřování, že se to musí důkladně vyšetřit. Nicméně ten trest smrti tomu únosci hrozí jednoznačně.
8: Dobrá, tak jo. Tak díky, Zdendo, že jsi sledoval ten příběh, že jsi přišel do Vinohradské 12 ho odvyprávět.
6: Rádo se stalo, díky za pozvání.
8: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl se mnou Zdeněk Novák, editor Českého rozhlasu Plus a někdejší dlouholetý člen zahraniční redakce Českého rozhlasu se zaměřením na Blízký východ. Odvyprávěl příběh únosu a záchrany letu Fly Dubai 1073. Pátek a v sobotu jsou komunální a senátní volby. My budeme mimořádně už v neděli analyzovat, jak dopadly. Nezapomeňte si nás pustit a na volby se pak dostane určitě i v pondělní epizodě. Pokud budete chtít aktuální a živé informace už v sobotu při sčítání výsledků, tak kolegové z vysílání chystají jako vždy speciální volební maraton a není nic snazšího, než si je naladit. Naslyšenou zítra.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Dobrý den, Maholena.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Maholena Bočanová je česká herečka, která před kamerou stála už jako dítě a do povědomí diváků se zapsala nesmrtelnou rolí Milušky v seriálu Chalupáři. Vystudovala Pražskou konzervatoř a už během studií hostovala v Národním divadle. Dlouhá léta byla kmenovou členkou činoherního klubu. V současné době vystupuje v divadelním spolku Háta nebo ve studiu 2. V neposlední řadě ji diváci znají jako Darinu Márovou z Ordinace v Růžové zahradě 2, či jako Milátku ze seriálu Vyprávěj.
3: Mrchy,
1: ano. Je také autorkou mnoha nezapomenutelných televizních a filmových rolí, například ve snímcích Golet v údolí, Kouzelný měšec nebo Post coitum. Maholeno, já vás tady ještě jednou vítám a já bych se hrozně rád zeptal na začátek na vaši maminku, protože vaše maminka byla krásná, prý jako Sophie Loren. A vy jste se i kvůli ní objevila na těch televizních obrazovkách, je to tak?
2: Jo, je to tak, je to je krásný, to se mi dlouho nikdo neptal na mámu. Já věděla, že jdu do slušného podniku, to je krásný. Maminka byla krásná, zrovna včera jsem se koukala na její fotky, protože jsem to posílala jedné kamarádce. Ona byla hrozně podobná Sophie Loren, ale chtěla to vidět a mamka opravdu byla skoro kopie. Extrémně krásná žena a dělala krasobruslení, pracovala v divadle, pracovala na letišti. A živila se focením, tak přivydělávala si focením reklamama. A protože neměla hlídání v době Ein, zwei, kdy mě bylo

0: Takže to mělo takový jako přirozený vlastně
1: No,
0: nějaký
1: neměla
0: průběh.
1: hlídání, tak mě vzala.
0: Vzala
1: A pak,
0: sebou.
1: Protože jsem to vlastně dělala asi od těch třeba 6 let, jsem se motala u filmu a u reklam, tak to takhle nějak jako přirozeně vyplynulo, že prostě zkusím ty zkoušky na herectví, protože jako říkali, jako že ta holka je proto narozená, tý to jde, to by byla škoda, aby to nedělala, jako ty, když tancuješ, plus teda svoji normální profesi, bylo by škoda, kdybys to nedělala, že jo, když jsme těmi všichni viděli si kej pomoc, no. No, to bylo fantastické, a k tomu se asi dostaneme.
0: K tomu se dostaneme, ale dostaneme se hlavně k vám, no. Mockrát děkuju každopádně.
1: No.
0: Jak na to vzpomínáte, na to dětství v tom hereckém světě vedle takových jmen?
1: Hele, každý se na tohle ptá, protože samozřejmě já jsem hrála s panem Kemrem, s panem Menčíkem, panem Sovákem, paní Janžurová, paní Bohdalová, všichni tyhle ty prostě absolutní prostě giganti, ale já jsem byla takový prcek, mě to bylo úplně jedno. Já jsem to vůbec nevnímala, co to je za lidi, jaký to jsou umělci. Já jsem byla maličká, mě bylo 7, 8, 9, 10, v 15 jsem zase byla ještě pitoma, dlouho jsem byla pitoma, tak to, ještě v 25 jsem si neuvědomovala, třeba když jsem hrála v Národním, že tam mám prostě pana Macháčka, pana Štěpničku. Já jsem prostě čekala, když už to zkoušení skončí a budu moc na diskotéku za kámošema, že jo, takhle. Takhle jsem to měla, takový normální zdravý vývoj a nějaký dospívání se u mě dostavilo a vážení si toho a chápání ty situace, jakou mám kliku, kde se pohybuju až s nástupem do činoherního klubu, po tý, co mě vyhodili z Národního, jsem zlobila. Tak jsem šla do činoheráku, tam mě bylo, nevím, asi tak okolo těch 25 a tam jsem tak jako se cítila dobře, tam byla taková příjemná lidská atmosféra a s láskou na mě funguje všechno. Když je na mě jako někdo přísnej, já se zavřu a jsem nepřítel. A jakmile na mě někdo laskavej, tak saju jako houba a tam jsem měla tu možnost a to štěstí, jsem mohla sát jako houba. Abraham, Libuška Šafránková, Koďo, Kodet, pan Čepek, jako prostě, já jsem měla jakou kliku, já jsem zažila všechny tyhle ty lidi. A tam mi to začalo docházet, pořád jsem byla jeli to pitomí, ale už jsem jako si vážila toho, jakou mám kliku. No, ale jako tak asi tak v 35, ve 40 jsem si myslela, že už mi se to v té hlavě srovnalo, ale spíš s tím narozením toho dítěte člověk tak jako dospěje, ale když se podívám, co ze mě padalo za kraviny v 35 nebo ve 40, tak co člověk furt vyvíjí. Já si myslím, že dospěla jsem teď.
0: Je to, a třeba budete ještě překvapená za 10 let, že třeba ještě
1: že zjistím, že jsem ještě furt jako jeli to.
0: Tak ono, to tak,
1: teď
0: to,
1: už
0: tak,
1: ne, teď už si jako myslím, říká, že ne.
0: Vy jste říkal, že jste zlobila v Národním divadle, tak no. Jste tam zlobila jste i na konzervatoři, vy jste přispala na půdě.
1: No. Protože maminka mě vyhodila z domova, já jsem byla hrdá a nevrátila jsem se, ona doufala, jako, že budu škemrát a to ne. Takže jsem spala na černo na půdě. Několik dlouhých týdnů u nás na škole, no. Ale já jsem se vždycky učila dobře, výsledky jak v herectví, tak ty školní, takový ty normální předměty, mám skvělou paměť. Takže jsem se vždycky učila na ty jedničky, dvojky, tak s profesorama jsem neměla problémy. Ale jednou na mě pan Vala křičel, Bočanová, jestli budeš takhle pokračovat, tak dopadneš jako Kresarová. Lucka, Anaka. To si říkám, že jsme dopadli docela dobře.
0: To není tak
1: špatný. Zdravím Lucku, Anuka.
0: Takže vy jste zlobila na konzervatoři, no, pak jste zlobila i v Národním divadle, no. Pak jste zlobila i v Černoherním klubu?
1: Ne, tam jako, jak právě na mě byli hodný, tak tam jsem nechtěla nikoho zklamat a srazila jsem ty paty. No, tam nebyla ta vzpůrnost. Já jsem se teda snažila i v tom Národním divadle jako nebýt vzpůrná, ale to spíš bylo z takového strachu. Já jsem tam nastoupila strašně mladá, mě bylo asi 18, alternovala jsem, to je prostě takzvaná, to je herecká sebevražda. Nastoupíš do prvního angažmá v 18, alternuješ s Vilmou Cibulkovou. To je prostě peklo. To je prostě s tímhle démonem úžasně talentovaným, šikovným. No, takže jsem vešla vždycky do divadla a celý soubor, když viděl, že hraju já, tak ježiš, ona hraje tahle. A to ti nepomůže, zvlášť, když je ti 18. Tak to takhle prostě fungovalo a jsem byla hodně nešťastná, nešlo mi to. No a pak mi jako dokonce i řekli, že mi to i šlo, ale já jsem mu nevěřila. No, vydržela jsem tam asi 3 roky a pak jsme s maminkou odjeli na Kubu, na dovolenou, na měsíc. Já jsem hrála ve Vase Železnovový, takovou těžce nemocnou slečnu a vrátila jsem se a měla jsem barvu jako Erie Korantenga, rozumíš? Na kterou jsem byla náležitě pyšná a to už byla taková poslední kapka, že jako se nesnažím, že nemyslím na tu profesi, že jsem to takhle hodila za hlavu, opálala jsem se jako do černa. Já se teda jako

0: umím opálit do černa, tak mě vyhodili, že se všem uleví. No, tenkrát se mě vzal pan Lukáš na kobereček a řekl mi, Mahuleno, zkusili jsme to, jako nic jako proti vám osobně nemám, ale nějak to tady jako neklouže.
1: Ne,
0: takže asi nerezonuje. My bychom byli rádi, kdyby jsme to ukončili. A já, wow, protože jsem nechtěla být sráp, já jsem chtěla odejít, já jsem se tam trápila, ale nechtěla jsem být sráp a naši by mě přerazili, že jo, kdybych odešla z takovýhle nabídky. Takže vlastně, když jsem byla odejita, tak jsem měla čistý svědomí a šup do Černoheráku a štěstí. A celoživotní štěstí, teď jsem tam asi, vlastně teď jsme skončili v černu, ale asi 40 let, nebo 45, já nevím. Strašně dlouho, no od 20, no. 40 let, no.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Rádio Praha.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová.
2: V čem vnímáte, že je ta stará generace bardů jiná než ta dnešní herecká generace, nebo ta střední a potom ta úplně nejmladší?
3: Víš co, a ty nejmladší šupel já ani neznám. Já sedím u zubaře, otevřu tam nějaký drbny a ty lidi vůbec neznám. Já vlastně nevím, jestli to jsou opravdoví herci, nebo jestli to jsou takový ty lidi z těch soutěží. Já už je vůbec neznám. Víš co, to je... Já nechci se nikoho dotknout, ale... Prostě už jsem staromilná, no. Pro mě jsou osobnosti tyhle ty lidi a... Tahle ta generace těch mladých, já vlastně ani nevím, co dělají, co umějí. Já nevím, jestli jsou to lidi z Instagramu nebo z internetu a nebo z televize. Já je vlastně už neznám. Mm. A to je jiný v tom, že já třeba dneska vidím, koukám na nějaký seriál a říkám si, pane bože, teď ten člověk třeba neumí mluvit vůbec, teď mu ani není rozumět. A nebo teď je úplně jasně vidět, že tam je jenom třeba na pár vět, že to nejde tady. A za to nemůže ten člověk, co tam je. Za to můžou ty lidi, co ho tam obsadili.
2: Rok 2006. Vy jste byla v roce 2006 ve Stardance. Vy jste tancovala jo, nádherně ve Stardance.
3: A jo, no, jsem měla kliku, jsem chytla Jardu, no, konečně.
2: Jaký to pro vás tenkrát bylo, ale vy jste potom i porodcovala.
3: Na
2: to
3: se jo, taky zeptat. No, to bylo strašně. Já jsem se nechtěla vzdát toho světa, toho tance, takže jsem prostě na to kejvla, že jo. Oni tam vždycky chtěli jako tři profíky a jednoho jako by, co je v tom tanci nějak jako jednou nohou, ale civil. A to jsem teda byla já, ale pro mě to bylo totální utrpení, protože jsem byla v pozici, kdy jsem měla jenom rok odtančeno. Šlo mi to. Vím, že mi to šlo, že mě ty tanečníci mezi sebou respektovali, měli mě rádi, jako třeba tebe, jak to taky bylo jasný, že to bude. Ale v té porotě jsem neměla co dělat, protože já jsem třeba věděla, co mám říct, ale bylo to často tak krutý, nebo by to bylo jako vtipný. Můžu si to dovolit, když bych kritizovala divadlo nebo něco, co je fakt jako moje doma, ale po roce nějakého tančení i ty moje fórečky, které ty tanečníci milovali a říkali, Maho, ty nám v zákulisí řekneš přesně to ono, ty to cítíš, ty to vidíš, řekni to. Neměla jsem na to ty koule a proto to bylo takový bé, takový plácání jsem seděla. No tak jsem si užila Táničky a prostě pana chlopčíka, tenkrát tam byl s nám Táňa. No bylo to krásný, tančení bylo nádherný, jsem za to ráda. Já jsem se tam dostala úplně náhodou, protože jsem dělala konkurs na moderaci, ale hlavní jako samozřejmě tahák byl Marek, pro kterýho ten pořad, že jo, byl jako vystavený, jako, a že to je jasný, že Marek to bude moderovat, takže k Markovi dali holku. Já jsem byla, to říkali z té BBC, to je bezvaná, ta se nám líbí, tu tam dejte, a ona je strašně jako... jako je moc divoká vedle Marka, jakože jsem moc...
2: Živel.
3: No a to si vím teď, jak jsem kecaná, to už je 25 let, takže to fakt jako nešlo. Tak říká, my chceme, tak jí strč, tak tančí. A mě volali a říkají, Maholenko, tak jsme vás nevybrali. A jo, to nevadí, to je dobrý. A říká, bude to dělat Tereska Kostková. A říká, no to je super, ona je šikovná, to je skvělá holka, tohle. A nechtěla byste tancovat. A já, no já nevím, no, tak jo. Ty brďo, a já nevím, no tak jo. Se stalo něco, co mi úplně změnilo život. Že? Tančili jsme dalších 10 let. Skoro, já jsem chodila na tréninky každý den. Mě to jako totálně pohltilo. Protože zase jsem měla tu kliku, že jsem chytla prostě Jardu Kuneše. Absolutního špičkovýho tanečníka. Nejenom jako, co se týče České republiky, ale světa. Sedli jsme si jako lidi, on byl skvělý choreograf navíc a měl jediný na mě nervy. Jsem tak velký silný osobnosti proti co mi říkají s Kunešem. Jako nikdo jiný by tam z té party nevydržel s Jardou tancovat. Jo. Skočili z mostu za týden. Tak já jsem to zvládla a protančili jsme se teda světem, no, krásný.
2: Jak vzpomínáte na ty zájezdy potom? Vy jste musela jezdit po celé republice.
3: S tancováním? No ježiš, no to nás bavilo samozřejmě. Furt. To nás samozřejmě bavilo. My jsme furt jezdili po plesech, asi jak jezdíš i ty. Ano. Já jsem většinou moderovala, pak jsme ještě tančili. Většinou jsme tančili tango a jive se vejde všude, že jo. Já jsem se z začátku říkala, to tady nedám, tady bych jive ještě. Já bych to tango i na... ani na těch dva na dva dala. Víš, znáš to. No, blbě, ale už jsme jako, fakt jsme, my jsme toho tancovali, jako, to byly stovky plesů. Tak, no to mě bavilo. Změna toho prostředí, zábava, legrace, kamarádství, jak, když nemohl Jarda Kuneš, tak mě pomáhal Petr Zábystřan, taky špičkový zase standarťák. Petr byl o hlavu větší než já, takže to zase pro mě bylo bez práce spousty koláčů. Jsem se mu jenom prostě ponořila do náručí a kyčle a najednou jsem tančila úplně jako... Holky to mají ve standardu jednodušší, jo? Protože partner tě fakt odvede. A vždycky, když jsem tančila standard s Jardou, tak on jaký latinář, jako skostnej, tak stejně, ale vždycky jsme skončili prostě nějakou pózu a on tam nevydržel to, víš, a udělal tam takovou nevrť, mě to rozhodí. Protože jak jsem to neuměla, já jsem neměla tu stabilitu ze začátku jistou. A on si tam musel trošku zavrtit. A nevrť, mě vždycky schodíš. No ale to vzpomínám, to byly nádherný časy.
2: No, můj tatínek byl vlastně taky v porotě.
3: Myslím, já to vím, ten byl 2-3 roky, ne?
2: Ano.
3: Byl taky. No tak táta tam ale měl oproti mě co dělat, že jo? A taky tam byl Révaj, Honzík. Nebyl tam Honza tenkrát. Já si pamatuju, že jsem byla namachorovaná, jak každý mu vždycky přeskočí po prvním díle Stardance a myslí si, že je tanečník, jo. Na každýho nás to padlo.
2: To se stává?
3: Ano,
2: fakt?
3: To se stává všem, všichni jsme měli my vypky pocit, že jsme tanečníci. Ty méně inteligentní, ty měli větší ten pocit a ty více inteligentní míň.
2: Měli nějaký.
3: Ale na každýho to padlo a já jsem taky měla pocit, že jsem jako tanečník. A někde na nějakém mejdanu jsem potkala Honzu Révaj a tancovali jsme spolu salsu a dotancovali. A někde na nějakém mejdanu jsem potkala Honzu Révaj a tancovali jsme spolu salsu a dotancovali jsme spolu. A jsem prd věděla v Honzovi nic. A střevo. A dotančil a já jsem mu tak poplácala po ramoně. Říkala jsem, dobrý, ty seš dobrý. Ty bys to měl dělat. Ty tancuješ celkem slušně. No.
2: Honzík Révaj.
3: Honzík Révaj, tanečník, par excellence. Ten dělal Krvinku, viď, Drákulovi.
2: Honza Révaj? Jestli dělal Krvinku?
3: Myslím, že dělal Krvinku, no. Máma taky dělala Krvinku, ne?
2: Máma dělala Krvinku.
3: No a Honza tam byl taky.
2: Drákulovi, já bych uvedl diváky, že se bavíme o roli, taneční výrazný roli v muzikálu Drákula. Drákula. Tak kdyby nikdo nevěděl.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly.
4: Týdne. 4 novinky i výrazné změny. V nejvyšších patrech přineslo 40. letošní vydání. Do desítky prošla dívka z Bratislavy, Anika Iris. A také naši Lake Malawi s Albertem Černým. 9. Na 5. místě se povinně loučí Calvin Harris Jazzy. Chart vyhráli dvakrát. Druhou šanci chytili pevně Zapače si One Republic. Need Your Love je čtyřkou. Třetí jsou Kygo, Khalid a Griffin. Save My Love. Nejlepší novinku mají Kecaj. Animal je nová dvojka na Praze. A jednička. Po druhé a mnohem jasněji. Miley Cyrus, Bass Persuades. Za 40. kolem děláme tlustou čáru a začínáme na novo od nuly. Který song

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Maholina Bočanová. Já bych se hrozně rád přesunul k životu s vaší dcerou, s vaší dcerou Márinkou, která je autistka, vy o tom mluvíte úplně otevřeně. A mě to téma strašně zajímá, protože mnoho lidí si vůbec nedokáže představit, jak takový život jakoby vypadá. Můžete to nějak přiblížit normálnímu...
2: Každý si říká autista Rayman, jo, ten film slavný, tak to vůbec není. Ten je na tom dobře. Ten Rayman. Každý autista je taky hlavně úplně jiný, jo, takže jsou je spousty dalších přidružených potíží, které souvisí s autismem, což bývá mozková různý stupeň retardace. Je to epilepsie, jsou to prostě ataky, jsou to meltdowny, to jsou takový záchvaty jako zhroucení vnitřního. A no, je to prostě každý autista je jiný. Já vlastně, to je hrozný, působit jak blázen. Ale já mám to štěstí, že vlastně ten stav Márinky, mojí autistický, je furt, že se to dá přežít. Dá se ještě s tím jako normálně žít, když nejste v životě úplně posera. Máte prostě, dejme tomu, 4letý dítě v těle 25letý ženy, jo? Ale že musíte, když jdete přes ulici, jí držet za ruku, musíte hlídat její, předvídat její chování, aby něco neudělala, nějakou blbost, aby se nerozběhla za pejskem, nebo takový je to prostě děcko v dospělém těle, ale největší utrpení v téhletý nemoci, nebo v tomhletom prostě bohužel daru, nedaru z nebe, když vás ten autismus potká, je to, když to vaše dítě se trápí, když nějak jako trpí, když má nějaký sebepoškozování nebo právě úzkosti, deprese. My jsme měli to kliku, že tohle dlouho u nás nebylo, teď hormonální změnou je ten stav teda jako složitější, ale furt vždycky jde o zvyk, no. Tak samozřejmě před 2 lety trošičku tyhle ty problémy začaly, že hormonální změna vlastně způsobí, že propady nálady a úzkosti jsou. A vlastně pan doktor nám řekl, to jsou klasický melťáky, meltdowny, no to jste ještě nezažila, a kolik je, asi 23, když jí bylo. No to jste klikař, to je, u autistických dětí je to zcela běžná věc. Tak to teďko se nám občas jako stává, ale bojujeme, je to o klidu, o životním režimu, o tom, abych já byla v klidu, protože ona ze mě čerpá pocity, co se na světě děje, když máma je v klidu, ona se taky sklidní. Je to o disciplíně, o lásce, o trpělivosti a o tom, že se prostě musíte s tím smířit a s tím, co máte, co vám pán mu naložil, prostě nakládat. Tohle je náš svět, lepší to nebude, pravděpodobně to bude jenom horší, protože jak se horšejí zdraví lidi, tak se horšejí i lidi, kteří mají nějaký handicap a prostě se s prominutím z toho života nepo***at. My děláme všechno, co bychom dělat měli, jezdíme k moři, jezdíme na hory, je to samozřejmě složitější, potřebuju často pomoct. Má epilepsii, že? Takže třeba na lanovce musím vždycky poprosit nějakého velkého chlapa, můžete jít s náma na lanovce, kdyby náhodou, ono se to nestane. Ne, prosím vás, co? A já ne, nebojte, ono se to nestane. Ale kdyby náhodou, tak ji neudržím, tak aby nežuchla z lanovky, na lyžích už žuchnout může, to padá do měka. Ve vodě je to úplně v pohodě, v bazénech, nemůžeme do hloubky, v moři, prostě naučíte se s tím žít, předvídáte. No a hlavně žít normálně, protože nemůžete se takhle úplně zaresetovat, že nic nemůžete. To potom, jako by jsme byli zavřený doma v koupelně a brečeli, co se nám to stalo. Ne. Rozumím. Ne, máme krásný život a nehodlám se nějak vzdávat a dělám všechno, co nás napadne a Marina je statečná a myslím si, že jí se mnou dobře.
1: A vy jste ušla za tu dobu, co jste se svojí dceruškou, jako obrovský kus cesty. A mě by zajímalo, jak jste to vnímala předtím a jak to vnímáte třeba dneska?
2: Nejdřív šok, nejdřív odepírání, že to není možný, že vy máte dítě, který je jiný. Mě to došlo, že bylo malince celá 7. Já jsem se strašně dlouho tomu bránila. Normální reakce každý maminky. Pak bych řekla 10 let velkého trápení. Ne ani proč zrovna já, ale že vám je líto jí, že jí ten život prostě takhle naložil, že nebude mít děti, nebude mít kamarády, nebude mít školu, nebude mít práci. Pak hodně probrečených nocí, ale pak vlastně zjistíte, že jde žít jinak, že vlastně jí to nevadí, ona ten svět nezná. Pak vlastně zjistíte, že máte ten jiný život a když se s tím smíříte, to smíření je strašně základní důležitá věc, že ten život je krásný. Máme ho jiný, no. Máme ho jiný, no tak jdeme v 9 spát a ne v 11, ale žijeme ho naplno a vlastně jsme šťastní, my jsme šťastní holky. A teď, že jsem třeba zase překlenula se přes ty hrůzy, které teda nastaly před 2 lety, to zhoršení kvůli těm hormonům a všem tady těm letem, tak jsem říkala, tohle, když jsem vydržela, bylo mi teda hrozně, jo, jako to jako já jsem byla úplně na dně. Ale zvládla jsem to a říkala jsem si, zase když to zvládnete, tak já už se jako nebojím a těch věcí, které pro mě byly strašidelné před 2 lety, dneska s prstem v nose. Život vás naučí. Takže jsem zase vlastně silnější, jsme skočili dál a nechci přivolávat nic zlýho, ale nedokážu si představit, že by před náma měly být ještě horší nějaké věci. No, myslím si, že jsem se naučila žít i s tímhle stavem. Tady je teď, dejme tomu, stabilizovaný. A věřím, že to bude za pár let, až to bude úplně žena a ne taková holčičko žena, teď jak se to v ní mlátí, že nám bude ještě o něco líp. Blbý je, že mi dochází síla, že jo. Ona roste, začíná se mnou bojovat, tříská dveřma, to si užívám, že jo, protože má názor. Tříská dveřma, prostě úplně vidím, jak mě těma očima posílá někam, ale mě dochází síla prostě jí vzít za flígra a tý na prdel. Teď bych potřebovala, aby mě bylo 40. Není.
1: Vy a moderní doba. Vy prý nemáte počítač, no, odmítáte platit QR kódy, no, neumíte jako, si koupit lístek na metro v automatu, vadí vám výdejní boxy.
2: No jasně, ne, jako to je vadí, to je slabý slovo, ne, prostě mě nutěj, to je prostě šikana.
1: Trošku proti těm technologiím vlastně bojujete, ale Instagram, oproti tomu, Instagram,
2: to mě baví.
1: Ano. No a v čem je to jako jiný? Protože to je taky
2: moderní technologie. To je jednoduché, to jsem se naučila, to ovládám, to mám v ruce a to nemůžu jako pokazit. Rozumím tomu, víš? Mám to úplně přesně, chápu moji Márinku, která miluje se koukat pořád na YouTube na ty samé věci, protože ona se v tom orientuje. A když si to pohádku vrátí, tak přesně ví, co bude. Normální svět je pro ní, každou vteřinu je jiný, že jo, plyne čas. Takže ona se musí furt soustředit a zapojovat, to jí trápí, unavuje, děsí. Ale když má v ruce mobil a hraje si s těma pohádkama, který zná, tak ví, co přijde, tak tam je v bezpečí. A já ten mobil umím ovládat a jsem tam v bezpečí. Takže s tím s Instáčem jsem se naučila dobře zacházet, mám tam strašně moc lidí a baví mě to, vždycky každý říká, já bych taky chtěl na tom Instagramu si něco přivydělat. A já jsem říkala, hele, ty lidi to poznají, musí tě to bavit. A musí to jako k tobě nějak pásnout. Já mám, jako, ty moje, nejsou to profesionální věci, jako mě ty mladý, krásný, ty to mají sestřihaný, tam věci úplně neuvěřitelné, to jsou jak videoklipy. Já to mám tak pomahu, ale to je to, proč to ty lidi tý mý generace, nebo prostě baví, nebo proč mě věří a hlavně by se tam ke mně nedostala nějaká věc, který nevěřím, já bych se styděla, víš.
1: Rozumím.
2: Nepotřebuju si přivydělat nějakou kačku, aby prostě mě pak někdo, jako nebudu dělat reklamu na cigára, když nekouřím, anebo na nějakou blbost, kterou neznám, že?
1: Já jsem nad tím trošku přemýšlel, já když jsem koukal na ten váš profil, mě to...
2: To je zmatek, víš?
1: Mě to taky nesmírně bavilo, nicméně mě napadlo...
2: To je bordel.
1: No vás to, nás herce, to možná taky baví z toho důvodu, že to je taky jakoby druh seberealizace
2: jo,
1: a taky,
2: je.
1: Taky nějaká jako terapie tím sdílením, že vy tam
2: je
1: vlastně tu Márinku jako taky takhle ukazujete a vlastně...
2: Jo. No hele, když ukážu Márinku, tak aspoň to je hozená rukavice lidem, nebojte se. Ježišmare, máme, někdo má dítě takový, druhý makový. Já mám obrovskou základnu těch maminek autistických dětí, které jsou strašně šťastný, že někdo prostě známý, že se veřejně prezentuje, že to není žádná tragédie. Je to těžký život, ale jako já jí miluju, já jsem na ní pyšná. A my si pak užíváme hodně legrace a já ukazuju ten svět, že i s autistou může být jako v životě velká prdel, jo. A to ty máme přesně potřebují takový podrbání za uchem a pohlazení po duši, že to není jenom utrpení. A to mi dělá radost. A co jsi mluvil o sebe, realizaci mojí, tak jo, prostě mý videa se psem, já třeba často cítím, že to je fakt vtipný a mě to dělá radost, protože se ráda směju. Ten jaký humor mi byl jako z hůry danej, tak je škoda toho nevyužít, protože to funguje.
1: Říká herečka Maholena Bočanová. Maholeno, já vám strašně moc děkuju, že jste si udělala čas a dorazila sem za mnou do studia. Bylo to strašně příjemné, děkuju moc.
2: Já ti děkuju taky a pozdravuj maminku.
1: Budu pozdravit
2: a
1: maminku.
2: A ještě ti musím říct na závěr, já si tě pamatuju takhle malý. To jsme museli.
1: To tam necháme, to je jasný. Moc krát děkuju ještě
2: jednou. Ahoj, čau.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
3: Praha žije. Adele živě v Royal Albert Hall.

0: Rádio Praha. David Novotný na place a se mnou na mém place Matěj Lukeš, moderní pětibojař. Ahoj, Matěj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Jo, já jsem tě nezval, to je jedno. Výborně rozjetý. Jsi stávající mistr světa a zároveň světová jednička. To mistrovství světa se konalo v Číně. Jak je to dlouho? To není úplně dlouho.
1: Je to něco přes měsíc.
0: Je to něco přes měsíc a od té doby máš fofry docela?
1: Mediálně jo, tréninkově ne.
0: Nechaj tě odpočívat, ale a to mediální zaostření na tebe, jaký to je?
1: Tak jakož jsem narazil na správný lidi, kteří mi to dokážou připravit, tak je to celkem v pohodě.
0: Takže máš někoho, kdo tě rozráží jako vlny, jo? Jakýho ledoborce?
1: Měl jsem to štěstí.
0: Měl jsi to štěstí. A samotného tě to vlastně jako to čím procházíš, jako těžší, nebo už tě to místě i jako, když neřeknu to hrubý slovo, jak obtěžuje?
1: Těší mě to, ale jakož jsem si dal přesně jako datum, kdy odjíždím za přítelkyní do Španělska, takže vím, že pak budu mít klid na nějakou dobu.
0: Hrozně přeskakuješ, že máš přítelkyně ve Španělsku, to je prostě otázka asi 12, to nejde takhle dělat.
1: Tak odjíždím prostě do Barcelony za někým.
0: Za někým blízkým. Takže zatím tě to neobtěžuje a ve chvíli, kdyby tě to obtěžovalo, tak odjedeš jako do Jajo.
1: No, kdyby se to stalo obtěžující vůči tréninku, tak prostě si řeknu, že už je to na mě moc.
0: Polezou za tebou na trénink.
1: No tak...
0: Jsi mistr světa, světová jednička.
1: To je armádní prostor, tam se jim taky dostanu.
0: Jo, takže tam budou pandury, nebo co tam bude, ani nevím, vlastně, co máme za zbraně. Můžeš mi popsat ten mistrovský závod v té Číně?
1: Tak
0: vůbec, jaký to je, jako odjet do Číny, nebo ty už máš asi nacestováno, viď?
1: No ve svých 24. Poslední roky to bylo také monotematický kolečko, v pěti bylo jenom Egypt a jinak po Evropě, ale vlastně už po druhý jsme byli v Číně a tenkrát to bylo v takovém městě, který bylo trošku i vysoko, takže jsme tam odjeli dřív trošku.
0: Jakože jak moc vysoko?
1: 1200 třeba, což není zas tak moc.
0: To je pod sněžkou ještě.
1: No, to není tak, že tak moc, ale v tom jako top výkonu to cítíte celkem dost.
0: A cítíš, jo teda?
1: Cítil jsem to ještě v kvalifikaci, jsem to cítil, z který jsem se na šestý dostal, to je pro mě takový nejvíc rizikový. Potom se mi finále už bylo jako...
0: Jak se prochází kvalifikací? Nechvátej. Máme na sebe hodinku, tak nechvátej a pověs mi prostě, jakým sítem musíš projít, aby si...
1: Většinou to bývá, nebo většinou, ten rok to bylo tak 130-120 lidí a může postoupit 36. Takže jsou většinou 3 nebo 4 kvalifikační skupiny.
0: Velký síto hledle jako na to.
1: Takže to procento postupujících lidí
0: fakt malý. A losuje se to, nebo jsou nasazení jako frajeři?
1: Je to nasazení podle světového žebříčku, tak aby to bylo nějak vyrovnaný, je tam nějaký systém. Takže já, když jsem se pak stal světovou jedničkou, tak jsem věděl, že budu ve skupině A. To bylo jasný, tak jsem vždycky vstával brzo.
0: A ty jsi už před mistrovstvím světa byl světová jednička?
1: Už poslední závody, ne, vlastně po finále světového poháru, kde jsem byl druhej, jsem se dostal na první místo. Já jsem předtím jsem byl druhej, takže to zase takový rozdíl.
0: Takže ta kvalda pro tebe nemusela být jako tak těžká, víc na pohodu, když jsi byl nasazený do nějaký...
1: Ne, ty kvaldy jsou jako...
0: Losovaný úplně.
1: Losovaný, pak jako, že jako to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, takový had se tam jasně. Jede, takže jako to, ty většinou to vyjde tak, že jsou stejně jako silný. Samozřejmě občas to jako vyjde, že některá má o hodně méně bodů, ale to je spíš prostě tak situačně. Ještě nám tam byla taková komplikace, že tam pršelo ten den, takže nám z jednoho dne to rozdělili na dva a ty, co pak postoupili, pak hned měli další fázi, což je šerm těch 36 nejlepších, každý s každým na jeden zásah, což je stejně jako v kvalifikaci a proto je tam pro mě trošku těžší postoupit, protože jsem tam toho dá prostě hrozně moc zkazit. Takže když někdo, i když ten nejlepší udělá prostě velkou chybu v kvaldě, tak už se tam nemusí dostat, protože to procento postupujících je fakt menší.
0: No a kvaldu jdeš jako celý pětiboj?
1: Jo, taky.
0: Celý pětiboj. Taky, no ty brďo, jaký složitý.
1: Protože dřív to bylo bez koní. Když byly koně, což k čemu se asi dostaneme, teď už nejsou.
0: V pohodě, já ti nebudu bránit přeskakování, tak v pohodě. Koně taky přeskakujou, no jasný. Jo.
1: A, takže teďka už je to celý pětiboj prostě, a potom je to kolo šermu a potom už je semifinále, finále a tam je trošku jiný systém a ty...
0: Vy samotný se v tom vyznáte.
1: Jo. Já jo, ale...
0: Ty jo, ale ostatní se to ne. Proto jsi mistr světa, protože se vyznáš v tom sítu, to je dobrý.
1: Vlastně je to třeba těžký třeba mojí babičce vysvětlovat každý rok, protože sám ty pravidla mění fakt často.
0: OK, ale musíš to udělat, ne? Babička jo, má zájem, každý rok to dělám, že babička tak. Má zájem.
1: Ten rok to nebylo zase tak těžký, to se nám jenom měnila vzdálenost plavání a přidala se jedna položka střelby. Jinak tam nebyly žádný jiný změny, naštěstí.
0: Takže jsou tři položky teďko?
1: Pět.
0: My God. Tak za chviličku se vrátíme, pojedeme do Číny a budeme se vysvětlovat. Mám pocit, že to musíme vzít od Plínek, protože tohle bude složitý. David Novotný na place, se mnou Matěj Lukáš, moderní pětiboj.

0: David Novotný na place se mnou na mém place, Matěj Lukeš, moderní pětiboj, my jsme se vydali do Číny. Dobře, dejme tomu, že už jsme prostě prošli Kvaldou, než ti pověsej na krk medaily, tak kolik teda pětiboj, nebo kolik disciplín jednotlivě musíš absolvovat?
1: Třikrát pětiboj.
0: Třikrát moderní pětiboj,
1: plus
0: tečka.
1: Plus jeden šerm
0: no
1: navíc.
0: No právě, plus jeden šerm navíc.
1: 4 dny to jsou.
0: Ach jo, no to je docela hodně dnů. No.
1: Jo, jo.
0: Dobře, tak jsme ve finále. Začínáme čím?
1: Šermířským pavoukem.
0: Těch 630.
1: Ne, to už přeskočili jsme semifinále totiž.
0: Aha, čili skvali 630 se semifinále postoupí kolik?
1: Půlka. Jsou dvě skupiny po 18.
0: Ano.
1: A postoupí z každý 9. Takže půlka.
0: Jasný, takže 18.
1: Takže to už třeba pro mě není tak obtížný, protože to prostě 50% lidí
0: 50%
1: postoupí. Předtím je to větší síto.
0: Lepší než nějakých 27 nebo 30, nebo kolik to?
1: No půlka, takže 18.
0: No počkej, ne, to je půlka, ale když jsi říkal kolem 120 a 36, tak to je nějakých přes no, 30%.
1: No.
0: Možná hodně. No dobrý. Dobrý, takže tam se teda dostal. OK, přeskočili jsme, ale vrátili jsme se do semifinále, teď jsme ve finále. První je šerm.
1: Stejně jako pak to semifinále a finále, to nebylo tak těžký, tak to už je úplně stejný.
0: Uf.
1: Takže to je šermířský pavouk, vlastně 18 nejlepších, jo. Takže to je vlastně trošku plnější jako 16, klasicky jako ve fotbale, prostě osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, finále.
0: No ale nějaký tam dva přebejvají, protože 16, že?
1: Je nultý kolo, tak poslední 4 si to rozdají.
0: Nultý kolo.
1: Je okay. Poslední 4 si to rozdají o ty dvě poslední
0: vidíš,
1: místa.
0: Je tam zase nějaký keč.
1: Nevyšlo jim to tam.
0: Ne.
1: A tam je to vlastně daný, že body jsou rozdaný za pozice. Takže první má 250 bodů, je to prostě daný.
0: První má 10, když vyhraješ šermířského pavouka, máš 200 pádě.
1: Jo, to je daný, poslední 196.
0: Toho jsi teda vyhrál, takže jsi začal s 200 pádě.
1: To jsem moc, nedal jsem ani jeden zásah, takže jsem skončil s 208.
0: Nekecej, to ještě furt do 8 přijde, jako, že to
1: no nejméně pro... 196.
0: No tak vidíš, a přesto, že jsi nedal ani jeden zásah, tak máš 200 něco, 200
1: no,
0: plus.
1: No, ještě asi 4 kluci byli horší.
0: Jejta, jak je to možný?
1: No, protože...
0: Dostali víc, se sekáno.
1: My jsme tam nasezený podle jako od jedničky do 18, prostě podle toho šermu, co byl předtím. Mm. Jak jsme šermovali všichni spolu.
0: Jo.
1: A pak, když prostě půlka vypadne hned v tom prvním kole, že jo? Mm. Až na ty dva, co vypadly ještě v tom nultým, tak jsme tam seřazený podle těch čísel.
0: Okay.
1: Od nejvyššího, prostě od toho nejlíp nasezený, pro ten nejhorší.
0: Jasný.
1: Takže já jsem nemohl být horší, jak...
0: Pátý odzadu prostě.
1: Nemohl, kdyby jako ty prohráli, jako ty, protože ty horší mohli vyhrát to kolo a tím zapádem mohli být dalším kole. Takže já jsem mohl být nejhůř asi třetí od konce.
0: Jasně. Tyjo, brďo, no takže šerm se tím, čím se šermuje?
1: Kordem.
0: Kord je ten, co...
1: Měli v Paříži
0: boda.
1: Bodná zbraň.
0: Je to bodná do půl těla, do hlavy.
1: Ne, úplně všude.
0: Úplně všude.
1: Jo, je to vlastně,
0: i haxny, všechno. Aha,
1: je to
0: okay.
1: Vlastně pro fanouška asi to nejjednodušejší z těch šermířských zbraní.
0: A i nejzábavnější možná, ne? Že
1: to asi záleží
0: to
1: na každém. Zase to není taková jízda tam zpátky.
0: Těch soubodů není tolik jako v šavli nebo tak, ne?
1: No v šavli ani soubod nic neexistuje.
0: Neexistuje?
1: No tam se vždycky počítá jenom jednomu.
0: Když seknou oba na jednou?
1: No právě tam je právo útoku, což je mega okay. Složitý a to jo, my jasný. Naštěstí nemusíme
0: jo,
1: řešit.
0: Jasný,
1: tam, když, tam právě u nás soubory jsou platné.
0: Soubory jsou, aha, okay. Takže tam se tě nezadařilo, no a vidíš, a furt víme, že máš prostě zlatou na krku. Takže...
1: Což znamená, že ani soubod jsem nedal.
0: Ani soubod si nedal. Aj, no a byl jsi taky usebranej, jako z toho říkáš, okay, teď už se nedá nic zkazit, teď už to jenom narvu ty zbylý disciplíny.
1: Asi takhle nějak jednoduše bych to řekl.
0: Jo, že jo.
1: No. A měl jsem úplně čisto v hlavě, prostě jsem žádný taktizování.
0: Jasný. Co je dál?
1: Pak je ta nová disciplína, ta překážková dráha.
0: To bude muset rozebrat, ale až potom.
1: No,
0: překážková dráha, zadařila se?
1: Udělal jsem to, co jsem měl. Ne, nějak extra, jsem tam jako, nebyl jsem nějak extra rychlej, ale šel jsem techniky, co jsem chtěl a vlastně ty nejlepší udělali chyby. A já jsem šel nějaký prostě svůj průměrný výsledek. Jasně. A byl jsem asi pátý, tady jsem se posunul asi na 11. místo průběžný potom.
0: Jasný, to ale tady byla výhoda pro tebe ne v tom, že ty jsi byl pátý, ale že ty dobrý šermíři nebo ty, co měli dobrý výsledek ve šermu, tady chybovali.
1: No vlastně ten, co vyhrál šerm, je zároveň nejlepší v té disciplíně, ale jako oparník.
0: Jenže
1: on spadnul. Takže se tímhle vlastně jako ten závod dost ztratil, protože on si musí udělat vždycky náskok, protože tu poslední disciplínu nemá tak dobrou a tenhle ten Egypťan tam si vlastně zkazil si úplně závod na tím a tím.
0: Jak dopad celkově potom?
1: 11. Ale furt vybíhal první do toho, jo, ale...
0: Fakt,
1: jo. Jo, protože on je skvělý plavec, on jako první tři disciplíny může všechno vyhrát a pak tu poslední tam jako buď o sebe hne nebo ne.
0: Že se vyzývá a buď se dočká. Jako
1: jo, je to tak.
0: Pak je teda plavání.
1: Pak je plavání, od tohle roku jenom 100 metrů, dřív to bylo 200.
0: Mm. To je úleva pro tebe, nebo jsi byl spíš plavecký vytrvalec?
1: Byl jsem spíš vytrvalec. Asi jako
0: to
1: ve všem.
0: Není úleva?
1: Ne, úleva to není, no, nebo spíš jako je to lehčí, jako v tom závodním módu, jako kdyby jsme měli, protože my neplavem na max. My musíme tam šetřit cíly před tím během. To je tady taková kalkulace prostě, jak rychle mám plavat, kolik mám, jako abych... Kolik bodů tam nechám prostě zadarmo.
0: Jasný, jo.
1: To je, tam musí člověk prostě s tím kalkulovat trošku.
0: A kdo ti pomáhá s kalkulem? Jako tréňa stojí na břehu a říká, rychle, po Uber lopatky, šetři.
1: No tohle asi právě trénujeme v té přípravě a na tom tréninku, na tom závodě už musíme vědět.
0: Že jako, už to pak cítíš, jo?
1: Jo, musíme znát ten pocit
0: to
1: prostě.
0: Jsou to, já nevím, tři obrátky, ne? Je to 25?
1: No, může to být na 50, tady
0: může
1: to
0: být?
1: Může být, tam zpátky jenom, no. To myslím, mám radši, to mám radši.
0: Máš to radši, jo. Jednu obrátku. Jo. Nemáš rád obrátky?
1: Nemám rád obrátky.
0: Tak kotrbelce.
1: Většinou to naopak, většina lidí mají si tam odpočinou, já si tam ještě víc vyflušu.
0: No a pak máme běh a střelbu zároveň.
1: Ano, něco jako biatlon.
0: A těch položek je 5 teda.
1: Od tohle roku 5, dřív byly 4.
0: Dřív to byl úplně biatlon a teď už je to prostě ještě nadstandard.
1: No,
0: musí ale být něco extra, se mi zdá.
1: Je to pistol, takže jasně. S ní neběháme jako biatlonisti, máme ji tam na stole položenou na svém místě, který neměníme.
0: Laserová elektronická nějaká?
1: Na baterky prostě tuškový. Občas na letišti je to problém, jim to vysvětlit, jako, že to je prostě jenom hračka na baterky.
0: Že nechceš vyhodit letadlo do vzduchu,
1: Občas občas jim to nejde vysvětlit.
0: Jasný.
1: Je to vlastně dohromady 3 kilometry a je tam těch 5 střelet, takže to je 5x600.
0: 5x600, po každých 6 kilů je se pizza.
1: Jo, a jako začínáme tím, běžíme třeba stovku a pak
0: a vybíháš už v těch
1: intervalech.
0: Gundersenova
1: metoda.
0: Jo,
1: časem,
0: je. Takže v tímhle tím systémem a ty jsi vybíhal z jaký pozic?
1: Z 6.
0: To jsi si zaplaval tak jako, že jsi se moc nešetřil, ne?
1: No, byl jsem, taky jsem byl čtvrtý, ale na prvního jsem měl ztrátu 37 sekund, což je celkem dost.
0: Což je dost, ale to byl ten Egypťan.
1: Jo, to byl, no ale...
0: Který víme, že jako nevítá úplně.
1: No, ale za ním už byly letci celkem. Ale já měl ty největší vlčáky jsem měl hlavně na zádech. Vlastně dalších 7 startovalo asi do 12 sekund za mnou. Takže já jsem věděl, že sice jsem se dostal na 6. místo, což je celkem dobrá startovní pozice, ale jako třeba do 13. místa jsem měl všechny na zádech.
0: A jak to dopadlo, se dozvíme za chviličku. David Novotný na place a se mnou na mém place Matěj Lukeš, moderní pětiboj.

0: David Novotný na place, se mnou na mém place Matěj Lukeš, moderní pětiboj, a jsme ve finále mistrovství světa v Číně nedávno a jdeme běžet z šestého místa.
1: Z šestého místa.
0: Vlčáky máme za sebou. Pojď, jaká to byla klikatice? To většinou bývá nějaká klikatice mezi policie nevstupovat, ne?
1: Din. Mlíko tam nebylo, ale...
0: Co je mlíko?
1: Mlíko je taková ta páska.
0: Jo, tak dobře. Takže mlíko tam nebylo.
1: Ale bylo to hodně, takový zigzag to byl, no.
0: Jo.
1: A vlastně my hned jako střílíme asi po 100 metrech vždycky. Takže to je asi nejtěžší, protože člověk má ještě energii přemýšlet, takže to je asi psychicky nejtěžší jako položka pro všechny, pro mě určitě.
0: Že je lepší potom tu hlavu vyndat, jako
1: no, když a nebyslíš. Když bolí nohy, tak už
0: nemyslíš,
1: tak už není energie přemýšlet.
0: A pálíš, no. Tak nějak normálně.
1: No, prostě z toho stereotypu.
0: Jo.
1: Ale mně se fakt klepala ruka hodně, ale naštěstí jsem dal jenom jednu chybu a pak jsem to
0: pětkrát. A proč jsi klepala? Jakože metal na dohled? Jakože
1: to vůbec.
0: Na bronz?
1: Spíš,
0: nebo
1: to, prostě. Spíš ta překážková dráha a to plavání.
0: A ono to jde totiž rychle po sobě.
1: Je to hodně rychle po sobě.
0: Na to přijdem za chviličku, teď ještě, teda běžíme.
1: To jste pořád ještě mokrý z bazénu, když už běžíte.
0: Mm-hmm. Já teda ne.
1: Jsi byl mokrý taky, protože tam bylo hrozný velko na tribuně.
0: No, to asi jo. To bych se ovýval. No takže jo, tak vybíháš, třepe se ti packa a první střelba.
1: Povedla se.
0: S
1: jednou chybou, asi za 8 sekund.
0: Přes tu roztřepaný páreček.
1: Když jsem vybíhal, tak jsem si říkal, že jsem tomu sám moc nevěřil, protože jsem si nepřipadal, že to mám nějak pod kontrolou, ale povedlo se to a díky tomu jsem ty všechny vlčáky
0: včetně
1: obhájce zlata, asi nejlepšího pětibojáře za poslední 2 roky.
0: To je jaký Maďar nebo?
1: To je Egypťan samozřejmě. Taky. Tak, ale Maďaři jsou velmi moc taky.
0: No já vím právě, tenkrát bejvali.
1: Maďar tam byl taky.
0: No, mezi vlčákama.
1: Tak ty jsem nechal za sebou a mohl jsem si běžet první.
0: Takže jsi udělal džouru. Zůstal jsem šestý.
1: Ale běžel jsem z nich asi nejrychlejš, podle výsledků, teda až neviděl jsem to, jak to bylo za mnou, ale takže jsem jako pak si tam udělal trošku díru postupně.
0: No a stáhl jsi někoho před druhou střelbou?
1: Myslím, že Rusáka, který byl nakonec druhý.
0: Jo, super.
1: Ale pak ten mi pak zase hned ustřílel, protože druhá střelba se mi tak nepovedla, ta byla asi za 15 sekund.
0: OK.
1: Ale pak naopak jsem tam už seběhnul pak právě dalšího Číňana a tak jsem se nějak posunul na pátý, pak na čtvrtý. Třetí střelba se mi povedla. Jsem dal 4 čistý a pak jsem bohužel dal 3 chyby za sebou, ale celkem rychle jsem střílel, takže to bylo asi za 11.
0: A tam je jedno, kolik uděláš chyb, dokud to netrefíš, tak tam
1: přesně
0: seš.
1: Přesně tak, limit 50 sekund.
0: Střelnice,
1: když to nedáš do 50, tak už můžeš běžet, to je taková jako, že tak si běž.
0: No dobrý, jak
1: chudáku.
0: Tak si běž chudáku a ta ztráta je taková, že no, jako ten netrefenej terčík se nikam nepočítá.
1: Ne. Ale to je taková prostě ztráta, že už jako seš odepsaný.
0: Ostuda?
1: No, tak ostuda, to už bych jako běžel na druhou stranu raději.
0: A nebo
1: ne, že by se mi to v životě nestalo.
0: Yes. Dobrý, tak to jsme po jaký? Po čtvrtý střelbě?
1: Po třetí. A po té třetí jsem se už dostal pro mě do kontaktu.
0: S medailema.
1: No, že jsem dobíhal toho právě Egypťana, který vybíhal první, jak spadnul a vyhrál šerm.
0: Jasný.
1: Čtvrtá, tam se na mě zase dotáhl ten Rusák, vlastně vybíhal přede mnou, ale předběh jsem ho, ale on začal zrychlovat, nebo já jsem trošku furt zpomaloval, jakože tak jako normálně, jakože jak člověk začal být unavený, jak sekundu po sekundě jsem trošku zpomaloval. A on
0: ne, že by si chtěl, žádná taktika, ne. To prostě už to nešlo.
1: No, jakože
0: prostě nešlo.
1: Takhle to mám prostě daný, většinou to mám jakože každý kolečko zpomalím třeba o sekundu a pak poslední já se zrychlím. A tak to jsem byl asi třetí. A první Egypťan, který byl průběžně první a třeba o 20 sekund dostal nějakou křeč, nebo nějaký zranění se mu stalo prostě.
0: Takže jako haxná kulhal nebo...
1: Zdržel se za břicho.
0: Ježišmarja.
1: Takže úplně napětně zpomalil a já jsem se z ničeho nic dostal na druhé místo.
0: Přepil chloru možná předtím, no. Nebo tam něco škurundalo.
1: No oni všichni Egypťani plavali hrozně rychle, já si myslím, že některý z nich to jako přepálili. Já jsem byl vlastně čtvrtý v plavání a 3 před mnou byli Egypťani.
0: Takže hlaďák nějaký prostě takový, jako úplně...
1: Držel se za břicho, fakt hrozně zpomalil. A já jsem těsně před střelbou vlastně to doběh až na první místo, předběh jsem Korejce. A
0: poslední střelbou si byl prga.
1: Jo, ale zároveň s Korejcem a s Rusem.
0: No a co ti lítalo hlavičkou?
1: Vůbec nic, byl jsem hrozně unavený.
0: jako vůbec nic?
1: Ty
0: najednou víš, že seš kousek od nějakého velkého úspěchu.
1: No, ale díky bohu, to je samozřejmě těžký, díky bohu jsem byl už fakt jako už trošku za hranou i.
0: Jo.
1: Takže jsem prostě vůbec nemyslel.
0: Kyselina mléčná nastupovala.
1: No, už to bylo
0: dávno. Nastoupila už, dal jsem už se klaušima.
1: Dal jsem myslím 2 chyby, Rus dal 4 zelený a pak dal... místo jako ty další den naště, už úplně se tam hnul, protože dal dvě chyby. Tak,
0: to je jak
1: tak,
0: z blbý knížky, to no, je jak z blbý knížky.
1: Stává často, co?
0: Nebo z nějakého sportovního amerického filmu.
1: Jo, jo, a že jsme byli podle mě vedle sebe.
0: Jo, jo.
1: On se tam jako hnul vedle mě, ale mi to naštěstí nerozhodilo. A vyběhnul jsem asi sekundu před ním. A během asi 300 metrů jsem to zvýšil třeba na 3 a udržel jsem to. Ale jako, že jsem fakt začal věřit až po síli.
0: Dobrý. To jo, gratuluju, úplně jsem tam byl, mám husinu. Matěj Lukeš, moderní pětibojař, který vyhrál v Číně zlatou, je hostem Davida Novotnýho na place.

0: Dobrý den, David Novotný na place. Se mnou na mém place Matěj Lukeš, moderní pětiboj. My jsme se proběhli, získali jsme zlatou. To je skvělý, že ji mám taky, že si ji můžu přepsat. Na koho myslíš, když tak jako vlastně to máš za pár a víš, že už to bude?
1: Kam? Smyslu za pár?
0: Ne, tak jako pár metrů. Víš, že máš rusák tě visí tři, další jsou v nedohlednu, ty máš pásku před sebou jako cíl a víš, že to bude to. Tak co tam jako, jaký emoce to dává? Kromě toho, že jsi úplně hotovej samozřejmě.
1: No tak potom, co spolknu to, že jsem hotovej, tak tam na mě křičí celý můj tým samozřejmě. I přítelkyně tam byla.
0: Šťastný zase
1: samozřejmě.
0: Ta přívolně bude procpávat prostě.
1: Budu.
0: Super, procpávat.
1: To je velmi důležitá část mě.
0: Jasný.
1: Takže
0: zatím.
1: Trenér tam začal zvonit zvonem.
0: Kravským, švýcarským.
1: Který vyndává jenom, když je obrovská velká zlatá medaile.
0: OK.
1: Takže to byla třeba na olympiádě v Londýně nebo tak. Jasně. To je ten, co jsem viděl po první životě.
0: A doufám, že ne naposledy, že?
1: Doufám.
0: Tyden. No tak to je skvělý, takovýhle oslavičky.
1: Jo. A pak samozřejmě to začne jako jít do světa a volat domů a mým nejbližším.
0: A pícha. Velká pícha. Sám
1: hrdost.
0: Na sebe. Hrdost.
1: Okay. Pícha ne.
0: Je to i jako...
1: Pícha předchází pár.
0: Jo, jasně, pícha. Já myslel takovou tu dobrou píchu, nemyslel jsem tu ošklivou.
1: To je hrdost.
0: Ten hřích. No, jo, hrdost. A je to i jako na lvíčka, na prsou, jako i na zemičku, jako hrdej.
1: Jo, tak jakožto i voják, tak tohle ve mě vybudovali, že za 6 týdnů ve Vyškově samozřejmě.
0: Jo, v pořádku. No musíme se zastavit u toho, co jsme jako vlastně malinko zmínili. Nemyslím tím tvojí přítelkyně, u tý se teda zastavíme taky, když tak mi to připomeneš, jo. kdybych náhodou zapomněl, tak mi to připomeneš. Hele, takže když já jsem vlastně jako byl malej, dejme tomu, a sledoval jsem

0: že jo?
1: Byla.
0: To byla rychlopalba, jak se otáčejí ty terče?
1: To upřímně ani nevím.
0: Já mám pocit, že jo.
1: A malorážkou, no.
0: Tum, tum, tum. A na to prostě potřebuješ velkou koncentraci a spolikalo to taky hodně času, než se všichni jako prostřídali. No a pak se prostě stejnou Gundersenovou jako teď jako běželo. Kam se ten moderní pětiboj teda posunul?
1: Posunul se všemi směry.
0: Asi ano.
1: Bych řekl.
0: A hodněkrát. Každou chvíli se.
1: Každou jako, chvíli je to tak.
0: Jako dělá se dynamičtější. A...
1: Týhletý verze, co jsi říkal, to bylo fakt asi v několika dnech. Podle mě i třeba i v pěti dnech, že každý den byla třeba jedna disciplína.
0: Je to možný.
1: Běželo, plavalo se, myslím, i 300 metrů. Hmm. Běželo se na trase, kterou neznali předem.
0: Hmm.
1: A byl to prostě přespolní běh a byl to fakt jako vojenský sport, jakože, nebo to pořád je, ale jakože bylo to fakt jako, že to fakt většinou dělali jenom vojáci. Hmm. A pak se postupně z malorážky přešlo na vzduchovku a začalo se to zkracovat do jednoho dne nebo do dvou. Hmm. Pak se to změnilo, že se začalo běhat to kombi, laser run, nejdřív vzduchovku a pak se přišlo na laserovku. Z toho pak...
0: Tam se teda lehalo? Na tu vzduchovku se lehalo?
1: Ne, normálně pistol.
0: Ne, počkej, jo, vzduchová pistol, aha.
1: No.
0: Já viděl Matějskou nebo pionýrskej tábor, no, to že se lehalo. No nic, dobrý. Ale bylo by to zajímavé. Leška stojka, dobře.
1: A to je normální pistol, což bylo asi zajímavý, jako běhat a dávat tam diabolky prostě.
0: No vidíš, já to nebyl laser game ještě, no. ale diabolky.
1: No, to viděl jsem nějaký záznam. A to
0: prostě muselo, paní párky.
1: No šup, jasně, to muselo být hrozně těžký. Mám, vlastně od nás to vyhrál mistrovství Evropy Ondra Polívka v tomhle tom vlastně. Pak se šlo na laser, což když se to vychytalo, tak to je asi o hodně jednodušší.
0: No jasně.
1: A pak další změna. Furt jsem měl ten formát. Byl se to po jednom dní, pak asi ve dvou. A pak po Tokiu velká změna, začalo to být hodině a půl.
0: To je masakr, to je fakt jako řádná změna.
1: To je řádná změna, úplně překopat úplně tréninky.
0: Úplně jinak se počítá, úplně jinak se...
1: No, vlastně ten, jako byl ten šermil předtím a pak byl jen takový jako krátký bonusový kolo, ale pak i s těma koňma to bylo v těch hodině a půl. A po olympiádě v Paříži nám vyměnili koně za tu překážkovou dráhu.
0: To vypadá jak, prosím tě teda.
1: Má to asi 80 metrů. Je to
0: není mezi... to ten hobby horsing takovej ten, jako že máš dřevěnýho koníčka.
1: To nám samozřejmě všichni vpalujou.
0: OK, tak to, nechci se hradit mezi všechny, tak to škrtni.
1: Ale na třeba kdyby jsme dělali tuhle tu překážkovou dráhu a k tomu měli toho koně ještě jako mezi nohama, tak by to bylo hustý.
0: No a je to teda opičárná, opičí dráha.
1: Je to opičárná,
0: v tělocvičně někde nebo?
1: Můžete být v tělocvičně. Jo, prostě lepší, když
0: něco
1: je to zastřešený.
0: Něco parkourovýho teda, jakoby?
1: Všechno, od všeho trochu, tam je vlastně od toho ninja faktoru. A podlejzáme tam, přelejzáme, proskakujeme. A na konci je taková ta vlna, kam musíme vyběhnout. Má to většinou 80 metrů, což znamená mezi 20-30 sekundama.
0: 80 metrů celý, celá ta opičárna.
1: Jo, takže to je to rychlý, není to nic jako, že na 5 minut je to fakt
0: no,
1: jako
0: sprint. No ale Egyptian pokazil tak, že vlastně si pokazil závod tady,
1: no to jo,
0: tady na
1: ale
0: tom,
1: protože on já jsem říkal mezi 20-30 sekundama, jasně, to ale... je pro smrtelníky, on to dokáže třeba za 18, aha, ale spadnul, takže to měl třeba za 28.
0: A spadnul z čeho?
1: Říkáme tomu volanty, byl to asi čtvrtý segment, on skočil až na druhej ze tří, což dokážou fakt jenom ty nejlepší.
0: A... risknul teda něco?
1: No pro něj to není ani risk, ale podle mě tím jak jako viděl, že to má dobře rozjetý, tak prostě se ho trochu přidržel díl a pak neletěl tam, kam měl, letěl spíš nahoru než dopředu a spadnul. Ale furt jako měl dobrý čas, ale prostě on potřebuje lepší.
0: Takže takový gymnasticko-parkurovo...
1: Dynamicko-silový, rychlostně...
0: Dynamicko-silový.
1: No, je to
0: ale,
1: makačka.
0: Ale vlastně vojenský, ale narvaná do 20 vteřin.
1: No.
0: Oj, se to neumím představit, si budu muset něco takového mrknout.
1: No.
0: A je to daný, ty překážky jsou daný, ty jsou tam stejný.
1: Daný, je tam x segmentů, tak nevím z hlavy, kolik jich je, a dva z nich se losujou, aby to nebylo pokaždý jiný.
0: Aby to nebylo pokaždý stejný.
1: Jo.
0: Ty brďo. Matěj Lukeš z dynamického moderního pětiboje je hostem Davida Novotného na place.

0: David Novotný na place se mnou, na mém place s vrzající židlí, Matěj Lukeš, moderní pětiboj. Nebyla slyšet ta vrzající židle? Byla slyšet, tak ji máte.
1: A to vám přeju.
0: Tak jo, hele, prozávodili jsme se, kde se vzal moderní pětiboj v rodině, nebo asi vím, že jste sportáci.
1: Ta přes tátu jsme sportáci, no. Takže
0: táta něco dělal?
1: Plaval.
0: Vrcholně?
1: Vrcholně ne. Vrcholně se nikdy nedostal, jasně. Měl nějaký zranění nebo tak, ale dělal, plaval, triatlon, pětiboj, pak si našel běžky a prostě pak začal dělat kvadriatlon a takové věci.
0: Takový ty masakrální věci, jo. Kdy se posouvá jako sám sobě ty hranice.
1: Jo, asi bych to tak pojal.
0: Potřeboval se překonávat.
1: Jo, a hlavně v těch, jako, ani na těch závodech, spíš na to, co dělal na trénincích a tak.
0: Jasně, takže takový extrémista.
1: Jo, ale ne, tak jako on vždycky mě třeba hrozně brzdil, abych právě tohle nedělal, díky, on se to naučil na sobě, že co je to jako špatně.
0: Jasně.
1: A pak to mě to nenechal udělat.
0: No a ty jsi mu neřekl, tati, se podívej na sebe.
1: To jsem mu neřekl. Já když jsem potřeboval, nebo chtěl jsem si něco udělat, tak jsem mu to neříkal. Takže
0: okay,
1: jsem si na celodenní výlet na kole přes půl republiky.
0: Dobrý. Takže tam se vzalo. Já vím, že jste čtyři kluci, čtyři synáčkové.
1: Nejstarší jsem.
0: Ty jsi nejstarší.
1: Mm-hmm.
0: Takže po dědínu a kluci taky podědili další, ty tvoji sourozenci.
1: No, myslím, že talentů mají rozhodně méně než já všichni tři.
0: Na to, no dobrý, a kolik zlatých, jako nosej na krku.
1: Tak třetí brácha na mezinárodních závodech teďka na kanoistice. Přivez víc medaily než já.
0: Rychlostní
1: kanoistice.
0: Takový fuksičovec, jo?
1: No, a máme, ten další dělá taky, takže...
0: Máš rychlostní kanoisty doma.
1: Bráchy jsou, teďka jsou fuksičové bráchové a za pár let budou Lukešové.
0: A trénujou tam v Nymburce taky, nebo
1: taky,
0: indě?
1: Ale oddíl jsou tady v Praze, ale už si tam občas tahaj.
0: Dobrý.
1: I s fuksičema.
0: No tak to je super, to mají dobrý školy a to.
1: Jo, a jsou jako do toho fakt jako zainteresovaný. Takže...
0: Ale pijím toho spolu, jsou to na vodě bejvají kámoši, to jako bejvá, jo, jako tam spojuje.
1: To hrozně tam, to je hezký svět, no.
0: Jo, viď?
1: No jo.
0: Dokážeš se tam jako vyrelaxovat, že když zafandit bráchu?
1: Jo, a my jsme z Posázaví, takže jako u řeky jsme bývali často.
0: To je úplná klika, to je úplná pohádka.
1: To byla to pohádka.
0: Jo, jasný. A ten poslední brácha? Trapnej fotbalista, no.
1: Jsem jednoho přeskočil.
0: Jakýho?
1: Toho po mně.
0: Toho, co je po tobě?
1: Tak ten teďka pracoval asi 3 roky v Irsku. A jakože si našel jako nějakou práci a takže jako podle tohohle a našel se v tom, že vydělává peníze.
0: Takže vás bude financovat, to je jako v pohodě.
1: Jo, dobrý, no. A
0: Ty
1: právě poslední dva jsou kanoisti.
0: A držíte spolu teda?
1: Jo.
0: Všichni?
1: No tak jsme rozřízený po světě většinou, že jo, jako když se potkáme všichni čtyři najednou, tak je to tak svátek většinou.
0: Fakt?
1: Ale... Teďka se brácha vrátil na nějakou dobu, už teda všeho se odjel asi na 3 měsíce, ale...
0: Ten irský brácha?
1: Irský brácha.
0: Nechal vám ty prachy a odjel zase vydělávat nebo něco takového.
1: Teďka někam na dovču, někam do Asie prostě.
0: Teď tě možná překvapím, a co nějaká přítelkyně třeba? Tak kdo tě doprovází?
1: Já ji také zmiňu, protože jí chci dát motivaci, aby se naučila česky a mohla si to poslechnout.
0: A naučí? Učí se?
1: Učí se.
0: A ty umíš španělsky?
1: Asi líp než ona česky, ale má asi velkou výhodu.
0: Tam je.
1: Tam
0: je. Una café sola.
1: Studio
0: Parajevar.
1: Takže mám asi jednodušší challenge než ona.
0: To asi ale jo, čeština musí
1: ona
0: být.
1: Ona je to chytřejší, takže to je tak vyrovnaný.
0: Jak se poznám?
1: To vidím na ní a hlavně to není tak...
0: Bylo to zákerná otázka.
1: Není to tak těžký.
0: Je to past. Divotou je to past. A teda je stejného sportovního zaměření jako ty?
1: Je. Olympionička v pětiboji.
0: Úspěšná? Se sbírala nějaký metály?
1: Jo, ten rok měla dva.
0: Dobrý.
1: Na finále svěťáku i na normální svěťáku a byla druhá na evropských hrách před 3 rokama, tím se kvalifikovala do Paříže.
0: Ale vy je nemáte spolu, olympiádu asi máte spolu, ale nemáte...
1: Já jsem ještě nebyl na olympiádě, takže jsem nebyl.
0: Zafandit?
1: Já jsme spolu šest.
0: To ještě nebylo. Kde jste se teda poznali?
1: Poznali jsme se vlastně, dohromady jsme se dali na minulý mistrovství světa v Litvě.
0: A to bylo společný?
1: Jo, to je vždycky společný.
0: Vždycky je to společný?
1: Jo. Takže my spolu taky jezdíme právě, to je super.
0: No tak tím pádem je to jasný, já myslel, že ženský nebo holky prostě...
1: A pak jsem tam měl medaily taky, takže to bylo takový, tak to je správná.
0: Tak ona se vybrala.
1: Ne, to už předtím.
0: Podle stupně vítězů. Až jak dopadneš, teda, tak ta je chytrá, no to jo, podle toho nerozhodně. Jo, jo, jo. No a jak to funguje? Je to na dálku, anebo bydlíte v Rakousku třeba, někde mezi na cestě?
1: Francie je mezi.
0: Mezi je Francie, no jasně. No. Ale dá se to i spodem, nech toho.
1: Jo, takže to tak střídáme, no. Ten rok jsme tak střídali, jo, 10 dní tam, 10 dní tady a pak třeba týden jako každý u sebe a tenhle rok to chceme udělat, že třeba do konce roku budu já víc tam a ona pak na začátku se zhodne víc tady a pak se to rozjede a budeme si spolu.
0: A když ona je tady, tak to je kde?
1: V Devicích máme, trénujeme na Julišce.
0: Jasný, a tam i bydlíte, jo?
1: Jo.
0: Fakt jo, jako na vojenský ubytovně.
1: Ne.
0: Zahlásí se na bráně, tam plus jeden.
1: Mám plus pokoj, ale kvůli ní jsem si našel i jako byt.
0: Skvělý. A tam, když to je, tak to je?
1: Mají rodinný barák, má tam své patro, takže se...
0: To budeš ty chytřejší. A kde to je? Jako,
1: nevěděl jsem to předem, ale pak jsem to řekl. Dobrý.
0: A kde to je ve Španělsku?
1: Barceloně.
0: Barceloně? Chodíš na Nou Camp?
1: Někdy si tam už jak si zajít.
0: Tebe jako, to, je to takový, neláká tě to.
1: No, jakože ona mi tam nějak necpetr. Jakože.
0: A fandí ona?
1: No, Barceloně. Ona má bráchu staršího a samozřejmě s tátou, tak ty jsou jako, jakože když, no maniaci asi ne, ale jakože když se hraje, tak se koukaj.
0: Koukaj se, nechoděj jako na staďák, jako s šálama mávat rodinný permanent.
1: Ještě mi nevzali.
0: Jo, no tak to je fajn. Myslím, že tady to jsme probrali. David Novotný na place, Matěj Lukeš, moderní pětibojař, zamilovanec, je tady se mnou. Probíráme emoce.

0: David Novotný na place, se mnou na mém place, Matěj Lukáš, moderní pětiboj. My jsme se zamilovali, my jsme se do sebe zamilovali na mistrovství světa, my jsme získali medaile, my už skoro víme, jak probíhají disciplíny v moderním pětiboji, jak moc je to dynamický. Nicméně, my taky víme, protože jsme tě naštudovali malinko, že ten život v té rodině byl i pohnutý, že byl vlastně jako napínavý. Ty jako nejstarší syn si získal nerád nějaký povinnosti. Můžeš mi nastínit vlastně příběh té rodiny?
1: Tak měli jsme takový těžší rok, kdy nám odešla maminka během covidu. A po delší nemoci, tady jsme se tako mohli připravit, ale samozřejmě jak jsem zmiňoval, jsem nejstarší brácha, takže hlavně ty dva malí byli fakt malí, takže to bylo určitě také složitý a pak jako změnit školy, šli k tátovi, protože naši byli rozvedený a všechno to změnit bylo určitě těžší, ale tím, jak jsem byl nejstarší, tak jsem vlastně neměl jako sám sebe čas vůbec litovat nebo tak, takže o to jsem to měl vlastně jednodušší a zvládli jsme to vlastně všichni spolu spojený fakt jako skvěle, bych řekl. Ale bohužel to nebyl konec, protože před rokem měl táta nehodu a skončil na vozíku, spadl do řeky z nějakého srázu nebo takhle.
0: Riskoval?
1: Neriskoval, on se ztratil někde při nějakém závodě samozřejmě a úplně v minimální rychlosti prostě mu to sklouzlo a přes nějaký sráz letěl pro něj vrtulník a tak.
0: Někde u nás nebo v Cizáku?
1: V Plzni.
0: Je to nevratný?
1: Je to porušená mícha, nejvyšší pravděpodobně nevratný, no. Ale právě zase jsme se jako bráchové dali dohromady.
0: Semknutí velký?
1: S tetou. A s máminým ex-přítelem a všichni takhle jsme si jako to dali dohromady. A táta přežil, což jsme jako hrozně šťastný.
0: To jako, ono tam hrozilo, že to nedá, jo? Že nepřežije.
1: No, jako my jsme nevěděli, jo, prostě já jsem byl v Paříži, mě volali, že se něco stalo, že se neví, co s ním je. Pak za dva dny jsem věděl jsem, že už žije, ale nevěděli jsme, jestli bude mluvit, jestli něco. A díky bohu je to jenom prostě od pasu dolů. Takže to je prostě ta lepší půlka a my to s bráchama fakt budeme tak, že jsme za to šťastný. Takže to jsme
0: Táta to bere taky tak?
1: Ten nám řekl, že z okna nevyskočí, že se nemusíme bát.
0: Že to jako nejde technicky, tak si obstará něco a tak jako víš co, když to bude ti udělat, tak to udělá, ale...
1: Je hrozně mentálně silný prostě už je to trošku přes rok a on už jezdí sám autem, jezdí na handbajku, ale to se naučil, většinu z toho se naučil sám prostě.
0: Takže našel si
1: neskutečně. Směr. Je prostě nějaká moje zlatá medaile jako vůči tomu hrozný prd.
0: Chápu.
1: Takže fakt hrdina a bráchové to zvládli taky skvěle, zase museli měnit školu a zase tohle prostě vystěhování do Prahy kvůli tomu, protože táta byl prostě x měsíců v nemocnici, že jo, tak tady jsme byli jenom jako spolu a zvládli to neskutečně a prostě ještě díky tomu se víc našli v tom sportu, našli v tom takový jako východisko, kde se prostě můžou vybít a myslím, že jsou na nedobrý cestě, když nejsou ještě ani zletilí.
0: Super je, že prostě táta vlastně jako zapnul a to protože z takového velkého chlapáka vlastně jako když se pokoušel o ty extrémy a překonávat se z tebe stane prostě sedák a nemůžeš tyhle ty věci, tak asi si myslím, že to je hodně těžký na psychiku. Umím si představit. A to, že prostě jako přepnul a maká v tom, tak to je jako na klobouček, tak ho moc pozdravuji ode mě.
1: Extrémní klobouček.
0: A to vaše sepětí tím pádem jako... Dobrý, a já to převexluju, když to převexluju na tebe a tvoji budoucnost. My víme z několika vstupů, že jsi zamilovaný. že máš přítelky. Neřekl to ani jednou, no tak pro mě takhle musíš být. Tak vlastně... Jak by si přál, aby vypadala tvoje budoucí rodina, když vlastně ty nevystoupíš z týhletý, budeš součástí týhletý rodiny, tak jak by si přál, aby vypadala ta tvoje?
1: Tak,
0: čtyři kluky.
1: Nechci říkat kluky, vlastně nějakou dceru bych chtěl určitě, ale čtyři kousky by mi nevadily, ale asi přítelkyni by možná řekla něco jiného.
0: Ona sama je z kolika?
1: Ona je ze dvou, ale takový druhý, jakože na objednávku od bráchy jejího.
0: Aha, jasný.
1: A No a musíme jako to nejdřív nastudovat, protože jsem zjistil, jako, že třeba mateřský dovolení tak to funguje ve Španělsku úplně jinak, takže to musíme si domluvit, kde to bude a tak, jakože ale oba máme i rozdílný názory hrozně, jakože co je jako dobře v tom a tak ne, ona se mě třeba, jmenuje se Laura, Laura se mě ptala, proč jako je ve Strmovce tolik jako maminek jenom s kočárkem a nejsou tam žádný tatínci. Mm-hmm. A jo, no, protože jsou v práci.
2: Mm-hmm. Tak asi radši tam, prosím tě, tu mateřskou a všechno. Radši tam.
1: Ale zase,
2: tady jsou špatný
1: příklady.
2: Ale zase
1: tam mají třeba jenom jeden rok mateřskou.
2: No, nedá se nic.
1: Takže
2: a nemají Stromovku.
1: No, takže tam máme plus minus všude a bude to zajímavý.
2: Takže by si si přál poměrně hodně dětí, jako tak jako 4 není úplně standardní, mám 4, ale není to úplně standard.
1: Je to mučo.
2: Mucho
1: trabajo.
2: Tu mucho trabajo. A potřeboval bys, aby sportovali asi, veď?
1: No, ne, já bych to nepotřeboval, ale samozřejmě jako do života vám to dá hodně, že jo? Takže jasně, to určitě jako cesta, jak se něco najít a ze sportu, když se naučíte, jak to chodí ve sportu, tak to můžete využít i v jiném životě.
2: Co tě čeká osobně ve sportovně?
1: Teďka jsme začali teprve trénovat, já mám čerstvě vytrhnutou osmičku, takže tak jako pozvolna.
2: Kterou horní?
1: Dolní.
2: Dolní je horší, ne?
1: Asi. Jo, je to horší.
2: Je tam jáma jako,
1: jezdíš
2: si tam jazyčkem pořád?
1: No, nedošánu tam naštěstí.
2: Ne, jo, jinak bys to proskoumával.
1: Asi jo, vyčistil aspoň.
2: Uspali tě, ne?
1: Je lokálně.
2: Lokálně.
1: Nemám antibiotika, nemám to ani zašitý, takže jako
2: jo, tak to jde, to jsi neměl komplikace.
1: No, bylo to jako, zaťukám jako dobrý.
2: A zmrzlej hrášek.
1: Jo, včera byl.
2: No, vypadáš dobře na to, že máš po
1: děkuju, osmice. Ty
2: jsi špatný, já mám všechny 4. Já měl všechny 4, ale ne zároveň. Nádherný pokecání. Myslím, že bychom tu mohli to... Ještě sportovně mi řekni, ty jsi ještě nebyl na olympiádě a to by si asi ale chtěl, viď?
1: Tak to je sen každého pětibáře.
2: Asi do Los Angeles asi, viď?
1: To je asi nejblíž a pak nevíme, jestli bude pětibáře
2: ještě na olympiádě. Jako na mapě to asi není nejblíž.
1: To asi ne, ale...
2: Jako časově. No, tak tam, já bych ti přál a spoustu, asi tě začnu sledovat. Děkuju ti za to pokecání, děkuju, že jsi byl otevřený. No a to je asi všechno, viď?
1: Já taky moc děkuju.
2: Pozdravuj doma.
1: Budu všechny.
2: Pozdravuj i v Barceloně.
1: To je taky doma.
2: Pozdravuj v Irsku. David Novotný na place, vyspovídal jsem Matěje Lukaše, moderního pětibojaře.

pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.